Opět jsme se sešli v rozhlasovém studiu, abychom vám nabízeli oldies. Mistr zvuku Vojtěch Dluhý, zastupující zvídavé a tvořivé mládí, a já, autor Jirka Tieftrunk, starý pedant, perfekcionista a encyklopedista. Máme pro vás 17 hudebních titulů a začneme pohledem do britského žebříčku přesně před 45 lety. Skupina Status Quo v něm měla Mystery Song.

Mystery Song z alba Blue for You se u nás moc nehraje, proto jsem jej vybral. Dnes vám nabídnu to, o čem jsem se jenom zmínil, ale nezahrál, a také vás poprosím o pomoc. Ale pěkně po pořádku, zmínil jsem, že šlágr Cigeinerin se v Německu zpíval také anglicky, a to pod názvem Gypsy Boy, a byl to v roce 1970 single zpěváka Bena Thomase.

Just couldn't resist her with her pocket transistor jsem hrál na přání v britském provedení, teď jsem přidal originál Američana Dennyho Jordana z roku 1960. Je jasné, že píseň vznikla v Americe, v roce 1960 v Británii ještě žádná hitparádová rádia nevysílala. Před týdnem jsem zmínil Sonnyho Boye Williamsona. Oni vlastně byli dva.

Americký bluesman Sonny Boy Williamson první zaspíval Good Morning Schoolgirl. Nahrávka je z roku 1937 a je slyšet, že inspirovala třeba britské The Yardbirds. Sonny Boy Williamson II. Se narodil dříve a zemřel později než ten výše zmiňovaný první a jméno si od něj vypůjčil. Bring It On Home mu složil Willie Dixon, nahrávka inspirovala skupinu Led Zeppelin.

To byl skok od amerických bluesmenů k českému popíku. Americká inspirace je ale i v něm. Iveta Simonová a Milan Chladil zaspívali krásný román. Je to původně filmová píseň z roku 1936. Textoval Zdeněk Borovec, doprovázel samozřejmě Karel Vlach. Suprafonský singl je z roku 1971. Fine Romance vám zaspívá Bing Crosby s manželkou.

0: Oh boy,
1: this is a fine romance.
2: Jak se říká, pokaždé není posvícení a týká se to samozřejmě i mě. Ne všechny zahraniční a našimi interprety převzaté nahrávky se mi daří identifikovat a tak se obracím na vás, posluchače, protože stále platí, že více uší více slyší a více hlav víc ví. Takže víte-li něco o zahraničním původu těchto dvou nahrávek, moc prosím, laskavě mi napište.

Helena Blehárová zaspívala Pojď to vzdát, Hana Buštíková Už není sám, roky vzniku těchto nahrávek 1981 a 77. V případě první písně je uváděn jako zahraniční autor Giorgio Moroder, u té druhé Maďar Tibor Konc. To je bohužel bez záruky, ale mohlo by to znamenat, že originál zpívala třeba Dana Summer nebo Koty Kováč.

Toto porovnávání je naprosto jasné. Karel Štědrý zaspíval Magdalénu s textem Jiřího Suchého, doprovázel ho Karel Vlach se svým orchestrem. A název originálu vydavatelé uvádějí, takže je zřejmé, že vzorem byla těm všem už přes 100 let stará americká písnička Pretty Baby. Řekl jsem si, že by se vám mohla líbit interpretace Deana Martina.

Mám tu také něco na přání, to první zní Světla promenád. Měl jsem tak nějak v povědomí, že je to původně zahraniční píseň a ejhle, teprve při hledání nahrávky jsem zjistil, že tomu tak není. Autory jsou Petr Kareš a Karel Kozel starší. To druhé přání je zpěvačka Froso Tarasidu a brněnská nahrávka z roku 1977 Dej nám, řeko, sílu svou.

případě světel promenád přání znělo ne s Vlachem a ne na šelaku, ale nahrávka Točru a sboru Lubomíra Pánka. Tu jste také slyšeli. Na desce vydána nebyla, pochází z roku 1965 a orchestr tehdy řídil Karel Krautgartner. A ještě k Froso Tarasidu, ta písnička je původem ze zahraničí. Víte-li něco o originálu, prosím, podělte se mnou.

Hana Ulrichová zaspívala Sedmý den, Sedmý díl, Sedmý sen a myslím si, že v tomto porovnávání jste jistě měli po několika tónech jasno. Rok 1970 doprovázel ji Točer a textoval Michael Prostějovský. Ten Svět a kraj mi moc nesedí, ale třeba jiný nápad a rým neměl. Původně samozřejmě Stevie Wonder a jeho hit Yester Me, Yester You, Yesterday.

Text originálu se od našeho liší. Stevie nostalgicky zpíval, co mezi námi bylo, to už je včerejšek.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Hezký letní den s osvěžením, s českým humorem přeje od mikrofonu Patrik Rozehnal a vítám svého hosta Petra Salavu.
2: Já přeji krásné a ničím nerušené odpoledne.
1: Co by ho mohlo rušit v případě
2: no,
1: Petra?
2: Já si myslím, v případě ještě většího vedra už budeme všichni zrušení. Musím říct, že mě to úplně deptá, že ta situace opravdu je velmi vážná a já bych strašně si přál trošku deště.
1: Ano, tak vzýváme a bubnujeme za déšť a samozřejmě taky za dobrou náladu. To rozjedeme, doufám, už brzy po písnice od Elánu.
0: Humoriáda.

0: Začíná nám tady Humoriáda naplno s Petrem Salavou a před námi je výběr také první ukázky a pak je povídání s vámi, hodina je na začátku.
1: No, Patriku, já řeknu to, že si vyberu klasiku českého humoru a hlavně, že jsem strašně rád v Humoriádě, protože moje manželka tyhle ty prázdniny jede celou sérii s Jessicou Fletcher, tedy detektivky ano, To je vražda, napsala, takže já vstávám s Jessicou Fletcher, většinou i večer, po večeři tam je Jessica Fletcher, takže pro mě pohled na Patrika Rozehnala je absolutně skvělý. Takže bez Jessiky a poprosil bych o dvojici legend Lubomír Lipský a Jaroslav Štercl, to je můj výběr.
0: Starosti pana Melichara.
2: Zdravíčko, pane Melichar, zdravíčko, všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichar.
3: Melichar, no jo, Melichar, já, že jsem vás potkal už půl hodiny, přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichar, no, já viděl, že to začíná nějak na chá.
2: Ale pane Melichar, odkud jdete, pane Melichar?
3: Ze Silvestra.
2: Neříkej, na Cikláre? No, to jste si nějak zašel, pane Melichar.
3: No zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýžu. Ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmy, která je ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil v Čil, až jsem do Brna.
2: No počkejte, snad do Prahy, ne?
3: Do Prahy.
2: No do Prahy.
3: Já jsem tady v Praze?
2: No pochopitelně jste v Praze.
3: A co bych tady dělal v sídelním městě?
2: No sídlíte tady.
3: No tak to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je ctěné jméno?
2: Sláma, prosím, Sláma. Sláma.
3: Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchetna...
2: Sláma.
3: Co říkáte?
2: Sláma,
3: když říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
2: Co jestli
3: nemáte močáka?
2: Ne.
3: Nebo aspoň rychlo kvašňák.
2: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
3: A co takhle hltá nekláku, nevěl by?
2: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
3: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už tři dní scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika. Jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil, tak aby tam neležel jenom tak na sucho.
2: Já.
3: Žaludečním traktoru. Ale kde pak to je dneska sama vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
2: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho sila.
3: Já? Trojnásobnýho, abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz a ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
2: No ne, tak to já vám můžu říct. Helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
3: Jak to víte?
2: Teď já jsem tam byl s váma přece.
3: Sakra.
2: Nepamatujete?
3: U Mordýře.
2: No.
3: A co jsem tam dělal?
2: Striptýz.
3: A jej.
4: Striptýz. No.
3: Mě bolí hlava až po černici. Ale ostuda, víte to.
2: Ne, ostuda.
3: Co říkáte striptýz?
2: Ne, striptýz, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte, tak ostuda nebylo.
3: Já ani nechci vědět, co bylo dál.
5: Humoriáda.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: A to my bychom možná rádi věděli, protože samozřejmě scénka pokračuje. Jestli bude znít i ve vysílání, rozhodnete za malou chvíli vy. Hrál někdy muziku ke striptýzu Petr Selava?
1: Nehrál. To je zajímavý. Dlouhá léta doprovázím hudbou opravdu všechno možné, zvláště teda největší sportovní události, ale teď jste mě dostal. Ne. Ale víte co? Nikdy nemá člověk říkat nikdy. To se ještě může stát? To je dobrý
0: objednávka
1: tip.
0: Objednávka může přijít.
1: Objednávka. Třeba někdo poslouchá, kdo si mě na to objedná.
0: Jo. My jsme si mimochodem Petra Selavu taky objednali na tu oslavu 10. narozenin pochůdkového roku na 29. srpna na sobotu do Kostelce nad Orlicí, takže tam se bude hrát muzika, tam bude
1: no jasně, já se dokonce budu snažit připravit nějakou soutěž hudebních ukázek, které budou souviset s jídlem, takže určitě pobavíme a možná necháme i vyhrát nějakou krásnou cenu.
0: Určitě, cen bude dost, bude tam i kolo štěstí, kromě jiného, můžete si třeba vytočit i zdarma kávu nebo zmrzlinu, můžete si ji pořídit, pozveme vás do naší velké kavárny před pódiem, na kterém se bude odehrávat spoustu zajímavých rozhovorů i s osobnostmi z toho světa gastronomie, které znáte. Určitě se na to ještě dostane s informacemi v našem vysílání. Já taky nám rychle připomenu Naďa Konvalinková, taky Jan Punčochář, Ivan Vodochodský a další. Oslava 10. narozenin 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin v Kostelci nad Orlicí. Teď dáme tedy na výběr to druhou manželství. Můžu vybrat?
1: No, já stojím stále za dvojicí Lipský Štercl.
0: Tak já zkusím trojici. Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Závěrečná zkouška z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného. Tak vy vybíráte Ačko starosti pana Melichara, Lubomír Lipský, Jaroslav Štercl, Bčko, závěrečná zkouška, Náhlovský, Šíp a Dvořák. Číslo pro vaše SMSky 90 01 04, pro přímé volání 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Stále si můžete vybrat první souboj. Je tady Jaroslav Šterc, Lubomír Lipský Ačko, Bčko, Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Telefon pro vás 731 800 900 ve studiu se mnou Petr Salava. Kdo je na telefonu?
6: Dobré odpoledne, z Rapoti z vás zdraví posluchačka Jana. A prosila bych Bčko.
5: Děkujeme, Jano, mějte se pěkně, ať se daří a přesouváme se za dalším po telefonu.
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Salovo, dobrý den, Patriku.
8: Dobrý den.
7: A než budu hlasovat, tak mám jenom takovou malou připomínku. Takový dvě těžké váhy proti sobě, to by snad ani nemělo být.
5: Ano.
7: Ale hlasuju pro dvojku.
5: Dobře.
8: Já dávám žlutou kartu Patrikovi.
5: Děkujeme. Když ještě někdo na telefonu, dobrý den.
9: Krásné odpoledne, Robert Pera, 7. Zdravím pana Salavu, vás, Patriku.
5: Děkuju.
8: A je vás
9: chtěl
8: taky.
9: Bych Bčko.
5: Chtěl byste Bčko, dobře, přibývá Bčko, děkujeme a poslední telefon, pak prozradíme, jak to dopadlo.
10: Tak, dobré odpoledne, Patriku, a zdravím vašeho hosta. A myslím si, že to vyhraje Bčko. Děkuji, naschledanou.
5: Petře, vidíte mi pod ruku.
8: Bohužel vidím.
5: Bčko to není. Bohužel ten těžký kalibr, jak byste říkali, nevyšlo to mně tedy, ale vyšlo to Petrovi. Dobře zvolil Jaroslava Štercla a Lubomíra Lipského, získali víc hlasů. Starosti pana Melichara budou pokračovat.
11: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
12: Kde to je?
11: To je tam v Kamenném hvozdu.
12: Ježišmarja, tam taky striptýz?
11: Ne, tam se dělal Rothschilda.
12: Rothschilda?
11: Rothschilda.
12: Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
11: Ale ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
12: Ježe, já platí, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
11: Jo, dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
12: Takže to je špatný. No. Ani mi neříkejte, co bylo dál.
11: No jo, brali vás tam za strašného pracháče, pane Melichar. No,
12: pracháče, to je právě, to je dneska tahleta doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držejí za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mě prší do polívky.
11: Děte, vy nemáte šindel, chudá pomalá.
12: Ani jeden, proto já takhle dohádím.
11: Jo,
12: umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez dožky nad hlavou?
11: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta dožka vlastně je?
12: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
11: Počkejte, ale vy máte střechu?
12: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dup.
11: Je to mizérie, pane Melichar. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech? Víte?
12: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu.
11: No, tak pardon, vy máte mlejn? No. A co kolo mlýnský za čtyři rýnský?
12: Jo, za čtyři papíry. I s elektromotorem, no.
11: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap.
12: Mrko, co máte voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivým. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
11: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlýn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo. No. A šindele, tedy došky.
12: Ty právě nemám, takže mi kape.
11: Na maják.
12: Ale ne, na mlad. Pochopte, že stylovej mlýn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerné době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
11: Počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
12: Starám se o fondy.
11: Jděte, vy máte nějaký fondy?
12: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
11: No a co pak to došly?
12: Došly na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barev. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt týšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli z prachavá.
11: Yeah. Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele, no. Bez došku, no. Bez perspektivy. Je, kde by jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
12: Hastrmana, no. To si budu asi dělat sám, až jsem to namočil až po krk.
5: Kdyby to vypadalo, že došky ani šindele potřeba nejsou, jaké sucho, jak nic z nebe nepadá a mělo by, aby jsme to právě se zase vrátili k té vodě. Ale k Jaroslavu Šterclovi.
8: No, já musím říct, že to byl vynikající komik, herec i zpívající interpret. Mně se strašně líbil jako klukovi, když na obrazovkách Československé televize běžel Souboj s pamětí, tak on tam dělal vlastně jakoby opičky, legrácky, vypadalo to, že nic neví, ale vždycky zamotal tu svoji odpověď velmi dobře. A vlastně napálil ty soutěžíce a přitom byl strašně vzdělaný. Jeho, řekl bych, že byl jednička toho programu a to tam byla Stella Zázvorková, Ljuba Jarmanová, Ivo Niedrle, myslím, že i pan Lipský, ale myslím, že Jaroslav Šterce byl nad nimi a jeho souboj s pamětí byl úžasný.
5: Mimochodem, ten model se často opakoval, takové to vlastně šálení toho diváka. Bylo to i ve videostopu něco podobného.
8: Ano,
5: pak i na Nově svého času pro ty mladší.
8: Když jsem pracoval jako dramaturg redakce Zábavy televize Nova, tak jsme uvedli Štveráky. Ty uváděla Bára Štěpánová a vlastně systém byl taky těch historek a znalostí, ale myslím, že Souboj s pamětí byl lepší.
5: Jaké to bylo v té době v té redakci Zábavy na Nově, když ještě fungovaly zábavné pořady i tam?
8: No, vedl to Ivan Ressler, ten tým, který měl, si myslím, že byl poměrně silný a byla to doba, kdy se dělali jakoby zábavné programy pro lidi, kteří to chtěli, tedy pro diváky. A vlastně pak po odchodu téhleté redakce se znovu vlastně stala stanice reality show. A mě je to hrozně líto, protože často potkávám i diváky nebo posluchače a oslovují na ulici a ptají se, a proč už nejsou takové programy? No, bohužel.
5: Nejsou. I ti, co by to řídili, vybírali?
8: Ano, a nejsou bohužel ani autoři, protože ano. Od těch autorů typu pana Gustava Oplustila se to všechno vždycky prostě stavělo.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ukázka číslo 3 před námi, humoriáda zhruba v polovině svého času. Co tam dáme do éteru, Petře?
2: Tak já dneska budu opravdu klasik. Já si poprosím velikána Vladimíra Menčíka a vím, proč to dělám.
1: O vojně bude povídat.
3: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po nás chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda, nějakýho Wegschneidera, takovýho prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitele tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak my, že ano, já pán zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenomže uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby, a nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zob a to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějaký okrahujíce, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Ostrý a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že viděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Salava řekl, že ví, proč to vybírá, proč?
2: No, už proto, že nad tohohle vypravěče není a pak ještě docela nedávno, protože já jsem součástí uměleckého sdružení Artes a my v rámci mistra zábavního umění jsme udělali poprvé titul In Memoriam a získal ho právě Vladimír Menčík a pro cenu si přišel syn pana Menčíka, což byl obtisk, najednou se tam objevil mladý Vladimír Menčík a na toho tátu úžasně zaspomínal. A já si myslím, že zcela právem. Takže jsem rád, že jsem vybral Vladimíra Menčíka. Stojím si za tím.
1: Jo, tak uvidíme, jak to dopadne, když nabídneme ještě druhé jméno. Než k tomu mě zajímá syn. Má i ten dar vyprávět? Má ten hlas nebo způsob vyprávění podobný, nebo je originální jiný?
2: Jan Menčík, který přebíral tu cenu, je velmi podobný. Hlas, tedy alespoň na tom jevišti, měl samozřejmě jiný než táta, protože táta byl nezastavitelný bavič, ale má v sobě hodně toho menčíkovského. Takže
1: z té rodiny.
2: Myslím, že ano,
1: něco si tam nese. Tak co proti? No, předtím jste mě nařkli z toho, že dávám silná jména, tak já se snažím, ať to není úplně tak jako marný souboj. A já si myslím, že František Nepil zase z jiného soudku, ale taky silné jméno. Takže protidávám já Františka Nepila. Ačko Vladimír Menčík, Bčko František Nepil, jak odchází chalupář z tohoto světa, z CD nebo tehdy desky, jak se dělá chalupa. Vybíráte si na telefonu 731 800
2: 900.
1: Číslo SMS-kové 90 01 04. Tak do toho, je to humoriáda.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Který z pánů to v Humoriádě vyhraje teď v tom souboji? Vladimír Menšík nebo František Nepil? Voláte na telefon 731 800 900 a baví se s vámi dnes Patrik Rozenal a Petr Salava. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Pavel z Prahy 4. Já bych vás chtěl oba pozdravit. A já jsem byl svého času zaměstnaný s manželkou Petra Salavy na tranzitním plynovodu.
4: Jo, jo, před
3: tak
4: lety.
3: Tak bych volil Ačko.
2: Dobře.
3: Ačko bych volil.
2: Ano. Děkujeme.
3: Mám před sebou fotografii amfory, kterou mi dal Petr. A je tam Pepík Jelínek a Kvašňák a takovýhle hráč.
4: No jo, legendy.
2: Děkujeme.
3: A ještě jsem měl plakát, na kterém byli všechny hráči jako účastníci té amfory, protože tam byl Tankway.
4: Jo, taky býval, taky býval.
2: Ano, populární to osobnost v 90. letech hlavně.
4: Sluníčko.
2: Kdo další hlasuje, vybírá, je s námi.
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Ačko a také jsem chtěla poděkovat Petru Salavovi za hezké utkání fotbalové v Lipové u Chebu při Anenské pouti.
4: Ano, a před pár dny.
5: Ano, no, 14 dní je to. A máte můj obdiv, jo, že jste moderoval a i běhal po trávníku, nebo obdiv mají všichni, kdo v tom vedru tam
4: no právě.
5: Běhali.
4: Jo, děkujeme.
5: Byl to hezký zážitek. Jo. Díky, naslyšenou, krásný den. Čen.
2: Ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se ozve, dobrý den, po telefonu.
6: Já vás zdravím, Patriku, ahoj, tady je Milan. Teďka momentálně teda ze Satských psychiatrický léčený, trošičku jsem se složil, ale nebo je.
2: Tak ať se všechno vrátí do dobrých kolejí. A co to bude?
6: Zdravím pana Salavu.
4: Já taky.
6: Vás mám rád oba dva. Chtěl bych pozdravit kluky tady z pokoje pana Šlihara, pana Ševčíka a kluci kamarády. Chtěl bych poděkovat všem doktorům a všem sestřičkám tady v Satských, jak se o nás starají a super rádio.
2: No a co vybíráte? Menšíka nebo Nepila?
6: Ačko.
2: Dobře. Ačko. Takhle ano, bych to taky mohl číst. A vyhrálo to Ačko. Vyhrál to Menšík. Je tady kousek scénky návštěvy po 15 letech. Tak si dáme.
7: Jak ti pak omluví a ceremonie, že se nebudeme žinírovat před sebou. Co přece může? Chrápí!
8: Prosím pěkně. Vám to možná přijde divný. Jsem tu poprvé cizí chlap. Sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. Nemyslíte si nic zlýho? Rozumíte?
9: Ne.
8: A jako říkáte chlapi, já jsem sem, pane Drost, nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství. My jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo. A tak jsem si řekl, zaskočíš tam, co kdyby bylo něco.
7: A jste už tady dlouho?
8: Prosím?
7: Jste už tady dlouho?
8: No, celou noc jsem tady byl.
7: A ne u vás doma.
8: prosím, ve městě, já jsem přijel večer, ubytoval jsem se, ráno jsem se probudil, no tak normálně ty věci, že ano? No tak městem a tady jsem chvilku, no než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel. Ne, to chápu. No prosím, chápete, ale byste to nechápali nějak obráceně.
9: Jak obráceně?
8: No obráceně, abyste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte.
9: To si taky nepřipouštějte. Co vás nemyslím, co? A co bych si měl myslet?
8: No prosím, co jste dítě nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, nejenom koukáte, manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fialky, cizí chlap v košili, na to vám nedojde, nebo co?
9: Fialky, a co vás znamená, ty fialky a víno, no tak ty...
8: No přece to je tak známý, jak to je, ženy, zpěv a víno, no fialky, fialky jsou tady navíc teda, no to je pravda. Ale prosím tě, uvědomte si, ta láhev je nová, není načnutá, takže jsme si z toho vůbec necvakli, no, takže jsme neměli kdy pač, ten, jo, tohle to tak vše.
9: No jo.
8: No. No tak, jak bych tak řekl, no teď,
9: co?
8: Já najednou v košili.
9: Ne, a no, když je to jednoduché, když jste přišel, byl vám horko, tak se sundal sako, ne?
8: To nemyslíte vážně u vás horko, tady máte snad i vlhko, pane, mě je zima jak psovi.
9: Ne, tak proč jste si sundával to sako?
8: To je právě to, pane Drosti, já jsem si vůbec žádný sako nesundal, to vám chci říct. Ona mi ho sundala.
9: Ona.
8: Já pak nesundávej mi sako, to je nesmysl, co když ten tvůj sem vrazí a najednou tohleto, no ale...
9: A děte.
8: No, no jistě, no ale co ženská, jestli něco umane, tak ta by z vás stáhla kůži.
9: Jo.
8: No. Ty tamhle někde dlachní mi sako, já jsem tady takhle v košili, pane. Já jsem si říkal, že to nemá cenu. Teď on přijde, co si o nás pomyslí, že on... Ne, prosím, tak se to stalo.
9: No. Co bys měl myslet?
8: No jak to, no, když se to stalo takhle, to, tak co byste si měl myslet? No jakože to, že jsme vás nečekali, že ano? Co jsme vás taky nečekali? No a co, no tak já jsem to zkrátka nechtěl, pak je to riskantní.
9: A co je riskantní?
8: No když nevíme, kdy přijdete. Že ano?
9: No,
8: víte to, tohle ona povídá, prej, to ne, prej. My už jsme tak dlouho spolu, on prej je starý, no já jsem si vás takhle nepředstavoval. On prej ten můj už jako nic povídá, no. No rozumíte? No tak jsem si myslel, že jako vy už nic, no tak já to...
9: No tak teď mě to teprve dopadlo. Tak vy tady, jo?
8: Já si, pane, nemám
9: společnýho. V košili a já jakože nic, jo?
8: To řekla Máňa, já nic takového neřek.
9: Moment! Sedět! Tohle se musí vyjasnit.
8: Nashledanou.
9: Sedět, čekat, přijdu.
8: No to víš, že jo, to jo. Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ještě v krátkosti, když máme léto. Petře, je čas odpočívat nebo je to čas práce? Byl jste někde na dovolené?
4: Byl jsem na krátké dovolené, ale já léto využívám na malování, protože my chystáme už příští neděli, vlastně máme vernisáž další výstavy s Danou Čenskou na zámku Berchtold a potom na podzim ještě na kampě, takže já dodělávám obrázky, protože na kampě je moc velký prostor a tam bude potřeba umístit asi 50 obrázků.
2: Malujete podle prostoru, kolik je třeba doplnit?
4: Ne, tak to ne, ale já jsem samozřejmě, já nejsem žádný výtvarník, já jsem naivní malíř a dopředu, protože moje obrázky jsou maximálně formátu 40x40, vím, že jich musí být víc, ale ještě vám řeknu, co jsem dělal včera předevčírem. Manželka, protože sucho přináší mouchy, asi víte, že ty jsou nesestřelitelné, tak mě poslala schánět mucholapku, což není v dnešní době vůbec jako legrace koupit mucholapku. Já jsem se teda něco najezdil, než jsem koupil mucholapku a pak jsem zjistil, že u nás v tom obývacím pokoji, který je propojený s kuchyní, nemám jinou šanci, než jí pověsit na krásný designový lustr. A manželka mi řekla, to nemyslíš vážně. Přece nebudu jíst tam, kde jsou mouchy. No, takže mucholapku, přátelé, kdybyste někdo potřeboval, můžu vám nabídnout.
2: Dobře. Vážení, poslední dnešní souboj do hry. Vracíme ty ukázky, které nevyhrály, tak je příznivce, ať pro ně hlasují. Takže Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák, Ačko, Bčko, František Nepil a hlasujete na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Takže Nahovský šíp, Dvořák nebo František Nepil. Kdo to vyhraje? Ptáme se vás, co voláte. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavín. Zdravím vás oba, vás Patriku i pana Salavu.
3: Ano.
2: Hlasuji pro pana Nepila.
1: Tak, zklamu vás. Bylo to málo hlasů.
2: Já jsem si to myslel.
1: Ale je dobře, že jste mu dal hlas. Děkuju. Nebylo jich zase úplně málo, ale nestačilo to na vítězství. Víc hlasů, Nahovský šíp, Dvořák. Závěrečná zkouška.
4: Věruško, udělejte mi jedno kafe, jo? A pošlete mi sem rovnou ty dva. Pane majore, na strážmistr Snaživec.
5: Strážmistr Konvalinka.
4: No chlapci, tak teďka se ukáže, jak jste připravený plnit náročný úkoly. Protože vy se můžete vlastně stát prvními protikorupčními agenty v České republice. Samozřejmě, pokud úspěšně složíte závěrečnou zkoušku. Chlapci, jestli pak víte, proč jste byli vybraný právě vy dva?
5: No, protože takový ty protikorupční agenti musí být nenápadní, aby nezbudili podezření, že jde o řízenou provokaci. A čili
4: takový agent musí vypadat jako úplný vůl, správně. Proto jste to výběrový řízení vyhráli právě vy dva.
6: Opravdu? Teda to je štěstí, pane majore. Já nevím jak kolega, ale já už dlouho nic nevyhrál.
4: Samozřejmě záleží, jak si poradíte s tou zkouškou, čili takovým agentem se může stát
6: pouze příslušník policie, který jedná tak, aby zastřel pravý důvod své činnosti. Podle trestního řádu číslo 158, písmeno...
4: Písmeno E. No, a jinak v pořádku.
5: Pane
4: no.
5: Maro, já mám takový problém.
4: Co pak?
5: Jak jsou placení tyhle ty protikorupční agenti? Víte, já jsem zatím doposavat jenom šlapal chodník a tam ty platy byly úplně nejnižší, jo? Ale já jsem kolikrát neměl ani na činči. Kdyby mě ty holky z té Perlovky občas něco neškoupily, tak jsem byl... Plajte!
4: Chodník, Konvalinka, chodník no? Jste šlapal, protože jste měl nějaký škralou, no? Dokonce. Tady to vidíme ve všech materiálech. Čilé kontakty s lehkými děvčaty.
5: A to čilé, tak jako občas.
4: Dokonce tady píšou, že jste měl

0: dokonce jednou v podnapilém stavu ve službě při noční pochůzce morální sex?
1: Kdo to napsal?
0: Tohle mi přepisovala manželka.
1: Tak ty se držte, pane majore. Ženská, která napíše morální, a co to už šlo o sex, jak my víme?
0: Dobře. Je to pryč, teď se budeme věnovat té zkoušce. No tak, předveďte mi, chlapci, třeba model dopravák, jo? Konvalinka, protikorupční agent, snaživec, dopravní policista.
2: Ano, pane majore.
0: Tak, pojďte.
3: Pane řidiči, silniční kontrola, připravte si doklady. Řidičský průkaz, občanský průkaz.
4: No jo, celá babička.
3: Taky si pak víte, pane řidiči, kolik jsme vám naměřili?
1: 4 piva.
0: Chyba, rychlost, děláme rychlost, konvalinka, nedovolené překročení rychlosti.
1: Promiňte, pane doktore, promiňte. Potíže, ale chlas mi jde, ten mi jde nejvíc.
0: Snaživec, pokračujte.
3: Víte, jak máme těžkou službu, pane majore? Co všecko musí... Tak, pane řidiči, podržte se. My jsme vám naměřili v obci 115 pip za hodinu.
0: Kilometrů!
5: Humoriáda.
6: Ta dnešní už tedy čas má za sebou, zbývá jenom jeden prostor pro písničku a na rozloučení s Petrem Salapou. Moc děkuju za návštěvu.
7: Já moc děkuju, bylo to opravdu úžasné, těším se na příště.
6: I já a zítra s Alešem Ulmem a v pátek třeba s Ondřejem Kepkou, když prozrazuju dopředu. A poslouchejte dál Český rozhlas. Zůstaňte s námi.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Kvůli dlouhodobému suchu pardubický magistrát vyzývá obyvatele, aby neplýtvali vodou. Horko i nízké výkupní ceny mléka komplikují zemědělcům v pardubickém kraji chov dojnic. Ministerstvo kultury dá 9 milionů na opravu sousoší lidických dětí, které je v havarijním stavu. A nás čeká sluneční den. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 28 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Krásné ráno. Pardubický magistrát doporučuje lidem ve městě a okolních obcích šetřit vodou. Důvodem je dlouhodobé sucho, které se projevuje taky na Chrudimce v Nemošicích, kde výrazně klesl průtok. Žádný zákaz odběru vody zatím neplatí. Město ale doporučuje omezit třeba zalévání trávníků, napouštění bazénu nebo mytí aut pitnou vodou. Vysvětluje náměstkyně primátora Jiřina Klčová z Hnutí ANO.
2: Všichni vidíme, že vody je nedostatek, trápí nás už od června vysoké teploty a tím pádem i sucho. Letos je opravdu extrémní, řekněme za posledních 45 let se takováhle situace nestala. Potoky řeky jsou víceméně vyschlé, některé toky úplně zmizely a proto jsme vyzvali veřejnost a žádáme jí o spolupráci, aby všichni šetřili vodou.
0: Zemědělci v pardubickém kraji musí v horkých dnech ochlazovat dojnice ventilátory vodou nebo automatickými sprchami. Vysoké teploty taky snižují jejich příjem krmiva i dojivost. Chovatelům navíc komplikují situaci nízké výkupní ceny mléka, které podle nich nepokrývají výrobní náklady. Například Agrokunčina denně vyprodukuje asi 11 000 litrů a na každém ztrácí zhruba korunu 50, říká ředitel společnosti Marek Šejnoha.
3: V loňském roce jsme provedli velkou přestavbu dojírny za 20 milionů korun. Bohužel jsme úplně nevyužili loňské ceny mléka, kde vlastně průměrná cena byla nějakých 13,30 korun, což konečně po dlouhé době byla realizační cena pokrývající náklady.
0: Projekt propojení ski areálů Svatý Petr a Medvědín ve Špindlerově mlýně jde podle plánu. Tento měsíc bude pokračovat montáží podpěr nové 6-místné lanovky přehradní a osazením ocelové konstrukce mostu druhého. Ten překlene silnici mezi Vrchlavým a Špindlerovým mlýnem. Most pro lyžaře naváže na dojezd sjezdovky Lesní k dolní stanici budované lanovky přehradní. První etapa propojení areálu má být hotová na zimní sezonu 26-27 a propojení bude zatím jednosměrné. Na jaře by měla začít výstavba 10-místné kabinové lanovky směrem na Medvědín, která propojení areálu dovrší. Památník Lidice dostane od svého zřizovatele Ministerstva kultury 9 milionů korun na restaurování sousoší dětských obětí války. To je v havarijním stavu a lidický památník se na jeho opravu snažil zajistit peníze pomocí veřejné sbírky od roku 2024. Pokračuje ředitel této organizace Eduard Stehlík.
4: Sbírka, kterou jsme k této věci udělali, byla úspěšná jenom částečně, pokryla, řekněme, zhruba čtvrtinu finančních nákladů, které jsou potřebné.
5: Proto se nyní památník obrátil na Ministerstvo kultury. Pokračuje šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy.
6: Teď je míč na straně památníku Lidice. Vedení má k dispozici odbornou zprávu týkající se restaurování sousoší a na jejím základě musí předložit konkrétní návrh využití prostředků.
5: Práce by podle Stehlíka mohly začít už v příštím roce. Kromě úprav 82 soch dostane sousoší i nový podstavec. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Počasí. A jaký bude čtvrtek? Čeká nás slunečno, jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 20 až 24 stupňů Celsia. Vítr povane slabý východní až severovýchodní do 4 metrů za sekundu, srážky žádné, rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé, přes den dobré, tlak se nemění a biodnes 2, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Jedno čerstvé omezení kvůli ohrožení bezprostřední bezpečnosti silničního provozu. Je to na silnici na Svitavsku, Moravská Třebová, silnice třetí třídy Boršovský les ve směru na Hřebeč. Silnice je zavřená.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A
7: teď už přejeme pohodové čtvrteční ráno všem, kteří se probouzíte do nového dne ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice. Tím novým dnem bude čtvrtek s datem 13. srpna. Rovnou se podíváme i do kalendáře, abychom viděli, kdo dneska slaví. Tak máme tam dvě jména. Jedno je Alena, druhé je Sven. Posíláme gratulaci a přání všeho nejlepšího k svátku. No a už se chystá muzika, písničky, které nestárnou, tentokrát obstarají Ilona Čáková, Hana Zagorová s Petrem Reskem. Těšit se můžete také na Sandru. Novou talk show, moderně pojatou nedělní politickou debatu i dvoudílný film Gerta Schnirch, natočený podle knižní předlohy, chystá na podzim Česká televize. Svůj program pro poslední třetinu roku tento týden představila také skupina Nova. Čím chtějí veřejnoprávní a komerční televize zaujmout diváky, tak to uslyšíte už za malou chvíli. Hezké čtvrteční ráno.
8: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Hana Zagorová, Petr Ezek, oprášili jsme písničku Dotazník a s vámi je Český rozhlas Pardubice. 5:12 k tomu. Nová podoba nedělní politické debaty, návrat Stardance i množství původní domácí hrané tvorby. To chystá od září na obrazovkách Česká televize. Podzimní programové schéma představila tento týden a jak se dozvěděla reportér Tomáš Maleček, po třetí se vrátí i divácky oblíbená miniserie Docent v hlavních rolích s Ondřejem Vetchým, Terezou Ramba a Ivanem Trojanem jako docentem.
1: Upřímně, pane docente, myslíte si, že je téma té vaší přednášky v pohodě?
2: Jsou to přes 30 let staré případy, dávno promlčené.
3: Tak byl to návrat domů. Byl jsem mezi lidmi, který mám rád, znal jsem téma, znal jsem autora. Už jsme, myslím, věděli, co jsou ty postavy zač, takže jsme se vrátili do bezpečného přístavu.
4: Říká ke svému návratu k postavě šéfa oddělení vražd, plukovníka Milana Šery, Ondřej Vetchý. Režie minisérie se opět ujal Jiří Strach.
5: My obecně s klukama, myslím, že můžu mluvit za oba, se strašně rádi vracíme do Troje. Já se domnívám, že zatím vším stojí rukopis právě pana plukovníka Mareše, bývalého šéfa pražské kriminálky, který ty věci nemá vymyšlené, nemá je vycucené z prstu.
6: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu.
4: S novým krimiseriálem Hec přijde na Českou televizi režisér Michal Samír a hned 2. září diváci uvidí první díl seriálu Jana Hřebejka Na tělo. Filmového nebo televizního zpracování se dočkaly i některé knižní předlohy, jak říká Milan Friedrich, ředitel programu obsahu a digitálních služeb České televize.
7: Budeme mít 2dílný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové o divokém odsunu v Brně po druhé světové válce.
8: Byly věci, které nešly říct.
4: Starší alter ego Gerty Schnirch hraje Milena Steinmaslová. Stvárňuje ji jako 70-letou dámu, která přežila válku, odsun i komunisty.
9: Pokračujeme v nedělní debatě.
4: Proměny se už 30. srpna dočká diskuzní pořad Nedělní debata. Nově propojí přímý politický souboj s odbornou analytickou částí. Moderovat budou střídavě Jana Peroutková a Lukáš Dolanský.
10: Na ČT jednak poběží zrovna ta velká politická debata, ale na ČT 24 diváci uvidí komentáře odborníků a komentátorů, kteří v reálném čase budou digitálně přispívat příspěvky, ať už svými komentáři, anebo třeba budou kontrolovat to, co politici říkají, jestli to řekli správně, jestli řekli všechno, nebo třeba řeknou možná i to, co měli říct a neřekli.
4: Podzimní novinky tento týden představili i televize Nova a platforma OnePlay. Diváky čeká několik původních seriálů. Vězeňská komedie Oddíl B od tvůrců Mostu, Muži v letu s Miroslavem Donutilem, Bolkem Polívkou a Pavlem Zedníčkem nebo komediální seriál Boží plán. Víc přibližuje ředitel vývoje TV Nova a OnePlay Michal Reitler.
11: Který je na téma rozvodu a na téma sdíleného bydlení, což prostě třicátníky poměrně drsně drtí. A v tomhle případě jsme k tomu přistoupili s nadsázkou, s nadějí, s nějakou jako zábavností až jako romanticko-komediální.
4: A po 5 letech se na obrazovky nově vrátí pěvecká soutěž Superstar. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Musím tedy říct, že cestou do rozhlasu jsem cítil, že bych klidně snesl mikinu. Ty teploty nebyly úplně vysoké po ránu a stále nejsou. Koukám, aktuálně v Pardubicích měříme nějakých 11 stupňů Celsia. Co se týká třeba Svitav, no tak tam jsme na tom podobně 10 stupňů pouhých, takže pokud už se chystáte vyrazit, určitě se přioblečte, i když odpoledne to úplně potřebovat nebudeme. Ale ještě než se dostaneme k aktuální předpovědi pro dnešní den, tak koukneme do historie. V pražském Klementinu naměřili právě 13. srpna nejvyšší teplotu v roce 2003 36,8 stupně Celsia, nejchladněji bylo v roce 1908. Tehdy teploměry ukázaly 8 stupňů a 7 desetin. Počasí. Dneska se budou maxima pohybovat mezi 25 a 28 stupni, na horách v 1000 metrech naměříme 20 až 24 stupňů Celsia. Jinak počasí podobné jako včera, to znamená jasno anebo skoro jasno, vítr povane slabý východní až severovýchodní rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice,

0: Léto, čas dovolených, někdo vyrazí do hor, někdo do českých luhů, lesů a tak podobně. A někdo, ten potřebuje být u moře. No a jestli je to opravdu moře, tak to se dá zkontrolovat jednoduše, stačí ho ochutnat. Mně se vždycky vybaví scéna z filmu Pupendo, kdy ochutnávali s trochou zklamání Balaton. Nicméně, pojďme se vrátit k té klasické slané chuti. Jestli pak víte, proč je moře slané? Dětí se na to v čase dovolených a letních radovánek zeptala i redaktorka Petra Beránková.
1: Proč je moře slané?
2: Protože je modrý a musí být slané. Protože je v tom sůl.
3: Protože se dělají vlny.
4: Protože když ho spolknem, tak nás může škrabat z krku.
5: Tam je trošku písek a ten písek se oslaďuje.
1: Slyšeli jste někdy o mrtvém moři?
6: My jsme už tam jednou byli, jak tam jsou takový ty labutě.
7: To tě tak nadnáší, že se ani neutopíš.
8: Tam je taková voda, a na který se všichni lidi nepotopí, i když tam jich je hodně.
9: Tam můžou být labudě.
1: Už jste někdy byli u moře?
10: Já v Chorvatsku a ještě na Malediva.
11: A nebo jedu s babičkou na jaře na Kanáry.
12: Já jsem byla v Chorvatsku.
13: Já jsem taky byla v Chorvatsku a teď tam pojedu, ale trošku do jinýho.
14: Tačka tam byl dvakrát.
15: V Itálii.
1: Komu chutná slaná voda?
16: Mně ne.
17: Ne, fuj.
18: Blé.

0: Český rozhlas Pardubice stále s vámi stejně jako čtvrteční Dobré ráno, které už za pár okamžiků nabídne další písničky, které nestárnou. Těšit se můžete rovnou na dvě skupiny. Jedna bude Lucie, druhá Olympic, ale samozřejmě muziky nabídneme ještě mnohem víc. A samozřejmě už za pár okamžiků také pohled do dnešních novin, abyste věděli, co zajímavého se v nich píše. No a do studia právě teď přichází Petra Beránková, to znamená jediné, před námi jsou další čerstvé zprávy. Tak vám i dál přejeme pohodový poslech Českého rozhlasu Pardubice.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Ode dneška do neděle bude v Ústí nad Orlicí zavřená ulice 17. listopadu v úseku od úřadu práce po křižovatku s ulicí na Štěpnici, informuje o tom radnice. Uzavírka je kvůli přípravám a pořádání tradiční ústecké staročeské pouti, která začíná zítra a koná se taky v přilehlém parku Kociánka a před domovem dětí a mládeže. Sluneční dům ve Slatiňanech by se měl změnit na zařízení pro pacienty s Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí. Budovu dřív využíval domov sociálních služeb. Jeho klienti se už přestěhovali do komunitního bydlení. Pardubický kraj počítá s rekonstrukcí budovy za asi 40 milionů korun. V Horním Maršově v Krkonoších zahájili v těchto dnech práce na opravě vyhořelého zámku. Snahou je zbavit památku poškozených částí a připravit na obnovu. Soukromý investor chce zámek přestavět na areál s ubytováním. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Větší prostor v celách a ložnicích vězni od příštího roku možná mít nebudou. Ministerstvo spravedlnosti chce nová pravidla, ke kterým se zavázalo už v roce 2020 znovu odložit. Dva vězni by podle nich měli mít nejméně 10 metrů čtverečních místo současných 8. Počet míst v českých věznicích by se tím snížil o asi desetinu. Odklad kritizuje ombudsmanka i organizace působící v oblasti vězeňství. Největší domácí cyklistický závod Czech Tour dnes začne první etapou z Prahy do Karlových Varů. Víc než 120 jezdců odstartuje předpolednem z Vítězného náměstí v Dejvicích a do cíle by měli dorazit kolem 16. hodiny. Úvodní etapa měří 163 kilometrů. Řidiči musí po celé její trase počítat s krátkodobými dopravními uzavírkami. A počasí v Pardubickém kraji. Čtvrtek bude slunečný, jasný nebo skoro jasný. Teploty 25 až 28 stupňů, na horách 20 až 24 stupňů Celsia. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé, přes den dobré. Tlak se nemění a Bio2, střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Kvůli opravě parkoviště je dočasně uzavřená spodní vrátnice Pardubické nemocnice. Do areálu se proto nově vyjíždí z Komenského ulice u Svítání. Omezení potrvá do konce listopadu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tak trumpetka nakonec, Olympik, Agáta za námi a s Petrou Beránkovou jdeme otevřít noviny. Hezké ráno.
1: Dobré ráno z Pardubic.
2: K ranní kávě, denní tisk.
0: Město Polička dokončilo obnovu náměstí Bohuslava Martinů. Komplexní rekonstrukce začala loni v dubnu. Přibyly nové stromy, dlažba, atypický mobiliář, lávka k faře a kostelu, posedové schody a bronzová kašna. Město má ještě objednanou sochu skladatele v dětském věku, která tam přibude později. Slavnostní otevření obnoveného prostoru radnice plánuje na 29. srpna, píše Svitavský deník.
1: Pardubický kraj začal na okraji České Třebové stavět novou základnu záchranářů. Stejně jako ostatní už vybudovali. Základny nabídne zázemí pro výjezdové posádky, garáže pro sanitky a taky sklady zdravotnického materiálu a léčiv. Jako jediná v Pardubickém kraji bude mít taky garážové stání pro speciální vozidlo, určené k nasazení při mimořádných událostech, a to s hromadným postižením osob. Nová základna vznikne u silnice 1/14, a to na okraji města v blízkosti kruhového objezdu s možností rychlého napojení na dálnici D35.
0: Ačkoliv šel premiér Andrej Babiš za ANO do voleb se slibem ostrých škrtů na úřadu vlády, v případě vlastních poradců se mu ho naplnit nedaří. Za první letošní pololetí jim úřad vyplatil přes 2 100 000 korun, což je víc než poradcům Babišova předchůdce Petra Fialy za ODS za celý uplynulý rok. V jejich případě to bylo skoro 1,5 milionu korun. V počtu poradců se přitom neliší jejich 11. Nejvíce stojí stát práce poradkyně pro svobodu projevu Natálie Vachatové, píše Dnešní Právo.
1: A desítky připomínek poslala ministerstva na návrh státní kulturní politiky, vadí jim chybějící analýzy i zajištění financí. Podrobnosti ve zprávách za 19 minut.

0: Letní vesmírná Technolandie, tak to je akce, kterou pořádá v tomto týdnu Krajská knihovna a v Pardubicích a díky ní můžete zažít týden plný fantazie, techniky, pohybu, také lega a tvoření a vesmírných dobrodružství. Když dorazíte, čeká vás stavba vesmírného města z lega, programování robotů, chytrý vláček, také třeba hvězdná dráha, cesta sluneční soustavou s hvězdářem Davidem a mnoho dalšího. Akce je určená pro děti, to jste pochopili, předpokládám. Dáme mezi 5 a 10 lety, ale samozřejmě dorazit můžou i rodiče, rezervace nutná na webu knihovny, to podotýkám. No a tuhle akci si můžete užít dnes a také ještě zítra od 9.30 do 15.30, ale je potřeba počítat s tím, že v poledne je pauza.
1: Počasí.
0: A jdeme kouknout na oblohu, ta bude dneska jasná nebo skoro jasná s nejvyššími teplotami mezi 25 a 28 stupni. Na horách v 1000 metrech naměříme 20 až 24 stupňů Celsia. Vítr vane slabý, východní až severovýchodní rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio

0: Jako vítr se éterem Českého rozhlasu Pardubice prohnala Lucie Vondráčková. Pokračuje čtvrteční Dobré ráno. Za 9 minut bude 6 hodin. No a když si nás naladíte také odpoledne po 13. můžete se těšit na Alex Minářovou a jejího hosta. Tentokrát k mikrofonu usedne módní návrhář Osmany Lafita. Dozvíte se například i to, jaký je jeho denní rytmus a kdy se mu nejlépe pracuje.
1: Já jsem spíš takový jako nošní, tak jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukání si je do jednu hodinu, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem půl desátý a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v nosi. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
2: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jednu, ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako který se starají věci, který se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovatý modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi.
0: Říká Osmany Lafita, módní návrhář, a já ještě jednou připomínám, že celý rozhovor s ním si můžete poslechnout ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice dnes po 13. hodině.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Zemědělský podnik Agrokunčina na Svitavsku připravuje modernizaci dvou svých bioplynových stanic. V Horním Maršově na Trutnovsku začaly práce na obnově vyhořelého zámku. Lidé se dnes ve 13 hodin můžou zapojit do zátěžového testu e-dokladu. Stačí spustit aplikaci a doklad aktualizovat. A nás čeká slunečno, jasno nebo skoro jasno, denní maxima do 28 stupňů Celsia. Zprávy připravila Petra Beránková. Krásné čtvrteční ráno z Pardubic. Bioplynové stanice zemědělského podniku Agrokunčina na Svitavsku by měly nově vyrábět biometan. Společnost je chce za několik desítek milionů korun modernizovat a výrobu elektřiny nahradit produkcí plynu. K tomuto kroku přispívá i vlastní výroba elektřiny z fotovoltaických panelů.
3: Elektrickou energii nevyužíváme, protože máme plné střechy fotovoltaických elektráren, které vznikly předtím, než jsme vystavili vlastní bioplynovou stanici, proto vlastně hlavní spotřeba čerpáme pro naše jak pilu, tak hlavní provozy z těchto fotovoltaických elektráren a ne z bioplynové stanice.
1: Stavbaři zahájili práce na rekonstrukci vyhořelého zámku v Horním Maršově v Krkonoších. Snahou je památku staticky zabezpečit, zbavit nejvíc poškozených částí a připravit na budoucí rekonstrukci. Soukromý investor chce zámek a okolí přestavět na areál s ubytováním.
4: V první etapě, která by měla být hotová do konce letošního roku, stavbaři odstraní biologicky napadené a staticky narušené části. V severním a východním křídle budou zachovány nejstarší klenuté prostory, zatímco hlavní jižní trakt bude kompletně očištěn a připraven na náročnou rekonstrukci. Investor plánuje objekt využít pro kombinaci hotelových a ubytovacích služeb. Součástí projektu má být také zařízení domova pro seniory hotelového typu a obnova zámeckého parku. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Stát dnes ve 13 hodin spustí zátěžový test aplikace e-doklady. Má zjistit, jak je připravená na nápor při podzimních volbách do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Loni při sněmovních volbách totiž e-doklady kvůli přetížení nefungovaly. Podle ředitele digitální informační agentury Bohdana Urbana je potřeba otestovat aplikaci veřejně a popisuje, jak je možné se zapojit.
5: My bychom potřebovali, aby uživatelé si zaregistrovali aplikaci předem, to znamená dříve než v tu jednu hodinu. V jednu hodinu bychom potom potřebovali, aby uživatel udělal ten úkon, který proběhne při volbách, to je, že si otevře tu aplikaci, jako kdyby prokazoval tu svoji totožnost.
1: Po přihlášení se pak doklad automaticky aktualizuje. Podle Urbana by se k testu mohlo přihlásit ideálně 40 tisíc lidí najednou. Případné nedostatky pak stát vyhodnotí a opraví, aby systém při podzimních volbách fungoval. Kritiku sklidil návrh státní kulturní politiky nejen od umělců. Desítky připomínek mají i jednotlivá ministerstva. Zjistil to server i rozhlas.cz. Například podle rezortu financí dokument překračuje působnost ministerstva kultury. Vnitro zase kritizuje, že návrh neobsahuje analýzu. A rezort školství se pozastavuje nad chybějícím vyčíslením nákladů. V pondělí vyzvali ke stažení návrhu desítky profesních organizací a spolků. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy to ale odmítl. A ještě jedna aktuální zpráva ČTK. Ruský prezident Putin poprvé navštívil Kurilské ostrovy, o které vedou od druhé světové války územní spor Rusko a Japonsko, informovala agentura TASS.
2: Počasí.
1: A nás čeká slunečno, na východě Čech bude jasno nebo skoro jasno, denní maxima 25 až 28 stupňů, teploty na horách 20 až 24 stupňů Celsia. Vítr povane slabý východní až severovýchodní do 4 metrů za sekundu, srážky žádné, rozptylové podmínky přes den dobré, tlak se nemění a bio, střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dnes úderem 6. se připravte na pomalu jedoucí vozidlo údržby, a to na nejvytíženější silnici v regionu 1/35. Od Moravské Třebové přes Svitavy a Litomyšl. Tak opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Stále se s Českým rozhlasem Pardubice pokračuje také čtvrteční Dobré ráno s datem 13. srpna, ale nám posíláme gratulaci k svátku a každému přejeme vydařený vstup do dalšího dne. Co nabídneme? Z muziky Damiens, Karel Zich, také třeba Eva Farná nám zaspívá. No, protože se nám pomalu blíží víkend, mnozí z vás určitě začínají plánovat, jak naloží s volným časem. Dodáme pár tipů, kam můžete vyrazit za kulturou a zážitky. Hezký den!
2: Dobré ráno.

0: Za 3 minuty, 6:45, čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice pokračuje. Pokud máte po ruce diáře, tak je vemte k sobě, vytáhněte tušky a zapisujte, protože vám právě teď nabídneme několik tipů na nejrůznější akce, na které můžete vyrazit o víkendu. Další podrobnosti dodává Barbora Bláhová.
1: Zítra a v sobotu můžete v Zemi Keltů v Nasavrkách navštívit Sabbath Fest. To je festival pohanské, keltské, slovanské a severské hudby. A kromě jiného program nabídne také půlnoční pohanské čarodejné tance. No a na akci Železnohorský traktor se můžete vydat v sobotu do Žďárce u Seče. Traktoriáda začne ve 12 hodin v areálu za kulturním domem. Registrace soutěžících bude už od 10 hodin. Naplánované jsou rychlostní závody, výstava traktorů a moderní zemědělské techniky i spanilá jízda. Kudy povede, to řekne pořadatel akce Jakub Mrázek.
2: Spanilá jízda se už tradičně jezdí stejnou trasou přes Seč a zpátky, kdy teda řekněme kolem 13:15. Ty traktory postupně vyjedou směrem na Seč, na náměstí se otočí a jedou tou cestou stejnou zpátky.
1: A zveme také na zříceninu hradu Košumberk u Luže, kde bude zítra a v sobotu festival Karel. Poslechnout si tam můžete kapely Buty, Sto zvířat, Prago Union, Volant a další. S následujícím tipem se přesouváme na Konopáč u Heřmanova Městce, kde bude v sobotu nefestival. Od 10 do 15 hodin si tam budete moct vyzkoušet různé netradiční sporty, jako třeba street curling, horolezeckou stěnu, kajaky, spikeball nebo cornhole. Pozvánku mám také do Chrudimi. V rámci akce Letní barokní scéna uvidíte a uslyšíte v Muzeu barokních soch a v klášterních zahradách hudbu, divadlo i film. Přesný program najdete na webu chrudimskabeseda.cz. A nebo můžete vyrazit do Králík, kde je na zítřek a sobotu naplánovaná vojensko-historická akce Cihelna. Těšit se můžete na výstavu soudobé i historické vojenské techniky, bitevní ukázky i muzejní výstavy. S předposledním tipem se dostáváme do Pardubic, které se už podruhé stanou součástí etapového cyklistického závodu Czech Tour. Třetí etapa tohoto prestižního klání odstartuje v sobotu ve 12 hodin z Pernštínského náměstí. A nakonec pozvánka do regionálního muzea ve Skutči, které v sobotu ožije tradičními řemesly. Od 9 do 17 hodin tam uvidíte při práci ševce, kameníka i kováře. Pro návštěvníky jsou připravené komentované prohlídky, loutkové divadlo, tvůrčí dílny i malý jarmark s dobrotami a řemeslnými výrobky. Pohodový zbytek týdne vám

0: V rámci letních promenádních koncertů dnes na náměstí Přemysla Otakara II. Ve Vysokém Mýtě vystoupí dechový orchestr kulturního domu Holice. Začátek koncertu je v 17 hodin.
1: Počasí.
0: Byl tedy další rychlý tip na to, kde a jak můžete strávit dnes svůj volný čas. A jdeme kouknout na oblohu, ta bude jasná nebo skoro jasná. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme mezi 20 a 23 stupni Celsia. Vítr vane slabý, východní až severovýchodní, rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Na ostří nože Eva Farná v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. A také dnes je tu pro vás náš spotřebitelský servis, ve kterém pravidelně na vaše dotazy odpovídá odborník Josef Černý. Dnes to bude opět reklamace výrobku, ovšem takového, který obsahoval i příslušenství.
1: Pan Karel reklamoval nefunkční nástěnné svítidlo. Prodejce mu ale sdělil, že musí přinést i držák, na kterém bylo svítidlo uchycené, které ale podle pana Karla nemá na funkci žádný vliv a proto ho také nechal doma. Rád bych věděl, kdo má pravdu. Pane posluchači, pokud jste požadoval opravu, potom opravdu stačilo k reklamaci přinést vlastní svítidlo bez držáku. Pouze v případě odstoupení od smlouvy byste musel přinést všechno, co bylo součástí balení, tedy i držák.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Vysoké teploty komplikují chov krav v Pardubickém kraji. Dojnice totiž špatně snášejí už teploty nad 18 stupňů. V horku míň žerou a víc poléhávají. To se může projevit i na množství a kvalitě mléka. Podrobnosti ve zprávách v 7. Kvůli havárii vodovodního potrubí bude dnes omezený průjezd přes Masarykovo náměstí v Žamberku, informuje o tom radnice. U výjezdu ve směru na Jablonné nad Orlicí bude od 16 do 21 hodin kyvadlově řízená doprava a řidiči by měli počítat s mírným zdržením. Vodohospodáři z povodí Labe upozorňují na zhoršování sucha, a to na východě Čech. Nízké průtoky evidují na dědině Tiché Orlici, Úpě Bělé a Cidlině. V celém povodí Labe je ukazatel sucha na asi polovině sledovaných profilů. Podrobnosti ve zprávách v 7. Aplikaci e-doklady dnes čeká zátěžový test před podzimními komunálními a senátními volbami. Ve 13 hodin by se do ní měli najednou přihlásit desítky tisíc lidí. Stát chce předejít problémům z loňských sněmovních voleb, kdy e-doklady kvůli přetížení nefungovaly. Případné nedostatky, které dnešní test odhalí, chce digitální informační agentura před volbami opravit. Ruský prezident Vladimír Putin dnes navštívil Iturup, největší z Kurilských ostrovů, informuje o tom ruská státní agentura TASS, podle které jde o první Putinovu návštěvu souostroví v roli hlavy státu. Rusko od druhé světové války vede o ostrovy územní spor s Japonskem. Příslušníci amerického imigračního a celního úřadu ICE budou zřejmě brzy při výkonu služby používat rukavice schopné vysílat bolestivé elektrické šoky, informoval o tom server BBC. Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti plánuje utratit za novou výbavu v přepočtu až 420 milionů korun. Rukavice mají výkon až 380 voltů, to je zhruba třikrát víc než standardní americká elektrická zásuvka. Obhájci občanských práv jsou znepokojení, imigrační agenti podle nich už teď čelí kritice za používání nepřiměřené síly. A počasí v Pardubickém kraji. Čeká nás slunečný den, bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, teploty na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky přes den dobré, tlak se výrazně měnit nebude a bio dnes dvojka, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ode dneška až do neděle je v Ústí nad Orlicí zavřená ulice 17. listopadu v úseku od úřadu práce po křižovatku s ulicí Na Štěpnici, informuje o tom radnice. Uzavírka je kvůli přípravám a pořádání tradiční ústecké staročeské pouti.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zprávy připravila Petra Beránková a 3 minuty po 6:30 pokračuje čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Nabídne Ivetu Bartošovou, Pavla Bobka, za chvíli i rychlý pohled do dnešního tisku. Zůstaňte s námi a příjemný poslech.

0: Veď mě dál cesto má, tolik Pavel Bobek ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je 6.40, Petra Beránková stále ve studiu, koukám, kávu má, takže všechno připraveno a můžeme se podívat, co se píše v novinách. Hezké ráno.
1: Přesně tak, dobré ráno z Pardubic.
2: K ranní kávě, denní tisk.
1: Město Přelouč odhalí první školní den v parčíku u kina pomník místnímu rodákovi, známému herci a dabérovi Františku Filipovskému. Autorem návrhu je přeloučský výtvarník Josef Dvořáček, který s nápadem vytvořit trvalou vzpomínku na tohoto výborného herce přišel už v roce 2017. Tehdy připravil sádrový návrh, který město koupilo a vystavilo ve vestibulu městského úřadu, řekla tisková mluvčí Přelouče Marcela Gryšová s tím, že loni v červnu zastupitelé rozhodli, že vznikne pomník trvalý, a to z pískovce. Slavnostní odhalení pomníku za přítomnosti hercovy rodiny se uskuteční na schodech městského kina a potom u samotného pomníku, a to v 18 hodin.
0: Řidiči se po mnoha letech dočkali nově opravené silnice mezi Vendolím a Hradcem nad Svitavou, která byla výrazně zatížena transitní dopravou při mnoha uzavírkách silnice první třídy číslo 43. Stavba přinesla nový povrch vozovky, opravu odvodnění i obnovu propustku. Při opravě byl zvolen odlišný způsob obnovy jednotlivých částí komunikace podle jejich technického stavu, zatímco v některých úsecích byla vozovka opatřena novým asfaltovým souvrstvím, v nejvíce poškozené části využili recyklaci konstrukčních vrstev přímo na místě. To znamená, že díky tomu bylo možné znovu využít část stávajícího materiálu a vytvořit novou nosnou vrstvu vozovky, píše regionální příloha Mladé fronty Dnes.
1: Mirku, kontrolní otázka na závěr. Co tě napadne, když řeknu piano a klavír? Je tam nějaká značka, která se ti i hned...
0: Tak sousední Hradec Králové Petrov.
1: No jasně, tradiční český výrobce piana klavíru prochází ale náročným obdobím. Královéhradeckému Petrofu se v posledních dvou letech znatelně propadly tržby. Dřív generované zisky se proměnily v narůstající ztráty. Konkrétně se v loňském roce společnost propadla na 163 milionů korun, tedy to utržela, a meziročně o čtvrtinu míň vytvořila provozní ztrátu 54 milionů. Ke zvýšení nákladů na nákup energií a dřeva, se kterým se potýkají i další české podniky, se v poslední době přidává další velmi negativní faktor. Celosvětová proměna chování spotřebitelů a životního stylu. Trend, na který doplácí třeba i Yamaha a další zvučná jména globálního trhu.

0: České muzeum a galerie ve Svitavách zvou na dny otevřených ateliérů, což jsou takové tvůrčí dílny, během kterých se můžete seznámit s procesem výroby a sami si moci vytvořit vlastní výrobek. Součástí akce je také menší řemeslný trh s možností zakoupení hotových produktů. Zatímco ve středu bylo na programu řezbářství, tak dneska se můžete těšit na skleněné vitrážové šperky, točení keramiky na hrnčířském kruhu, výrobu keramických aromalampiček, skleněných vinutých perlí nebo ručního papíru, také předení na kolovratu a vřetánku, paličkování, háčkování nebo fotografické hrátky v černé komoře s dírkovou komorou i fotografování zátiší. Počasí. Předpověď pro dnešní den je stručná, o to jasnější, má být jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách v 1000 metrech 20 až 23 stupňů Celsia. Vítr vane slabý východní až severovýchodní rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude módní návrhář Osmany Lafita.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: posunou vzhůru. Pomoci by k tomu měl i nový sportovní manažer, kterým se po konci kariéry stal Kamil Vacek. A jeho role je hodně odlišná od té, kterou měl na hřišti. Mluvil s ním redaktor Otago Twirt.
1: Dali by se pro posluchače ty vaše úkoly a ta role popsat?
2: Ta moje role je taková, že jsem týmový manažer, mám na starosti komunikaci jako s těma zahraničníma hráčema, komunikaci s klukama, když je cokoliv potřeba, tak se to snažím předávat vedení, pomáhám vybírat našemu marketingovému oddělení kluky na různé marketingové povinnosti klubu, takže té práce je docela dost a teď se snažím v tom najít nějaký systém a řád, ale opravdu mě to zatím baví a doufám, že to tak bude i dál.
1: Dost hráčů se po kariéře věnuje trenéřině, už o tom třeba přemýšlí během té kariéry, udělají si nějakou tu licenci nižší, potom míří na tu vyšší. Co vy a trenéřina, je to pro vás lákavé, je to pro vás téma?
2: Není. Já jsem v tohle měl vždycky celkem jasné. Maximálně u dětí jako pomoc a to mě baví jako hodně, ale nikdy jsem nechtěl jako trénovat, protože si myslím, že ta moje povaha a ten můj talent je úplně někde jinde a myslím si, že mě daleko více baví management, různé řízení jako podniků a ekonomie. Strašně bych si chtěl dodělat i vysokou školu, kterou jsem prostě kvůli té profesionální kariéře nebyl schopný jako dokončit, takže mám takové život cíle, co bych si teď chtěl splnit a vím, že ta moje role by měla být spíš na téhle straně barikády, než abych byl trenér.
1: Jak když jsem mluvil s Davidem Pospíšilem a bavili jsme se o jeho hokejové kariéře, tak jsem se ho zeptal, kde máš medaile. On říkal, medaile jsou někde tamhle ve stodole, v krabici zaprášený, ale pro mě to nejdůležitější, co mě v hokej dal, tak to byly ty lidi, to byly ty spoluhráči a přátelství kolikrát na celý život. Máte to podobně ve fotbalu?
2: Hodně podobně. Sportovní ředitel, který mě přivedl do Itálie, tak teď je sportovním ředitelem Atalanty Bergamo a kdykoliv mu napíšu, zavolá, on sám mi občas zavolá, takže tyhle ty kontakty a lidi, které jsem potkal, tak to je to nejcennější, co jsem zažil. To samé teď akorát dva dny dozadu mě mluvil pan trenér Moulensten, který mě právě trénoval Maccabi Haifa a 17 let dělal asistenta panu Fergusonovi v Manchesteru a byl z toho krásný hodinový rozhovor, takže tyhle ty momenty musím říct, že jsou daleko cennější než nějaké pomyslné trofeje, které člověk jako nazbíral.
1: Tak to říká Kamil Vacek, bývalý fotbalista a současný týmový manažer FK Pardubice. Otago Twirt, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Kvůli horku chovatelé v Pardubickém kraji ochlazují krávy pomocí ventilátorů a sprch. Hladiny řek v sousedním Královéhradeckém kraji dál klesají. Kancléř ombudsmanky kritizuje navrhovaný odklad pravidel pro větší ložnice a cely ve věznicích. A nás čeká slunečno, jasno nebo skoro jasno, teploty do 28 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné čtvrteční ráno z Pardubic. Vysoké teploty komplikují taky chov krav v Pardubickém kraji. Dojnice totiž špatně snášejí už teploty nad 18 stupňů. V horku míň žerou a víc polehávají. To se může projevit i na množství a kvalitě mléka. Chovatelé je proto ve stájích ochlazují ventilátory nebo sprchami.
2: V některých stájích se ventilátory spouštějí a zesilují automaticky podle teploty. Chovatelé můžou dojnice ochladit taky vodou. Sprchování ale nejde používat pořád kvůli riziku šíření bakterií. Kvůli horku krávy méně žerou. Do krmení proto dostávají speciální doplňky, které podporují chuť k jídlu a pití. Z Pardubického kraje Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Vodohospodáři z povodí Labe upozorňují na další zhoršování sucha v sousedním Královéhradeckém kraji. Nízké průtoky teď evidují na dědině Tiché Orlici, Úpě Bělé nebo Cidlině. V celém povodí Labe je ukazatel sucha na 62 ze 133 sledovaných profilů. Před týdnem to bylo jenom něco málo přes 30.
3: Vodohospodáři očekávají, že průtoky budou v dalších dnech dál převážně setrvalé nebo pozvolna klesat. Pomohl by déšť ideálně vytrvalý a mírný, aby se voda stačila vsáknout do vyschlé půdy. Situaci zatím pomáhají zvládat přehrady. Z nádrží ve správě povodí Labe už letos do řek odteklo přes 12 milionů kubíků vody. Například Rozkoše naplněná z 82% a odtékají z ní přes 3 kubíky vody za sekundu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Na koupaliště Flošna v sousedním Hradci Králové přišlo v letošní sezóně už 1,5 milionu lidí. Jubilejní návštěvnice je z Pardubic a se dvěma dětmi přišla na Flošnu ve středu dopoledne. Od města i vedení koupaliště převzala drobné upomínkové předměty a taky poukazy na využití dalších služeb areálu na Flošně. Ministerstvo spravedlnosti chce podruhé odložit nové podmínky pro velikost ložnic a cel ve věznicích. Samo se k ním zavázalo před 6 lety. Pokud by pravidla začala platit, snížila by se kapacita věznic o víc než desetinu, asi o 2800 míst. Podle ministerstva nejsou české věznice na změnu připravené. V připomínkovém řízení kritizovala odklad třeba kancelář ombudsmanky Evy Kostolanské. Pokračuje její mluvčí Jiří Matuška.
4: Je pravda, že doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nejsou přímo právně závazná. Česká republika se však dlouhodobě hlásí k jejich respektování. Opakované odkládání účinnosti vyvolává otázku, zda stát skutečně vytváří podmínky pro důstojné zacházení.
0: Ruský prezident Vladimir Putin dnes navštívil i Turup, největší z Kurilských ostrovů. Informuje o tom ruská státní agentura TAS, podle které jde o první Putinovu návštěvu souostroví v roli hlavy státu. Rusko od druhé světové války vede o ostrovy územní spor s Japonskem. Obě země proto nikdy nepodepsali formální mírovou smlouvu z druhé světové války. Ruský prezident během své návštěvy dohlížel na cvičení námořnictva na ruském Dálném východě. Prohlédl si taky závod na zpracování ryb.
1: Počasí.
0: A nás na východě Čech čeká slunečný den, bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí k 25 až 28 stupňům Celsia, teploty na horách 20 až 23 stupňů. Vítr slabý, do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé, přes den dobré, tlak se nemění, během dne mírně klesne a bio na dvojce, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: V Pardubicích dnes počítejte s omezeními kvůli práci na sítích. Jsou lehce uzavřené ulice Vintrová a dál ulice Štrosová, vždy jen pravý jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 7 hodin 4 minuty k tomu posloucháte Český rozhlas Pardubice, kde pokračuje čtvrteční Dobré ráno s datem 13. srpna. Aleny mají svátek, také najdete v kalendáři severské jméno Sven, tak i Svenům posíláme gratulaci a přání všeho nejlepšího. Co jsme připravili? Z muziky skupinu Elán Petra Nováka, zaspívá také třeba Michael Jackson, ale nabídneme toho samozřejmě, co se hudby týká, ještě mnohem víc. Opět si zasoutěžíme v Bleskovce z nakladatelství Kazda, tady máme knihu romantické čtení s názvem Ostrov zalitý sluncem, ale to určitě víte, protože posloucháte pravidelně a o tuhle cenu hrajeme celý tento týden. No a stavíme se také v České Třebové. Už jsme mluvili o tom, že právě tam začíná stavba nové výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby. Po uvedení do provozu bude jako jediná v Pardubickém kraji garážovat speciální zásahové vozidlo pro výjezdy s hromadným postižením osob. Další podrobnosti dodáme za pár minut. Hezké ráno.
6: Dobré ráno s Miroslavem Hrubaným.

0: Já budu chodit po špičkách, zpíval Petr Novák ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je 7 hodin, 11 minut k tomu, pokračuje čtvrteční Dobré ráno. Posílení záchranek v okolí, sklad zdravotnického materiálu pro celý kraj i garáž pro speciální zásahové vozidlo. To nabídne nová výjezdová základna zdravotnické záchranné služby v České Třebové. Pardubický kraj za stavbu, která v těchto dnech začíná, zaplatí skoro 90 milionů korun. Více informací pro nás má reportérka Barbora Soukupová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak jak to teď aktuálně na té stavbě vypadá?
1: Tak teď v prvních dnech už dělníci stihli postavit provizorní štěrkový sjezd ze silnice 1/14, který umožní přístup ke stavbě pro pracovníky a veškerou těžkou techniku. Práce by tak neměly komplikovat provoz tady mezi čerpací stanicí a novým kruhovým objezdem u výjezdu z města ve směru na Svitavy. Teď pokračují se zemními pracemi. Stavby vedoucí Tomáš Bárta mi říkal, že to potrvá asi 14 dní, kopou 2 metry do hloubky, aby srovnali terén.
0: Jak budou ty práce pokračovat a kdy skončí?
1: Následovat bude hloubení základů pomocí pilot, vytvoření kanalizace, která na místě není, a potom položení základové desky a vyzdívání nosných stěn. Ještě letos by pak dělníci měli začít se stavbou samotné konstrukce budovy. V plánu je, že práce budou hotové příští rok touto dobou a základna by měla zahájit provoz na konci příštího roku nebo začátkem roku 2028.
0: No teď k tomu, jaké všechny funkce bude nová budova plnit. Nebude toho málo?
1: Přesně tak, kromě toho, že posílí dostupnost zdravotnické záchranné služby v České Třebové a okolí a uleví okolním záchrankám, tak zároveň bude sloužit jako sklad zdravotnického materiálu a pneumatik záchranných vozidel pro celý Pardubický kraj, kde se stane 19. výjezdovou základnou a jako jediná v kraji bude také garážovat speciální zásahové vozidlo určené pro mimořádné události s hromadným postižením osob.
0: Začínající stavbu nové výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby v České Třebové přiblížila Barbora Soukupová. Děkujeme za informace a hezký den.
1: Díky, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Král popu Michael Jackson ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a rychlá pozvánka do Jevíčka. Městská knihovna Jevíčko v rámci pouťového týdne srdečně zve na přednášku Blanky Rozkošné nazvanou Přemysl Otakar II. A Jevíčko mezi povýšením města a smrtí českého krále na bojišti. Odehraje se v sále Zámečku, a to od 17 hodin.
1: Počasí.
0: Jdeme kouknout na oblohu, ta bude jasná a nebo skoro jasná. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Na horách v 1000 metrech naměříme mezi 20 a 23 stupni. Vítr vane slabý východní až severovýchodní rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice.

0: Ostrov zalitý sluncem, tak se jmenuje kniha z nakladatelství Gazda, o kterou tento týden soutěžíme v Bleskovce. Hlavní hrdinka Tabita po bolestivém rozchodu už rok utíká z místa na místo, hlídá domy, pečuje o zvířata a snaží se zapomenout na minulost. Nakonec zakotví na Madejře. Oceán, dva roztomilí psy a muž a také láska, která přijde ve chvíli, kdy ji nejméně čekáte. Letní romantické čtení nabízíme právě teď v Bleskovce jako cenu. Bleskovka. A opět se vydáme na Madejru, kde se odehrává děj knížky. Tam panuje subtropické počasí, sníh se tam objevuje opravdu jen zřídka, a to v těch nejvyšších polohách, a zpravidla do několika hodin nebo maximálně dní roztaje. Přesto si na Madejře můžete užít jednu typickou zimní radovánku. Viděli byste jakou? Pokud ano, můžete volat 726 46 48 48. Dám vám opět tři možnosti na výběr. Za A je to sáňkování, za B bruslení, za C lyžování. Tak se můžete zamyslet a zkusit rozlousknout, co na vás dneska chystám, a zkusit si s tím poradit. Uvidíme, snad se to povede. Dobrý den.
1: Dobrý den, Monika.
0: Tak, slyším dobrou náladu, Moniko, ve vašem hlase. Tak to zní jako, že jako víte.
1: Můžu ještě jednou poprosit ty nápovědy?
0: Sáňkování, bruslení, lyžování.
1: Tak já bych zkusila sáňkování.
0: A kde tam sáňkujou, když tam není sníh?
1: No to mě jako taky zajímalo, ale jedna varianta musí být správná.
0: A vy říkáte, že je to sáňkování?
1: Typuju sáňkování.
0: No tak dobře. Je to tak, je to sáňkování, správná odpověď vám vyhrála knížku, nebo vy jste si vyhrála sama samozřejmě vašimi vědomostmi, takže cena je vaše, gratuluji moc,
1: děkuju.
0: Není za co, hezké počtení přeju a poprosím, vydržte na drátě, ať se domluvíme, hezký den.
1: Děkuju, hezký den.
0: Není za co, naslyšenou. Já to ještě doplním, aby bylo jasno, sáňkování na Madejře je slavná turistická atrakce, při které se jezdí na takových velkých proutěných saních. Ta jízda měří asi 2 kilometry, trvá zhruba 10 minut a jezdí se po asfaltových silnicích. A tyhle ty saně řídí dva muži, mají na sobě také typické oblečení, proutěné klobouky, a nejenom, že řídí, slouží především také jako brzdaři.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Ode dneška do neděle bude v Ústí nad Orlicí zavřená ulice 17. listopadu v úseku od úřadu práce po křižovatku s ulicí Na Štěpnici, informuje o tom radnice. Uzavírka je kvůli přípravám a pořádání tradiční ústecké staročeské pouti, která začíná zítra a koná se také v přilehlém parku Kociánka a před domovem dětí a mládeže. Sluneční dům ve Slatiňanech by se měl změnit na zařízení pro pacienty s Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí. Budovu dřív využíval domov sociálních služeb. Jeho klienti se už přestěhovali do komunitního bydlení. Pardubický kraj počítá s rekonstrukcí budovy za asi 40 milionů korun. V Horním Maršově v Krkonoších zahájili v těchto dnech práce na opravě vyhořelého zámku. Snahou je zbavit památku poškozených částí a připravit na obnovu. Soukromý investor chce zámek přestavět na areál s ubytováním. Větší prostor v celách a ložnicích vězni od příštího roku možná mít nebudou. Ministerstvo spravedlnosti chce nová pravidla, ke kterým se zavázalo už v roce 2020 znovu odložit. Dva vězni by podle nich měly mít nejméně 10 metrů čtverečních místo současných 8. Počet míst v českých věznicích by se tím snížil asi o desetinu. Odklad kritizuje ombudsmanka i organizace působící v oblasti vězeňství. Největší domácí cyklistický závod Czech Tour dnes začne první etapou z Prahy do Karlových Varů. Víc než 120 jezdců odstartuje předpolednem z Vítězného náměstí v Dejvicích a do cíle by měly dorazit kolem 16. hodiny. Úvodní etapa měří 163 kilometrů. Řidiči musí po celé její trase počítat s krátkodobými dopravními uzavírkami. A počasí dnes v Pardubickém kraji. Čeká nás slunečný den, bude jasno nebo skoro jasno, teploty 25 až 28 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a BIO2, to je střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: V Heřmanově Městci jsou dočasně vyřazené některé autobusové zastávky, a to kvůli opravě hlavní silnice číslo 17. Linky vynechávají například stanoviště Novém Dvoře. A pozor, strážníci ve Špindlerově Mlýně na Královéhradecku vytipovali problematická místa, kde řidiči nedodržují předpisy a jezdí rychle. Celý tento týden je hlídají a kontrolují. Pozor tedy na měření rychlosti.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy s Petrou Beránkovou a s vámi je Český rozhlas Pardubice, také čtvrteční dobré ráno. Nabízím další písničky, které nestárnou. Karel Gott nám zaspívá právě teď, za chvilku Václav Neckář. A pak se ještě jednou v dnešním dobrém ráno půjdeme podívat na to, co se píše v novinách. Zůstaňte s námi a příjemný poslech.
0: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: 7.40, ladíte čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice s Petrou Beránkovou. Tady kromě toho, že listujeme novinami, tak vaříme, povídáme si o jídle, o vepřové panence.
1: On totiž Mirek dobře vaří, to jste no, dobře, možná vůbec netušili.
0: Jednou za čas se mi něco povede, zase bych to nepřeháněl. No. Umím skvěle namazat chleba.
1: Včera tady vonil celý open space dole, když Mirek Hruban vařil ženy. To si poslechněte.
0: Pojďme od toho, jdeme se podívat, co se píše v novinách.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Areál za kulturním domem ve Žďárci u Seče bude v sobotu dějištěm 12. ročníku setkání příznivců zemědělské techniky. Program zahájí spanilá jízda traktorů přes nedalekou Seč. Následovat budou závody ve slalomu a sprintu, divácká soutěž v koulení pneumatik a mnoho dalšího. No a k vidění budou také výstavní sekce zahrnující historické, domácky vyrobené i moderní stroje. Ještě doplním, že pořadatel této akce bude naším hostem ve vysílání v sobotním Dobrém ráno.
1: Tak v Generálce, o den později na Ostrose u Králík na Orlicko-Ústecku uskuteční vojenská akce Cihelna jako připomínka předválečného období, které je s pevnostní oblastí tohoto regionu spjaté. Letošní podtitul nese název Temné dny republiky 1938 až 1939. Pořadatelé se přitom vydávají cestou fabulace. Ve vojenské ukázce totiž zkusí navodit, jak by to bojově vypadalo, kdyby Československo nepodepsalo v roce 1938 Mnichovskou dohodu s Němci a Němci tedy zaútočili, pardon. Podle organizátorů je letos registrováno 266 účastníků a víc než 30 kusů techniky.
0: Nákup vybavení do školy se i letos podepíše na peněženkách rodičů školáků. Každá druhá česká rodina počítá, že za pomůcky do školy letos utratí více než v předchozím roce. Rodiče nejčastěji předpokládají, že je začátek školního roku jen na cvičebním úboru, přezůvkách a psacích a výtvarných potřebách do školy vyjde na 3000 korun. Některé školy s nákupem pomáhají. Rodiče by však nejvíc ocenili, kdyby znali přesné požadavky učitelů včas. Zatímco sešity od loňska zlevnily, aktovky, zvláště ergonomické nebo takzvané rostoucí, mohou vyjít až na několik tisíc korun, píše Mladá fronta.
1: A sport nakonec. Tenistka Kateřina Siňáková postoupila na turnaji v Torontu do finále 4 hry a dál útočí na 38. deblový titul kariéry. Podrobnosti ve zprávách za 18 minut.

0: počasí.
1: Je 7:45, minuta navrch k tomu, stále posloucháte Český rozhlas Pardubice a jak napověděla znělka, jdeme se trochu podrobněji věnovat nejenom tomu dnešnímu počasí, a to s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové Tomášem Popelkou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: A před námi další krásný, dobrý letní den, je to tak?
2: Tak, až do neděle bude teplo, takže a ještě nás ovlivní oblast vysokého tlaku vzduchu, takže dneska to bude jako jasno, někde na horách až skoro jasno. A teploty nám po ránu klesly někam k 12 stupňům. No a dejme tomu v Orlickém záhoří, tam v těch hlubokých údolích, tam se teploty dokonce přiblížily k nule, takže opravdu je to už spíš charakter pozdního léta. Dneska ty teploty by se nám vyšplhaly na 25 až 28 stupňů. No a vítr nám bude foukat slabý východně až severovýchodně do 4 metrů. V noci zase málo oblačnosti, prakticky jasno, a teploty klesnou až 14 až 10, v údolí zase kolem 7, no a v těch nejnižších, tam v těch horských údolích, tam by to mohlo být kolem 4. Vítr nám bude foukat slabý proměrný do 4 metrů a zítra v pátek zase málo oblačnosti, jasno, teploty 27 až 30, takže o něco tepleji a vítr bude foukat od východu, jeho východu do 4 metrů.
1: Tak, když jsme to probrali až k pátku, můžeme nahlédnout i na víkend, jaký bude, povede se?
2: Víkend bude opravdu teplý, zatím to vypadá, že to bude poslední velmi teplý víkend tohoto léta. Alespoň zatím, co tady vidím. V sobotu zase jasno nebo skoro jasno, po ránu teploty 16 až 12, údolí kolem 8. No a přes den by teploty vyšplhaly někam mezi 30 až 34 stupňů. Vítr bude foukat od jihu až jihu východu do 4 metrů. A v neděli se nám vyvrcholí příliv velmi teplého vzduchu. Takže ráno ještě jasno polesno a během začne od západu přibývat oblačnost. Večer to vypadá, že bude nějaké oblačno zataženo. A s velmi malou pravděpodobností by se mohly objevit večer slabé přeháňky. Teploty po ránu 19 až 15 a přes den by se mohly pohybovat mezi 32 až 36 stupni. Vítr po ránu ještě bude foukat od jihovýchodu 4 metrů a postupně bude zesilovat a během dne se bude měnit na západní, k večeru až na severozápadní, a vítr bude tak od těch 4 do maximálně 6 metrů.
1: No a příští týden to už bude týden změn.
2: No, víceméně někdy po půlnoci už bych tam dorazila od západu zvlněná studená fronta, tak přes nás během pondělka přecházela a přinesla by jim mírné ochlazení a konečně i nějaké srážky, takže po ránu v pondělí oblačno zataženo a hlavně v ranních a dopolních hodinách by se začaly objevat přeháňky, postupně i déšť, odpoledne už by potom srážky odcházely dál na východ, na Moravu, no a objevily by se pouze ojeděle, a jak to vypadá někde v oblasti hor, by se s velmi malou pravděpodobností mohla objevit i bouřka. Teploty ještě v pondělí ráno 19 až 15 a odpoledne 20-25.
1: Toliko počasí, meteorolog Tomáš Popelka, děkujeme a hezký den do Hradce, naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Povídat si budu s hercem a moderátorem Alešem Hámou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Yes, we can. Čtvrtek 13. srpna. Svátek mají Aleny. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Vláda Německé demokratické republiky zavřela hranice na západ před 65 lety v roce 1961.
1: V ten den zakrylись берлинські ворота на восток.
0: Na dělící čáře mezi východním a západním Berlínem začala růst zeď.
2: We have lived in the shadow of the wall for more than a year.
0: Železobetonové monstrum, které město a symbolicky i svět neprodyšně rozdělilo na dlouhých 28 let. Před 24 lety s plnou silou podruhé během několika dnů udeřily tragické povodně. 13. srpna 2002 se pod vodou ocitla většina zoologické zahrady v Troji. To nejhorší naši zemi ještě čekalo. Pod vodou byly České Budějovice a další města a vesnice, především na Lužnici a Vltavě. Tisíce lidí muselo opustit domovy a hladiny řek stále stoupaly. Přírodní katastrofa postihla tehdy celkem 753 měst a obcí. Starší z bratrů Mašínových, Ctirad, zemřel před 15 lety ve svých 81. Člen odbojářské skupiny žil od roku 1954 ve Spojených státech. Před 100 lety v roce 1926 se narodil bývalý kubánský vůdce, revolucionář, líder Maximo, Fidel Castro.
3: Patria o muerte!
0: A kulatou osmdesátku má dneska náš zpěvák, skladatel a moderátor, dokonce i bývalý politik Michal Prokop. Všechno nejlepší vám všem, pěkný den.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Osm hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Silničáři odkládají opravu křižovatky u výjezdu z Litomyšle na Vysoké Mýto. Areál na Stříbrném rybníku v Hradci Králové získají městské lesy. Ke konci týdne se do Česka vrátí tropy. V neděli by mohlo zapršet. A dnes bude slunečný den. Na východě Čech bude jasno nebo skoro jasno, denní maxima do 28 stupňů Celsia. Aktuální zprávy pro vás má Petra Beránková. Krásné slunné ráno z Pardubic. Ředitelství silnic a dálnic musí odložit opravu křižovatky v Litomyšli u výjezdu na Vysoké Mýto. Cílem úprav bude zlepšení dostupnosti do místní části Nedošín díky novému odbočovacímu pruhu. Práce by měly původně začít 24. srpna, ale to by mohlo způsobit dopravní potíže, říká mluvčí radnice Petra Jiráňová.
4: Na základě připomínek vedení města a zhotovitele stavby dálnice D35 a také na základě negativního stanoviska policie České republiky se vlastně vedení ŘSD nakonec rozhodlo tuto stavbu odložit až po dokončení dálnice D35.
3: Areál koupaliště a kempu u Stříbrného rybníka v sousedním Hradci Králové převede magistrát do majetku městských lesů. Město naopak získá akcie městských lesů v odpovídající hodnotě přes 200 milionů korun. Podle náměstka primátorky Pavla Vrbického z Pirátů převod pomůže hlavně samotnému areálu.
5: To umožní ještě rychlejší rozvoj, než byl dosud, protože ta akciovka městské lesy má jiné procesy, rychlejší, pružnější procesy, než má magistrát. Takže jedině dobrý krok za mě.
3: V některých českých lesích začalo předčasně opadávat listí. Důvodem je podle lesníků nedostatek vody. Stromy nemají z čeho listy živit. Třeba v okolí Brna začaly některé stromy listí schazovat skoro o čtvrt roku dřív, než je běžné. Nedostatek vláhy a vysoké teploty se projevují taky na jarních sazenicích. Místy jich uschly i desítky procent. A o víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tropy se do Česka vrátí už v pátek, na konci týdne bude převážně jasno, v neděli se ale hlavně v Čechách může zatáhnout a objeví se bouřky. Dnes ráno přitom podle meteorologů na některých místech Česka mrzlo. V horských kotlinách Šumavy, Jizerských a Krušných horách klesly teploty na minus 2 stupně Celsia. Japonská vláda důrazně odsoudila návštěvu ruského prezidenta Vladimira Putina na Kurilských ostrovech. Uvedl to ministr zahraničí Toshimitsu Motegi, který souostroví označil za nedílnou součást Japonska. Putin dnes přijel na Kurily vůbec poprvé, konkrétně na největší z ostrovů Iturup. Moskva a Tokio se dlouhodobě přou o moc nad tímto územím. Nikdy kvůli tomu nepodepsali oficiální mírovou smlouvu ukončující druhou světovou válku.
6: Sport.
3: Tenistka Kateřina Siňáková postoupila na turnaji v Torontu do finále čtyř hry a dál útočí na 38. deblový titul kariéry. S Číňankou Chang Shuai, se kterou v Kanadě tvoří první nasazený pár, porazili v semifinále slovensko-britskou dvojici Tereza Mihalíková Olivia Nicholsová. O trofej, která by pro Siňákovou byla šestá v sezóně, zabojují s Italkou Sarou Eranionovou a Američankou Nikolou Melicharovou Martinezovou. Ve dvouhře si poprvé v letošním roce zahraje finále Polka Iga Świąteková, která se utká s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu.
2: Počasí.
3: A nás čeká slunečný den, bude jasno nebo skoro jasno, denní maxima 25 až 28 stupňů, teploty na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé, přes den dobré, tlak se nemění a bio na dvojce, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Jedno čerstvé omezení ze silnic Pardubického kraje. Ode dneška až do neděle je v Ústí nad Orlicí úplně zavřená ulice 17. listopadu, a to v úseku od úřadu práce po křižovatku s ulicí Na Štěpnici. Uzavírka je kvůli přípravám a pořádání tradiční ústecké staročeské pouti. Ta začne zítra a koná se i v přilehlém parku Kocianka a před domovem dětí a mládeže. Tam všude tedy buďte trpěliví.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Sucho, to je téma posledních dní, zaznělo ve zprávách a my ho nabídneme i za pár okamžiků. Hladiny řek v Pardubickém kraji totiž stále klesají a bez vydatnějšího deště se sucho může ještě zhoršit. Podrobný přehled vám nabídneme už za pár minut, ale nabídneme i pozitivní věci, jako třeba muzika. Před námi Cher, Vladimír Mišík se skupinou Blue Effect, zaspívá také Hana Zagorová. Takže přejeme i dál pohodové čtvrteční ráno, je 13. srpnový den a Leny dnes slaví svátek. Všechno nejlepší.
2: Dobré ráno, Miroslav.

0: myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Vladimír Mišík, skupina Blue Effect a Sluneční hrob v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Je 8 hodin 12 minut. Sucho se v pardubickém kraji dál zhoršuje a vody v krajině ubývá. Nízký průtok má například Tichá Orlice a výrazně klesla také hladina přehrady Pařížov. Pardubice a okolní obce už například vyzývají obyvatele k šetření vodou. Další teplé dny a málo deště můžou situaci ještě zhoršit. Aktuální stav sleduje redaktorka Anna Svobodová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Podle posledního měření je málo vody třeba na Novohradce u Úhřetic, Třebovce v Ústí nad Orlicí nebo Tiché Orlici v Dolních Lipchavách. Ještě vážnější situace je u menších řek a potoků v nižších a středních polohách, kde už místy vysychají celé části koryt. Zůstávají v nich jen tůně, které se postupně zmenšují. V nich přežívají jen drobní vodní živočichové jako raci, škeble, hmyz. Podle Povodí Labe už sucho způsobuje v přírodě značné škody. Pokud koryta zůstanou dlouho bez vody, jejich obnova bude velmi obtížná.
1: Jak se sucho projevuje na přehradách?
2: Nejhorší situace je, jak si zmínil, na Pařížově na Doubravě, kde se hladina dostala téměř na své minimum. Voda ubývá také na Seči, v Křižanovicích, Hamrech a Pastvinách. Do Pastvin teď přitéká skoro čtyřikrát méně vody, než z ní odtéká do Divoké Orlice. Nádrž tak pomáhá udržet minimální průtok a podmínky pro život v řece. Jenže to samozřejmě není řešení do nekonečna. Hladiny přehrad přitom postupně klesají. Pokud tedy bude sucho pokračovat, budou mít vodohospodáři stále méně možností, jak nízké průtoky kompenzovat.
1: Platí už někde kvůli suchu nějaká omezení?
2: Zatím jsem v Pardubickém kraji žádný zákaz odběru vody nedohledala. Pardubice a okolní obce ale už obyvatele vyzvali, aby s vodou šetřili. Radnice upozorňuje na nízký průtok Chrudimky v Nemošicích, ubývá ale také podzemní vody. Město proto lidi žádá, aby omezili třeba zalévání trávníků, napouštění bazénu nebo mytí aut pitnou vodou.
1: No a jak se může situace dál vyvíjet?
2: Rozhodující budou samozřejmě srážky. Podle výhledu Povodí Labe už sice další extrémní vedra přijít nemá. Teploty se ale budou pohybovat kolem 30 stupňů a pršet má jen velmi málo. Krajina tak bude pravděpodobně dál vysychat a to může znamenat další omezení odběru vody. Podle Povodí Labe současný vývoj připomíná velmi suché roky 2015 a 2018.
1: Současné sucho v Pardubickém kraji sleduje redaktorka Anna Svobodová. Děkujeme, hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: zaspívala v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Chci pokaždé říct, královna plastických operací Ilona tvrdí, že má prý upravený jen lehce nosík, i když moc tomu nevěřím, protože přeci jenom věk už má a vypadá pořád zatraceně dobře. Tak tolik k muzice, za chvilku dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, zamíříme pod vodu. Martin Písařík vám už za pár okamžiků představí několik ryb s neobvyklými jmény, tak jsem zvědavý, co to bude za jména, jestli Konstanc, Filoména, Kornélie.
1: Já už se tady musím smát do toho.
0: Proč?
1: No já jsem taky zvědavá na ta jména.
0: Tak budeme poslouchat spolu.
1: No určitě, jako
0: výborně.
1: Vždycky.
0: Tak jo. Počasí. Jasno nebo skoro jasno, teploty 25 až 28 stupňů v maximech, na horách v tisíci metrech naměříme 20 až 23 stupňů Celsia a vítr vane slabý východní až severovýchodní rychlostí do 4 metrů za sekundu. Tak Jitku už jste slyšeli, to znamená, že bude dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice s Jitkou Slezákovou?
1: Bude a tento týden to máme takové vzpomínkové. Máme pro vás takový seriál, který oslavuje 100 let Českého rozhlasu. Říkáme si, co se stalo před 100 lety, jaké novinky. Tak včera to bylo časové znamení. To bylo velmi zajímavé, jak vznikalo a kdo to vymyslel. A dneska zpravodajství, protože bez zpravodajství se neobejde Český rozhlas a před 100 lety se vysílalo dvakrát za den.
0: Jenom?
1: Takové ty pravidelné zprávy, dvakrát denně. No, víc si poslechněte po 9. hodině. Taky máme velmi zajímavý rozhovor, který natočila naše kolegyně Naďa Kubínková s Bárou Basíkovou. To bude po 10. A zmrzlinářku přivítáme po 11.
0: No,
1: Moniku Pavlisovou. A ona není jenom zmrzlinářka, ale i nanukářka. Myslím, že jsem ti nanuk dávala ochutnat.
0: Nebo
1: když tady
0: si,
1: byla minule. To je taková dobrota. A je to docela už umění. Tak si o tom povíme.
0: Tak ty její nanuky, ano, to už jenom na pohled to vypadá naprosto úžasně a naučí nás třeba dělat zmrzlinu domácí.
1: No určitě nějaký ten jednoduchý recept taky nabídne, jsme domluvené.
0: Tak se budeme těšit a hezké dopoledne přejeme všem.
1: Díky.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že slunečnice je i ryba? Hned několik v Česku žijících ryb má nezvyklá nebo kuriozní jména. Například slunečnice pestrá, původně severoamerický druh, zavlečený do Evropy v 19. století. U nás byla poprvé identifikována v roce 1929. Slunečnice pestrá opravdu hýří všemi barvami. Hlava je zlatohnědá až olivová, na bocích těla má zelenomodré pásky, břicho může být až červené. Žije v čistých stojatých vodách, třeba v pískovnách. Další rybou s výmluvným názvem je hořavka hořká. Drobná, asi 10 cm dlouhá rybka stříbrné barvy, která tvarem zjevně inspirovala tvůrce oblíbeného zavíracího nože rybičky. Název je pravdivý, její maso je totiž skutečně nepříjemně hořké. Samice hořavky se v minulém století využívaly k testování těhotenství. Třetí rybou se zvláštním jménem je piskoř pruhovaný. Dorůstá délky až 27 cm a pozornost upoutá 5 páry vousů kolem ústního otvoru. Nejsou to však pisky, jak by se mohlo podle jména zdát. Zvláštností piskoře je fakt, že umí přijímat i vzdušný kyslík, a to sliznicí střeva.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Půl deváté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Vysoké teploty komplikují chov krav v Pardubickém kraji. Dojnice totiž špatně snášejí už teploty nad 18 stupňů. V horku míň žerou a víc polehávají. To se může projevit i na množství a kvalitě mléka. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Kvůli havárii vodovodního potrubí bude dnes omezený průjezd přes Masarykovo náměstí v Žamberku, informuje o tom radnice. U výjezdu ve směru na Jabloné nad Orlicí bude od 16 do 21 hodin kyvadlově řízená doprava a řidiči by měli počítat s mírným zdržením. Vodohospodáři z povodí Labe upozorňují na zhoršování sucha v Královéhradeckém kraji. Nízké průtoky evidují na dědině Tiché Orlici, Úpě, Bělé a Cidlině. V celém povodí Labe je ukazatel sucha na asi polovině sledovaných profilů. Aplikaci e-doklady dnes čeká zátěžový test před podzimními komunálními a senátními volbami. Ve 13 hodin by se do ní měly najednou přihlásit desítky tisíc lidí. Stát chce předejít problémům z loňských sněmovních voleb, kdy e-doklady kvůli přetížení nefungovaly, případně nedostatky, které dnešní test odhalí, chce digitální informační agentura před volbami opravit. Při pondělním zemětřesení v Kolumbii zemřelo nejméně 265 lidí, dalších skoro 500 se pohřešuje. Zraněných je asi 3500 lidí. Novinářům to oznámil kolumbijský prezident s tím, že země pravděpodobně vyhlásí stav ekonomické nouze. Podle CNN je zemětřesení o síle 7,4 stupně jedním z nejsilnějších od začátku 20. století. A počasí v Pardubickém kraji nás čeká slunečný den, bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni. Na horách naměříte 20 až 23 stupňů Celsia. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky postupně dobré, tlak se nemění a biostřední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Řidiči musí stále počítat s dopravními komplikacemi na výpadovce z Pardubic do Sezemic. Kvůli výstavbě obchvatu je uzavřený úsek mezi Hůrkami a Počápli. Omezení potrvá až do konce měsíce. 1. září už bude otevřený první úsek obchvatu od Kruháče na Hůrkách po první sjezd na Sezemice a Staročernsko. A pozor, Počápli budou definitivně uzavřené ve směru od Pardubic.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Tolik zprávy s Petrou Beránkovou a pokračuje čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Už v sobotu 15. srpna projede Pardubicemi peloton cyklistického závodu Czech Tour v rámci své třetí etapy. Představení týmů a slavnostní start se odehrají přímo v historickém centru města. Cyklisté se pak vydají z Pardubic až na střechu Jeseníku. A právě o cyklistice a také závodu si budeme povídat s jeho ředitelem Leopoldem Koenigem už za pár okamžiků.

0: 8.40, posloucháte Český rozhlas Pardubice a čtvrteční Dobré ráno. Czech Tour je největší etapový závod profesionálních cyklistů u nás. Poprvé se jel v roce 2009 a jeho nejúspěšnějším účastníkem je Leopold Koenig, v současné době ředitel závodu a v dnešním vysílání Českého rozhlasu Pardubice také náš host. A už přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak my slyšíme v pozadí trošku hluk, takže já doplním, že co by ředitel závodu, už jste v Praze, kde to všechno odstartuje. Ten letošní ročník nabídne ode dneška až do 16. srpna 4 etapy, tedy celkem 650 kilometrů a skoro 10 000 nastoupaných metrů. Etapa Pardubice Dlouhé stráně přijde na řadu v sobotu, měří bezmála 171 kilometrů, má 2670 výškových metrů a startuje ve 12.20 z Pernštýnského náměstí. Když se podívá na tu třetí etapu, tedy tu pardubickou, z pohledu bývalého profesionálního cyklisty, co vás na té trase Pardubice Dlouhé stráně zaujme jako první?
1: Tak jednoznačně to jsou jeseníky a výjezd na Dlouhé stráně. To je bez pochyby. Ta etapa se právě označuje jako královská, to znamená nejtěžší etapa z celého závodu. A měl by to být právě ten výjezd na Dlouhé stráně, který bude rozhodovat a bude tím hlavním prvkem v boji o to celkové pořadí Czech Tour.
0: Je ten zmiňovaný výjezd na Dlouhé stráně typem kopce, který více vyhovuje čistokrevným vrchařům, nebo na něm může uspět i univerzálnější jezdec?
1: Já se obávám, že ten kopec je natolik těžký a to převýšení odpovídá spíše nějakým menším, třeba i alpským průsmykům, že tam bude muset čistě vyjet vrchař, který bude bojovat o jednak vítězství v etapě, ale i o to celkové pořadí.
0: Co člověk jako závodník na takovém kopci prožívá?
1: No, jo, asi nic hezkého, je to jenom utrpení, bolest a soustředění, takže nevím, jestli si kluci budou úplně moc prohlédnout spodní a horní nádrž v klidu, ale myslím si, že na takové věci oni jsou zvyklí a je pravda, že ten kopec potom nahoře poskytuje ty krásné výhledy, takže doufám, že budou mít aspoň chvíli si, než si jedou dolů zase k těm týmovým autobusům, takže si budou moci trošku prohlédnout i třeba pradět.
0: Jak moc může do taktiky promluvit počasí?
1: No, je pravda, že na vlastně víkend se zase má velmi oteplit, má přijít ten těžký teplý vzduch ze západu a naštěstí to nemá atakovat ty vysoké teploty, jako třeba na západě ve Francii, kde má být kolem 40 stupňů, ale i tak, když tady bude přes 30, tak samozřejmě v těch kopcích, kde ten vzduch stojí, tak je to velký faktor, ale závodí u nás kluci, kteří přijeli třeba z Tour de France a tam opravdu to počasí bylo hodně extrémní po celé 3 týdny, takže jsou na to připraveni a zvyklí.
0: Když se jede takto dlouhá etapa, zakončená kopcem, jak velkou roli v tom hraje týmová podpora? Může osamocený favorit něco dokázat, nebo bez silných týmových kolegů nemá šanci?
1: No, řekl bych, že prakticky na takovéto trase ne, že by neměl šanci, ale minimálně musí využít, teda když už by jel sám, tak musí využít tu práci těch jiných týmů, ale tam jde o to, aby vlastně se pohlídal ten únik, který se pravděpodobně vytvoří někde po startu v Pardubicích a aby se ten peloton dostal na dosah tomu úniku pod ty Dlouhé stráně do nějakých 2-3 minut, řekl bych do 2 minut a potom záleží hodně na tom, jak ty týmy si, jaké tempo rozjedou hned na úpatí Dlouhých strání, protože tu těžkost, tu náročnost toho kopce udělají právě ty týmy, jestli se rozhodnou to jet od začátku a vytvoří vysoké tempo.
0: Letošní Czech Tour je poprvé součástí UCI Pro Series, tedy druhé nejvyšší ligy silniční cyklistiky. Co to prakticky znamená pro závodníky, ale vlastně i pro pořadatele a diváky?
1: Je to posun vlastně do té druhé nejvyšší kategorie pod závody World Tour, což jsou už ty největší na světě. A pro nás je to obrovská prestiž. Jednak teda je to poprvé v historii, kdy je v České republice tenhle level. A my to vidíme i na té startovní listině, kdy ty závodníci, kteří k nám přijíždí, tak to jsou opravdu velká jména profesionální cyklistiky. Máme na startu například Mikela Landu z týmu Soudal Quickstep. Máme na startu 10. muže letošní Tour de France, Jordana Žegata z francouzského Total Energies. Takže další dva volturové týmy, tým NSN, tým Ineos, kde startuje například Jack Hyde, který byl třetí na Vueltě. Takže k tomu ještě naše česká jednička na etapové závody Jan Hirt za tým NSN. Opravdu jedna z nejsilnějších sestav v historii Czech Tour.
0: Takže ta konkurence oproti době, kdy jste Czech Tour jel vy sám, se změnila asi zásadně.
1: Rozhodně je to dáno tím, to historií Czech Tour, je to dáno tím, že je to nově v té nové kategorii, takže ty týmy se o to zajímají, dostávají vlastně za ten závod více bodů do toho rankingu UCI, takže jsme rádi, že je to takový další mezikrok k tomu vývoji k potenciálně World Tour licenci.
0: Ředitel závodu Leopold Koenig, závodu Czech Tour, tedy cyklistického závodu, je naším dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a za chvilku budeme v tom rozhovoru pokračovat.

0: Valašsko-Meziříčská skupina Mňága a Žďorp, nejlíp jim bylo, posloucháte vysílání Českého rozhlasu Pardubice a hostem dnešního dobrého rána je ředitel cyklistického závodu Czech Tour Leopold Koenig. Tak ještě jednou zdravíme do Davids, do Prahy, kde to dneska celé odstartuje. Hezké ráno.
1: Dneska ráno.
0: Já jsem tady říkal, že letošní Czech Tour je poprvé součástí UCI Pro Series. Ještě nějaké novinky nabídne letošní ročník?
1: Tak pravděpodobně je to jeden z nejtěžších ročníků, protože máme 3 dojezdy na kopec a pouze jednu sprinterskou etapu, která je dnes z Prahy do Karlových Varů, ale potom už ti jezdci budou absolvovat pouze těžká stoupání jednotlivých českých hor. Zítra končíme na Ještědu, v sobotu jsou to ty již zmiňované dlouhé stráně, no a v neděli to celé vyvrcholí na Pustevnách, takže nám se vlastně podařilo během 4 etap pokrýt celou Českou republiku od Karlových Varů až po Pustevny, což si myslím, že stojí za zmínku, protože tímto počinem vlastně ten závod přivádíme mezi velkou část českých fanoušků.
0: Už tady v našem povídání zazněla jména jako Mikel Landa, české fanoušky bude zajímat určitě Jan Hirt. Je ještě někdo, na koho by se měli lidé, kteří se přijdou podívat v tom pelotonu, zaměřit, kdo by mohl předvést něco třeba i nečekaného?
1: Tak rozhodně to jsou i ty české týmy, které jsou na startu, jak ATT Investments, tak i tým Elkov Kasper. Máme potom spoustu těch druhodivizních týmů, které dostávají divoké karty na ty největší závody, jako Tour de France, Vuelta, Giro, a to jsou španělské týmy Equipo Kern Pharma nebo tým Caja Rural, kde jezdí i olomoucký odchovanec Jakub Potruba, který právě také bude startovat na Czech Tour, který se vrátil z nedávné Tour de France, takže i z těchto týmů menších můžeme hledat určitě favority, kteří budou bojovat o jak ty jednotlivé etapy, tak i celkové prvenství.
0: Jaké to je dnes stát na druhé straně a závod, který jste kdysi jel organizovat?
1: No, tak je to velká změna samozřejmě, ale tím, že už vlastně dneska začínám svůj 7. ročník, tak už jsem si na to dost zvyknul a je to mnohem, řekl bych, složitější, protože jako závodník vlastně neřešíte vůbec nic, je o vás postaráno a soustředíte se pouze na ten závod, na ty jednotlivé etapy, soustředíte se na to, abyste se nejlépe regenerovali, jedli, a tady je to něco jiného samozřejmě, tady se staráte o stovky věcí, které musí klapnout a člověk má pod sebou nebo kolem sebe obrovský tým, který se celý rok vlastně stará o ty závody. A není to, že by jsme začali měsíc předem, my vlastně už hned po skončení závodu začínáme plánovat další ročníky a tím, že jsme opravdu rozlezlí po celé republice, tak jenom získat povolení na všechny ty silnice je opravdu náročné.
0: Každé etapě předchází doprovodný program, co nabídne třeba v Pardubicích na Penštínském náměstí.
1: My se snažíme, aby diváci, kteří přijdou jak na startovní místa, tak i do těch cílových míst, tak aby měli program, který bude odpovídat těm největším závodům na světě. To znamená, že máme tam různé aktivační zóny od našich sponzorů a budou si moct vyzkoušet různé třeba dráhy na BMX

0: Vákům, kteří chtějí etapu sledovat přímo podél trati, je to lepší na startu, nebo je lepší hledat místo někde na trase, nebo přímo v závěrečném stoupání?
1: Samozřejmě záleží na preferencích. Jestli diváci nechtějí nikam moc cestovat, tak ono stačí tu atmosféru opravdu nasát z vesnice, kde bydlím a kde třeba ten závod projíždí, tak vlastně ten závod začíná tou marketingovou karavanou, stejně jako na těch velkých závodech, kdy se rozdávají různé dárky těm divákům podél trati a potom už začíná vlastně ten celý konvoj policejními vozy, policejními motorkami, našimi motomaršály. Je to samotný průjezd toho pelotonu, sice je krátký, ale to celé vlastně je velký zážitek. Ale samozřejmě to gro všeho je jak start, tak potom ty cíle, které jsou opravdu divácky velmi atraktivní a kde třeba na Pustevnách jsme měli v loňském roce, řekl bych, 10 tisíc lidí, takže i tam byla atmosféra jako někde ve Francii na Tour, takže za to jsem moc rád, že se nám tohle daří a hlavně, že diváci si ten závod oblíbili a jsou zvyklí už fandit.
0: Czech Tour je možné sledovat také v televizi, to bychom určitě měli zmínit.
1: Přesně tak, my jsme ve 190 zemích na světě, jsme na Eurosportu, ale hlavně pro české fanoušky jsme na České televizi a posledních hodinu a půl, 90 minut přenosu můžou sledovat z pohodlí domova, takže tohle je věc, za kterou jsme dlouho bojovali a která vyšla a jsme rádi, že můžeme vídat ty česká města a vesnice z pohledu vrtulní a vidět průjezd těch světových hvězd právě našimi končinami.
0: Tak a ještě na závěr doplním, že třetí etapa z Pardubic na Dlouhé stráně startuje ve 12.20 z Penštínského náměstí a to v sobotu 15. srpna. Ještě mi prosím pomozte, v kolik dorazit, tedy aby mi nic neuniklo na náměstí?
1: No, jak jsem říkal, je to tak ta hodina a půl před startem, aby člověk se v klidu tam uvelebil a nasal tu atmosféru, protože ty týmy vlastně budou potom najíždět i na to náměstí, budou tam mít ty autobusy týmové a vlastně už jenom vidět to zázemí jejich, ty obrovské autobusy, ve kterých oni přijíždějí na start, tak je určitě zážitek pro každého fanouška.
0: Říká ředitel cyklistického závodu Czech Tour Leopold Koenig, který byl naším dnešním hostem. Moc vám děkuji za váš čas, zdravíme do Davids a ať se všechno povede, naslyšenou.
1: Díky moc, naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Kvůli horku chovatelé v Pardubickém kraji ochlazují krávy pomocí ventilátorů a sprch. Hrádek Eichelburg u Horního Maršova v Krkonoších je dočasně zavřený, poškodili ho vandalové. Víc místa v celách vězni od nového roku mít podle ministerstva spravedlnosti nemůžou. A nás na východě Čech dnes čeká slunečno, jasno nebo skoro jasno, teploty až 28 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Krásné slunné dopoledne. Vysoké teploty komplikují taky chov krav v Pardubickém kraji. Dojnice totiž špatně snášejí už teploty nad 18 stupňů. V horku míň žerou a víc polehávají. To se pak může projevit i na množství a kvalitě mléka. Chovatelé je proto ve stájích ochlazují ventilátory nebo sprchami.
2: V některých stájích se ventilátory spouštějí a zesilují automaticky podle teploty. Chovatelé můžou dojnice ochladit taky vodou. Sprchování ale nejde používat pořád kvůli riziku šíření bakterií. Kvůli horku krávy méně žerou. Do krmení proto dostávají speciální doplňky, které podporují chuť k jídlu a pití. Z Pardubického kraje Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Sluneční dům ve Slatiňanech na Chrudimsku by se měl změnit na zařízení pro pacienty s Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí. Budovu dřív využíval domov sociálních služeb. Jeho klienti se už přestěhovali do komunitního bydlení. Pardubický kraj počítá s rekonstrukcí budovy za asi 40 milionů korun. Vandalové zničili dveře od lesního hrádku Eichelburg u Horního Maršova ve východních Krkonoších. Případ teď vyšetřují policisté a hrádek je pro veřejnost uzavřený. Oprava by mohla být hotová do týdne. Ministerstvo zahraničí by chtělo v příštích 3 letech navýšit rozpočet o 130 milionů korun na rozvojovou pomoc. Rezort financí ale nechce peníze navíc uvolnit. Vyplývá to z dokumentů, které získal server i rozhlas.cz. Česká diplomacie pod vedením Petra Macinky z motoristů zamýšlí dát v letech 2027 až 2029 na rozvojovou pomoc každý rok 692 milionů korun. Podle ministerstva financí v čele s Alenou Schillerovou z hnutí ANO je to ale v rozporu s vládní snahou šetřit. Námitku Černínský palác dostal ve druhé polovině června. Na dotazy i rozhlasu ohledně případného přepracování návrhu, ale Macinkův rezort neodpověděl. Nová pravidla velikosti cel a ložnic ve věznicích chce ministerstvo spravedlnosti už podruhé odložit. Zavázalo se k ním přitom samo už v roce 2020. 2 lidi by měli mít nejméně 10 metrů čtverečních na místo dnešních 8.
3: Že budovy věznic nevyhovují novému nastavení a vězeňská služba má málo pracovníků, chápe předsedkyně výboru Asociace organizací v oblasti vězeňství Jana Smichovská-Vková. Nesouhlasí ale s dalším odkladem.
4: Ta změna těch metrů čtverečních, to není žádná novinka. Je to něco, o čem se dlouho ví.
3: S odkladem nesouhlasí ani ombudsmanka Eva Kostolanská. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Nikola Ješková ujišťuje, že se na úpravy budov i nábor dalších členů vězeňské služby rezort zaměří.
5: Ministerstvo zdůrazňuje, že otázku vězeňské populace nelze řešit pouze prostřednictvím legislativních změn.
3: Ale také častějším využíváním alternativních trestů nebo snahou o snižování recidivy. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Zemětřesení v Kolumbii už má nejméně 265 obětí. Na 500 dalších úřady pohřešují. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella zvažuje, že v zemi vyhlásí stav ekonomické nouze. Podle CNN se jednalo o jedno z nejsilnějších zemětřesení od začátku 20. století vůbec. Otřesy o síle 7,4 stupně byly cítit i v Ekvádoru, Panamě a Venezuele.
1: Počasí.
0: Nás v Pardubickém kraji čeká slunečný den, bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí k 25 až 28 stupňům Celsia. Na horách pak naměříte 20 až 23 stupňů. Vítr povane slabý východní až severovýchodní, rozptylové podmínky budou přes den dobré, tlak se nemění a bio2, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 4:30 po 9. Nehoda teď hlášená ze Svitavska v Moravské Třebové v ulice Cihlářova a Hvězdní. Je to naštěstí bez zranění.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 4 minuty po 9, 13. srpen a dobré dopoledne. Vlny Českého rozhlasu Pardubice. Dnešní den je výjimečný, protože to je Mezinárodní den leváků, tak zdravíme 10% menšinu. No a taky se budeme bavit o zpravodajství a to by možná zajímalo Petru Beránkovou, než si odložíš sluchátka. Tipni si před 100 lety, když začínalo zpravodajství na Českém rozhlasu, kolikrát denně tak mohlo být?
6: Dvakrát v poledne a v 7 ráno?
0: Napadá mě. Bylo to dvakrát, skutečně.
6: Vážně?
0: Opravdu jenom dvakrát denně a podrobnosti uslyšíte za pár minut.
7: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Krásné fotografie si tady prohlížím od paní Zdeníky, která nám napsala, že dnes startoval balon nad Pardubicemi, proto ho vyfotila, vzpomíná, jak před rokem s manželem a snučkou letěli nad Chrudimí, jak to bylo krásné. No tyhle zážitky vám prostě nikdo nevezme. A cestování, to je další inspirace a je to vděčné téma taky mnoha pořadů, včetně těch zábavných. Právě na cestách je totiž obvykle možné zažít spoustu toho, co pak stojí za vyprávění. Notabene, když jste v hodně vzdálené zemi, kde lidem nerozumíte ani slovo. Bavič Petr Novotný kdysi navštívil Čínu a na vlastní kůži poznal, co je to jazyková bariéra. Petru Jančaříkovi pak na adresu Číňanů řekl.
1: S nima se nedomluvíte, nemyslete si, že oni umí anglicky, ale tam ještě ke všemu ani takový slova, které jsou známy i nám, co anglicky třeba neumíme, jako třeba airport nebo taxi, toalet, stop, TV, hotel. To jsou věci, které oni taky nerozumí. To je debata, hele. Mě si měl vidět, jak jsem se dohadoval v čínském taxiku, když jsem chtěl jít na letiště. Něco tak šíleného si neumíte představit. Já jsem si uvědomil, že tam do letiště nedojedu, protože on neví, co chci. Samozřejmě jsem předvedl letadlo vzlet, já jsem uměl pak už všecko. Já jsem dělal přistání, dělal jsem prudký vzlet, otočky ve vzduchu, jo. Dělal jsem všecko.
2: Loping.
1: To děsně bavilo, to rozesmalo toho Číňana.
2: Ale čas běžel.
1: Čas běžel, ale hrozně pro mě. Pak jsem měl několik nápadů, které všechny byly špatný, že třeba jsem mu dal svoji letenku, ať se podívá, ta byla celá čínský. Ten si projít děsně se mu líbila, pochválil mi, vrátil mi a furt chtěl vědět, kam pojedu.
2: Ale taxametr běžel, ne?
1: Ale mě letělo letadlo. A hlavně pak mě napadl další nápad, ten už nebyl tak blbej, že se nechám vozit po městě a vylezu u prvního hotelu, vlezu do recepce, najdu tam někoho, kdo mluví anglicky, toho vyvleču ven, aby taxikářovi řekl, že chci na letiště. To je docela chytrý. Až na to, že taxikář neví, co to je hotel. Takže nakonec jsem udělal něco tak neuvěřitelného, ale to mě zachránilo. Já jsem měl 5 minut na to, abychom vyjeli, jinak je konec.
2: To se dá zabít.
1: Já jsem člověče svým mobilem zavolal do Prahy na mezinárodní informační telefonickou službu. To jsem měl naštěstí v paměti.
2: To bylo dražší než ta letenka.
1: To bylo drahý dost, no. Požádal jsem, aby mi dali telefonní číslo na české velvyslanectví v Pekingu. Oni mi dali číslo, já jsem zavolal na vyslanectví v Pekingu a poprosil jsem telefonu někoho, kdo umí čínsky. A tam mi dali někoho, kdo umí čínsky, já jsem mi to dal ke sluchátku taxikářovi, ten řekl, jo, Peťo, maťo, kaňa, poň, a už jel na letiště.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: Doktor Alban, známý švédsko-nigerijský hudebník a jeho hit It's My Life na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice. Jsou to devadesátky. No ale teď už jdeme do ještě větší minulosti. Z domova, ciziny, z divadel i o počasí. Taková byla struktura prvních pravidelných zpráv, které začal Československý rozhlas vysílat v roce 1926. Právě pravidelné zpravodajství teď připomeneme v dalším díle našeho seriálu Rozhlasové stovky. Před 100 lety se zprávy z radiožurnálu začaly ozývat dvakrát denně. Jak se dozvíte z reportáže Tomáše Malečka, kromě večera také v poledne.
1: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Tereza Tomášková pracuje tady na pozici zprávařky už jak dlouho?
3: No, od roku 2006, to už je strašná doba.
2: Jak se změnila ta práce zprávaře za těch 20 let?
3: Tak mám pocit, že teď tady máme ještě větší tým, než jsme měli předtím, protože tady celý newsroom pracuje na tom, co my pak používáme do těch zpráv a co si od nich vybíráme. Jsou tady zahraniční redakce, domácí redakce, kultura a pak tu jsou ještě editoři, kteří tohle všechno kontrolují a spolu s nimi ten zprávař dává dohromady ty zprávy, které pak vysílám.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Takhle vypadá zpravodajství na radiožurnálu dnes. Do studia přicházejí zprávaři každou půl hodinu. Mezi 5. a 9. raní slyšíme krátký zpravodajský servis i ve čtvrt a ve 3/4. Přesně před 100 lety začalo zpravodajství v rozhlase nabývat stabilnější formy.
5: Zpravodajské relace ve 30. letech nevyráběl sám rozhlas. To je vyráběl ČTK a v podstatě na klíč je dodával do vysílání.
2: Říká znalec rozhlasové historie a archivář Miloslav Turek. Nikoho tehdy nenapadlo, že by se každodenní agenda měla archivovat a pokud, tak se archivovaly pouze texty, nikoli zvuk, s jedinou výjimkou zpráv z 18. prosince 1936.
5: Ten den totiž to bylo první výročí volby prezidenta Edvarda Beneše prezidentem a u této příležitosti si natočil rozhlas úplně všechny zprávy ČTK od 11 hodin dopoledne až do večerních zpráv.
6: Právě před rokem, dne 18. prosince roku 1936, 35. zvolilo Národní shromáždění Republiky Československé nového prezidenta republiky doktora Edvarda Beneše.
2: Gro zpráv z tohoto dne se vztahuje k výročí volby Edvarda Beneše prezidentem. Slyšíme ale i další zprávy, například bulvární.
7: Bývalý anglický král Edward VIII, nyní vévoda Windsorský, objevil se dnes v poledne na 5 minut ve dvoře Enzensfeldského zámku v Rakousku, kde nyní bydlí, a dal tak fotoreportérům příležitost, aby si pořídili celé série snímků.
5: Zpravodajské relace byly od 5 minut až do 25 minut, to byly ty polední nebo večerní zprávy. My jsme byli česko-německý stát, takže některé zprávy byly dvojazyčné.
8: Heute vor einem Jahre wurde der damalige Außenminister Dr. Edvard Beneš mit der großen Mehrheit der Volksvertretung bereits im ersten Wahlgange zum Präsidenten der Republik gewählt.
2: Zatímco zprvu zprávy četl rozhlasový hlasatel, v roce 1920 se začaly vysílat z redakčního pracoviště ČTK, kde vznikla nová hlasatelna.
9: My dnes ty zprávy čteme a připravujeme hovorovou spisovnou češtinou. Tenkrát to bylo něco takového jako institucionálního, tam se nemluvilo, tam se hovořilo.
2: Hodnotí vývoj mluvy v rozhlasovém zpravodajství moderátor Jan Pokorný, který připomíná, že na zpravodajství po roce 1948 už rozhlas moc pyšný být nemůže.
9: Ty zprávy chodily z ČTK do rozhlasu dálnopisem. Když přišla jakákoliv významově zanedbatelná zpráva z jednání ústředního výboru komunistické strany Československa, tak to se sešlo nejvyšší vedení toho zpravodajství a kontrolovali každé písmenko.
10: Soudruh má Marka Dáfí, se teď zdraví s dalšími představiteli Československé socialistické republiky.
2: Dnes redaktoři zpravodajství připravují nezávislé a ověřené zprávy nejen pro radiožurnál, ale pro všechny stanice Českého rozhlasu, včetně těch regionálních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
11: Chci dělat

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme kuřecí plátky s rikotou a rajčaty a budeme je podávat s bramborovou kaší. A co vám ještě nabídneme? Větrničky z pohankové mouky a s Radkem Pálkou se vydáme na jeřabiny a řekneme vám, proč je potřeba dívat se dobře na tvar listů.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
4: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
5: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The most

0: Taky jste si nenechali ujít zatmění slunce včerejší, bylo to krásné i u nás v České republice. A kdo není žádný troškař, tak odjel za 100% zatměním do Španělska nebo dokonce na Island. Úplné zatmění slunce ve středu ponořilo západní část Islandu do naprosté tmy. Ačkoliv hustá oblačnost a déšť znemožnili sledovat, jak slunce mizí za měsícem, stejně tento vzácný jev byl v islandském hlavním městě Reykjavíku viditelný poprvé od roku 1433 a přilákal tisíce turistů a bylo to prý takové zvláštní, velmi nevysvětlitelné ta atmosféra. Teď se ale vrátíme na zem a podíváme se na slovo demijohn. Jestli pak víte, co má společného demijohn a paní Jana? Necháme si to vysvětlit od jazykovědkyně Dagmar Magincové.
1: Z angličtiny převzatý demijohn je docela vděčný, co se týče výkladu jeho původu. Jedna verze praví, že pochází z arabštiny, podle města Dámgán. Jenže to bylo perské město, takže by měl pocházet z perštiny. Jiná verze uvádí francouzštinu, která prý měla sklon pojmenovávat nádoby ženskými jmény. A demijohn byl ve francouzštině dame Jeanne, neboli paní Jana. Konkrétně u téhle velké baňaté lahve s opletem pak mělo jít o žertovné pojmenování, související s oblým tvarem a opletením připomínajícím ženský oděv. V italštině se z něj stala dame Jana, ve španělštině dama Juana a v té angličtině demijohn.
2: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
3: Za ledovou horou a černými lesy je stříbrná řeka a za ní kdesi stojí domek bez adresy a bez dechu.

Praze se o nich šíří, že jezdí tramvaji, strkají hlavy pod vodovod.

0: Zámecké léto, to čtvrteční s datem 13. srpna je skoro na spadnutí, ve 9:45 startujeme. Ale ještě předtím babské rady, už jsme tady o tom mluvili mnohokrát, že citronová šťáva, jedlá soda, ocet, taky kyselina citronová jsou ideální pomocníci do domácnosti. A teď je to ještě další rada, slupky z citronu bychom rozhodně neměli házet do odpadkového koše. A teď se dozvíme proč.
1: Babské rady.
2: Domácí univerzální čistič, jehož výroba je ideální právě v létě, když pro své blízké připravujete osvěžující citronádu. Potřebovat na něj totiž budete citronovou kůru. Oloupejte ji tolik, abyste naplnili do poloviny střední zavařovací sklenici. Tu poté naplňte octem. Nechte alespoň 2 týdny na tmavém místě luhovat. Poté přeceďte a tekutinu přelijte do čisté lahve s rozprašovačem. Nemusíte používat jen citron. Přidat lze i kůru z pomerančů nebo limetek. Pokud nemáte více kůry najednou, nevadí. Zalijte ji octem a postupně přidávejte do sklenice. Až bude kůry dostatek, nalijte do sklenice ještě trochu octu, zamíchejte a nechte stát uvedenou dobu. Citron při úklidu řada z vás určitě používá. Nezapomeňte na něj, ale třeba i když loupete česnek. Jeho odér vám z prstů zmizí snáze, když si je poté potřete právě citronovou šťávou.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Slunecké léto.
1: Přeji nám hezký, úspěšný, sluný letní den, když toho sluníčka už máme asi všichni po krk, kdyby tak se zatáhla obloha a malinko zapršelo. No já jsem včera předznamenal, že dnes se na zámek vydáme do Boru. Bor kdysi byl docela nechvalně známý, říkal se mu, nebo říká se také někdy Bor u Tachova, vojenským útvarem 1745. Naštěstí ta posádka byla zrušena v roce 1991. No a vojáci, zejména samozřejmě starší generace, která vojnu pamatuje, tak říká, že kdo nebyl v Boru na vojně, tak na vojně vlastně nikdy nebyl, protože přezdívka Borské peklo nebo Zelené peklo se docela mezi tehdejšími vojáky ujala právě třeba pro tu, řekněme, základňáckou, mazáckou, bigošáckou vojnu, jak se také říkalo. To je naštěstí minulost. Zámek tam zůstává, zámek je nádherný a právě ten dnes navštívíme. František Kinský je naším průvodcem a zve nás.
0: Zámecké léto.
2: Nyní podnikneme cestu na západ Čech, na Tachovsko, kde se nachází zámek Bor. Tato rozsáhlá stavba vypadá, jako byste dali dohromady zámek Hluboká a Křivoklát. Během historie tam žili jen tři šlechtické rody. Více nám prozradí Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Bor už z dálky zaujme svojí věží. Kolik schodů na ně vede?
4: Na ochoz zámecké věže vede 117 schodů. Vyhlídka je tam velmi krásná, je z 30 metrů, takže návštěvníci vidí celý Bor jako na dlani.
3: Schody má spočítané kastelánka zámku Galina Mariana Kortanova.
4: Prohlídka celé expozice právě na té vyhlídkové věži končí. Ono je to taková ta perlička nakonec.
3: Jedním z lákadel k návštěvě zámku Bor je knihovna, která se sem vrátila přibližně po 80 letech.
4: A my se tedy přesuneme do prvního patra zámku, kde v rámci knížecích salonků se knihovna nachází. Zámeckou knihovnu založil kníže Karel z Levensteinu na počátku 19. století a z původních 2000 svazků se nám dochovalo zhruba 1000 knih.
3: Knihovna je umístěna v knížecím salonku. Připomeňte nám šlechtické rody, které se tady vystřídaly. Zámek je raritou v tom, že jich nebylo příliš. Vy se tím chlubíte.
4: Ano, je to velká zajímavost, protože hrad založili v polovině 13. století. První písemná zmínka je z roku 1263, přičemž Borské panství vlastnili pouze tři šlechtické rody. Byli to tedy zakladatelé našeho hradu Švamberkové, hraběcí rod von Gezen a Levensteinové.
3: Salonků, šlechtických salonků je tady celkem 6. Šlechta měla pro každou denní dobu a pro každou příležitost nějaký.
4: Tato zámecká jídelna sloužila pro majitele zámku. Tady je zajímavostí, že máme původní mobiliář a také původní obrazy, které znázorňují pejsky Karla z Levensteinu, který byl velký milovník psů a samozřejmě také lovu.
3: A to se mi líbí, my jsme vstoupili rovnou na jeviště.
4: Do klasicistního sálu, který byl původně tedy v tom gotickém paláci, ale v rámci pozdějších přestaveb tady vznikl tento sál, který my i dnes využíváme jako kulturní prostor. V prostorách předsálí bych vás ráda upozornila na vzácná záclonová okna. Ta okna vypadají, jako kdyby na nich byly záclonky.
3: Takže ne klasický oblouk nahoru, ale skutečně jako zavěšené záclonky. Je tady překrásná sklípková klenba, když se člověk podívá nahoru, úplně se mu z toho zatočí hlava, to je nádhera.
4: Té klembě se také říká diamantová právě pro ten svůj tvar. Tady u nás v zámku vidíte opravdu původní architektonické řešení bez jakýchkoliv zásahů a prakticky i s původními omítkami a krásnou sklípkovou klembu máme také v naší hradní kapli svatého Vavřince. Do kaple máme nejstarší a největší klíč.
3: A opět je tady, jak jste říkala, sklípková klenba, v tomto případě už s výmalbou.
4: Jedná se o renesanční malbu, není to klasická freska, ale je to malba seko do suchých omítek a samozřejmě velkou zajímavostí je tady také barokní oltář svatého Vavřince.
3: Než odejdeme z našeho pohledu vpravo, vidím otisk dvou dlaní, každá je jiná, takže asi dlaně dvou různých lidí.
4: Ano, v podkruchtí se nachází dvě dlaně, ke kterým se pojí zámecká legenda o nenaplněné lásce dvou mladých lidí, ale to si necháme pro návštěvníky, až k nám zavítají na prohlídku.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Bor si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: To skutečně udělejte, taky mi to nedalo. Podíval jsem se na fotografie Boru. Je to opravdu takové zvláštní spojení zámecké budovy svěží. Taková ta opravdu, jak říkal František Kinský, taková ta křivoklácká věž k tomu přilepená, taková hradní. Je to takový zvláštní záběr. Takže podívejte se, je to krásný objekt a doporučujeme rozhodně navštívit. Tak, teď to sklidníme, teď tu návštěvu ukončíme a začneme teď takovou tu napjatou chvilku a to je soutěž. Jenom pro vaši informaci, když vám zvednu telefon, neznamená to, že jste třetí. Mohu vám říct, že jste první, že jste druzí, ale až ten třetí půjde do vysílání. Tak začněte vytáčet naše telefonní číslo a dáme se do soutěže. Držím palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina Olympic, osmý den, no my máme vlastně čtvrtý pracovní den, je čtvrtek 13. srpna, zítra už budeme losovat výherce té soukromé prohlídky z našich týdenních výherců. Paní Vlasta z Račeněvsi byla třetí, dobrý den paní Vlasto.
1: Dobrý den.
0: Já jsem teď byl trochu na váškách, odkud bude kdo volat. Já jsem dostal včera vyčiněno lehce od paní posluchačky, poslala i mi e-mail, že prý, když někdo zavolá z Brna, tak je automaticky v záloze. Tak jsem se mírně urazil nebo víc urazil a díval jsem se na Loňsko, tak zhruba ze 40 soutěžících bylo 8 brněnských a dnes za uplynulý týden byly 2 z Brna. Takže jsem se opravdu ohradil, takže s paní posluchačkou jsme si lehce psali, tak jsem teď říkal, kdo pak asi zavolá. Z Račeněvsi. Kde je Račeněves?
1: Račeněves je vesnička pod Žipem.
0: Pod Žipem, jasně. Paní Vlasto, soutěžní otázka, můžeme?
1: Můžeme.
0: Tak se do toho dáme. Jaký šlechtický rod nepůsobil na zámku Bor u Tachova? Nepůsobil za A. Švamberkové, za B. Levensteinové, za C. Schwarzenbergové.
1: Tak já myslím, že bože můj dobrej.
0: Jste mě krásně oslovila, tak prosím, Švamberkové, Levensteinové, Schwarzenbergové.
1: Já myslím, že na A. Ježišmarja, to mi neříkejte.
0: To vám neříkám, to už bylo naznačeno. Paní Vlasto, zítra zase, jak se říká, jede. Mějte se hezky a zkuste to. Tak hezký den. Paní Jana Střepkova je není náhradníkem, vidíte, ta zmizela, takže zkusíme dalšího z posluchačů. Teď je to vždycky takové trošku napínavé, kdo tam bude, kdo tam je. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No vidíte, takže já vás poprosím, kdo tam, jenom křestní.
2: Jiří.
0: Tak pane Jiří, stejná otázka zůstává i pro vás. Kdo nepůsobil na zámku Bor u Tachova, Švamberkové, Levensteinové, Schwarzenbergové?
2: Schwarzenbergové.
0: Máte pravdu, telefonní číslo jsem si napsal, škoda, že paní Jana Střepkova nevydržela, že položila telefon, ale tím pádem vy jste měl štěstí. Zůstaňte u telefonu, tedy respektive já vám zavolám po 10. hodině, tak buďte u telefonu. Jo, děkuju. Samozřejmě napíšu si adresu, abychom věděli, kam poslat dnešní výhru. No a zítra nás čeká zámek Nové Město nad Metují, zítra nás čeká také Pavel Kudrna v 9.45 a prosím,

0: Když nejste tím třetím, ale náhradníkem, vydržte, jak vidíte, vyplatí se to. Tak dnes se to nevyplatilo. Hezký den přeji, na shledanou.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
0: V Žamberku je dnes kvůli havárii vodovodního potrubí omezený průjezd přes Masarykovo náměstí. Silničáři odkládají opravu křižovatky u výjezdu z Litomyšle na Vysoké Mýto. Lidé se dnes v jednu odpoledne můžou zapojit do zátěžového testu e-dokladu. Stačí spustit aplikaci a doklad aktualizovat. A nás čeká slunečný den. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 28 stupňů Celsia. Zprávy a Petra Beránková. Krásné slunné dopoledne. Kvůli havárii vodovodního potrubí bude dnes omezený průjezd přes Masarykovo náměstí v Žamberku, informuje o tom radnice. U výjezdu ve směru na Jablonné nad Orlicí bude od 16 do 21 hodin kyvadlově řízená doprava a řidiči by měli počítat s mírným zdržením. Ředitelství silnic a dálnic musí odložit opravu křižovatky v Litomyšli u výjezdu na Vysoké Mýto. Cílem úprav bude zlepšení dostupnosti do místní části Nedošín díky novému odbočovacímu pruhu. Práce měly původně začít 24. srpna, ale to by mohlo způsobit dopravní potíže, říká mluvčí radnice Petra Jiráňová.
2: Na základě připomínek vedení města a zhotovitele stavby dálnice D35 a také na základě negativního stanoviska Policie České republiky se vlastně vedení ŘSD nakonec rozhodlo tuto stavbu odložit až po dokončení dálnice D35.
0: Areál koupaliště a kempu u Stříbrného rybníka v sousedním Hradci Králové převede magistrát do majetku městských lesů. Město naopak získá akcie městských lesů v odpovídající hodnotě přes 200 milionů korun. Podle náměstka primátorky Pavla Verbického z Pirátů převod pomůže hlavně samotnému areálu.
3: To umožní ještě rychlejší rozvoj, než byl dosud, protože ta akciovka městské lesy má jiné procesy, rychlejší, pružnější procesy, než má magistrát, takže jedině dobrý krok za mě.
0: Stát dnes ve 13 hodin spustí zátěžový test aplikace e-doklady. Má zjistit, jak je aplikace připravená na nápor při podzimních volbách do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Loni při sněmovních volbách totiž e-doklady kvůli přetížení nefungovaly. Podle ředitele digitální informační agentury Bohdana Urbana je potřeba otestovat aplikaci veřejně a popisuje, jak je možné se zapojit.
4: My bychom potřebovali, aby uživatelé si zaregistrovali aplikaci předem, to znamená dříve než v tu jednu hodinu. V jednu hodinu bychom potom potřebovali, aby uživatel udělal ten úkon, který proběhne při volbách, to je, že si otevře tu aplikaci, jako kdyby prokazoval tu svoji totožnost.
0: Po přihlášení se pak doklad automaticky aktualizuje. Podle Urbana by se k testu mohlo přihlásit ideálně 40 tisíc lidí najednou. Případné nedostatky pak stát vyhodnotí a opraví, aby systém při podzimních volbách fungoval.
1: Počasí.
0: Před námi na východě Čech je slunečný den. Čeká nás jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách 20 až 23 stupňů. Vítr povane slabý východní až severovýchodní, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak se výrazně měnit nebude a bio dnes dvojka, to je střední zátiš.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Kvůli opravě parkoviště je dočasně zavřená spodní vrátnice v pardubické nemocnici. Do areálu se proto nově vyjíždí z Komenského ulice u školy Svítání. Tohle omezení potrvá do konce listopadu. A pokud míříte na hory, tak se podíváme ještě do sousedního Královéhradeckého kraje. Strážníci ve Špindlerově mlýně vytipovali problematická místa, kde řidiči nedodržují předpisy a jezdí tam rychle. Pozor, celý tento týden je hlídají a kontrolují.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je tady další hodina našeho dobrého dopoledne a nabitá zajímavými osobnostmi. Tak uslyšíte například rozhovor Báry Basikové s naší kolegyní Naďou Kubínkovou. Natočila ten rozhovor na Litomyšlofestu, kde Bára představovala svůj film. To bychom velice doporučovali k poslechu. No a za chvíli budeme telefonovat Slávkovi Janouškovi, protože v pátek začne Janouškovo Ústí. Představte si, už po 41. Slávek nám řekne, jaké novinky chystá.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Teď vás pozveme na velmi pohodovou akci, která se každoročně koná v Ústí nad Orlicí, konkrétně v místě vodáckého tábořiště Cakle. Je to Janouškovo Ústí. Pane Janoušku, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dobrý den, zdravím posluchače.
0: Krása, spojení perfektní. Letos už po 41. zahajujete pátou dekádu. V loni jste prý dostal za těch 40 let vyšívanou vlajku s emblémem města. Má ta vlajka u vás doma nějaké čestné místo?
1: No má, u mě v pracovně, protože to člověk takovou věc nedostává jen tak.
0: To je jasné.
1: To je neuvěřitelné, jakože už tak dlouho to dělám a to jsem na všech ročnících i byl.
0: No je to neuvěřitelné a taky je neuvěřitelné, že se vám podaří vždycky poskládat ten program. Máte tam, jak se tak dívám teď, máte tam jak mladé muzikanty, tak opravdu takové už například spirituál, kvartet, no kvartet, nebo Zdeňku a Jiřího Tichotovi, už takové známé osobnosti. Tak řekněte teď z těch mladších, na koho byste rád upozornil?
1: Tak se snaží vlastně ty žánry tak trochu střídat, takže jsou tam třeba písničkáři, třeba Honza Jícha, to je takový z těch mladších, Jindra Kejak, Marty Johnson, ale v podstatě nejvíce asi těšíme právě na to, že se mi podařilo, řeknu to, ukecat Jirku Tichotu a ten mi řekl, mám jedinou podmínku, že tam teda zahrajeme, nesmí to vypadat, že se obnovuje spirituál kvintet a že bychom něco takového znovu dělali, že to je výjimečná událost, ale podmínka je, že musím v 89 letech udržet kytaru, rovnováhu a všechno ostatní na jevišti. A on se to povedlo, před měsícem jsem s ním mluvil, je to všechno v pohodě, takže přijedou taky, tak se těším a pak zahrajou i spirituál kvartety, jejich dávné hity, takže si lidé budou mít co zaspívat.
0: Ano, to bude takové vyvrcholení v sobotu, jinak je důležité říci, že vy už začínáte v pátek, teď 14.
1: pátek,
0: srpna.
1: 19 hodin, tam je taky program do půlnoci udělaný. V sobotu máme potom od 1 hodiny dětské odpoledne, tam jsou divadla pro děti, zahrajeme dětské písně, mají tam různé atrakce, horolezeckou stěnu, takže zveme celé rodiny s dětmi.
0: No počasí je úžasné pro vás, teda pro tuhle akci si myslím, že jste si nemohli nic lepšího přát. Občas se i svezete na lodi, máte čas, nebo jste vodák?
1: Jo, je možnost jezdit, taky jsem už některé roky potom jel několik úseků.
0: Ano, abyste se ochladil, abyste to smil, ten stres, který je pořád asi, vidíte, i po těch 41 letech, nebo už ne?
1: Ne, tak to je tak hektické období. V podstatě příprava je tak trošku jako co chvíli po celý rok a stupně se to a směrem k té akci, to nevím, kde mi hlava stojí.
0: No tak v každém případě hlavu máte na správném místě, protože jste dokázal úplně perfektně pozvat naše posluchače na letošní program. V pátek začíná Janouškovo Ústí, potrváš do soboty, do večera vyvrcholení, potom bude Zdenka Jiří Tichotovi, Slávek, Janoušek a kapela pochopitelně a spirituál kvartet. No a teď si zahrajeme Halejovu kometu. Ta je taková pěkná, rytmická, může být, pane Slávku. Taky jdeme na ní. A ať se to vyvede.
1: Mějte se hezky a posluchače přijďte, bude to báječná atmosféra.

0: Slávek Janoušek určitě i tuhle píseň zaspívá na Janouškově Ústí, které začíná už zítra 14. a potrvá až do soboty, kdy bude ve vrcholení večer 15. srpna. No a teď už tady máme další nabídku k poslechu. Zpěvačka Bára Basiková v Litomyšli na filmovém festivalu představila snímek režisérky Heleny Třeštíkové, který mapuje její život a kariéru v průběhu 50 let. Dokumentární film zachycuje nejen její hudební začátky, muzikálové role, i osobní příběh ženy a matky, která se vyrovnává s rozdílem mezi veřejným obrazem a soukromým životem. Krátce po projekci ji ve Smetanově domě oslovila reportérka Naďa Kubínková a zjistila, že zpěvačka Litomyšl dobře zná. Už jako dítě tam totiž jezdila na prázdniny.
1: Mně se vždycky v Litomyšli líbilo. Už jako dítěti prostě jsem cítila, že ta Litomyšl je něčím zvláštní, výjimečná.
2: Říká Bára Basiková, do Litomyšle jezdila za svou babičkou a dalšími příbuznými, kteří bydleli jak v historickém centru, tak i na kraji města v paneláku.
1: Úplně jako poslední tady byla moje praprateta, paní Maria Straková, což byla dlouhodobá ředitelka mateřské školy zdejší, která je pod zámkem. A lidi si ji tady pamatují dodnes, protože to byl výjimečný člověk, strašně milá a báječná žena.
2: Vypráví Bára Basiková, která se přátelila i se sochařem Olbramem Zoubkem. Ten v Litomyšle tvořil a jeho sochy jsou pevnou součástí města.
1: Měla jsem ráda jeho tvorbu. No a jednoho léta prostě jsem ho tady oslovila a od té doby jsme se tady setkávali a vídali. A no a já hlavně prostě zbožňuju jeho sochy. No, mě ty jeho sochy ve mně vyvolávají takový dojetí a takovou oslavu prostě člověka, lidské bytosti a lidského srdce.
2: Zpěvačka se několikrát objevila i na festivalu Smetanova Litomyšl. Klasickou hudbu poslouchá už od dětství.
1: Miluji čím dál tím víc. Jednak která jsem se jí učila, když jsem byla v Lidové škole umění, chodila jsem na hodiny zpěvu, tak jsem dělala vlastně klasický zpěv, nebo chystala jsem se věnovat se opernímu zpěvu a jít na konzervatoř, na kterou mě tedy nakonec nevzali. Ale tu hudbu jsem poslouchala pořád. A do toho samozřejmě patří i třeba filmová hudba a...
2: Jakou máte nejradši operu od Bedřicha Smetany?
1: No, tak Libuše je krásná, ale já teda teď poslední dobou spíš radši Dvořáka. Je to hloupé, že to říkám v Litomyšli, ale ne, samozřejmě stejně tak jako Bedřich Smetana, tak Antonín Dvořák byli velikáni, ale objevují i další prostě, jako byl Zdeněk Fibik nebo Bohuslav Förster. Samozřejmě Leoše Náček, to jsou géniové a jsem ráda, že pořád ten jejich odkaz funguje a působí.
2: Z Litomyšle, Naďa Kubínková, Český rozhlas.

0: jihočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Tentokrát se vlakem vydáme do Hlinska. Železnice protíná město od roku 1871, i když původně měla dráha vést přes Trhovou Kamenici. Jak se místní rodák Karel Adámek zasloužil o to, že koleje nakonec vedou Hlinskem? A jak se po rekonstrukci promění hlinecké nádraží? To vše vám přiblíží Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Stále jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, už bude 10:30, před námi taky soutěž, věřte, nevěřte, ale do té doby času dost na náš takzvaný hobby příspěvek, jak my říkáme. A bude se týkat ochlazování, i protože nás čeká další tropický víkend, teploty v sobotu až k 35 se opět vyšplhají. No a takový zajímavý ochlazující nápad nám představil tento týden inženýr Pavel Rydlo ve vysílání. Mimochodem je to průkopník v oblasti kombinovaných tepelných izolací pro fasády a ploché střechy. Ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice nás seznámil s vychytávkou, kterou aplikoval při stavbě svého vlastního domu. Jedná se o podlahové topení a chlazení s využitím potenciálu základové zeminy.
1: My když jsme projektovali vlastní dům před 20 lety, tak jsme říkali, s tím teplem budeme zápasit. A vlastně nejtěžší je potom v létě, když si chci upít husičku, tak já zapnu tu troubu nebo pár buchet, že jo, a najednou se tam dějou věci, že jo. A my jsme říkali, ale my nechceme klimatizaci, protože chceme chladit efektivněji.
0: No, vlastně bychom ušetřili.
1: Samozřejmě ten dům bude fungovat 100 let, že jo, takže jako má to smysl se začít zamyslet. A jednou z těch cest, protože máme celoplošné podlahové topení, asi 180 metrů čtverečných, je umístit jednu chladící smyčku přímo před vylitím základů pod základy. Neboť pod naším domem je chladná zemina kolem nějakých 12-15 stupňů a vlastně má obrovský potenciál, který já vlastně můžu využít pro chlazení celého objektu. A tak vlastně tu jednu smyčku jsme potom připojili přes obyčejné třícestní ventily a vlastně v létě nám to chladí čerpadlo, které bere 10 W a výkon to má stejné jako klasická klimatizace.
0: Takže když pečete tu husičku, tak zapnete tohle podlahové chlazení, dá se říct.
1: Já teďka třeba mám samozřejmě zapnuté, tak on vlastně běží průběžně a můžu si k tomu tu husičku klidně upíct, protože vím, že mě to prostě pobere.
0: Jo, zní to jednoduše.
1: Jednoduché to je. A jak je vidět, tím pádem ještě jsou další nápady, které prostě nám ty konstrukce dál můžou posunout. Jo? Takže jako věřím tomu, že se to časem rozmůže ve velkém.
0: Teď to snad vypadá, že v noci by ty teploty měly klesnout, takže vyvětráme. Máte nějakou svou vlastní techniku osvědčenou?
1: Jako já jsem rád, že bydlíme v tom klimatickém pásmu, kdy ještě ty noci jsou kolem těch 20 stupňů, tropická noc 23 stupňů. Ještě pořád u nás velká výjimka. A samozřejmě to Španělsko, Itálie na tom výrazně jinak. Takže u nás skutečně, když bydlím někdy na místě, snažím se otevřít ty okna na maximum. Já naštěstí spím v prvním patře, tak mě tam nevleze zloděj. Takže skutečně moje technika je otevřený velký okno a víceméně spím tam jako ve stanu.
0: No dobře, a klimatizaci nepotřebujete v tom prvním patře?
1: No, já právě díky tomu, že mám ten aktivní systém s tou zeminou, tak jsem se klimatizaci mohl úplně vyhnout.
0: Teď jste teda ale nasadil brouk, asi myslím, mnoha kutilům do hlavy s tím vaším chlazením. No do starého domu už to asi nejde, že bychom se podkopali pod základy, nebo?
1: Když by to někdo zvažoval, tak vlastně může bagrista udělat jednu drážku vedle domů a on si do toho může do smíčku dát kdokoliv, kdykoliv, pokud má doma celoplošnou podlahovku, takže ani to není vyloučeno.
0: Tak to bychom měli chlazení domů, ochlazovat se budeme i v dnešní radioporadně, protože naším hostem bude zmrzlinářka a nanukářka Monika Pavlisová, ale to bude až po 11.

0: písně už jsme se nabažili. Potulný hráč a Václav Neckář.
1: Věřte, nevěřte.
0: A před námi soutěž, taková retro v tomto týdnu. Retro Věřte, nevěřte nabízíme, vracíme se 60 let zpátky. Co jsme už tady měli tento týden? Papírové šaty, Papitex, pak tady byl účes Bubikopf, který byl moderní před 60 lety. Včera jsme probírali ruské vejce, no a dneska se zaměříme na leváky, protože mají Mezinárodní den. Ano, slavíme svátek, Mezinárodní den leváků. A teď pozor, věřte, nevěřte, teprve před 60 lety, když jsme v těch 60. letech, přišel jeden český osvícený profesor na to, že leváci nejsou vadní a jejich levorukost není nemoc, ale přirozená vlastnost, kterou není potřeba léčit. Do té doby se děti přeučovaly z leváků na praváky, násilně třeba tak, že se levá ruka přivazovala k židli, schovávala za záda nebo se na ně navlékala tlustá rukavice. Tak a teď mě zajímá ten letopočet. Řekla jsem, že teprve před 60 lety přišel jeden český osvícený profesor na to, že leváci nejsou vadní. Tohle to je základ našeho dnešního tématu. To říkám já a teď je na vás, jestli tomu skutečně takhle věříte. 726 46 48 48 a zdravíme prvního z vás. Pěkný den.
2: Zdravím, Honzo, Turecko.
0: Honzo, zdravím. Zdravíme do Turecka. Levák nebo pravák?
2: Pravák, zkusím vám měřit, co jste říkala, že ono to přeučování fakt nemá smysl.
0: No to nemá, to je dokázané, ale že ještě před 60 lety se to přeučovalo, to je na tomto. Jak je to možné, když to spočítáte rok 1966?
2: No, to nejde poho.
0: No, o tom to je, ta soutěž dnešní, takže...
2: Já jako souhlasím s váma, co jste říkala, nevěřím.
0: Dobře, tak jo, Honzo, nebudeme si to komplikovat, díky za důvěru, mějte se moc fajn, naschledanou. Další z posluchačů v tuto chvíli na lince, taky vám přejeme pěkný den. Při čtvrtku.
3: Tady Slavek, na to hradu a já jsem levopravák.
0: Vy jste levopravák, co to je? Zvládáte oběma?
3: Ano.
0: Bohužel, Slávku, vypněte si rádio, když máme takového levopraváka, to stojí za trošku prozkoumání, ale bez té ozvěny by to bylo super. Tak, takže vás přeučovali ještě?
3: No, přeučovali, jo.
0: A jak se to dělo? Vzpomínáte si na to, jak to bylo?
3: No, prostě jsem musel začít na tabuli píšu pravou a sešitu jsem psal levou.
0: Takže se jim to úplně nepovedlo. No, dobře. A souhlasíte s tím, že je to 60 let, jo? Teprve 60 let, kdy ten český profesor přišel na to, že to je chyba, to přeučování.
3: Jo?
0: Ve kterém to bylo roce, co vy jste chodil do školy?
3: Já.
0: Tak.
3: 66.
0: 66, aha, dobře, dobře. Tak jo, tak já vám děkuju za váš tip a mějte se krásně, Slávku, naschledanou. Tak to máme jednoho přeučeného, nepřeučeného leváka. No a poslední, kdo se nám v tuto chvíli přihlásí, takhle živě je, dobrý den.
4: Dobrý den, co se Andrea?
0: No teda, Andreo, my na sebe máme neuvěřitelné štěstí tento týden.
4: Tak. Určitě.
0: 66 rok se psal, kdy český profesor přišel na to, že je nesmysl přeučovat leváky na praváky, že to je přirozená věc.
4: No, přeučovali nás, já jsem taky přeučená. Doteďka mi to dělá problémy. Pravá, levá. 60 let.
0: Před 60 lety se
4: letech přišlo to bylo normální, na to. Jakoby.
0: Co? To přeučování?
4: No, že se to přeučovalo, to bylo klasika. Ale jestli...
0: No, mně jde o ten právě, o tu kulatost. 60 let, říkám, u nás je to 60 let, kdy ten profesor řekl, je to nesmysl. Čili rok 1966.
4: Tak já vám věřit nebudu.
0: Nebudete. Tak to je škoda. Vy teda píšete pravou, když jste říkala, že jste přeučená, tak vám
4: píšu
0: to zůstalo.
4: Píšu pravou, ale hodinky nosím taky na pravý místo na levý.
0: No, No jasně, ale stejně ta levá hemisféra je prostě pro vás ta hlavní.
4: Znát, no. Dobře. Vnouček je právě levák a nepřeučujeme ho.
0: No bodej, je to nesmysl. Tak jo, tak já děkuju za tu nedůvěru. Vidíme, jestli jste udělala dobře, paní Andreo. Nashledanou.
4: Mějte se hezky, nashledanou.
0: Tak já doufám, že je to dnes jasné. Ještě jednou pro jistotu pro vás, kdo byste chtěli tipovat na naše mailu studio.pardubice@rozhlas.cz. Tvrdím dnes, že před 60 lety, v roce 1966, přišel jeden český osvícený profesor na to, že leváci nejsou vadní a jejich levorukost není nemoc, ale přirozená vlastnost. Hrajeme o nákupní zelenou tašku s logem Českého rozhlasu Pardubice a uvnitř nějaké to překvapení najdete.
5: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v hledisku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude módní návrhář Osmany Lafita.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

Leváctví či levorukost, odborně sinistralita, je to preference levé ruky nebo jiné části těla před pravou a levák to je prostě osoba, která má levou ruku obratnější než pravou, tedy opačně než je obvyklé. Je nás leváku asi 10%, je to naprosto přirozené, přesto vy, kdo jste mladší, tak si těžko dokážete představit, že by vás někdo nutil psát opačnou rukou, než kterou přirozeně používáte. A přesně to zažívali generace leváků v Československu. Ve školách přivazovali levou ruku k tělu, dokonce byli přes ní nebo jinak trestali, když ji použili místo pravé. A zlom nastal v roce 1966. Profesor Miloš Sovák tehdy přichází s převratnou myšlenkou, leváctví není vada ani nemoc, ale přirozená vlastnost, kterou není třeba léčit. A vypracoval novou metodiku, jak s levorukými dětmi pracovat, aniž by je kdokoliv nutil používat ruku pravou. A hned následující rok bylo ve školách přeučování leváků zakázáno. Takže je to tak, jak jsem říkala. Mnozí z vás nevěřili,

kde píšete, jak to bylo. Někteří jste pamětníci a skutečně si to pamatujete. Dá se říct, že v některých školách to byl skutečně teror, anebo i doma, to vyprávěla mi jedna z posluchaček teďka ještě, že jí nutili držet lžíci v té opačné ruce, než na kterou přirozeně byla zvyklá. A takové i ty úsměšky a posměšky, co z tebe bude, asi nešika a tak dále, to nebylo jistě nic příjemného. Tak dnes už něco takového nehrozí. Proto si taky připomínáme dnešní den, Mezinárodní den leváků, a to od roku 1976. A já mám konečně ten papírek v ruce a na tom papírku je napsáno Honza. Takže to je dnešní vítěz, tuším, že telefonoval a že to je ten pán, co ho přeučovali. Tak si to dneska vyloženě zaslouží, tu nákupní tašku s překvapením. Zavolejte ještě, pane Honzo, ať si dopíšeme adresu. Teď už zpívá Věra Špinarová a hned po zprávách si dáme zmrzlinu, ale s odbornicí na výrobu zmrzliny. Tak pěkný den.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Kvůli dlouhodobému suchu pardubický magistrát vyzývá obyvatele, aby neplýtvali vodou. Opravy děr českou mikrovlnnou metodou prodlužují životnost silnic. Plavec Čejka byl na mistrovství Evropy pátý na 200 znak. A nás čeká slunečno, jasno nebo skoro jasno, teploty do 28 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Pardubický magistrát doporučuje lidem ve městě a okolních obcích šetřit vodou. Důvodem je dlouhodobé sucho, které se projevuje taky na Chrudimce v Nemošicích, kde výrazně klesl průtok. Žádný zákaz odběru vody zatím neplatí. Město ale doporučuje omezit třeba zalévání trávníků, napouštění bazénů nebo mytí aut pitnou vodou. Vysvětluje náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO.
2: Všichni vidíme, že vody je nedostatek, trápí nás už od června vysoké teploty a tím pádem i sucho. Letos je opravdu extrémní, řekněme za posledních 45 let se takováhle situace nestala. Potoky řeky jsou víceméně vyschlé, některé toky úplně zmizely a proto jsme vyzvali veřejnost a žádáme jí o spolupráci, aby všichni šetřili vodou.
0: Projekt propojení ski areálu Svatý Petr a Medvědín ve Špindlerově Mlýně jde podle plánu. Tento měsíc bude pokračovat montáží podpěr nové 6-místné lanovky přehradní a osazením ocelové konstrukce mostu druhého. Ten překlene silnici mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem. Most pro lyžaře naváže na dojezd sjezdovky lesní k dolní stanici budované lanovky přehradní. První etapa propojení areálu má být hotová na zimní sezonu 2026-27 a propojení bude zatím jednosměrné. Na jaře by měla začít výstavba 10-místné kabinové lanovky směrem na Medvědín, která propojení areálu dovrší. K rychlým opravám děr a výtluků silničáři v Česku stále častěji používají českou mikrovlnnou technologii. Patentovaná metoda umožňuje kvalitnější a trvalejší opravy. Podle ředitelství silnic a dálnic prodlužuje životnost cest až o několik let.
3: Ten základní stroj obsahuje to, co má mikrovlnná trouba v naší kuchyni, akorát ohřívá asfalt po okraji toho výtluku, aby se propojil s tím novým asfaltem a to zamezuje vzniku té spáry. Jo.
4: Přibližuje Ondřej Rušikvas z firmy Futek hlavní výhodu české metody, která teď zahlazuje díru na jedné z pražských ulic. Často se ale využívá i na hlavních tazích, jak potvrzuje Jan Riedl z ředitelství silnic a dálnic.
5: Má podstatně delší životnost než běžně používané metody. Klidně 2-3 roky, možná 4.
4: Česká mikrovlnná technologie oprav se prosazuje u nás i v zahraničí. Eva Kézrová, Český rozhlas. Sport.
0: Plavec Jan Čejka na medaili na mistrovství Evropy nedosáhl. V Paříži skončil pátý. Na bronz mu na 200 znak chybělo skoro půl sekundy. To Barbora Sémanová postoupila do finále karolařské 200 nejrychlejším časem. Pokračuje sama obhajkyně titulu.
6: Jo, určitě jsem ráda, jsem hlavně ráda za ten čas. Jelo se mi to ještě o kus líp než ráno, takže to pro mě bylo důležité a bylo pro mě důležité splnit si ten svůj cíl, který jsem měl s trenérem a opřít se do té 200, takže mám radost, a že to znamená první místo, tak to je samozřejmě bonus, ale to ještě nic neznamená.
0: O medaile poplave Barbora Sémanová po 7:30 večer v přímém přenosu Českého rozhlasu Radiožurnálu Sport. Počasí. A nás čeká slunečný den, na východě Čech bude jasno nebo skoro jasno, denní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky přes den dobré, tlak se nemění, během dne může mírně klesnout, aby od dnes dvojka, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehoda v tuto chvíli hlášená z centra Pardubic. Ve Štrosově ulici se srazila dvě osobní auta a tam je to s lehkým zraněním. A ještě jedna čerstvé omezení ze silnic Pardubického kraje. Jak už víte z našeho vysílání, ode dneška do neděle je v Ústí nad Orlicí zavřená ulice 17. listopadu. Tam je to v úseku od úřadu práce po křižovatku s ulicí Na Štěpnici. Uzavírka je kvůli přípravám a pořádání tradiční ústecké staročeské pouti. Ta začíná zítra a koná se i v parku Cianka a před domovem dětí a mládeže. Tam všude tedy počítejte s omezením.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Na staročeské pouti nebude určitě chybět zmrzlina, ta je v letošním horkém létě vítaným osvěžením. No a my přivítáme za chvíli zmrzlinářku a nanukářku v jednom Moniku Pavlisovou z Pardubic, také autorkou klasické zmrzliny i netradičních receptů. A její prioritou jsou ručně vyráběné nanuky a zmrzlinové dorty. Tak si poslechneme, jak vznikají a jak jíst zmrzlinu, aby nám to nekapalo všude možně.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Radioporadna.
1: Pardubická zmrzlinářka, nanukářka Monika Pavlisová je u nás ve studiu. Pěkný den, Moniko, vítám tě.
2: Ahoj, Jitko, dobrý den.
1: Já jsem tak ráda, že jsi dorazila. To byl boj. Docela od začátku prázdnin jsme se domlouvali, ale já to chápu, máš toho velmi mnoho. Teď je sezóna, takže jarmarky, prodej zmrzliny, výroba zmrzliny v jednom kole. Trvá to už někdy od května asi? Je to tak?
2: No, letos to začalo trochu díl než v květnu, ale jo, tak jako frčí to teďka.
1: Kolik let už to takhle frčí, Moniko?
2: No tak vlastně v roce 2006 jsem začala takový malý projektík na rodičovské dovolené, kdy jsem si říkala, že bych chtěla zkusit podnikat a tak jsem začala prodávat zmrzlinu, jo, protože prodej zmrzliny a nebo zmrzlinařina jako taková je samozřejmě jsou dvě odlišné věci, protože k prodeji zmrzliny potřebujete umět vědět, jak využít návod, jak co, jakou směs kam namíchat, do kolika vody a jak obsluhovat stroj, kdežto zmrzlinařina, jako zmrzlinářkou jsem se vlastně stávala až postupně.
1: Když jsi pronikala do těch tajů, do těch různých kompozic zmrzlinových a podobně.
2: Kdy vlastně už potom pochopíš, jak ta zmrzlina funguje, jak si vybírat suroviny, už je to úplně jiný level, než zmrzlinu jenom prodávat. Zmrzlinu jsem prodávat uměla, protože jsem byla lektorka prodejních a komunikačních dovedností, ale zmrzlině jsem na začátku vlastně vůbec nerozuměla.
1: Takže to byla ta točená klasická zmrzlina.
2: Točená klasická, no.
1: Je to nejjednodušší i na výrobu?
2: No tak zase tam je potřeba rozlišovat, že jo, kdo je právě ten prodejce a kdo je ten zmrzlinář. Pokud jste prodejce, no tak je to celkem jako jednoduché, protože
1: z těch polotovarů
2: vezmete polotovar, namícháte to, nalijete do stroje, který to sám vyrobí. Ale pokud jste už potom ten zmrzlinář, no tak pak už si ty receptury vlastně skládáš sama a musíš si to všechno propočítat. Takže už je to složitější, i když je to ta točená zmrzlina, takže dá to víc času, dá to víc přemýšlení, dá to víc matematiky.
1: Já si pamatuju, že jsme spolu mluvili na téma špachtlová zmrzlina, nebo špachtlovaná, jak se to správně říká?
2: Špachtlovaná.
1: Špachtlovaná zmrzlina a točená. A ty jsi byla příznivkyní té špachtlované, té špachtly, platí to.
2: No, tak při své výrobě ano, protože já mám technologie teďka na tady ten druh zmrzliny, ale musím říct, že jako velmi ráda mám i místa, kde vím, že si můžu dát dobrou točenou zmrzlinu a dám si ji ráda, protože ona přece jenom chutná malinko jinak než ta řemeslná, takže občas jako takhle ochutnám u konkurence.
1: A když ještě dojedeme ten tvůj poznávací zájezd zmrzlinový, tak postupně si se dopracovala i k nanukům a k nanukovým dortům. To byl takový nápad, nebo někde si to, já už si to přesně nepamatuju, určitě už si to říkala, kde byla ta inspirace?
2: No tak hodně inspirace pochází vždycky z pravidelných veletrhů v Itálii, kam jezdím každý rok. A kde se ukazují různé novinky. No ale člověk tak nějak, protože mezi moje, prostě do mýho života patří hodně cestování, takže taková ta gastroturistika, tak člověk různě objeví věci, no a pak zjistíte, že zmrzlina není jenom o tom, že vám někdo natočí do kornoutku nebo dá kopeček, no ale že se dá právě servírovat různým způsobem, kombinovat s čokoládou a tak
1: přišel ten... To je takové povýšené, že? Taková
2: no,
1: ta
2: no je to už taková jako vyšší zmrzlinařina, takový spíš to má sklon k desertu, takže pracuje se tam samozřejmě pak s čokoládou, s různým zdobením. Takže je to i víc kreativní, jo, člověk se tam může tak jako vybláznit.
1: Ano. A to jsi objevila v Itálii? To je taková
2: v Itálii jsem objevila vlastně ty první nanuky, ale musím říct, že to byly úplně naprosto obyčejné nanuky, jo, jenom vlastně, že to byla zmrzlina na špejli nebo na dřívku, která byla namočená do čokolády. A jako musím trošku se jako pochválit s tím, že my, co teďka děláme, tak to jsou celkem taková umělecká díla a
1: Aby Italové koukali.
2: Docela jo, no. Velký vliv na to má samozřejmě i moje kolegyňka, která je velmi šikovná, už ty věci umí ještě mnohem, mnohem lépe než já. A takže ty nanuky a dorty jsou opravdu nádherné.
1: A my se za chvíli zaměříme na novinky letošního léta. A kdybyste se chtěli Moniky Pavlisové na cokoliv zeptat, co se týká zmrzliny nebo nanuků, určitě neváhejte, volejte, jsme tady živě pro vás jako každý den.

0: tady zase pro vás se zmrzlinářkou Monikou Pavlisovou a slíbili jsme, že si řekneme, jaké jsou ty novinky letošního opravdu horkého léta. Jsou nějaké, nebo je to pořád jahodová vanilková?
1: No tak možná tě trochu zklamu, ale ta vanilková, jahodová, čokoládová pořád vedou. Mm-hmm. Lidé se hodně vrací prostě k tomu, co mají zažité, co čemu věří, co je prostě tak nějak nepřekvapí, i když taky vás může překvapit jahodová, která nebude úplně až tak jahodová. Mm. Nicméně objevují se i nové věci, které začínají lidi mít rádi. Zjistila jsem, že hodně mango mají lidé rádi, slaný karamel hodně mají rádi. A jinak ty lidé, oni, já vždycky se snažím mít na té špachtli vlastně nějaké ty klasiky, ale i vždycky něco nového, protože lidé jdou jako zatím svým a zároveň mají třeba zejména mladší lidé mají chuť i zkusit něco nového, takže si třeba nakombinují svoji klasickou a k tomu si dají nějakou novinku.
0: Mají tam kopeček jahodové a k tomu třeba to mango, dračí ovoce jsem
1: dračí
0: viděla
1: ovoce,
0: taky.
1: Ano, děláme už, teď jsme sehnali vlastně od dodavatele ovoce i bílé dračí ovoce, takže máme i bílé, máme fialové. No jinak trošku jsme zase zkusili nějaké kombinace, jakože pomeraň se zázvorem teďka hodně šel v těch horkých dnech, citron s fialkami, tak to je taková klasika, nebo citron s meduňkou.
0: Bylinky přidáváte.
1: Bylinky taky, no. Zkusili jsme i třeba teďka takové kombinace, jako třeba banán se slaným karamelem. Proč? Jo, takže zkoušíme. Dělali jsme teďka takovou, vlastně si vzpomínám ještě novinku, to je pistácie s mastichou.
0: Co je masticha?
1: No a to právě moje kolegyňka Gája, která taky hodně miluje ochutnávat různě na cestách věci, tak u nějakého zmrzlináře ochutnala právě pistácie s mastichou, tak jsme si to hledali, co to je. No a masticha je taková, roste to, je takový strom, který roste na řeckém ostrově Chios a v Egejském moři a říká se mu pistáciovník dokonce i. A oni sbírají takovou tu mízu, že naseknou tu kůru, jak teče prostě ta míza z toho stromu, tak to je masticha, která se pak zpracovává různě, buď to je to jako tekuté, nebo je to v prášku. A má to takovou jako trošku dosmrčí příchuť. Tak jsme to teďka zkusili do té pistácie dát, sehnali jsme to teda právě v tom práškové formě. No a bylo to taky jako velmi zajímavé, no, ono cítíte tu pistáci a na konci vás to tak jako malinko štipne.
0: Lízne vás to malinko.
1: Takže jo, jako mám ráda tady ty věci, kdy to prostě zkusíme. Není to zase věc, která by se prodávala každý den, ale... Ano.
0: No vím o tobě, že opravdu vybíráš čerstvých surovin, když je to ovocná zmrzlina, tak je skutečně z ovoce. Nebo u těch jiných variant někdy využiješ polotovar? Zase abychom neřekli to vůbec, to je něco špatného, chemického.
1: Jako použiju... Určitě mám třeba, nevím, 2-3 druhy zmrzliny, kde ten polotovar mám prostě už jako vychytaný, že je opravdu dobrý, kvalitní, jo, třeba do jogurtové zmrzliny, jo, přidávám takovou jakoby jogurtovou kulturu, která už je vlastně jako polotovar.
0: Připravená, rozumím.
1: No, takže jo, nebo teď jsme třeba dělali na metalový festival, strávili jsme krásných 5 dní na metalovém festivalu, kde ty lidi opravdu na zmrzlinu chodili hodně a takže třeba z polotovaru jsme připravovali černou vanilku pro ně.
0: No jasně, co jiného do Jaroměře.
1: Takže byla, je to vanilka, která je zase ale barvená přírodně, jo, je to barvený vlastně s napálenýma kokosovýma skořápkama, jakoby tím popelem, takže jsou takové zajímavé věci.
0: Kde na to, jak jsi na to přišla? Čím vanilkovou zmrzlinu očernit třeba?
1: To už jsem právě takhle koupila, jo, od dodavatele jsem samozřejmě zjišťovala, jak to je, protože my nepřidáváme opravdu žádný jako umělý barviva, i když máme třeba teďka nově pro děti Baby Blue Marshmallow zmrzlinu, tak je to zmrzlina, která je barvená spirulí línou, mořskou řasou, takže...
0: Žádné uměliny. U těch dětí na to bychom asi opravdu měli dát pozor.
1: Dobře.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: S Monikou Pavlisovou tady mluvíme o výrobě zmrzliny, výrobě nanuků a teď jsme se dostali právě na ty všelijaké jarmarky, poutě, metalové festivaly, ze kterého se vrátila před týdnem právě Monika, to bylo v Jaroměři, to je ale obrovská akce, to jsou opravdu desítky tisíc lidí, 20 tisíc bylo, 20 tisíc lidí, takže černá zmrzlina nechyběla.
1: Ani černé kornouty.
0: Černé kornouty. A co ti to dává, tyhle ty festivaly? Dozvíš se tam i něco nového, nějaké tipy dostaneš od ostatních?
1: Já zjišťuju, že v podstatě tak, jak se mění nebo probíhá ta cesta moje, co se týče tady toho oboru zmrzlinařina, tak ono to jde ruku v ruce jako s proměnami v mém životě, jo, protože já to mám prostě tak, že práce je součástí mého života, já to nemám oddělený. Někdy možná by to člověk chtěl umět, ale...
0: Já to mám taky, tak nic si z toho nedělej.
1: takhle to mám. A takže ty jednotlivé změny samozřejmě potom se odráží v práci a ty z práce se odráží v životě a tak. No a letos už mi taky bylo 50, takže člověk po těch 21 letech podnikání už trochu ke všemu přistupuje jinak. No a k těm jarmarkům chci říct to, že já jako celkově teďka víc stíhnu k přírodě a k takovému tomu starání se více o své tělo, o zdravé jídlo a tak. A to se odráží i v tom, jak vnímám teďka ty akce jako venku. Já jsem vlastně zjistila, že s tou zmrzlinou velmi ráda jezdím ven, že nerada vlastně prodávám někde uvnitř, jo. Nějakých budov nebo tak a protože na tom festivalu, na tom jarmarku, když jsi takhle venku, tak ono to není jenom o tom, že je to nějaký další pracovní den, kdy prodáváš zmrzlinu, ale je to o nějaké atmosféře, je to o tom, že ty lidi, ty vlastně vidíš hnedka tu zpětnou vazbu těch lidí.
0: Ochutnají jak a podívají reagujou. Se na tebe.
1: Aha. Je to takovej, a vlastně neprodáváš jenom zmrzlinu, a prodáváš jako sebe a mě na to baví i to, že ty lidi, že my nejsme jako žádný anonymní podnik, jo, že my prostě jak nás je málo, tak ty lidi přesně vědí, kdo za tím stojí, že to je tady ta Monika, že to je tady ta Gája, že to je tady těch pár studentů, kteří jsou ochotní jako se na ty lidi usmívat a našpachtlovat jim zmrzlinu, když je vítr, když je slunce, když prší, když kolem něj lítají vosy. Je to má to takový hezký, jako jak se teďka říká, vibe, jo, taková ta, to naladění,
0: jo,
1: ta
0: na tu psychiku. Na to.
1: Takže mám ty festivaly opravdu jako čím dál tím raději, no. A ty lidi tam taky jdou s takovým naladěním, že to tam bude fajn, že si to chtějí užít, takže mají vlastně všichni dobrou náladu. V podstatě jsou třeba i ochotní víc utratit, protože prostě
0: si to dají.
1: Si to dají, takže mám to ráda. No.
0: A co se týká těch voz, teda když se zmínila, z mnoha stran slyším, že letos jich je strašně moc. Já tu zkušenost zatím nemám. Kolem té zmrzliny, kolem těch sladkých věcí se točí vosy, pochopitelně.
1: Nemám úplně jako že pocit, že by to mělo být nějak jako extrémně víc. Jako vždycky ten srpen, v tom srpnu se začnou objevovat, jako lítaj, ale oni jsou, ono se s nima dá domluvit.
0: Jo, jak to děláš?
1: No, prostě to beru jako, že mají na to taky chuť, oni jim to tak jako jen neřešíme v podstatě. Oni si tak jako lítají, no a
0: to tam si jenom, zobnou a odletí.
1: Jenom hlídám, aby nespadly do kivety se zmrzlinou, ale tak nějak se s nima snažíme přátelit. No.
0: Ještě mi řekni, když jsou dnes nebo letos opravdu vysokánské teploty, je to výjimečné, 38 stupňů, to je potom asi velmi náročné tu zmrzlinu uchovat tak, aby se dala prodat, aby se to nerozpustilo ještě, než to předáš tomu zákazníkovi.
1: Musím říct, že teda ta mňamkára, se kterou jezdíme, tak ta celkem je dobře jako na tom, že udrží tu teplotu. Trochu potíž, nebo potíž, no, náročnější bylo, že jsme teďka na několika akcích měli opravdu mrazáky s nanuky a tam to bylo trochu horší, takže my jsme pořád vlastně běhali se slunečníkama nad těma mrazákama, aby vlastně do toho nesvítilo to přímé slunce. Ono se to potom chová trošku jako lupa a v podstatě to ještě jakoby zvyšuje tuto teplotu jako vevnitř. A Takže
0: pořád se něco učíš, víš?
1: To bylo takové vlastně i jako zábavné, protože na jednom festivalu v Praze na Metronomu jsme byli, tak tam jsme i cestovali s mrazákama, takže jsme nakonec ten stánek měli rozprostřený, prostě ne do čtverce, ale do nějakého jako
0: kde byl stín, tam stál mrazák.
1: Kde byl stín, tam stál mrazák, přesně.

0: Poetika. Kapela Poetika. Poetické je i pojídat zmrzlinu do té doby, než na to kynne někde do výstřihu, což se jistě také stává v těch vedrech, o kterých mluvíme s Monikou Pavlisovou, že ta zmrzlina se velice rychle rozpíjí a máme ji tam, kde ji mít nechceme. Máš nějakou radu tady na to, jak pojídat zmrzlinu?
1: No tak dá se zmrzlina dát třeba i do kelímku s lžičkou, kde vlastně potom to, ta konzumace je taková kultivovanější možná někdy.
0: Nebo zatlačit ten kopeček víc do toho kornoutu, že taky třeba pomůže trochu, aby nevypadl.
1: No, taky možná, ale už to pak zase tak hezky nevypadá. No, ale musím říct, že spousta lidí dneska už si dává zmrzlinu do kelímku, protože já tomu i docela fandím, protože je to takový jako gurmánštější způsob, jo, že vám potom chuť té zmrzliny vlastně nepřebije nějaký vaflový kornoutek. Takže kdo si chce opravdu vychutnat chuť zmrzliny, tak si to dá do kelímku, je to i bezpečnější.
0: Ano, takže ty to i nabídneš? Že jestli,
1: taky nabízím, no, máme to v podstatě, lidi to vidí a hodně i dětí si dává do kelímku, je to zajímavý, no, že...
0: No a mě zase ten kornoutek chutná,
1: já
0: že
1: vím,
0: tam
1: někdo
0: je ta
1: to má
0: dvojitá,
1: rád, že to křupne,
0: ta dvojitá
1: tak,
0: část, že to hezky křupne. Je to taky důležité mít ten správný kornoutek vybraný?
1: No, myslím si, že určitě. No, jeden čas jsem přemýšlela o tom, že si je budu i péct sama. Už na to existují takové mašinky chytré, ale ještě jsem k tomu nepřistoupila, no. Takže, ale my používáme takové ty lepší vaflové kornoutky, které jsou prostě právě takové křupavé a voňavé.
0: Teď nám telefonovala paní Helena a ptala se, možná tě chtěla nachytat, jestli znáš kočárkovou zmrzlinu.
1: Jo, nenachytala mě paní. Jo, kočárkovou zmrzlinu nabízíme taky. Je to v podstatě jenom o tom, že je to malinká porce pro menší děti. A nebo i kolikrát si dá i dospělý kočárkou, protože chce jenom si tak jako
0: ochutnat
1: a nechce si zaplácnout žaludek.
0: Takže to je maličká porce, kočárková zmrzlina.
1: Prostě tomu říkáme kočárková.
0: Abychom se dotkli jenom krátce těch nanuků, protože to je tvoje hobby velké, to už je náročnější, práce s čokoládou a podobně. Pořád to trvá, ta láska k nanukům, a pořád vymýšlíš ještě něco nového, co tady nebylo?
1: No tak určitě, samozřejmě v poslední době po těch 21 letech podnikání už člověk trošičku mění se mu ty životní hodnoty a tak, takže to podnikání se snažím tak nějak udržovat v takové míře, aby mě to pořád dělalo radost, jo, protože těch nabídek a spoluprací by bylo skutečně mnoho, ale já to tak nechci, protože ve 20, ve 30, ve 40 jsem byla tak nějak, chtěla jsem toho prodat co nejvíc, chtěla jsem prostě být úspěšná, ale dneska...
0: A udřená taky.
1: No, ale dneska už spíš koukám na to, aby se mi dobře žilo, takže některé věci jsem okrouhala, budu zmrzlinařinu dělat pořád, to, nebo pořád ještě nějaké roky určitě, protože na to mám věci, umím to, je to krásná věc na léto. A nicméně už chystám i něco dalšího, takže nějaké změny budou.
0: No tak to já se těším, se to dozvíme a moc rádi pozveme zase ještě v nějakém tom dalším zimním módu. Monika Pavlisová
1: tak,
0: v zimním
1: tak,
0: módu.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak na závěr ještě, kterou zmrzku ty si dáš nejraději, když seš v tom pořád, dáš si
1: jo,
0: vůbec ještě
1: dám
0: nějakou?
1: Dám si. Já miluju takové ty cheesecake s malinama, jo, kde je takový propojení, jakoby ty smetany s něčím nakyslejším. No a ten pomeraň se zázvorem třeba mě moc teď chutnal.
0: Tak to máme podobné chutě. Moc děkuju za sladkou návštěvu,
1: já
0: za tu sladkou
1: děkuju,
0: tečku.
1: Moc.
0: Ať se daří, Moniko. Díky.
1: Vám všem taky. Ahoj, Jitko.
0: Monika Pavlisová, zmrzlinářka, nanukářka z Pardubic, byla dnes naším hostem.

0: od sladkosti ke slanosti. Jestli pak víte, proč je moře slané? Dětí se na to v čase dovolených a letních radovánek zeptá Petra Beránková.
1: Proč je moře slané?
2: Protože je modrý a musí být slané.
3: Protože je v tom sůl.
4: Protože se dělají vlny.
5: Protože když ho spolknem, tak nás může škrabat z krku.
6: Tam je trošku písek a ten písek se oslaďuje.
1: Slyšeli jste někdy o mrtvém moři?
7: My jsme už tam jednou byli, jak tam jsou takový ty labutě.
8: To tě tak nadnáší, že se ani neutopíš.
9: Tam je taková voda, a na který se všichni lidi nepotopí, i když tam jich je hodně.
10: Tam můžou být labutě.
1: Už jste někdy byli u moře?
11: Já v Chorvatsku a ještě na Malediva.
12: A nebo jedna s babičkou na jaře na Kanáry.
13: Já jsem byla v Chorvatsku.
14: Já jsem taky byla v Chorvatsku a teď tam pojedu, ale trošku do jinýho.
15: Tačka tam byl dvakrát. V Itálii.
1: Komu chutná slaná voda?
16: Mně ne.
17: Ne, fuj.
18: Bleh.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
2: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného Pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
4: Na rozmarné léto se tentokrát zeptáme herce Miroslava Hanuše. V dalším díle naší domácí etikety se dozvíte, jak dlouho by měla trvat taková konverzace u stolu. A v cestovatelském seriálu se s Pavlou Apostolaky zastavíme v Rakousku, konkrétně ve Štýrsku, a představíme si blahodárné účinky dýňového oleje.
3: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Vidím tady další dotazy, které se hrnou, zmrzlinové dotazy do radioporady, ale ta už skončila. Naštěstí třeba paní Míla, teď teprve přišel od ní e-mail, asi má nějaké zpoždění, jakou exotickou zmrzlinu vyrábí Monika, která tady byla před chvílí a jakou má ráda. Naštěstí jsme zodpověděli tyhle otázky a ta exotika, to je opravdu neuvěřitelné, co jsem se dozvěděla.
1: To mě zajímá.
0: No, já jsem to zapomněla, ona říkala někde v Řecku, že roste strom a ta míza z toho, že má takovou smrkovou příchuť a že ji přidávali do pistácie. Já si za chvíli vzpomenu, ale teď nás bude zajímat, jakou zmrzlinu má rád tady Honzík.
1: Já klasiku.
0: To je Vanilková.
1: Jednoznačně, jo. Už od dětství to je taková klasika, která se nezapomíná.
0: A nemění se
1: a
0: naštěstí.
1: Nemění se naštěstí, přesně tak. Sem tam si dám nějakého toho mrože, nebo nevím, jak se jmenuje taková ta zmrzlina, jak máš na vrchu a ve spodu oplatku a mezi tím ten zmrzlej tvaroch.
0: Jo, no, taky nevím,
1: Nějaká ruská nebo něco takového.
0: Jo, to ano, ano, to je taky klasika ruská zmrzlina. Dobře, takže o zmrzlině už stačí a teď co uslyšíme odpoledne?
1: Tak uslyšíme o holandských studentech, kteří čistí opaťák dnes odpoledne. Výborná zpráva, která dorazila, tak Milena Vápeníková je samozřejmě na místě, všecko sleduje, úklid studentů, takže všechno budeme mít zdokumentováno a živě se k opaťáku podíváme.
0: Ano, to já zase si přihřeju polívtičku, když jsme tam měli přímý přenos, tak jsme mluvili s organizátorem téhle uklízecí akce a on říkal, že hlavně v té jedné

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou.
2: Málo mě zná, kdo o mě říká.
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí

0: Zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna, babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Dobrý den.
2: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
3: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
4: V Žamberku dnes kvůli havárii vodovodního potrubí omezí průjezd přes Masarykovo náměstí. Vodní prvky na obnoveném náměstí Bohuslava Martinů v Poličce jsou už v provozu. Lidé se už za hodinu můžou zapojit do zátěžového testu e-dokladů a bude slunečno, teploty až 28 stupňů Celsia. Polední zprávy přináší Vilém Branda, vítám vás. Kvůli havárii vodovodního potrubí bude dnes omezený průjezd přes Masarykovo náměstí v Žamberku, informuje o tom radnice. U výjezdu ve směru na Jablonné nad Orlicí bude od 16 do 21 hodin kyvadlově řízená doprava a řidiči by měli počítat s mírným zdržením. V Kašně, Studánce i Potůčku na zrevitalizovaném náměstí Bohuslava Martinů v Poličce už teče voda. V polovině tohoto týdne ji spustila odborná firma. Informuje o tom mluvčí města Naděžda Šauerová.
5: Řeší se úprava regulace vodního toku v Potůčku. Podzemí ukrývá velmi složité technické objekty související s provozem fontány, vodních prvků a systémem zavlažování.
4: Přelouč odhalí pomník herci a místnímu rodákovi Františku Filipovskému. Pískovcové dílo s jeho bystou bude stát v parku u městského kina.
6: Město slavnostně odhalí pomník v úterý 1. září. Autorem návrhu je místní výtvarník Josef Dvořáček, který s nápadem přišel před 9 lety. Dílo tvoří dvě velká pískovcová písmena F podle umělcových iniciál, ze kterých vystupuje hercova bysta. Filipovský, který se proslavil třeba dobováním Loje do Finése, už má v Přelouči pamětní desku a město na jeho počest pořádá i ceny Františka Filipovského za nejlepší dabing. Z Přelouče Tereza Trejtnerová, Český rozhlas.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je pro obnovení národní koalice pro boj se suchem, řekl to ve videu na Facebooku. Koalice vznikla v roce 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce z hnutí ANO. Dnes předseda vlády navštíví vodní nádrž Slapy, doprovodí ho ministr zemědělství a generální ředitel povodí Vltavy. V pondělí by pak měli jednotliví ministři informovat o svých krocích v boji se suchem. Stát dnes ve 13 hodin spustí zátěžový test aplikace e-doklady. Má zajistit, jak je aplikace připravená na nápor při podzimních volbách do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Loni při sněmovních volbách totiž e-doklady kvůli přetížení nefungovaly. Podle ředitele digitální informační agentury Bohdana Urbana je potřeba otestovat aplikaci veřejně a popisuje, jak je možné se zapojit.
7: My bychom potřebovali, aby uživatelé si zaregistrovali aplikaci předem, to znamená dříve než v tu jednu hodinu. V jednu hodinu bychom potom potřebovali, aby uživatel udělal ten úkon, který proběhne při volbách, to je, že si otevře tu aplikaci, jako kdyby prokazoval tu svoji totožnost.
4: Po přihlášení se pak doklad automaticky aktualizuje. Podle Urbana by se k testu mohlo přihlásit ideálně 40 000 lidí najednou. Případné nedostatky pak stát vyhodnotí a opraví, aby systém při podzimních volbách fungoval.
3: Počasí.
4: Čeká nás slunečný den, v Pardubickém kraji bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách od 20 do 23. Povane slabý východní až severovýchodní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré, tlak slabý, během dne mírný pokles a bio je na 2. stupni zátěže.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v kraji hlášené nemáme. Ode dneška do neděle bude v Ústí nad Orlicí uzavřená ulice 17. listopadu v úseku od úřadu práce po křižovatku s ulicí Na Štěpnici. Informuje o tom radnice. Uzavírka je kvůli přípravám a pořádání tradiční ústecké staročeské pouti. Tak s tím počítejte a dobře dojďte.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Tak se pojďme podívat, co nás čeká za písničkové dobroty v této polední hodině mezi 12. a 13., ve které budeme rádi vyřizovat i vaše pozdravy a třeba posílat i gratulace Svenům a Alenám, kteří slaví svátek. Tak nabídneme Pavla Vítka, Madonu, Jakuba Smolíka, kapelu Krištof, Žalmana a spol., Petra Spáleného, také Petr Muk nebude chybět, Jitka Zelenková je v nabídce, Beatles, kapela Jelen, Pavel Bobek a nebo Petr Re.
8: Písničky od srdce a Jan Vamberský.
10: Čas lidí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Bude znít v této hodině muzika od Pavla Vítka, Madony, Jakuba Smolíka, kapely Krištof Žalmana, spola dalších a dalších. A také vaše vzkazy, počítáme s nimi a budeme za ně rádi. Telefon 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Kdo pak je první na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jarka z Osíka.
0: Jarko, zdravíme do Osíka.
2: Pane Vamberský, já bych vás chtěla poprosit o písničku od Smolíka.
0: Mm-hmm.
2: A chtěla bych si poslat s přáním všeho nejlepšího do Moravské Třebové paní Alence Šmehlíkové.
0: Dobře, tak Kubíček, Smolíček je připraven, máte ho mít.
2: Děkuju, mějte se hezky.
0: Naslyšenou. Děkuju.

0: A Jakub Smolík a někdo zase na telefonu, kdo pak nám volá. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Anička z České Třebové.
0: A my zdravíme pro změnu Českou Třebovou, tak co pak to bude do Osíku, teda do České Třebové.
1: Chtěla bych nechat zahrát paní Martě Cápalový a paní Šťastný, ať si poslechnou v poledne písničky, když je teda poslouchají. A ať mají z toho radost. A je to jedno jaká. Každá písnička udělá radost.
0: To je dobře. Tak teď bude zpívat tak, Pavel Vítek.
1: Tak jako jste mě poslal včera v tu majoránku. A ještě když jsem o ní dělala. To se mě líbilo. To je dobře.
0: Tak teď Pavel Vítek a modlitba. Mějte se moc hezky v Třebové. Naslyšenou.
1: Ano, máme se pěkně. Naslyšenou.
0: No do Třebové ještě jednou, ale tentokrát do Moravské Třebové. Píšete krásný dobrý den. Prosím, zahrajte písničku k svátku. Dnes patří den všem Alenám. Prosím tedy o písničku pro paní Alenku Dobešovou ze Sušic u Moravské Třebové. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky ti přeje Maruška.

0: Telefonní linka 726-464-8-48 je dnes opravdu v permanenci a to je dobře, my jsme za to moc rádi. Tak kdo tentokrát je na drátě? Dobrý den.
1: Haló.
0: Ano.
1: Petr Javorník.
0: Zdravíme do Javorníka.
1: Prosím?
0: Zdravíme do Javorníka.
1: No, taky zdravím rádio. A chtěl bych nechat zahrát pro manželku dneska k svátku, Kaleně. Máte tam něco?
0: Dobře.
1: Já nevím, co máte za písničky, už si to nepamatuju.
0: Tak já vám dám nabídnu. No teď je připravená Madonna, ale ještě můžeme třeba Šňůry od Krištofu, Žalmana Aspol, Divoký horský tymián, Petra Spáleného, Petra Muka, Jitku Zelenkovou, tak Petra Spáleného, Kolej Albertov dáme. Dobře.
1: Tak jo, děkuji.
0: Rádo se stalo, mějte se moc hezky. Naslyšenou. No přidáme ještě jeden pozdrav, píše tentokrát Boženka, že by si také ráda poslechla Albertov, tedy Kolej Albertov na pohodu od Petra Spáleného.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Volej Albertov Petra Spáleného v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice a další z vašich pozdravů píšete tentokrát. Prosím, zahrajte hezkou písničku do Letohradu k svátku pro Alenku Prokopcovou, která dává zahrát všem svým známým a Alenku Švagrovou ze Sádek, která slaví i své kulatiny. Vše nejlepší a pevné zdraví přejí Lída a Luboš.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat si budu s hercem a moderátorem Alešem Hámou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
4: Přesně tak a zase telefonát po chvilkové odmlce, kdo volá, dobrý den.
5: Ahoj, Honziku, tady Slavé, že to hraju Kaťáku.
4: Nazdár, Kaťáku, tak komu pošleme pozdrav?
5: Asi všem lidem dobrým a vám do relaxy.
4: Dobře, tak my moc krát děkujeme, měj se hezky v Letohradu, naslyšenou. A přidáme další z vašich písničkových pozdravů. Milá Alenko, přejeme ti k svátku hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a spousty krásných chvil. Ať se ti daří v práci i v osobním životě, ať máš kolem sebe samé fajn lidi a každý den alespoň jeden důvod k úsměvu. Jsi naše skvělá kolegyně, ale i kamarádka. Krásný svátek přejí holky z práce.

natáhla kapela Krištof. Pamatujete si ty doby, kdy jsme si také natahovali šňůry, na každé straně byl jeden kelímek. Plastový, a do toho kelímku jsme mluvili, dělali jsme si takhle telefon. Tak, no, kdo ví, co na konci těch šňůr bylo v podání kapely Krištof. Tak ale, pojďme k dalšímu z vašich pozdravů. Píšete nám, tak ještě jednou pro Alenku Prokopcovou, prosím, z Letohradu k dnešnímu svátku. Popřátí chceme hodně zdraví, štěstí a pohody. Manžel, děti a vnoučata. No a já tady vyberu ještě jeden z vašich vzkazů. Zahrajte, prosím, písničku pro přítele Vladimíra Hovorku do Žamberka k narozeninám a zatoulání přírodou. Díky, Maru.

0: Franz Gal a písnička Ela Ela, trocha té francouzštiny v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak zase zvedneme sluchátko, zeptáme, kdo volá na krátko. Dobrý den.
1: Dobrý den, to je Jitka z Lančkrouna.
0: Jitka z Lančkrouna, tak Jitko, povídejte, koho pozdravíme?
1: Láďu, já Bramboráky.
0: Ano.
1: A většinu, jednoho.
0: Ještě jednou, tomu nebylo rozumět teď té druhé větě.
1: Kočičku Štyrnou.
0: Dobře, tak jo, kočičku Štyrnou ještě zdravíte, výborně.
1: Dala bych mi žalmana.
0: Dobrá, tak písnička je připravená, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Pěknostka.
0: A pošleme žalmana a spol s přáním všeho nejlepšího také kamarádce Aleně Voleské z Řetové k dnešnímu krásnému svátku. Chtěli bychom jí popřát všechno dobré a hlavně pevné zdraví, ať se jí daří. To jí přejí kamarádi Mirek a Mirka a také ostatní přívraťáci.

0: z hor až sem k nám divokej tymián písničkově zavoněl od Žalmana a spol v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Píšete, dobrý den, zahrajte prosím dodatečně paní Zuzaně Patkové z Linhartic k jejímu svátku. Přejeme hodně štěstí a zdraví za klub důchodců Františka. Tak my zdravíme do Linhartic a připravený už je také Petr Muk a písnička, která se jmenuje Sny zůstanou. Tak, a teď už ani Muk.
1: Písničky od srdce Českého

Dny zůstanou, zpíval Petr Mlk. Písničky od srdce 3 minuty před 3:15 pokračují dalším z vašich pozdravů. Tentokrát nám píšete, dobrý den, chtěla bych poprosit o zahrání nějaké písničky pro našeho šéfa Jirku, který trpí naše každodenní kafíčka. Výběr klidně nechám na vás, no to budete muset, nic jiného vám nezbývá. Jen bych byla ráda za něco aktuálního a hezkého, moc děkuji. No tak aktuální to nebude, ale hezké to bude. Kiki D. Elton John.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
3: A ještě další z vašich poledních pozdravů, který tu máme. Zatím to vypadá, že je poslední pro tuto hodinu. Píšete, prosím, zahrajte v poledním vysílání písniček od srdce paní Aleně Kocůrové do Letohradu k dnešnímu svátku od mamky a taťky. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a také lásky.
0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

Jitka Zelenková, máme si co říct a je toho víc. Také vám má jistě co říct Vilém Branda, který přinese za 8,5 minuty další čerstvé zprávy. Bude totiž jedna a po 13. po zprávách už se opět můžete těšit na Alex a host. To je pořad Alex Minářové. Dnes bude hostem módní návrhář Osmany Lafita. A my ještě stihneme dvě písničky, které nestárnou z našeho poledního playlistu. Rozšafně bude diskotékově zpívat a tančit Ricky Martin, ale teď i kapela Jelen a písnička, která se jmenuje Klidná jako voda.

Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc.

0: může najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Moravská Třebová rozšiřuje areál základní školy u kostela. Situace v povodí Moravy je kvůli nedostatku srážek vážná, informují o tom vodohospodáři. Kolony se tvoří na silnici 35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. A dnešek bude v Pardubickém kraji slunečný, teploty až 28 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Vilém Branda, vítám vás. V areálu základní školy u kostela v Moravské Třebové vzniká nová přístavba. Dokončení se původně plánovalo na dřívější termín. Práce ale zdržely technické problémy. Stavbu nyní převzal nový zhotovitel, který podle města harmonogram dodržuje.
3: A pevně věříme, že nás nic nepřekvapí a bude dodržen. Počítáme, že to příští rok bude hotové. Budou tady školní družiny, odborné učebny, výdejna jídel, zázemí pro pedagogy, nová sborovna.
2: Sluneční dům ve Slatiňanech by se měl změnit na zařízení pro pacienty s Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí. Budovu dříve využíval domov sociálních služeb, jeho klienti se už ale přestěhovali do komunitního bydlení. Pardubický kraj počítá s rekonstrukcí budovy za zhruba 40 milionů korun. Situace v povodí Moravy je kvůli nedostatku srážek vážná, informovala o tom jeho mluvčí Jana Kučerová. V některých částech povodí od začátku roku spadlo jen 50 až 70% dlouhodobých průměrů srážek. I přesto je podle povodí Moravy v nádržích dostatek vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Státní podnik kvůli současnému stavu svolal pracovní skupinu s názvem Sucho. Zaměřuje se hlavně na nejvýznamnější vodní nádrže zásobující vodou obyvatele jihomoravského kraje a Vysočiny. Netflix začne na začátku září natáčet v Praze seriál podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Štáb se bude minimálně měsíc pohybovat mimo jiné na Karlově mostě, Petříně nebo v Klementínu.
4: Cestou přes most padl Langdonovi zrak na hotel Four Seasons.
5: Brown vybíral místa pro knihu během několika návštěv v české metropole. Pomáhal mu přitom redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Stejně tak Prahu ukázal i scénáristovi a producentovi seriálu Carltonu Cruise.
6: My jsme domluvali, nebo pomáhali mu domluvit nějaké prohlídky různých míst, takže se uvidí, co nakonec všechno z té knihy se v seriálu objeví.
5: Langdona a Solomonovou stvární skuteční manželé Morgan Spector a Rebecca Hallová. Zatímco Spector se dosud prosazoval především v seriálech Pozlacený věk a Ve jménu vlasti, Hallová je známá hlavně z filmového plátna, třeba ze třetího Ironmana nebo Nolanova Dokonalého triku. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude v našem kraji slunečno, čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách kolem 20. Foukat k tomu bude slabý východní až severovýchodní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a bio je na druhém stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Se zdržením teď počítejte na silnici číslo 35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Na některých místech jsou důvodem zdržení stavební práce související s výstavbou dálnice D35. Jinak další nehody žádné v Pardubickém kraji hlášené nejsou, tak vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
7: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmanyho Lafitu, modního návrháře. V dobré náladě opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě, to už, pro mě už je to ráno, protože to je teprve před chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat, kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě, brzo ráno se jim stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte spát pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako nošní, tak jak se to říká, protože já miluji presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukám, jestli je do jednu hodina, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem půl desátý, a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v noci. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
0: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jednu ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako tedy se starají věci, tedy se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovat modely, technické věci, jako okolo technologie, jako technika stříhu a tak dále, ale pak co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi, takže já o toho moc se nestarám.
0: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
1: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslím, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadat. A pak to všechno vysvětlím moje holky.
0: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení a outfitu.
1: Je to zajímavé, protože já když tvořím, já jsem hodně na ty romantický, latinský hudba, jo? Ale je pravda, že když začínám dát ty návrhy vedle sebe a už vidím, jak ty modely budou za sebou, já pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely, jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo míň, víš, jako, ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka, co já nemůžu ani si vybírat, tak na to je člověk, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyke právě, tvoří celá ta hudba. A já se budu jenom nechat překlapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
0: Ale modely budou všechny vaše.
1: Všechny
0: na té
1: moje,
0: velké modní přehlídce,
1: moje,
0: která se chystá na zájem.
1: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 140, je to největší show, co jsem dělal, když jsme kariéra jako. A já působím od rok 1999. A musím říct, že poprvé v životě jela něco takového. Všichni ví, jakože moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal 50%, možná i 90% vyšší než to všechno překonali jsme nebo jelali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádět. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, než budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělané se na kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
0: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmany Lafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano, je to...
0: Podíval jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno hrám si můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 50. leta. 60. leta. Vydám 60. leta. Jsem si rozhodnul, že budu dělat retrospektivní módní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v České republice jako navrhář, který se řídí pohled světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce, každá kolekce se skladuje, je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám všichni moji modely od rok 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se značí, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, něco takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klidně dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, Ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, které ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překvapený, jakože jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudoval, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, tež materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví tež jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako za to všechno je doopravdu. Kolik studio, kolik technika, kolik... Protože furt si musíš naučit, existuje nový materiály, materiály, které jsou v kovové niti, jako vlakno, takové. A musíš umět s tím pracovat. A ty technika stříhu taky... Jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale ty jsou věci, které už v současný dobu vůbec ani nepoužívám.
0: Ta praxe to umocnila.
1: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
0: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
1: Já myslím, že to bylo, když já jsem měl ten lom, když jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale takhle, jako dítě, mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce mi dala, když pomáhal, mě ona kreslila to šára, říká, stříhej podle šára, jako. A musím říct, že nelakalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelakalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený, jsem měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnici. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnice než doma, mě lakalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říká, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemocnic, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat? Já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malířská akademie San Alejandro. A tam jsem začínal jako studovat jako sochař, malíř. A potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilním průmyslově. Navrhávání, co bylo všechno jako textil. A tam celá ta kariéra se směrovala na navrhářství, no.
0: Osmane Lafita je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to být výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava, jste slavící typ? To jsme viděli minulý
1: asi ne,
0: rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta furt mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu, učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Ne, právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, aby tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problému, tak.
0: Takže výbava jazyková velmi, velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce, velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: říkají
0: věk.
1: Říkají to. Oni říkají, kolik z toho jsem si udělal jako plastická chirurgie a tak dále. Díky bohu, že nic za tím. Říkám za tím, protože nejsem za stát jako... Vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nechat ty svůj ples srál jako přírovní. A jasné, že až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím, bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu. Lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slavit a taky je, já myslím, že já to mám po mámě. Já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože mama vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že dělala tu diplomácii, vždycky byla hezky oblečená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se píchne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat celá svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou?
1: To je, já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkci. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco jelat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a bojovala. Byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Furt, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojovat, takže neměla taky lehko život, ale daří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová.
1: Ocelová.
0: Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě, že ne. Vždycky většinou a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balit a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stala dost peníze, ale nejde o peníze. Já si myslím, že mi bude dělat to radost, že se setkám se z Číny, z tí svůj blížší kamarádi, to jsem dělal takové, a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950, taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl furt chtěl, abyš každý byl spokojený, abyš každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista
1: no,
0: jste.
1: No, ano, jsem takový. No.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: dát. V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini. Vy jste od něj dostal osobní dopis.
1: Ano, ano, je to tak. A byl to krásný, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, abych já oblíkal, abych i oblíkal průběhu mandátu, on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlová. A takové jsem začínal já z mé kariéra, kdy potom průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausová, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozvané na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nijaké, ale přitom jsem dělal můj první přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že David jel. Ale já jsem ho pozval na narozenina. Mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenin.
0: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže ano, takhle čerstvě je vaše.
1: Fešák to je.
0: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře podle vás?
1: Aspoň, jak jsem ho viděl, se oblíkal moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
0: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte a nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
1: ano,
0: k něčemu dalšímu?
1: To mám, já chodím po ulici jako koukám na každý člověk. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na všechno pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje, tak.
0: Ale říkáte si to často?
1: To mi dělá i třeba tady problém, kdy koukám na naše vláda tady, jak když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
0: no k vám asi ne.
1: No určitě ne, určitě ne, jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi někdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I první dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělají, jako ale to je věc.
0: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak tohle je podle mého gusta. Máte z toho radost?
1: Dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje, něco tvořil. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve Česměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, kterých rádi a nevím jak proč, protože měli se hrát sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člověk. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člověk, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říká, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
0: To zaraz
1: to
0: ještě více
1: jako
0: do země.
1: Monty normálně, ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
0: Osman Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. Má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik lidí,
1: co? No tahle, bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat nic takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od ledna, ale začalo to s jeden z mé klient, který je to berlínský import, takové klasické auto, jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nedělal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nedělal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produkce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá, jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá, můžu.
0: Já myslím, že můžete určitě.
1: Protože hudba přijde osobní Paul Van Dyk a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátek nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce složí celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý. Takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budou mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnika, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to. Doufám, že nevymyslí se nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největší. Jako, a věřte mi, že, jako, že jsem dělal hodně velký programy jako show. Já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky. Dokonce zapřeli jsme celá Varsavský náměstí a já jediný jsem mohl to udělat. Jsem zapřel celá Varsavský náměstí a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl. Jako, nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Václavské náměstí. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu módních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim. Teď datum 22.
1: nebo 25. září
0: na Expo, v Praze na
1: Expo Leňany, Expo, na PVA Expo.
0: Nebo v Letňanech na výstavišti zkrátka.
1: Na výstavě.
0: A vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i kdy je zarostla a začínají kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jakože je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříhány a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít, aspoň ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, dokonce zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: No, doufejme. Jo, můžu ještě říkli něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, můžu. Ano? Stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Uh-huh. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začínají prodávat mimo jako... A ty jsou falešní. Ano, právě. Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou... To oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud se chcete současný, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde.
1: No.
0: Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Nebudu mít.

0: Panche, jo, ze bude daltsi nikoli let, pristirok mama slaviti de badesan let a manchela jalitame, ispal kamarádi, litame na kúbie, protože ta oslava bude na kúbie, no.
1: Bude tak veľkolepá, nebo to bude nejaká decentnejší, komornejší?
0: Ano, bude veľkolepá, ne, bude veľkolepá, protože budú tam ček, proto idú na kúbie, protože mama má tam vysúj známi a kamarádi a rodina, než my, ale už bude to veľký taky.
1: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
0: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Hladiny řek na východě Čech dál klesají. Zítra začíná v Nasavrkách hudební festival. Paliva v Česku za poslední

0: Týden výrazně zlevnila. Za litr nafty řidiči zaplatí 44 korun. A zítra se v našem kraji mírně oteplí, bude opět slunečno a teploty až 30 stupňů Celsia. Pěkné odpoledne u zpráv od Viléma Brandy. Vodohospodáři z povodí Labe upozorňují na další zhoršování sucha na východě Čech. Nízké průtoky teď evidují v Královéhradeckém kraji, na Dědině, Tiché Orlici, Úpě, Bělé nebo Cidlině. V celém povodí Labe je ukazatel sucha na 62 ze 133 sledovaných profilů. Před týdnem to bylo jen něco málo přes 30.
1: Vodohospodáři očekávají, že průtoky budou v dalších dnech dál převážně setrvalé nebo pozvolna klesat. Pomohl by déšť ideálně vytrvalý a mírný, aby se voda stačila vsáknout do vyschlé půdy. Situaci zatím pomáhají zvládat přehrady. Z nádrží ve správě Povodí Labe už letos do řek odteklo přes 12 milionů kubíků vody. Například Rozkoše naplněná z 82% a odtékají z ní přes 3 kubíky vody za sekundu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: V pátek začíná v Nasavrkách na Chrudimsku hudební Sabbatfest. Dvoudenní festival pohanské a fantasy hudby nabídne vystoupení 9 evropských kapel, ohňovou show i řemeslný jarmark. Akci v Archeoskanzenu pořádá skupina Delorine ve spolupráci se zemí Keltů. Program v sobotu v noci vyvrcholí sabatovým rituálem. Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Cena benzínu klesla o 71 haléřů na 41 korun a 47 haléřů za litr. Naftu řidiči natankují za 44 korun a 6 haléřů v porovnání o 60 haléřů méně než před týdnem. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejlevněji benzín nabízí čerpací stanice v Ústeckém kraji, naftu pak v Pardubickém. Nejdražší paliva jsou v Praze. Hudebník Michal Prokop slaví 80. narozeniny. Za svou kariéru působil taky jako politik a televizní moderátor. K hudbě se ale opakovaně vracel.
2: Kolej Yesterday.
3: Prázdnou ulicí na kolej.
2: Nebo Bitva o Karlův most. To jsou jen některé z hitů, kterými se Michal Prokop zapsal do historie české hudby. Začínal v 60. letech, kdy s kapelou Framus 5 pomáhal v Československu prosazovat blues a soul. Brzy se ukázalo, že hraní na kytaru není jeho jedinou devízou a začal i zpívat. Po listopadových událostech roku 1989 pak zamířil do politiky. Byl poslancem federálního shromáždění a později náměstkem ministra kultury. Pak přišla ještě další změna. Prokop se stal moderátorem pořadu Krásné ztráty, ve kterém během 14 let zpovídal stovky hostů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Počasí.
0: Později odpoledne bude v Pardubickém kraji slunečno s teplotami do 28 stupňů Celsia. Noc bude poměrně chladná, teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, v údolích až na 7 stupňů Celsia. Zítra pak v Pardubickém kraji čekáme opět slunečno a teploty o něco vyšší než dnes, 27 až 30 stupňů, povane slabý východní až jihovýchodní vítr a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne pak postupně dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Zdržení čekejte na příjezdu do Vysokého Mýta od Holic i od obce Stradouň, tedy za koncem dálnice D35. Na několika místech před Mýtem pracují silničáři, tak s tím počítejte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobrovolníci dnes uklízeli břehy opatovického rybníka. Velkou část práce už ale před nimi někdo odvedl. Tak podrobnosti přineseme a nabídneme i písničky, které nestárnou. V této hodině se můžete těšit na Marii Rotterovou, také třeba na kapelu Ela, na Olympiky a nebo i na Michala Kocába.
4: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

Šarmantní osobnost roku 2005, Marie Rotrová nám zpívala v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. A kdo bude 30. šarmantní osobností pro rok 2026? Tak to zatím nevíme. Víme už ale, kdo je ve finálové desítce. Probojoval se tam opět Jakub Kvášovský, taky hrabě František Kinský, Miroslav Hanuš, Martin Mišička, Jaroslav Svěcený, Daniel Stach, Naďa Konvalinková, Lucie Výborná, Tatiana Medvecká anebo Saskia Burešová. To je tedy desítka osobností probojovaných do finále 30. jubilejního ročníku posluchačské ankety Šarmantní osobnost. A vy z této desítky můžete vybírat tu nejšarmantnější, tedy osobnost, která nakonec se převezme žezlo, a to na další dekádu, na další rok, než zase budeme znát 31. šarmantní osobnost. Jak hlasovat? No, je to velmi jednoduché. Buď to elektronicky e-mailem na adrese sarm@rozhlas.cz, případně SMS-kou ve tvaru SARM mezera jméno a příjmení vybrané osobnosti, kterou pošlete na číslo 736 30 40 30 a taky klasicky poštou můžete hlasovat, a to na adrese Český rozhlas Havlíčkova 292 501 01 Hradec Králové. Pro hlasující, které vylosujeme, máme samozřejmě opět ceny jako každoročně, a to v podobě digitálního rádia, mobilního telefonu a nebo hlavní ceny, a tou je barevný televizor. Slavnostní gala večer, na které vyhlásíme výsledky ankety, se bude konat už v říjnu, a to 23. v 19 hodin opět v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na březích opatovického rybníka se dnes měla konat úklidová akce, jenže když dobrovolníci s Trash Hero dorazili na místo, tak je čekalo celkem příjemné překvapení. Nejšpinavější část břehu totiž mezitím někdo uklidil. Z plánovaného velkého úklidu tak nakonec zbylo jenom sezbírání několika posledních odpadků. Pomáhali přitom i studenti z Nizozemska, kteří se do akce zapojili v rámci svého pobytu v Česku. A byl u toho i náš regionální stopař Milena Vápeníková. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak Mileno, jak to tedy dnes na břehu vypadalo, když jste dorazili na místo?
2: Já musím říct, že to nebylo zas tak růžové, že by tu dnes bylo nic ke sbírání a bylo tu čisto. Těch odpadků tady opravdu přibývá každý den poměrně hodně. Lidi po sobě zkrátka neuklízí, takže tím pádem se nedá říct, že by ten úklid trval pouze v řádu minut. Na druhou stranu asi to nebylo tak hrozné, jako když tady kolegové Jitka Slezáková a Mirek Hruban byli před pár dny na přenosu rozhlasovém. Ten úklid trval nakonec asi hodinu a půl a nazbíralo se při něm odpadků na celý vozík. Byly to plasty, plechovky, sklo, různé hygienické potřeby použité, ale třeba taky věci na plavání, různé nafukovací kruhy, matrace, které zřejmě asi už dosloužily, byly propíchnuté, tak je tam někdo zkrátka nechal. Také spousta jídla, takový fast food, zbytky z fast foodu, anebo třeba baterie.
1: Mm-hmm. Na pomoc, jak už jsme říkali, přijeli i studenti z Nizozemska. Jak se k Trash Hero vlastně dostali a proč se chtěli zapojit právě tady?
2: Byla to skupinka mladých lidí z křesťanské komunity holandské, kteří se pravidelně scházejí, pravidelně jezdí na společné výlety a teď vyrazili na týden do České republiky a jak jsem se od nich dozvěděla, tak většinou, když někam takhle vyjedou, tak chtějí být prospěšní. Takže teď v celku asi náhodou si cestou do Prahy vybrali úklid právě opatovického písáku a musím říct, že opravdu s nadšením se zapojili do práce a i díky nim, především díky nim to trvalo tak krátce.
1: Říká náš regionální stopař Milena Vápeníková. Mileno, pro tuto chvíli děkujeme za hodinu naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Středočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Tentokrát se vlakem vydáme do Hlinska. Železnice protíná město od roku 1871, i když původně měla dráha vést přes Trhovou Kamenici. Jak se místní rodák Karel Adámek zasloužil o to, že koleje nakonec vedou Hlinskem? A jak se po rekonstrukci promění Hlinecké nádraží? To vše vám přiblíží Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Kufr kapely Olympik přesně o půl třetí v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli Mandraže anebo Michal Kocáb bude s cizí ženou v cizím pokoji. Ale teď také jedna žena, Barbora Bláhová, a tipy na víkend tedy. Tipy na to, kam můžete v nadcházejícím víkendu vyrazit.
1: Zítra a v sobotu můžete v Zemi Keltů v Nasavrkách navštívit Sabbat Fest. To je festival pohanské, keltské, slovanské a severské hudby. A kromě jiného program nabídne také půlnoční pohanské čarodejné tance. No a na akci Železnohorský traktor se můžete vydat v sobotu do Žďárce u Seče. Traktoriáda začne ve 12 hodin v areálu za kulturním domem. Registrace soutěžících bude už od 10 hodin. Naplánované jsou rychlostní závody, výstava traktorů a moderní zemědělské techniky i spanilá jízda. Kudy povede, to řekne pořadatel akce Jakub Mrázek.
2: Spanilá jízda se už tradičně jezdí stejnou trasou přes Seč a zpátky, kdy teda řekněme kolem 13-15 ty traktory postupně vyjedou směrem na Seč, na náměstí se otočí a jedou tou cestou stejnou zpátky.
1: A zveme také na zříceninu hradu Košumberk u Luže, kde bude zítra a v sobotu festival Karel. Poslechnout si tam můžete kapely Buty, Sto zvířat, Prago Union, Volant a další. S následujícím tipem se přesouváme na Konopáč u Heřmanova Městce, kde bude v sobotu nefestival. Od 10 do 15 hodin si tam budete moct vyzkoušet různé netradiční sporty, jako třeba street curling, horolezeckou stěnu, kajaky, spikeball nebo cornhole. Pozvánku mám také do Chrudimi. V rámci akce Letní barokní scéna uvidíte a uslyšíte v Muzeu barokních soch a v klášterních zahradách hudbu, divadlo i film. Přesný program najdete na webu chrudimskabeseda.cz. A nebo můžete vyrazit do Králík, kde je na zítřek a sobotu naplánovaná vojensko-historická akce Cihelna. Těšit se můžete na výstavu soudobé i historické vojenské techniky, bitevní ukázky i muzejní výstavy. S předposledním tipem se dostáváme do Pardubic, které se už podruhé stanou součástí etapového cyklistického závodu Czech Tour. Třetí etapa tohoto prestižního klání odstartuje v sobotu ve 12 hodin z Pernštínského náměstí. A nakonec pozvánka do regionálního muzea ve Skutči, které v sobotu ožije tradičními řemesly. Od 9 do 17 hodin tam uvidíte při práci ševce, kameníka i kováře. Pro návštěvníky jsou připravené komentované prohlídky, loutkové divadlo, tvůrčí dílny i malý jarmark s dobrotami a řemeslnými výrobky. Pohodový zbytek týdne vám

schází obojí.

0: cizí ženou v cizím pokoji. Jeden z velkých hitů Michaela Kocába. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice 4 minuty zbývají do 3:15. To je informace pro vás, kteří se scháníte po přesném čase a zastavili se vám hodinky. A pro vás ostatní, kteří čas nevnímáte, tu máme jedno krásné zastavení. A to v rámci zámeckého léta, které po velkém úspěchu i letos pokračuje. A průvodcem je opět František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Nyní podnikneme cestu na západ Čech, na Tachovsko, kde se nachází zámek Bor. Tato rozsáhlá stavba vypadá, jako byste dali dohromady zámek Hluboká a Křivoklát. Během historie tam žili jen 3 šlechtické rody. Více nám prozradí Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Bor už z dálky zaujme svojí věží. Kolik schodů na ně vede?
4: Na ochoz zámecké věže vede 117 schodů. Vyhlídka je tam velmi krásná, je z 30 metrů, takže návštěvníci vidí celý Bor jako na dlani.
3: Schody má spočítané kastelánka zámku Galina Mariana Kortanova.
4: Prohlídka celé expozice právě na té vyhlídkové věži končí. Ono je to taková ta perlička nakonec.
3: Jedním z lákadel k návštěvě zámku Bor je knihovna, která se sem vrátila přibližně po 80 letech.
4: A my se tedy přesuneme do prvního patra zámku, kde v rámci knížecích salonků se knihovna nachází. Zámeckou knihovnu založil kníže Karel z Levensteinu na počátku 19. století a z původních 2000 svazků se nám dochovalo zhruba 1000 knih.
3: Knihovna je umístěna v knížecím salonku. Připomeňte nám šlechtické rody, které se tady vystřídaly. Zámek je raritou v tom, že jich nebylo příliš. Vy se tím chlubíte.
4: Ano, je to velká zajímavost, protože hrad založili v polovině 13. století. První písemná zmínka je z roku 1263, přičemž borské panství vlastnili pouze 3 šlechtické rody. Byly to tedy zakladatelé našeho hradu Švamberkové, hraběcí rod von Gezen a Levensteinové.
3: Salonků, šlechtických salonků je tady celkem 6. Šlechta měla pro každou denní dobu a pro každou příležitost nějaký.
4: Tato zámecká jídelna sloužila pro majitele zámku. Tady je zajímavostí, že máme původní mobiliář a také původní obrazy, které znázorňují pejsky Karla z Levensteinu, který byl velký milovník psů a samozřejmě také lovu.
3: A to se mi líbí, my jsme vstoupili rovnou na jeviště.
4: Do klasicistního sálu, který byl původně tedy v tom gotickém paláci, ale v rámci pozdějších přestaveb tady vznikl tento sál, který my i dnes využíváme jako kulturní prostor. V prostorách předsálí bych vás ráda upozornila na vzácná záclonová okna. Ta okna vypadají, jako kdyby na nich byly záclonky.
3: Takže ne klasický oblouk nahoru, ale skutečně jako zavěšené záclonky. Je tady překrásná sklípková klenba. Když se člověk podívá nahoru, úplně se mu z toho zatočí hlava, to je nádhera.
4: Té klembě se také říká diamantová právě pro ten svůj tvar. Tady u nás v zámku vidíte opravdu původní architektonické řešení bez jakýchkoliv zásahů a prakticky i s původními omítkami a krásnou sklípkovou klembu máme také v naší hradní kapli svatého Vavřince. Do kaple máme nejstarší a největší klíč.
3: A opět je tady, jak jste říkala, sklípková klenba, v tomto případě už svý malbou.
4: Jedná se o renesanční malbu, není to klasická freska, ale je to malba seko do suchých omítek a samozřejmě velkou zajímavostí je tady také barokní oltář svatého Vavřince.
3: Než odejdeme z našeho pohledu vpravo, vidím otisk dvou dlaní, každá je jiná, takže asi dlaně dvou různých lidí.
4: Ano, v podkruchtí se nachází dvě dlaně, ke kterým se pojí zámecká legenda o nenaplněné lásce dvou mladých lidí, ale to si necháme pro návštěvníky, až k nám zavítají na prohlídku.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Bor si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně tentokrát připravíme kuřecí plátky s rikotou a rajčaty a budeme je podávat s bramborovou kaší. A co vám ještě nabídneme? Větrničky z pohankové mouky a s Radkem Pálkou se vydáme na jeřabiny a řekneme vám, proč je potřeba dívat se dobře na tvar listů.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Když se snáší déšť, s tmou se kříží.

Klára Basiková, Kamil Střihavka, Když se snáší déšť. Posloucháte Český rozhlas Pardubice a v našem kraji se zase máme čím chlubit, protože atletický klub Vysoké Mýto na posledním mistrovství České republiky opět bodoval. O zlatou medaili ve skoku vysokém se postarala Justýna Brídlová a bude naším zítřejším ranním hostem. Po 8:30 si s ní nejenom o tomto sportovním úspěchu bude povídat Miroslav Hruban. Tak poslouchejte naše zítřejší ranní vysílání a poslouchejte i dál, připravená je kapela Queen a za 5,5 minuty i Vilém Branda, který přinese další aktuální zprávy a Jan Vamberský od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice i nadále přeje pěkné čtvrteční odpoledne a Alenám a také Alenům vše nejlepší k dnešnímu svátku.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Lunchcrown bude mít nové centrum pro lidi s autismem. Kvůli havárii vodovodního potrubí bude dnes omezený průjezd přes náměstí v Žamberku. Stát otestoval výdrž aplikace e-doklady. Podle výsledků přijme opatření před podzimními volbami. A zítra se mírně oteplí, čekáme slunečno a teploty do 30 stupňů Celsia. Odpolední zprávy přináší Vilém Branda. Vítám vás. Z Vily Sluněnka v Lunchcrowně se stane nové centrum pro lidi s autismem. Budovu ze 30. let minulého století koupilo od soukromníků za 8,5 milionu korun rodinné integrační centrum. S pomocí evropských dotací ji nechá opravit za zhruba

0: zhruba 620 milionů korun.
1: Stávající pobočky rodinného integračního centra sídlí v Lanškrouně na dvou různých místech. Jedna je v základní škole Smetanova a druhá v budově v Komenského ulici. Ani jedna nemá vhodné podmínky pro lidi s autismem. Vila Sluněnka po opravách nabídne bezbariérový přístup, terapeutické místnosti i upravenou zahradu. Přestavba by měla být dokončená nejpozději v roce 2028 na jaře. Z Lanškrouna Barbora Soukupová, Český rozhlas.
0: Kvůli havárii vodovodního potrubí bude dnes omezený průjezd přes Masarykovo náměstí v Žamberku, informuje o tom radnice. U výjezdu ve směru na Jablonné nad Orlicí bude od 16 do 21 hodin kyvadlově řízená doprava. Řidiči by proto měli počítat s mírným zdržením. Na koupaliště Flošna v Hradci Králové přišlo v letošní sezóně už 1,5 milionu lidí. Jubilejní návštěvnice je z Pardubic a se dvěma dětmi přišla na Flošnu ve středu dopoledne. Od města i vedení koupaliště převzala drobné upomínkové předměty a taky poukazy na využití dalších služeb areálu na Flošně. Tisíce uživatelů dnes otestovali výdrž aplikace e-doklady. Stát chtěl zátěžovým testem zjistit, jestli bude aplikace připravená na nápor uživatelů během podzimních komunálních a senátních voleb. Při sněmovních volbách minulý rok se totiž e-doklady potýkaly s výpadky. Výsledky testu teď bude vyhodnocovat Digitální a informační agentura. Dnes se taky do aplikace registrovalo množství nových uživatelů, říká šéf agentury Bohdan Urban.
2: Za hodinu jsme evidovali počet nových registrací na úrovni zhruba poloviny běžného týdenního registrování a z těch největších problémů, které tam měli uživatelé, tak už nyní vidíme, že zhruba 1/3 uživatelů se pokusila přihlásit neaktualizovanou aplikací. To je určitě věc, kterou budeme muset i mediálně zkusit zvládnout před volbama.
0: Před 65 lety začala stavba takzvané Berlínské zdi. V rozděleném Německu to byl jeden z vrcholů studené války. Bariéra obkroužila západní část města ovládanou spojenci a na dalších skoro 30 let ji oddělila od okolního socialistického státu.
3: Počasí.
0: Později odpoledne bude v Pardubickém kraji slunečno s teplotami do 28 stupňů Celsia. Noc bude poměrně chladná, teploty klesnou na 14 až 10, v údolích až na 7 stupňů Celsia. Zítra pak v Pardubickém kraji čekáme opět slunečno a teploty o něco vyšší než dnes, 27 až 30 stupňů, povane slabý východní až jihovýchodní vítr a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Žádné nehody právě teď v Pardubickém kraji hlášené nemáme.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hrad Košumberk bude od zítřka hostit hudební festival, který se jmenuje Karel. Za chvíli vás na něj pozveme, respektive chvíli před 3:15. A nabídneme vám i písničky, které nestárnou v této hodině. Těšit se můžete třeba na Shakey na Stevense, Luci Vondráčkovou, její tetu Helenu, ta hodinu začne, přidá se i Cyndi Lauper a nebo Václav Neckář.
3: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý hled.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: No, my také víme, co chystáme. Chystáme počasí, ale než o něm promluvíme s Českým hydrometeorologickým ústavem, tak trocha historie. Dívám se tady do análu a vidím, že nebude takové teplo jako v roce 2003. Dnes to bylo 36,8 stupně Celsia a nebude ani takové chladno, rozhodně není, jako v roce 1908. To bylo necelých 9 stupňů.
2: Počasí.
1: Jak to s počasím vypadá aktuálně a jak to bude vypadat, to probereme s Tomášem Popelkou, kterého zdravíme do Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
1: Tak, pane Popelko, jak moc se blížíme tady u nás v našem kraji tomu rekordu zmiňovanému z roku 2003, těm necelým 37 stupňům? Moc ne, vidíte?
3: No, moc ne, momentálně jako tak zběžně v periodách ty nejvyšší teploty se pohybují kolem až k 28 stupňům. A ty nejnižší, což jsou většinou taková ty horská pásma, podle mě to nějaký 15, 16, 17 stupňů.
1: A jak to bude vypadat? Výborně, děkujeme. A jak to tady bude vypadat ještě po zbytek dnešního dne? Předpokládám, že se nezatáhne, že pořád bude jasno a slunečno.
3: Ne, zatím stále je tam proudí teplý vzduch a jsme pod vlivem tlakové výše, takže až do večera do tmy jasno, v podstatě až do rána. No a teploty se nám budou pohybovat nad ránem mezi 14 až 10 stupní, v údolích kolem 7 a vítr bude foukat v noci slabý proměnlivý do 4 metrů. Zítra nadále jasno, teploty 27 až 30 a vítr bude foukat zase slabý jihovýchodní do 4 metrů.
1: Mm-hmm. A co nás čeká o víkendu? Platí ještě pořád to, že by se mělo oteplit a měly by přijít stropy ještě na chvíli?
3: Zatím ještě ano, sobota, tam už to bude jasno nebo skoro jasno, teploty ráno 16 až 12, přes den až do 34 a vítr stále slabý jižní, jihovýchodní, v neděli tam vyvrcholí příliv teplého vzduchu, takže ráno ještě jasno, polejasno, ale od západu nám už začne přibývat oblačnost, večer bude většinou zataženo a může se objevit večer nějaká ojedinělá slabá přeháňka, teploty po ránu 19 až 15 a odpolední teploty 32 až 36.
1: Předpokládám, že ta zmiňovaná ojedinělá přeháňka bude takovou předzvěstí toho, co by nás mělo čekat od příštího týdne. Když vyhlédnete, tak by mělo zatím ještě platit to ochlazení, vidíte, s tím deštěm.
3: Stále ano, v podstatě během pondělka, hlavně tady u nás v ranních a dopoledních hodinách, z nás bude zvolna přicházet zvolněná studená fronta, takže už bude jako oblačně natažené počasí, hlavně v ranních a dopoledních hodinách se objeví přeháňky nebo déšť, odpoledne potom už tady to pásmo bude odcházet dál na Moravu a bude převážně jako oblačné počasí a přeháňky budou spíše jenom ojedinělé v oblasti hor a tam se může objevit pravděpodobně i slabá bouřka. Teploty po ránu ještě 19 až 15 a odpoledne už v vozovkách jenom 21 až 25 stupňů.
1: Říká Tomáš Popelka, děkujeme za aktuální informace, zdravíme do Hradce Králové, naslyšenou.
3: Hezký den.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na Opatovickém rybníku dnes dobrovolníci z organizace Trash Hero uklízeli břehy a nejexponovanější místa kolem vody. Nakonec toho k pozbírání nebylo tolik, protože část břehu už před jejich příchodem někdo uklidil. Dnešní akce tak byla rychle hotová. Trash Hero ale podobné úklidy pořádá pravidelně i v dalších místech. Kam se dobrovolníci chystají příště a jak se k nim můžou přidat další zájemci, tak to zjišťoval náš regionální stopař Milena Vápeníková. Mileno, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Já musím říct, že konkrétně Trash Hero je spíš sousední královéhradecká organizace, byť tedy ten opatovický písák leží v Pardubickém kraji, tak spíš uklízejí Hradec Králové a okolí, což jsou lokality třeba na sídlišti Plachta nebo okolí Beřičky, a většinou jsou ty akce zveřejňované v předstihu na Facebooku Trash Hero. Každá ta lokalita se uklízí zhruba dvakrát do roka, plus potom bývá úklid další třetí v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko. Co je zajímavé, tak nejvíc účastníků z řad dobrovolníků se prý zapojoval v době covidu, což bylo třeba 100 lidí na jednu akci. Teď je to tak kolem 20 lidí na jeden ten vyhlášený termín. Není potřeba se nikde registrovat, stačí sledovat ty termíny a přijít, a nebo se samozřejmě dobrovolnosti meze nekladou. A každý může uklidit nepořádek úplně kdykoliv, když ho kolem sebe vidí. Stačí sebrat plechovku nebo plastovou lahev, papírek, cokoliv, co kde vidíme, a evidentně to na to místo nepatří. Takhle jednoduché to je.
1: Přesně tak, pokud to neděláte, prosím, začněte s tím. Dnes tady uklízeli Opatovický rybník. Mileno, jak často se na podobná místa vlastně dobrovolníci vracejí?
2: I tady na Opatovickém rybníku se uklízí většinou dvakrát do roka, naposledy to bylo na konci loňského září, teď tedy dnes, a ekologové dobrovolníci s Trash Hero se sem zase vrátí v září na konci té sezóny, aby to tady doklidili vlastně na zimu, aby se tady ty odpadky nepovalovaly potom až do příštího jara nebo léta.
1: Z břehu Opatovického rybníka jsme se spojili živě s naším regionálním stopařem Milenou Vápeníkovou. Mileno, děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Tobrman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Na rozmarné léto se tentokrát zeptáme herce Miroslava Hanuše. V dalším díle naší domácí etikety se dozvíte, jak dlouho by měla trvat taková konverzace u stolu. A v cestovatelském seriálu se s Pavlou Apostolaky zastavíme v Rakousku, konkrétně ve Štýrsku, a představíme si blahodárné účinky dýňového oleje.
0: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Medicine man.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Čtvrtek 13. srpna. Svátek mají Aleny. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Vláda Německé demokratické republiky zavřela hranice na západ před 65 lety v roce 1961.
2: V ten den zakryli berlínské ворота na vostok.
1: Na dělící čáře mezi východním a západním Berlínem začala růst zeď.
3: We have lived in the shadow of the wall for more than a year.
1: Železobetonové monstrum, které město a symbolicky i svět neprodyšně rozdělilo na dlouhých 28 let. Před 24 lety s plnou silou podruhé během několika dnů udeřily tragické povodně. 13. srpna 2002 se pod vodou ocitla většina zoologické zahrady v Troji. To nejhorší naši zemi ještě čekalo. Pod vodou byly České Budějovice a další města a vesnice, především na Lužnici a Vltavě. Tisíce lidí muselo opustit domovy a hladiny řek stále stoupaly. Přírodní katastrofa postihla tehdy celkem 753 měst a obcí. Starší z bratrů Mašínových, Ctirad, zemřel před 15 lety ve svých 81. Člen odbojářské skupiny žil od roku 1954 ve Spojených státech. Před 100 lety v roce 1926 se narodil bývalý kubánský vůdce, revolucionář, líder Maximo, Fidel Castro.
4: Patria o muerte, dej seren.
1: A kulatou osmdesátku má dneska náš zpěvák, skladatel a moderátor, dokonce i bývalý politik Michal Prokop. Všechno nejlepší vám všem, pěkný den.

0: mnohé z vás také velký miláček. Václav Neckář, doktor Damdydám, léčil nás 3,5 minuty před 3:15. Už po třetí ožije Hrad Košumberk dvoudenním multižánrovým festivalem Karel. Kromě koncertů nabídne i autorská čtení a nebo poezii ženských básnířek. Na pódiu se vystřídají kapely jako Buty, Sto zvířat nebo Prago Union, ale i Pardubičtí Dukla Vozovna a nebo Volant. Další podrobnosti teď probereme s jedním z pořadatelů, Vilémem Vinopalem. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak festival Karel má už vlastně dlouholetou tradici. Je to pokračovatel festivalu, který se konal v kempu u Lázní Bohdaneč, on the road. Několik let se konal i v areálu letní restaurace Machač u Písníku nedaleko Čeperky a Pardubic. A v roce 2024 jste se přestěhovali na Hrad Košumberk. Proč právě tam?
1: My jsme o Hradu Košumberk začali přemýšlet právě už před 8 lety, kdy skončil festival On The Road, a tam se to ještě nějakým způsobem nesešlo a podařilo se nám dostat na Košumberk a do Luže před 3 lety, takže letos jsme tam po třetí. A co je na tom, nebo co se nám tam líbí, především asi to, že se ten festival koná přímo na hradě, je to na nádvoří, mezi hradbami, má to tu atmosféru hradu, není to nikde v podhradí a je to prostě kouzelné místo pro nás.
0: To je pravda. Jak se vlastně lidé dostanou na váš festival? Můžou přijet autem anebo autobusem?
1: Za mě asi nejjednodušší cesta by byla vlakem z Pardubic do Chrasti, tam na to navazují autobusy, za necelou hodinku jste v Luži. Když pojedete od Vysokého Mýta, tak tam jezdí autobus asi taky každou hodinu, jste tam za půl hodinky, nebo z Uherska jezdí autobus, anebo samozřejmě autem, to je možná nejjednodušší varianta, dá se tam zaparkovat na záchytném parkovišti, které je zdarma, a přespat ve stanovém městečku.
0: Tak to už jsme zmínili, to stanové městečko tedy bude k dispozici.
1: Bude k dispozici v Třešňovém sadu, nedaleko hradu, bude stanové městečko a bude tam základní zázemí, WC, mytí rukou, voda.
0: Pojďme teď k programu, ten je opravdu nabitý. Můžeme se, jak už jsme říkali, těšit na Buty, to je velká legenda, stejně jako Sto zvířat nebo Prago Union. Je už ale takovou tradicí, že hrají i místní kapely. V programu máte ještě jedno pódium přímo uvnitř Košumberku, tak kde se vlastně také bude hrát, ale bude se i číst, tak je to tak.
1: Je to tak, my tomu říkáme jeviště B, kdo to označoval za stage, ale to opravdu není, je to uvnitř hradu. Tam právě zítra v pátek budou autorská čtení, budou tam básníci, básnířky jste zmínil. Básnířky tam zejména, protože myslím, že ženy mají letos převahu. A v sobotu tam budou přednášky na téma historie Košumberka, historie města Luže a samozřejmě vstoupí nějaký hudebníci.
0: O víkendu má být celkem teplo, ale to by samozřejmě návštěvníkům nemělo vadit. Jak se můžou na festivalu Karel případně ochladit?
1: Jak už jsem zmínil ten hrad, tak že má své kouzlo, tak on má i ty hradby, tudíž ten areál není to žádné letiště, je to nádvoří, takže ze všech stran máte hradby, takže tam je poměrně dostatek stínu a v tom areálu jsou i vzrostlé kaštany, takže se člověk schová i do stínu stromu, plus jsme, protože má být teplo, sice asi ne úplně veliká vedra, ale teplo má být, tak jsme vymysleli taková ta mlžítka, nebo jak se tomu říká, že lidi se tam budou moc ochladit.
0: Výborně, říká Vilém Vinopal, jeden z pořadatelů letošního festivalu multižánrového Karel, který se opět bude konat, víte kde, bude se konat na hradu Košumberk.
1: Přesně.
0: Tak přejeme, aby se vám dařilo a přejeme hodně, hodně návštěvníků a spokojených. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Pojď dál a zpívej, vyzýval nás Pavel Bobek, za chvíli ještě Slza, taky Village People a spotřebitelský servis, který je opět připravený. Pravidelně řešíme vaše spotřebitelské dotazy, konkrétně na ně odpovídá Josef Černý. Dnes to bude reklamace výrobku, který obsahoval i příslušenství.
1: Pan Karel reklamoval nefunkční nástěnné svítidlo. Prodejce mu ale sdělil, že musí přinést i držák, na kterém bylo svítidlo uchycené, které ale podle pana Karla nemá na funkci žádný vliv a proto ho také nechal doma. Rád bych věděl, kdo má pravdu. Pane posluchači, pokud jste požadoval opravu, potom opravdu stačilo k reklamaci přinést vlastní svítidlo bez držáku. Pouze v případě odstoupení od smlouvy byste musel přinést všechno, co bylo součástí balení, tedy i držák.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Silničáři odkládají opravu křižovatky u výjezdu z Litomyšle na Vysoké Mýto. Vodní prvky na obnoveném náměstí Bohuslava Martinů v Poličce jsou už v provozu. Některým nemocnicím chybí krev. A zítra bude opět slunečno, teploty až 30 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Vilém Branda, vítám vás. Ředitelství silnic a dálnic musí odložit opravu křižovatky v Litomyšli u výjezdu na Vysoké Mýto. Cílem úprav bude zlepšení dostupnosti do místní části Nedošín díky novému odbočovacímu pruhu. Práce měly původně začít 24. srpna, to by ale mohlo způsobit dopravní potíže, říká mluvčí radnice Petra Jiráňová.
2: Na základě připomínek vedení města a zhotovitele stavby dálnice D35 a také na základě negativního stanoviska Policie České republiky se vlastně vedení ŘSD nakonec rozhodlo tuto stavbu odložit až po dokončení dálnice D35.
0: V Kašně, Studánce i Potoku na zrevitalizovaném náměstí Bohuslava Martinů v Poličce už teče voda. V polovině tohoto týdne ji spustila odborná firma. Informuje o tom mluvčí města Naděžda Šauerová.
3: Řeší se úprava regulace

0: zázemí ukrývá velmi složité technické objekty související s provozem fontány, vodních prvků a systémem zavlažování.
1: V některých nemocnicích dochází zásoby krve. Třeba Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Zásoby se podle něj blíží kritickému minimu. Ústav proto vyzývá lidi k darování. Problémy s nedostatkem krve v létě jsou podle přednosty Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze Jana Loužila každý rok.
2: Dárci víc cestují, kdy samozřejmě dochází k určitým omezením v darování krve, když člověk navštíví nějakou zemi, kde je riziko třeba komárů. Takže prostě nemáme třeba tolik dárců jako obvykle v těch letních měsících.
1: Italská sopka Etna, která chrlí lávu a popel, láká davy návštěvníků. Podle agentury AFP jich průvodci denně evidují stovky. Zároveň ale varují, aby se lidé k vulkánu kvůli jeho nestabilnímu chování nevydávali na vlastní pěst. Sopečná aktivita Etny omezila provoz nedalekého letiště v sicilské Katánii. Od soboty zrušilo stovky letů. Doprava na letišti zůstává pozastavená minimálně do pátečního rána.
3: Počasí.
1: Později odpoledne bude v Pardubickém kraji slunečno s teplotami do 28 stupňů Celsia. Noc bude poměrně chladná, teploty klesnou na 14 až 10, v údolích až na 7 stupňů Celsia. Zítra pak v Pardubickém kraji čekáme opět slunečno, teploty o něco vyšší než dnes, 27 až 30 stupňů, povane slabý východní až jihovýchodní vítr a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne potom dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Zdržení čekejte na příjezdu do Litomyšle od Vysokého Mýta. A ode dneška až do neděle bude v Ústí nad Orlicí uzavřená ulice 17. listopadu v úseku od úřadu práce po křižovatku s ulicí Na Štěpnici, informuje o tom radnice. Uzavírka je kvůli přípravám a pořádání tradiční ústecké staročeské pouti.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Kdo končí?
5: Končí.
6: Já mám nalíkají.
7: Co je z toho zdrudaná?
8: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
3: Humoriáda.
9: Já doufám, že tahle znělka vám už vlezla pod kůži, jak se říká, dostatečně a tušíte, že před námi je hodina plná zábavy, rozhovorů, telefonátů, SMSek a možná i vzpomínek. To všechno dnes doprovozeno i vyprávěním a slovem Aleše Ulma, už se na mě usmívá. Aleši,
10: určitě, hezké odpoledne. Určitě, se těším. Pochváleno buď léto i v zemi této, psal jsem teď někomu. Tak trochu vody by to chtělo, ale ono to přijde.
9: Všechno bude.
10: Ano.
9: Teď ale hlavně zábava, tak se těšíme na vás.
3: Humoriáda.

0: Aleš Ulm je naším hostem v Humoriádě a má před sebou seznam, už si udělal dokonce i poznámky, možná si to rozstřídil, jeho touhy budou znát. Tak co jako první bychom měli pustit?
1: Určitě s radostí Miroslav Horníček, já jsem ho navštívil u nich s jeho paní ještě, za jeho života samozřejmě na chalupě.
0: Ano.
1: A bylo to nezapomenutelné a jako rád si na něj vzpomenu a bylo to je pro mě s ním svázáno i
0: přes tu chalupu.
1: Samozřejmě i léto v Mariánských Lázních, nebo jak psal tyhle ty věci, ale vůbec takovou s touhletou osobní historkou. Takže
0: tím pádem Horníček máme.
1: Jsem četl, že by tam něco bylo s Danou Metrickou.
0: Ano, vzpomínka na ně, tak jo, máme, pustíme, uvidíme.
2: My jsme s Danou Metrickou hráli řadu věcí, já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsáno od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
3: Tragédie.
2: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrá Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomateného takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Metrická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom. A on říká, tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjel a on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Metrická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal. A ona už zápasila o každý slovo. Už prostě nemohla. Jo? A my jsme stáli dole a měli jsme oba nalepený kníry, protože já jsem byl mladý a měl jsem rád doktora, tak mě dali aspoň knír, aby lidi věřili, že mám aspoň maturitu, že jo? A řvali jsme smíchy a jak jsme věděli, že jsme ve tmě, tak jsme se otočili zády k hledišti a čuměli jsme na ty dva nahoru, jak tam spolu bojujou o ten smích. Skončili, vypotáceli se a já cítil, že se mě odlepila půlka kníru a visí mě dolů přes rty. Tak jsem si říkal, je zle. Teď za chvilku na nás přijde světlo, máme dialog, který já jsem začínal větou s pohledem za ní, jsem říkal, ta dáma má jazyk jako břitvu. Jo? Rozsvítila se světla a já jsem si řekl, zachráním to. Takže jsem držel ten knír a říkal jsem, budu mluvit s Karlem takhle přes rameno, takže ani on, ani diváci si toho nevšimnou. Taky jo, jsem si přidržel knír a povídám, ta dáma má jazyk a víc jsem neřekl, že v té chvíli se na mě Karel Forst obrátil a taky mu vysela půlka. Takže jsme se oba rozeřvali, odešli jsme, jo. Tak tam byl nesmyslný výstup, jeden herec, ta dáma má jazyk, řekne a odejde. Naprosto nesmyslný. A čím větší tragédie, tím větší srandy. To byl zákon, absolutní zákon.
0: Taky se vám, Aleši, někdy něco takového stalo na pódiu, že jste prostě nebyl v té formě, nebo vám oblečení vypodilo službu, rupnul knoflík třeba u kalhot, určitě, nebo něco určitě, takového, no, nebo,
1: ano,
0: nebo
1: ano.
0: Nedorazil kostým třeba, ve kterém
1: jste jsem byl v rokoku, jak já jsem nehrál toho divadla tolik, že jo, ale tam jsem se vyřádil v tom rokoku, 2 roky jsem tam dělal a děkoval jsem Bohu pak, že prostě by to bylo dopřáno pod tím škoda toho Ostřela, že
0: ano.
1: Prostě musel tak rychle skončit, že tam to bylo krásný na tom Václaváku a já jsem tam hrál po Labském Mouřeninovi, tuším, a tím hrál toho Kandrase, to je takový, který nic neumí ještě, ten herec, co tam přijde a dostal jsem od něj jako rád facku, jako takovou tedy kaširovanou, ale pak on přitlačil, já jsem říkal, to už nepřeháněj zase, Darku.
0: To jste měl dostal pak nějaké fackovné, ne?
1: No, nedostal, ale ne. To bylo mezi námi jako dobře, to nebylo nic to, ale takže tam se děli takový věci, no já jsem poprosil akorát Kozderkovou kolegyni, Laďko, prosím tě, kdybys byla tak hodná, ty tam zpíváš na mě tu písničku. Na mě, poněvadž já jsem byl na 4, to bylo jako šantán takovej,
0: aha.
1: Jako, a ona si na mě sedla, ze strany jako na fotel. A to bylo mělo být vtipné. A teď tam zpívala tu píseň a teď ona, jak se jí to líbilo,
0: jo,
1: tak
0: se pohupovala.
1: Si říkala, mladej, ten to vydrží, tak se pohupovala. A já jsem říkal, Laďko, mě bolely záda, teďka, jestli to budeš dělat, tak já už prostě nebudu možnej, tak toho nechala. No. Tak to bylo takový jedno s mnoha nebo s kostým, že vám nemůžou najít. A včera se mi stala jiná věc a to jsem si říkal, bože, je to tady, ten, jak se jmenuje, ten ne Parkinson, ale ten druhej, ano.
0: Ano, co se
1: nebo
0: stalo?
1: Oba možná. A já jsem, ne, není to pravda, já jsem se naučil, vylez jsem u Anděla v parkovišti, tam v tom centru, a hledal jsem vůz, svůj auto. A ono tam nebylo. Já jsem si říkal, E4, to musí tam být, snad nejsem blbej. A je to tady, jsem říkal. Katastrofa přišla. Všechno vycházelo.
0: Aha, bylo to jiné podlaží, nebo co?
1: No, ono to bylo o podlaží míň, ale stejně číslovaný. A ten na mě řval v toho, z toho reproduktoru, jako kdybych nějak ublížil, ten informátor.
0: Jo, jo, jo.
1: No.
0: Tak všechno zachráněno.
1: No, nakonec dobrý.
0: Jak budeme pokračovat v Humoriádě dnes? První dnešní souboj. Miroslav Horníček je ve hře, vybral tedy Aleš Ulm. Já proti zkusím taky nasadit jméno možná v podobné době. Vladimír Komárek, malíř, ale taky velký bavič, řekl bych. Jeho vzpomínka a vyprávění může zaznít. Tak buď to bude od Horníčka o psovi, anebo od Vladimíra Komárka o módě. Co si vyberete? 731 800 900, to je náš telefon sem do studia hlasovací v téhle chvíli a můžete posílat i SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: Humoriáda dnes s Alešem Ulmem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900 a vybíráte tedy mezi Miroslavem Horníčkem a Vladimírem Komárkem. Na telefonu v této chvíli je s námi kdo? Dobrý den, kdo hlasuje?
5: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Patriku, vypadá Aleše Ulma. A já bych chtěl pokračování.
6: Děkuji.
4: To znamená další vyprávění Miroslava Horníčka. Píšu, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy, zdravím vás tam z rádia a přál bych si Miroslava Horníčka.
4: Dobře, ano. Děkujeme. Děkujem. Nashledanou, děkujeme za ten krátký, rychlý telefonát. Kdo dál?
8: Dobrý den, tady Jarka z Prahy. A přála bych si pana Horníčka.
4: Dobře, píšu Horníčkovi další bod. Myslím si, že asi už to z toho je i docela jasné, ale ještě jeden hlas přidáme, ať vám dáme prostor. Kdo pak tam je?
9: Dobrý den.
4: Dobrý den, tak Ačko nebo Bčko?
9: Já bych prosil pana Komárka.
4: Zklamu vás, měl tady taky hlasů nemálo, ale ne tolik, aby to stačilo na vítězství. Téměř 2/3 jich putovalo na konto Miroslava Horníčka. To znamená, že právě on vyhrává a teď bude vzpomínat na psa.
10: Verich měl dlouho kolii psa, krásně, jmenoval se Hero. A to byl nádherný pes, chytrý. Ten byl cvičený, takže když jsem vešel, on byl zvyklý, že se s ním peru o papíry. A vždycky vzal první papír, který našel a lítal po bytě, já mu ho bral a rvali jsme se spolu. A tak někdy to byla stránka rozepsaného Verichova rukopisu. A pak jsme se honili tři. Ale ten Hero, ten byl na mě vysazený, že jsem vešel a už bral papír a už si chtěl hrát. A já jsem si pak po letech opatřil taky koli, taky psa. Taky Hero se jmenoval, to už Verichův Hero nežil. A měl jsem ho, 13 let jsme ho měli. A jednou, tomu bylo asi 5 nebo nevím kolik, tak Verich povídá, poslyšte Horníčku, přivezte mi někdy toho vašeho Hera, já bych chtěl zase doma zažít koli jako pro vzpomínku. Tak jsem ho tam vezl autem, naložil jsem našeho Hera, jeli jsme na kampu, že jo, a Verich měl takovej kameninovej, takovou věc v pokoji, takový jako vodotrysk to vypadalo, a tam měl kyčky v tom nasázený a to měl jako ozdobu v pokoji. Náš Hero vletěl rovnou k tomu bývalýmu vodotrysku, zvedl nožičku a pokropil. A to byl tak čistotný pes, že třeba na zahradě to nevykonal. To zahradu ještě považoval u nás doma za součást bytu, to ne. To se musel za dveře, ven na ulici, tam teprve to vykonal a vrátili jsme se. A tady najednou v bytě u Vericha. Takže to dal do provozu. A já mu strašně nadával, tedy psovi, a říkal jsem, můžeš to do toho? A Verich říkal, neřvěte na něj, člověče, co na něj hulákáte, tady čurá každý pes. On to cítí, to nevydrží, to musí udělat, to je samozřejmě.
0: Humoriáda.
4: Taky takovéhle zážitky měl Miroslav Horníček. Mimochodem, Jan Verich je autorem mnoha krásných citátů i o tom, jaký člověk je, jakou náladu by si měl udržet, o humoru. Taky když si řekl, že kdo se umí smát sám sobě, tak má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá. Mm-hmm.
3: No a to ten Vladimír Komárek byl, byl podobný v tomhle tom jako vypravěč úžasný, jenomže ten ten horníček byl prostě, to měl vycizelovaný a všechno to. A Komárek se bál jako přitom.
4: Ano.
3: Ten říkal, já nemůžu tohleto říkat, já se, se prostě se styděl jako jo, ale přitom byl uchvatný. No a ten říkal třeba, blbost je velký dar od přírody, činí člověka šťastným. A nebo že třeba, co se mi líbilo velice, že já jsem si to napsal tady, holky mám stále rád, jen si nemůžu vzpomenout k čemu. Ale mám to někde napsaný, jenže ten notes nemůžu najít, což je geniálně, on to rozved. To je známá věc, no. Takže za ním jsem taky rád jezdil a bylo to samozřejmě i s tím horníčkem. V jednom pořadu jsem je právě měl. O létě ještě k tomu, no tak to je úžasný. Hmm. Tak se musím zmínit.
4: Ne, že... A proč ne třeba o malování?
3: Prosím?
4: Proč ne o malování? Komárek maloval, horníček taky, vlastně ten dělal koláže.
3: No dobře, ale to bylo tak, jo, no. No,
4: jo,
3: no,
4: jo,
3: no.
4: Jo. Léto se nabízelo víc, tehdy se hodilo.
3: Jasně, no ne, ono je pojelo to léto, víte, jo. Jako tam byl...
4: Láska k létu a to, že léto mají rádi
3: tam
4: v tom
3: tam ještě
4: období.
3: Byl, no spousta lidí zajímavých. No, ale to se mi moc líbilo, ten pořád. No a...
4: A když už jsme u toho léta, ano. Nějaká dovolená bude? Někam k moři, do hotelu,
3: dovolená bude.
4: Do lázní?
3: Bude.
4: Bude? Co bude?
3: Bude. A bude v září. My to máme už dlouho s mojí přítelkyní vyhlédnu to. Ano, ano.
4: Kdo vybírá, jako přítelkyně nebo vy, nebo ne, je to
3: oba
4: rada?
3: Oba dva jsme to vybrali
4: fakt,
3: stejně,
4: jo?
3: No stejně zase. Říkal, chvíli mám takový záchvat, že my myslím něco jiného. A pak ne, podívej se, chvíli máš hůl teďka. Nemůžeš jako, jeďme do toho, kde to známe. Já jsem říkal, no ano, špitál tam znám. To je pravda na tom Rodosu. Tam jsem byl asi 4
4: tam
3: dny.
4: Už ne.
3: Ne, právě, že tam pojedu, pak znám tam ty doktory. Jako, tam už tě volou volat.
4: No myslím, abyste poznal něco jiného než
3: zdravit,
4: špitál.
3: Myslím, jako jo, ale to já tam nepůjdu. Já jsem připravený teď.
4: Tak jo,
3: že,
4: tak hezkou dovolenou teda
3: no,
4: už dopředu.
3: No a to přeji. Jedeme na Rodos tedy v půlce září. No.
4: Ať je počasí a když už o té dovolené mluvíme, tak si dáme hudebně, když vás tady máme, Aleši.
3: Děkuji.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Opět zamíříme do archivu, který šuplíček teď otevřeme s jakým jménem a jako ukázku pustíme posluchačům. Ptám se Aleše Ulma.
2: Kde to máme, kde jsme? Tady Luďka Sobotu bychom mohli vzít, co?
1: No tak jo, tak můžeme.
2: Máme tam vlastní životopis. No,
1: máme.
2: To musí být sranda docela, bych řekl.
3: Třeba ještě dneska, prosím pěkně, děkuju. Prosím pěkně, kdyby ještě dneska, prosím, o půl noci, kdyby se mě zbudil, tak já když píšem, teda ne, aby se mě chodili budit o půl noci, klidu, ale... Nechte toho čověče. Po půlnoci ještě ke všemu dneska již byste mě zmrzkali bičem. Počkejte, no tak nechte to. Všech si nevzpomne. Jo, ale ještě dneska. Vov aus gerechne. Vo půl noci, jo. Já když prskám. Vov, no, ještě dnes, ale vov, když by ještě dneska. Vov, no, když bych se zmrzkal. A to je, ale hodně. Ale jiný třeba, teď nevím, jo, hodně. Jo, pak jsem ještě ke všemu jsem učil francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. To je každý slovo jiný. No tak. Nejsem zvok. Ale to třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel, pořád se přehazuje všechny. Sice arabský, to je pravda, to mě v počátku dělalo potíž. No, když si na to zvyknete, víte, hlavně nejdůležitější u tohle z toho všeho je, že se dělá hlavou. Až to se nedělá nic. A o tom vyšlo celý život. No ale... No protože ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo je krku, ta se zná někde váha. A když vás tak sleduju, mně to tak připadá, že vy taky asi spíš tou hlavou, že? Sice některý rukou, tak ještě línej. No podívejte se, vážení přátelé, takhle by to nešlo. Společnost do vás investuje. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžko vy jste. Tak já to s vámi udělám jinak. Já vám zaspívám a ono vás to zvedne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zpívat už jsme slyšeli dnes Aleše Ulma, že by nám zaspíval Luděk Sobota. Taky zpíval. Jak zpíval Luděk Sobota?
2: Luděk Sobota, já myslím, že strašně. To se nedá nic jiného očekávat u něj. Než...
1: Tak by to herecké, no, zpívání, úplně no, něco ale... jiného.
2: No tak při jeho tom, jako to spíš myslím, že Pepa Dvořák by ten by vyloudil asi nějakou písničku, že dělal v těch svých těch hrách, ale...
1: I Luděk Sobota zpíval, i třeba s Lenkou Kořínkovou
2: zpíval. Jo, no tak to je v pořádku. Myslím si, že tam se doplnili. No.
1: Víte, kolik jste naspíval písní vůbec, Aleš?
2: Já?
1: No, máte to spočítané?
2: Nemám. Nemám, protože já jsem dělal ještě takový, jakože někdo něco přinesl v té době, kdy jsem začínal, tak jsem nemohl odmítat a tak, tak jsem prostě zaspíval tu písničku, támhletu, kterou vy pak naši najdete tady a pustíte. Já se divím, ale naštěstí to nezní špatně, takže se nestydím za to. A jako dobrý, no, tak jako já nevím, 100 nebo...
1: To není málo.
2: No, protože ty televize vždycky přinesla jinou písničku, že jo? Když jsem dělal třeba to byly, kabarety, no, a tohleto.
1: Byly zábavné pořady, i ty písničkové, jenom to už dneska vůbec
2: ano,
1: není.
2: Ano, ano, a to už jsem dostal, to už mi vybíral Opustil pak, vydával písničky, no.
1: Takhle jako přidělil rovnou.
2: Jo, jo, to oni už měli vykoukaný, oni věděli, kdo se jim tam hodí, typově, jako, že jo.
1: Jo.
2: No. Tam bylo kousek, jsem byl od toho, abych hrál na Karlštejně toho...
1: Koho?
2: Toho pátera tam, jak Bartoň, myslím, že to dělal.
1: Aha, no vydá.
2: Pavel, že jo, tam stojí na tom zábradlí někde, tam na těch kasematech a co, zpívá.
1: Proč
2: a,
1: z toho sešlo?
2: No, protože nějak tam byl zrovna, nevím, ale...
1: Šel okolo
2: ale tak je mladý, děl rozsah takový a tohleto a všechno. Asi se jim vzal takovej jakoby kněžštější. než já.
1: Říká Aleš Ulm. Vybral nám Luďka Sobotu. Já zase z toho seznamu, který dnes máme, vybírám další jméno proti, zkusím Jiřího Sováka. To jsou obyslná jména.
2: Úžasný.
1: Tak uvidíme, jak nám budou naskakovat SMSky v SMSkovníku. Uslyšíme vaše hovory na telefonním čísle 731 800 900. SMSky pak můžete posílat na číslo 90 01 04. Všechny hlasy sčítáme a jejich součet určí vítěze v Humoriádě a toho, kdo půjde do éteru. Tak užijte si pořad.
0: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Už teď se na to těšíme, protože tahle akce bude opravdu vyvrcholení těch oslav 10 let pochoutkového roku a velké pódium, velká kavárna pod širým nebem. Představíme i detailně naši knížku Sladké Česko, nabídneme i něco sladkého a budou tam i další účinkující. S Františkem Kinským se budete moci potkat a vyslechnout jeho povídání. To všechno právě na té oslavě 29. srpna v sobotu mezi 11. a 16. hodinou v Kostelci nad Orlicí. Tak za námi zajeďte a užijte si tenhle ten krásný den. Ale teď je to humory. A ve hře Luděk Sobota, Jiří Sovák stojí proti sobě, vy jim dáváte hlasy. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je?
3: Jo, dobrý den, tady je Jitka u telefonu, Jižní Morava a já bych si přála, zdravím vás oba dva pánové.
2: Děkujem.
3: A
2: děkujem.
3: Přála bych si Sobotu.
2: Luďka Sobotu, ano. Píšeme mu bod, které Esko získá teď hlas od vás, Sobota nebo Sovák?
4: Miroslav Skarviné, dobrý den, pane Ulme.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a já dávám hlas Jiřímu Sovákovi.
2: Dobrá, jasně. Děkuju za to, mějte se moc pěkně. Kdo další?
6: Jo, dobrý den, tady je Pepík z Brna a já bych chtěl Sováka.
2: Dobře, jasně, Pepíku, Pepíku, už to můžu říct. Dáme. Pustíme ho, protože ano, ke slovu tady a do éteru. Vyhrál to na plné čáře. Ano. Jiří Sovák, vzpomínka na maminku, na tatínka, tahle ukázka právě teď začíná.
7: Taková její mánie byla, že já nesměl nikam v krátkých podlikačkách. Pro ní byl furt venku vítr. Vidíš to, větet, jak se to má. Já už byl starý pacholek. A už jsem chodil za holkama a jsem říkal, maminko, teď já mám rande. Čím spíš? Čím spíš, ty kluku pitama? Pojď sem. A ona, když mi říkala něco pikantního, tak se rozlížela, jako jsem byl na dvoře. Až přijdete k ní, nebo kam to chodíte, vy svináci? A když se slíkat, tak ji povečku pozoruj. Až ona uvidí ty dlouhý podlikačky a ošklíbne se. Pryč, pryč, taková to s tebou nikdy nebude myslet dobře. Taková roztomilá prověrka. Já jsem celkem třikrát ženatý, tím nechci říct, že jsem nějaký nemravá. Naopak, tyhle ty kluci se nežení. Já dal slovo, tak jsem ho splnil, že ono. Tak si s náma zahádal osud, jak to bývá. Maminka tomu trochu pomohla, to je fakt. No ale s ohlednutím zpět musím říct, že ta máma měla pravdu. No ale přece jenom, abych ten maraton těch rozvodů a těch svadeb nějak skončil, tak jsem za mámou šlapal. Prosím tě, maminko, buď tak hodná, vyber si nevěstu sama, ať už je pokoj. Já jsem kluk čiperný, já se skamarádím s každou. No je to nemoderní, já vím, není to ani pokrokové, ale je to pravda. Maminka vybrala a já mám dodneska to nejšťastnější manželství, jaký jsem si mohl představit. A vysvětlení je velice jednoduché. Maminka vybírala tímhle mozkem, což já jsem předtím nedělal. Proto nemám rád takový moderní, za každou cenu moderní řeči. Mladým se do toho nemá mluvit, ale jo, má se jim do toho mluvit a hodně, dokud je zatmění mozku, pak se to stejně musí za ně potom zaplatit. Takže... No ale pro sebe nevybrala tak ideálně, že jo, ty 3 měsíce, ne, myslím, po ty 3 měsíce, potom by jedna za druhou skočila do vohně, jak se říká, ale ty 3 měsíce, no to by tam, Mamince bylo tenkrát 75, tam dole 22, že jo, zadávala ten kastrol sem, ta ho chtěla dávat sem, už byli v sobě, hádali se, já je kádroval, každý jsem vynadal zvlášť a u té mámy jsem vždycky končil, nechci si, že ani slovo, co jsi si vybrala, Tomáš? No tak tatínka jsem měl taky rád, to vypadá, když jsem neměl tatínka, to víte, ale to už je jiný druh lásky, když máte tatínka, který zvedne 3 metráky, to už máte rád tak s odstupem trošku, že jo. No on mě nikdy nebyl, on by mě zabil, že jo. Ona mě vždycky roztrhala šaty a pak mě musel koupit nový, takže já jsem ve čtvrtí platil za nejlíp oblíkanýho chlapečka. A on mě dal tvrdou výchovu, táta, já jsem mu za to vděčný, bač po tom, co mě v životě čekalo, se mi velice hodila ta tvrdá výchova. On vždycky říkal, koukej ty blbečku, koukej něco u mě pořádně, ale dobře, tak dobře, že budou o tobě lidi říkat, že seš machr a pak tě budou vždycky potřebovat. Velice taková zajímavá zásada, jsem se tak podvědomě říkal, dělal jsem tatínka moc neužil, abych byl upřímný, on byl furt v hospodě. To nemyslím jako alkoholik, on měl hospodu. My jsme živnostníci, no, šekadenku. Jsem s ním měl potíže, když jsem nepotížil, vždycky, když legrace, když jsem... My jsme u F. Buriana jeli někam do zahraničí, tak jsme museli vyplňovat ty archy, že jo, tam byla vždycky taková povolání rodičů a to už menšík a tyhle barchanti číhali mi přes rameno, říkali, no díváme se, díváme, jen to tam napíš hezky, no, no, jen to tam napíš živnostníci. No, jste přece měli hospodu, ne? Říkám, ty blbečko, jako by jsme měli hospodu, víš, jak my jsme se jmenovali, restaurace u Rudé hvězdy.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jak vzpomíná na Jiřího Sováka Aleš Ulm?
5: No úžasně, jako na úžasného člověka, který, já jsem byl u něj doma někdy v té vilce, co měli venku takhle za Prahou. A...
2: Tu chatku takovou, kam,
5: ano, ano,
2: kde
5: ano,
2: to venkovní
5: chatku,
2: sprchu.
5: Ano,
2: tak.
5: Ano, takový, jo, tohle, jo, tak jo. Tam jsem byl přesně a tam jsem s ním projednával nějaký pořad, že jo, a to a on furt nechtěl a jakože ne a tohle to na to, to. No a že už je starý na to a takový, já jsem říkal, vy prosím, vy jste studnice tadyhle, jak máte na dvoře, to je plný prostě vaši, no já už jsem všechno řekl a takový byl jako potěšený, ale no a tak jsem mu vždycky jako nějak přesvědčil a říkal jsem, ale vy jste měl i bouřlivý období, že jo, nějaký, jako, ale o tom nebudeme mluvit, že? No dá, to nebudeme mluvit, ale pak si tady taky nějaký věci vyplynuly, jako, kdy on
2: se
5: měl takový divočejší období a platila na něj jedině paní, teďka nevím to jméno.
2: Andulka.
5: Andulka byla manželka zavolala ještě pak tu paní do divadla.
2: No,
5: to byla tajemnice divadla Národního. A ta se sebrala, vzala kabelku a jela prostě za Sovákem. A ten Sovák, který odmítal někam, kamkoliv už nastoupit, že už nebude hrát, tak prostě ona ho jako skrotlého lva přivedla zpátky do klece zase.
2: Takže vyšlo to. Jak budeme pokračovat? S Jiřím Sovákem jako hostem Miloslava Šimka v pořadu Zavěste prosím volá semafor anebo vyprávěním o cizích jazycích z úst Bohumila Klepla? Nabízím proti jako druhou variantu. Takže Ačko Jiří Sovák, Bčko Bohumil Klepl a vy víte, že můžete volat na číslo 731 800 900 nebo SMSky na číslo 90 01 04.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Vysílejte s námi, přidejte svůj hlas někomu, kdo v této chvíli volá a vybírá. Dobrý den, koho jste zvolili?
2: Dobré odpoledne, panové.
3: Dobrý den.
2: To je vás, Petr Zahloty. Chtěl bych si pana Bezovošku.
1: Máme pana Bohumila Klepla.
2: Jo, tak pana Klepla.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň, předávám telefon někomu dalšímu, kdo tam je.
4: Dobrý den, Michal, Litultovice Opavsko, hlasu pro Ačko.
1: To je Jiří Sovák tím pádem. Dobrá, děkuju.
4: Ano, ano, ano.
1: Děkujeme moc za zavolání, ať se daří.
4: Shledanou, věte se, hezký den přeji oběma.
1: Vám taky. Další telefon, dobrý den.
5: Dobrý den, Žabeň, téměř od Fridku Mísku.
1: Ano.
5: Chci Klepla, chci Klepla.
1: Dobře.
3: Ano.
1: Dobrá. A ještě poslední hlas, rychlé hlasování. Kdo to bude, komu?
6: No, dobrý den, prosím pana Klepla.
1: Pana Klepla, jasně. Tak, sčítám to, ale nestačily tyhle poslední dva hlasy. Vyhrál to Jiří Sovák, 76% hlasů pro něj s panem Šimkem.
7: Pavlíku, najdi prosím tě správnou hromádku s dotazy. Fajn, děkuji ti.
8: Ano.
7: Šimek, divadlo Semafor.
8: Sovák.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Tak já už jsem tady přichystán s dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
8: No poslyšte to, ale to zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám a nevážím si lidi, kteří na to věří. To je nesmysl, skutečně to je pověra, to je nesmysl, to není důstojno člověka 20. století. Všem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
7: Na čem právě pracujete?
8: Na čem pracuju? No tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad my se ona televize zlobí, že jí konkurujeme, to snad my jsme... Měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z okna a nikdo nejde.
7: Přijímáte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
8: No... Já mám ani ne tak zahrádku, jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsobama. Poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že prý

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede prozrat tou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Chovatelé v Pardubickém kraji kvůli horku ochlazují krávy. Slavný daber a rodák z Přelouče František Filipovský bude mít ve městě pomník. Do Česka se opět vrátí tropy, v neděli by mohlo zapršet. A počasí zítra slunečno a teploty do 30 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Vilém Branda. Vysoké teploty komplikují také chovy krav v Pardubickém kraji. Dojnice totiž špatně snášejí už teploty nad 18 stupňů. V horku méně žerou a víc polehávají. To se může projevit i na množství a kvalitě mléka. Chovatelé je proto ve stájích ochlazují ventilátory nebo sprchami.
4: V některých stájích se ventilátory spouštějí a zesilují automaticky podle teploty. Chovatelé můžou dojnice ochladit taky vodou. Sprchování ale nejde používat pořád kvůli riziku šíření bakterií. Kvůli horku krávy méně žerou. Do krmení proto dostávají speciální doplňky, které podporují chuť k jídlu a pití. Z Pardubického kraje Anna Svobodová, Český rozhlas.
3: Přelouč odhalí pomník herci a místnímu rodákovi Františku Filipovskému. Pískovcové dílo s jeho bystou bude stát v parčíku u městského kina.
5: Město slavnostně odhalí pomník v úterý 1. září. Autorem návrhu je místní výtvarník Josef Dvořáček, který s nápadem přišel před 9 lety. Dílo tvoří dvě velká pískovcová písmena F podle umělcových iniciál, ze kterých vystupuje hercova bysta. Filipovský, který se proslavil třeba dobováním Loje do Finése, už má v Přelouči pamětní desku a město na jeho počest pořádá i ceny Františka Filipovského za nejlepší dabing. Z Přelouče Tereza Trejtnerová, Český rozhlas.
3: O víkendu se teploty znovu dostanou až ke 36 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tropy se do Česka vrátí už v pátek. Na konci týdne bude převážně jasno, v neděli se ale hlavně v Čechách může zatáhnout a objeví se bouřky. Dnes ráno přitom podle meteorologů na některých

0: V některých místech Česka mrzlo. V horských kotlinách Šumavy, Jizerských a Krušných hor klesly teploty na -2 stupně. Ruský prezident Vladimír Putin je na Dálném východě. Zastávku udělal taky na Kurilských ostrovech, které od konce druhé světové války okupoval Sovětský svaz. Rusko v tom pokračuje a odmítá ostrovy vrátit Japonsku. Tokio proti Putinově návštěvě ostře protestuje.
1: Japonci nevnímají Putinovu návštěvu Kurilského ostrova Etorofu jen jako politický problém. Podle nich je to osobní urážka celého národa, protože ruský prezident ji načasoval přesně na dny, kdy Japonsko slaví buddhistický svátek Obon. 3 dny si teď připomínají, že duše se mají i po smrti vracet domů a Kurilské ostrovy dodnes chápou jako násilím sebraný domov pro tisíce lidí. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
2: Počasí.
0: Noc bude v Pardubickém kraji poměrně chladná, teploty klesnou na 14 až 10, v údolích až na 7 stupňů Celsia. Zítra pak na východě Čech čekáme opět slunečno a teploty o něco vyšší než dnes, 27 až 30 stupňů Celsia. Foukat k tomu bude slabý východní až jihovýchodní vítr a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji hlášené nemáme, pozor ale v sousedním Královéhradeckém, konkrétně v Orlických horách. Mezi Olešnicí a Sedloňovem máme hlášenou nehodu tak opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
3: Přejeme pěkné odpoledne, jsou 4 minuty po 17. hodině. A jaký byl dnešní den v kraji? Tak v České Třebové jsme byli na stavbě nové výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby, která bude jako jediná v Pardubickém kraji garážovat speciální zásahové vozidlo pro výjezdy s hromadným postižením osob. Jak to na stavbě vypadá, řekneme s Nadějou Kubínkovou už za chvíli. Pozveme na peloton cyklistického závodu Czech Tour, který v rámci své třetí etapy projede v sobotu Pardubicemi, a nabídneme rozhovor se zpěvačkou Bárou Basikovou, která před 14 dny na Litomyšl Festu uvedla film režisérky Heleny Třeštíkové, který mapuje její život a kariéru během uplynulých 50 let. Začíná čtvrteční den v kraji.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.
4: S Petrem Seidlem.

0: Je 8 minut po 17. hodině a připraven je zpravodajský souhrn z Pardubického kraje, který připlavil Vilém Branda.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Přeju vám pěkné odpoledne. V České Třebové startuje výstavba nové výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby. Po uvedení do provozu bude jako jediná v našem kraji garážovat speciální zásahové vozidlo. To bude sloužit pro výjezdy s hromadným postižením osob. A podrobnosti přidá naše reportérka už za pár minut. Kvůli havárii vodovodního potrubí je dnes omezený průjezd přes Masarykovo náměstí v Žamberku, informuje o tom radnice. U výjezdu ve směru na Jablonné nad Orlicí bude až do dnešních 21 hodin kyvadlově řízená doprava. Řidiči proto musí počítat s mírným zdržením. V Kašně, Studánce i Potůčku na zrevitalizovaném náměstí Bohuslava Martinů v Poličce už teče voda. V polovině tohoto týdne ji spustila odborná firma, říká mluvčí města Naděžda Šauerová.
3: Řeší se úprava regulace vodního toku v Potůčku. Podzemí ukrývá velmi složité technické objekty související s provozem fontány, vodních prvků a systémem zavlažování.
2: Sluneční den ve Slatiňanech na Chrudimsku by se měl změnit na zařízení pro pacienty s Alzheimerovou nebo Parkinsonovou nemocí. Budovu dříve využíval domov sociálních služeb, jeho klienti se ale už přestěhovali do komunitního bydlení. Zítra začíná v Nasavrkách hudební Sabbatfest, dvoudenní festival bohanské a fantasy hudby, nabídne vystoupení 9 evropských kapel, ohňovou show i řemeslný jarmark. Akci v Archeoskanzenu pořádá skupina Deloraine ve spolupráci se zemí Keltů. Program v sobotu v noci vyvrcholí sabatovým rituálem. A ještě jedna zpráva ze sousedního kraje. Na koupaliště Flošna v Hradci Králové přišlo v letošní sezóně už 1,5 milionu lidí. Jubilejní návštěvnice byla z Pardubic a se dvěma dětmi přišla na Flošnu ve středu dopoledne. Od vedení města i vedení koupaliště převzala drobné předměty a taky poukázky na využití dalších služeb areálu na Flošně.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
4: Kup mi den, kup mi noc.

0: Posílení záchranek v okolí, sklad zdravotnického materiálu pro celý kraj, ale i garáž pro speciální zásahové vozidlo. Tak to všechno nabídne nová výjezdová základna zdravotnické záchranné služby v České Třebové. Pardubický kraj za stavbu, která v těchto dnech začíná, zaplatí skoro 90 milionů korun a víc informací má pro nás reportérka Naďa Kubínková. Naďo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak jak to teď aktuálně na stavbě vypadá?
1: Tak teď v prvních dnech už dělníci stihli postavit provizorní štěrkový sjezd ze silnice 1/14, který vlastně umožní přístup ke stavbě pro pracovníky a veškerou těžkou techniku. Práce by tak neměly komplikovat provoz tady mezi čerpací stanicí a novým kruhovým objezdem u výjezdu z města ve směru na Svitavy. Teď pokračují se zemními pracemi. Stavby vedoucí Tomáš Bárta mi říkal, že to potrvá asi 14 dní. Kopou 2 metry do hloubky, aby se vlastně srovnali ten terén.
0: Ještě nám řekni, jak budou práce pokračovat a hlavně kdy skončí?
1: Tak následovat bude hloubení základu pomocí pilot, vytvoření kanalizace, která na místě není, a potom položení základové desky a vyzdívání nosných stěn. Ještě letos by pak dělnice měly začít se stavbou samotné konstrukce budovy. V plánu je, že práce budou hotové příští rok touto dobou a základna by měla zahájit provoz na konci příštího roku nebo začátkem roku 2028.
0: My už jsme to částečně řekli hnedka v úvodu, ale pojďme se k tomu vrátit podrobněji. Jaké všechny funkce bude nová budova plnit? Nebude toho zrovna málo.
1: Přesně tak. Kromě toho, že posílí dostupnost zdravotnické záchranné služby v České Třebové a okolí a uleví okolním záchrankám, tak zároveň bude sloužit jako sklad zdravotnického materiálu a pneumatik záchranných vozidel pro celý Pardubický kraj, kde se stane 19. výjezdovou základnou a jako jediná v kraji bude také garážovat speciální zásahové vozidlo určené pro mimořádné události s hromadným postižením osob.
0: Tak tolik z České Třebové reportérka Naďa Kubínková. Naďo, moc děkuji. A hezký zbytek dnešního dne, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
1: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Povídat si budu s hercem a moderátorem Alešem Hámou.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: počas.
1: Teploty nám zase pomalu stoupají a vyvrcholí nejspíš o víkendu. I k tomu se určitě dostaneme s Tomášem Popelkou z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, ale pojďme na úvod říct, jaký bude zbytek dnešního dne a co nás čeká zítra.
2: Až do večera do tmy, jasno, v podstatě až do rána. No a teploty se nám budou pohybovat nad ránem mezi 14 až 10 stupní v údolích kolem 7 a vítr bude foukat v noci slabý proměnlivý do 4 metrů. Zítra nadále jasno, teploty 27 až 30 a vítr bude foukat zase slabý východní, jihovýchodní do 4 metrů.
1: Jak jsem říkal před malou chvílí, teplo by mělo podle předpovědi vrcholit o víkendu. Platí to stále?
2: Zatím ještě ano, sobota, tam už to bude jasno nebo skoro jasno, teploty ráno 16 až 12, přes den až do 34 a vítr stále slabý jižní, jihovýchodní, v neděli tam vyvrcholí příliv teplého vzduchu, takže ráno ještě jasno, polejasno, ale od západu už začne přibývat oblačnost, večer bude většinou zataženo a může se objevit večer nějaká ojedinělá slabá přeháňka, teploty po ránu 19 až 15 a odpolední teploty 32 až 36.
1: A potom přijde ochlazení.
2: Stále ano, v podstatě v během pondělka, hlavně tady u nás v ranních a dopoledních hodinách, se z nás bude zvolna přicházet zvolněná studená fronta, takže už bude jako oblačně natažené počasí, hlavně v ranních a dopoledních hodinách se objeví přeháňky nebo déšť, odpoledne potom už tady to pásmo bude odcházet dál na Moravu a bude převážně jako oblačné počasí a přeháňky budou spíše jenom ojedněle v oblasti hor a tam se může objevit pravděpodobně i slabá bouřka. Teploty po ránu ještě 19 až 15 a odpoledne už v uvozovkách jenom 21 až 25 stupňů.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Je přesně minuta po půl šesté, posloucháte čtvrteční den v kraji Českého rozhlasu Pardubice a jak už z našeho vysílání víte, tak teď o víkendu, konkrétně v sobotu, projede Pardubicemi peloton cyklistického závodu Czech Tour v rámci své třetí etapy. Představení týmu a slavnostní start se odehrají přímo v historickém centru města a cyklisté se potom vydají z Pardubic přes Uhersko, Borohrádek, Choceň, České Lipchavy, Letohrad a Lanškroun až na střechu Jeseníku, a to k nádrži elektrárny Dlouhé stráně. Miroslav Hruban si ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice povídal s bývalým profesionálním jezdcem a v současné době ředitelem závodu Leopoldem Koenigem, a i když už měl plné ruce práce před startem závodu v pražských Dejvicích, tak si udělal čas a popsal nám, která část třetí etapy bude nejvíce zajímavá.
1: Tak jednoznačně to jsou Jeseníky a výjezd na Dlouhé stráně. To je bez pochyby ta etapa. Se právě označuje jako královská, to znamená nejtěžší etapa z celého závodu. A měl by to být právě ten výjezd na Dlouhé stráně, který bude rozhodovat a bude tím hlavním prvkem v boji o to celkové pořadí Czech Tour.
2: Je ten zmiňovaný výjezd na Dlouhé stráně typem kopce, který více vyhovuje čistokrevným vrchařům, nebo na něm může uspět i univerzálnější jezdec?
1: Já se obávám, že ten kopec je natolik těžký a to převýšení odpovídá spíše nějakým menším, třeba i alpským průsmykům, že tam bude muset čistě vyjet vrchař, který bude bojovat o jednak vítězství v etapě, ale i o to celkové pořadí.
2: Co člověk jako závodník na takovém kopci prožívá?
1: No, jo, asi nic hezkého, je to jenom utrpení, bolest a soustředění, takže nevím, jestli si kluci budou úplně moc prohlédnout spodní a horní nádrž v klidu, ale myslím si, že na takové věci oni jsou zvyklí a je pravda, že ten kopec potom nahoře poskytuje ty krásné výhledy, takže doufám, že budou mít aspoň chvíli si, než si jedou dolů zase k těm týmovým autobusům, takže si budou moci trošku prohlédnout i třeba pradět.
2: Každé etapě předchází doprovodný program, co nabídne třeba v Pardubicích na Penštínském náměstí?
1: My se snažíme, aby diváci, kteří přijdou jak na startovní místa, tak i do těch cílových míst, tak aby měli program, který bude odpovídat těm největším závodům na světě. To znamená, že máme tam různé aktivační zóny od našich sponzorů a budou si moct vyzkoušet různé dráhy na BMX kola, budou moci si vyzkoušet trenažery pro děti od naší Czech Cycling Academy, která vlastně sbírá talenty do cyklistiky z řad malých dětí nebo dětí od 12-13 let. Vlastně před každou etapou potom se prezentují ty týmy, takže diváci mají možnost vidět všechny ty hvězdy přímo na pódiu a mají je v podstatě na dosah, takže ten program je zhruba hodinu a půl před startem, takže tím bych chtěl samozřejmě moc všechny diváky pozvat.
0: Říká ředitel závodu Czech Tour Leopold Koenig a já dodám, že start třetí etapy z Pardubic na Dlouhé stráně proběhne v sobotu na Perštínském náměstí ve 12 hodin a 20 minut. No a mezi účastníky budou například Mikel Landa, což je 10. muž letošní Tour de France, nebo taky česká jednička pro etapové závody Jan Hirt. Celý rozhovor s Leopoldem Koenigem najdete na našich internetových stránkách a dozvíte se v něm i to, kdo ze známých jezdců ještě dorazí, anebo jaké to je organizovat závod, který kdysi sám dvakrát vyhrál.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Zpěvačka Bára Basiková v Litomyšli na filmovém festivalu představila film režisérky Heleny Třeštíkové, který mapuje její život a kariéru v průběhu 50 let. Snímek zachycuje nejen její hudební začátky, muzikálové role i osobní příběh ženy a matky, která se vyrovnává s rozdílem mezi veřejným obrazem a soukromým životem. Krátce po projekci ji ve Smetanově domě oslovila reportérka Naďa Kubínková a zjistila, že zpěvačka Litomyšl dobře zná, protože už jako dítě jsem jezdila na prázdniny.
1: Mně se vždycky v Litomyšli líbilo, už jako dítěti, prostě jsem cítila, že ta Litomyšl je něčím zvláštní, výjimečná.
2: Říká Bára Basiková, do Litomyšle jezdila za svou babičkou a dalšími příbuznými, kteří bydleli jak v historickém centru, tak i na kraji města v paneláku.
1: Úplně jako poslední tady byla moje prabrateta, paní Maria Straková, což byla dlouhodobá ředitelka mateřské školy zdejší, která je pod zámkem, a lidi si ji tady pamatují dodnes, protože to byl výjimečný člověk. Strašně milá a báječná žena.
2: Vypráví Bára Basiková, která se přátelila i se sochařem Olbramem Zoubkem. Ten v Litomyšl tvořil a jeho sochy jsou pevnou součástí města.
1: Měla jsem ráda jeho tvorbu, no a jednoho léta prostě jsem ho tady oslovila a od té doby jsme se tady setkávali a vídali a já hlavně prostě zbožňuji jeho sochy. No. Mě ty jeho sochy ve mně vyvolávají takový dojetí a takovou oslavu prostě člověka, lidské bytosti a lidského srdce.
2: Zpěvačka se několikrát objevila i na festivalu Smetanova Litomyšl. Klasickou hudbu poslouchá už od dětství.
1: Miluji čím dál tím víc. Jednak teda jsem se jí učila, když jsem byla v Lidové škole umění, chodila jsem na hodiny zpěvu, tak jsem dělala vlastně klasický zpěv, nebo chystala jsem se věnovat se opernímu zpěvu a jít na konzervatoř, na kterou mě tedy nakonec nevzali. Ale tu hudbu jsem poslouchala pořád. A do toho samozřejmě patří i třeba filmová hudba a.
2: Jakou máte nejradši operu od Bedřicha Smetany?
1: No, tak Libuše je krásná, ale já teda teď poslední dobou spíš radši Dvořáka. Je to hloupé, že to říkám v Litomyšli, ale ne, samozřejmě stejně tak jako Bedřich Smetana, tak Antonín Dvořák byli velikáni, ale objevují i další prostě, jako byl Zdeněk Fibich nebo Bohuslav Förster. Samozřejmě Leoše Náček, to jsou géniové a jsem ráda, že pořád ten jejich odkaz funguje a působí.
2: Z Litomyšle Naďa Kubínková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: jsou přesně 6:03, posloucháte čtvrteční den v kraji. Pomalu, ale jistě se nám blíží 2 dny volna, bude teplo. No a pokud přemýšlíte, kam o víkendu vyrazit, tak s tím vám teď určitě poradí Barbora Bláhová.
1: Zítra a v sobotu můžete v Zemi Keltů v Nasavrkách navštívit Sabbat Fest. To je festival pohanské, keltské, slovanské a severské hudby. A kromě jiného program nabídne také půlnoční pohanské čarodejné tance. No a na akci Železnohorský traktor se můžete vydat v sobotu do Žďárce u Seče. Traktoriáda začne ve 12 hodin v areálu za kulturním domem. Registrace soutěžících bude už od 10 hodin. Naplánované jsou rychlostní závody, výstava traktorů a moderní zemědělské techniky i spanilá jízda. Kudy povede, to řekne pořadatel akce Jakub Mrázek.
2: Spanilá jízda se už tradičně jezdí stejnou trasou přes Seč a zpátky, kdy teda řekněme kolem 13-15 ty traktory postupně vyjedou směrem na Seč, na náměstí se otočí a jedou tou cestou stejnou zpátky.
1: A zveme také na zříceninu hradu Košumberk u Luže, kde bude zítra a v sobotu festival Karel. Poslechnout si tam můžete kapely Buty, Sto zvířat, Prago Union, Volant a další. S následujícím tipem se přesouváme na Konopáč u Heřmanova Městce, kde bude v sobotu nefestival. Od 10 do 15 hodin si tam budete moct vyzkoušet různé netradiční sporty, jako třeba street curling, horolezeckou stěnu, kajaky, spikeball nebo cornhole. Pozvánku mám také do Chrudimi. V rámci akce Letní barokní scéna uvidíte a uslyšíte v Muzeu barokních soch a v klášterních zahradách hudbu, divadlo i film. Přesný program najdete na webu chrudimskabeseda.cz. A nebo můžete vyrazit do Králík, kde je na zítřek a sobotu naplánovaná vojensko-historická akce Cihelna. Těšit se můžete na výstavu soudobé i historické vojenské techniky, bitevní ukázky i muzejní výstavy. S předposledním tipem se dostáváme do Pardubic, které se už podruhé stanou součástí etapového cyklistického závodu Czech Tour. Třetí etapa tohoto prestižního klání odstartuje v sobotu ve 12 hodin z Pernštínského náměstí. A nakonec pozvánka do regionálního muzea ve Skutči, které v sobotu ožije tradičními řemesly. Od 9 do 17 hodin tam uvidíte při práci ševce, kameníka i kováře. Pro návštěvníky jsou připravené komentované prohlídky, loutkové divadlo, tvůrčí dílny i malý jarmark s dobrotami a řemeslnými výrobky. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Tak takový byl čtvrtek v Pardubickém kraji a co pro vás chystáme na závěr pracovního týdne, tak vypravíme se na Svitavsko, kde v těchto dnech asi moc neuslyšíte zpěv ptáků. Proč tomu tak je, kdy začne jejich migrace a jaké nové druhy zaznamenali ornitologové letos na Svitavsku, povíme zítra. Zastavíme se taky v atletickém klubu ve Vysokém Mýtě, který na posledním mistrovství České republiky opět budoval. O zlatou medaili ve skoku vysokém se postarala Justýna Brýdlová, kterou uslyšíte v pořadu Máme hosty po 8:30 ráno. V Králíkách na Cihelně začne vojensko-historická akce. Bude u toho naše reportérka, která se nám živě přihlásí do našeho vysílání. A taky vás vezmeme na zátěžovou zkoušku mostního provizoria kapitána Bartoše v Pardubicích. Témat je na zítra víc než dost, k některým se společně vrátíme po 17. hodině. Naslyšenou při pátečním dni v kraji se těší Petr Sajdl.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: Moravská Třebová rozšiřuje areál základní školy u kostela. Mláďata ptáků kvůli vysokým teplotám vyskakují ven z hnízd. Nemocnicím v Česku chybí zásoby krve, některé hlásí kritické minimum. A zítra se mírně oteplí, bude jasno a teploty až 30 stupňů Celsia. Zprávy pro vás připravil Vilém Branda, vítám vás. V areálu základní školy u kostela v Moravské Třebové vzniká nová přístavba. Dokončení se původně plánovalo na dřívější termín. Práce ale zdržely technické problémy. Stavbu nyní převzal nový zhotovitel, který podle města harmonogram dodržuje. Pokračuje vedoucí odboru investic města Petr Matějka.
7: A pevně věříme, že nás nic nepřekvapí a bude dodržen. Počítáme, že to příští rok bude hotové. Budou tady školní družiny, odborné učebny, výdejna jídel, zázemí pro pedagogy, nová sborovna.
6: Záchranná stanice Pasíčka na Chrudimsku zažívá kvůli vedrům mimořádný nápor ptačích mláďat. Rozpálené střechy domů zahřívají hnízda natolik, že z nich například rorísy a vlaštovky vyskakují ven. Velké množství mláďat pak končí v péči ochránců, říká vedoucí stanice Josef Cach.
8: Před měsícem ten týden byl strašný, my jsme vlastně měli intenzivní péče a chodby obložený krabicema, ve kterém byly mláďata, zvířata, které vyskákala, nemohly tam vlastně být. Měli jsme takovéhle problémy tuším před 3 lety, ale ne v takovém rozsahu jak teď, takže to byl strašný mazec.
6: Některým nemocnicím dochází zásoby krve. Nedostatek hlásí nemocnice v Praze, Ostravě nebo v Benešově. Dárci v létě odběry často odkládají kvůli plánovanému volnu a dovoleným.
9: Aktuálně potřebujeme doplnit zásoby krevních skupin A, B a 0, a to jak v pozitivním, tak i negativním RH faktoru.
10: Říká mluvčí benešovské nemocnice Markéta Zikmuntová. Krev ale chybí třeba fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v pražské ústřední vojenské nemocnici a nebo v nemocnici v Českých Budějovicích. Primář tamního transfuzního oddělení Vít Motaň dodává, že je to každoroční prázdninový problém.
11: Například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
10: Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý 10. hospitalizovaný pacient a během života 1 ze 3. Krev je potřeba při operacích, úrazech, porodních komplikacích a nebo při léčbě závažných nemocí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
6: Španělské město Ceuta na

0: severním pobřeží Afriky podle španělské vlády neopustilo asi 5 000 migrantů, včetně nezletilých. Starosta Ceuty uvádí až dvojnásobek. Koncem července tam pronikly desítky tisíc migrantů. Většina z nich se už vrátila do Maroka. Nejméně 80 lidí ve snaze dostat se na španělské území zemřelo. Španělsko v Ceutě stále posiluje přítomnost policistů i úředníků, kteří vyřizují žádosti o azyl a návrat dalších běženců do Maroka.
1: Počasí.
0: Noc bude v Pardubickém kraji poměrně chladná, teploty klesnou na 14 až 10, v údolích až na 7 stupňů Celsia. Zítra pak v kraji čekáme opět slunečno a teploty o něco vyšší než dnes, 27 až 30 stupňů Celsia, foukat k tomu bude slabý východní až jihovýchodní vítr a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Komplikace čekejte na Vysokomýtsku. Nehodu máme hlášenou na silnici 35 za Vysokým Mýtem směrem na Litomyšl, a to u světelné křižovatky, kde auta sjíždějí z dálnice D35.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu.
2: Vítejte, milí posluchači, u pořadu Kdo umí, ten umí. Dnes vás vezmeme k Sládkovi Martinovi Vojtěchovi, který své pivo vaří v hospodě stejného jména. Starý hostinec na Studánce u Pardubic koupil už jeho praděda, přestavěl a pořádal tancovačky pro široké okolí. Provozoval ho i děda František Vojtěch, než ho komunisté v 50. letech zavřeli a hospodu jim znárodnili. V 90. letech zakouřenou čtyřku dostali Vojtěchovi zpátky. Opravili, přestavěli a dnes v ní vaří svoje vlastní pivo. K poslechu pořadu vás zve Šárka Kuchtová.

0: Ještě jednou vítejte u poslechu pořadu Kdo umí, ten umí. Dnes jsme v Pardubicích ve čtvrti zvané Studánka a já jsem teď u Martina Vojtěcha, který je v tuto chvíli v Pardubicích jediným sládkem, který vaří skutečně pardubické pivo. Poté, co byl pardubický pivovar zavřen. Je to tak?
1: Není to už úplně pravda, ještě to vznikl další pivovar, který teda funguje rok a je v Semtíně, ale jinak jednu dobu po zavření pardubického pivovaru jsem tady byl skutečně jako jediný pivovar v Pardubicích.
0: Jaké to bylo tenkrát překvapení, že se zavře pardubický pivovar? Vy jste i určitě dlouho točili pardubické pivo ve vaší hospodě na Studánce.
1: Také jsme ho točili, to je pravda, i když se tady vyměnilo více piv z jiných pivovarů. Ale k tomu pardubickému pivovaru jsem měl jako velmi kladný vztah, jako je to z našeho města.
0: V tu dobu už jste vařili pivo?
1: Ano, oni si právě ze mě dělali i srandu, že jsem pardubický pivovar položil, co jsem vzdíkenul, slyšel takový ty vtípky na to. Jako.
0: Vy jste sice sládek, ale vy jste rodinný pivovar, takže zaměstnáváte celou rodinu?
1: Ano, víceméně ano, pracuje tu moje žena, vlastně táta i strýc, takže jsme vlastně od začátku víceméně rodinný podnik.
0: Vy jste rodinný podnik nejen přes pivovar, ale i přes tu hospodu, protože nese i vaše jméno. Kolik generací vlastně tady u vás v hospodě pivo točilo?
1: Už hodně. Hostinec koupil můj praděda František Vojtěch v roce 1924. V 31. to zrekonstruoval do víceméně dnešní podoby. Že to zvětšilo na sál, který si využíval jako na taneční sál, na plesy a zábavy. A za hostincem byly i pověstné vlastně taková tančírna, nebo altánek tam byl, kde se posádaly různé akce. V hostinci se vlastně posádali i, což organizoval můj praděda, divadelní spolky, různé vystoupení a hostinec fungoval až do 69., kde část hostince zabrala německá armáda a slyšel jsem, že tady vlastně byli ubytovaní víceméně a tak nějak pro svoje potřeby to měli. A ve 45. pak hostinec zase zabrali prostě Rusové na chvíli, no a pak přišlo znárodnění a zase hostinec vlastně mojí prababice sebrali.
0: Takže po válce, když tedy Rusové odešli, tak hospoda dál fungovala jako hostinec?
1: Ano, hostinec fungoval víceméně. V 49. vlastně umírá vlastně můj praděda a hostinec vlastně přechází už pod jeho ženu, moji prababičku. A ta hostinec vede až do znárodnění a zůstává zde jako provozní až do půlky 70. let. Ale už to bylo majetku státu vlastně, no.
0: Restaurace a jídelny.
1: Ano, restaurace a jídelny.
0: Prababička Anna tady dělala provozní až do 70. let, ale v Pardubicích se stala v roce 49 jedna událost, která se podepsala i do osudu vaší rodiny. A o tom my si řekneme za chvíli. Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí.

0: Pokračuje pořad Kdo umí, ten umí. Dnes z pardubické Studánky, z hospody u Vojtěchu, kde se vaří jedno pardubické pivo. A já jsem tu se sládkem Martinem Vojtěchem. My mluvíme i o vaší rodině. Vyprávěli jsme si, že hospoda byla znárodněná v 50. letech, ale prababička Anna tady mohla zůstat jako provozní. Ovšem v roce 49 se stala v Pardubicích taková událost, došlo k vraždě studenta Krátkého. Nikdy nebyl odhalen skutečný pachatel, ale mnoho lidí z ní bylo obviněno. Mimo jiné také váš dědeček, František Vojtěch.
1: Ano, skutečně. I můj děda byl obviněn z vraždy Krátkého. Byl vlastně ve vězení, pak myslím, že asi půl roku za to, ale poté ho pustili už za opravdu nedostatek důkazů a žádnou spojitost s tou vraždou.
0: Tato vražda rozjela vlastně velký soudní proces, v důsledku něhož bylo mnoho lidí obviněno, odsouzeno, padly tam i tresty smrti. Jak na to vzpomínal dědeček?
1: No, poprvé on se o tom moc nerad bavil, jako by on spíš o tom moc nespomínal. V pozdějších letech už víceméně už trošku s humorem, ale ty události, to uvěznění se podepsalo i na jeho zdraví.
0: On se vrátil sem zpátky do hospody, pracoval tady s tou maminkou, vlastně s maminkou Anou?
1: Ne, on pak šel vlastně svojí cestou, on dělal to hodně a víceméně byl to pak i, dá se říct, počítačový programátor, na tu dobu teda to si se nenazýval takhle, ale šel vlastně svojí cestou.
0: Dožil se návratu majetku po roce 89?
1: Děda se dožil restituce s mojí prababičkou, která se také dožila, tak to převedli rovnou na mého tátu se strýcem a ta prababička ta umřela asi 2 roky po restituci a můj děda ten umřel až v roce 2020 ve věku 96 let.
0: A ta hospoda celou dobu, až do roku 89, fungovala jako hospoda?
1: Víceméně fungovalo, akorát ta kvalita hodně upadala, byla to taková spíš vyhlášená štěrka, což si pamatuju i já jako malý, když jsem občas šel pro pivo, tak to bylo takové ten klasická zahulená štěrka. No.
0: A když vás posílali pro pivo, věděl jste, že chodíte do vaší hospody pro pivo?
1: No, to jsem věděl, že byla, ale asi jsem to tehdy tak nevnímal asi ještě. To mě bylo v 89. mě bylo 9 let, takže jsem to asi ještě tak nevnímal moc.
0: No dneska už by vás pro pivo neposlali. Vy už byste 9letému dítěti nenatočil.
1: To je taky pravda, no.
0: A zahulená už taky není.
1: No, ano.
0: Co na to říkal děda, když restituoval hospodu po těch letech a neměl asi k tomu pohostinství ani žádný velký vztah?
1: No on byl vlastně ten, kdo vlastně chtěl, aby ta hospoda pokračovala dále. Spíš naopak můj táta vlastně se strýcem ty k tomu neměli, nebo ne vztah, ale dělali úplně jiné zaměstnání a on je k tomu vlastně tak nějak spíš umluvil, jakože chtěl, aby to pokračovalo. A ten děda, on tomu jakoby měl vždycky vztah, ale on byl v takový ten zákulisí. To i vlastně i potom, když ještě téměř do jeho smrti, tak tady byl víceméně každý den. A rád to všechno jako sledoval, nebo snažil se radit, nebo pomáhat s něčím. Ten pomalu ještě, když mu bylo 90, tak tady ještě tahal studio občas. Když bylo potřeba, tak nebo spíš rád to dělal takhle.
0: V 90. letech musela hospoda asi projít velkou rekonstrukcí.
1: Ano, ta rekonstrukce proběhla hlavně v těch 90. letech, protože po tu restitucí ta hospoda byla v katastrofálním stavu a víceméně probíhá tak nějak pomalu do současnosti.
0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí.

0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Dnes z pardubické studánky, kde se vaří pardubické pivo. A vaří ho Martin Vojtěch. Vy jste říkal, že jste svoje první pivo uvařil v roce 2020. Ve stejném roce zemřel váš dědeček, který tady provozoval hospodu po válce, pak jim je vzali a pak tu hospodu restituovali zpátky. Dožil se vašeho piva, ochutnal ho?
1: Bohužel nedožil, bohužel o měsíc to nedopadlo. Věděl o tom, co se tady plánuje, těšil se na to, pořád se vlastně vyzvídal, jak to bude vypadat, takže on na to, kolik mu bylo, tak naštěstí mu to stále myslel, takže vlastně všechno věděl, o všechno se zajímal. Ale bohužel, vlastně, když jsme nainstalovali technologii, začali jsme vlastně pivo, tak v té době vlastně umírá. A asi za měsíc potom už jsme měli první várku piva, no. Ale vlastně prodloužilo se to kvůli covidu, tehdejší době, že všechno se protahovalo, nikdo vlastně nevěděl, co bude, tak vlastně ta technologie měla minimálně půl roku zpoždění, ta dodávka a nainstalování toho samého pivovaru.
0: Takže se nedočkal, ale vy na něho jedním pivem vzpomínáte.
1: Ano, na jeho počest vlastně vaříme pivo Polotmavý ležák 12 Fandu a pro paměť národa ještě děláme pivo, které je věnováno také jemu, a to se jedná o 11 Světý ležák.
0: Vy to pivo vaříte pro paměť národa ne úplně náhodou, protože váš dědeček František Vojtěch je jedním z pamětníků. On na paměti národa má svůj medailonek, je tam i vypsaný jeho příběh, jeho vzpomínky na to, co zažil v 50. letech i ve vztahu k té perzekuci, i ve vztahu k vraždě studenta Krátkého, která rozjela jeden z největších monster procesů v Pardubicích. Jak je Fanda oblíbený? Fanda, tedy jako František Vojtěch, naučili se na něj lidé chodit z okolí ze studánky?
1: Ano, lidi chodí na Fandu, ale vůbec nejoblíbenější pivo je vlastně náš Světý ležák 11 Podlipák. Myslím si, že ty lidi se naučili nejenom odsud, ale i z celých Pardubic k nám chodit. A víceméně ty piva, ten Podlipák máme vlastně stále nabídce a ty ostatní piva, co máme na čepu, tak se mění. A za dobu existence pivovaru jsme uvařili nějakých 17 druhů piv.
0: Těch mini pivovarů je velká řada, vyrostly jak houby po dešti. Jaká je mezi nimi konkurence? Znáte všechny sládky z těch mini pivovarů v okolí, třeba v našem kraji?
1: No všechny asi ne, těch pivovarů je skutečně hodně, ale většinu znám, stýkáme se spolu a konkurence, spíš to není konkurence, spíš to je, spíš se navzájem podporujeme nebo pomáháme. Taky se mi to stalo několikrát, že jsem spíš do pivovaru jel, že jsem volal, že došel mi slád, nevyšel mi, tak jsem tam jel, nebo oni naopak zase chtěli po mně láhve, takže spíš je tam taková ta výpomoc a myslím si, že nikdo to moc nebere, jako že by byl pivovar další seba ve stejném městě jako konkurenční. Spíš taková ta výpomoc a navzájem si spíš pomáháme.
0: Vy i na stěně tady v pivovaru máte namalovaný celý ten postup výroby vaření piva. Kdy to začíná šrotovníkem, kterým musí projít slad?
1: Ano, správně. Tady je vyobrazen takový základní proces toho vaření piva. Právě pro lidi, aby kdyby tady člověk nebyl a chtěli by to zjistit, jak se to pivo dělá, tak aby to z toho vyčetli. A správně, proces začíná našrotováním sladu, který jde na rbutování, kde probíhá proces, který trvá asi 2 hodiny, přičemž se ten škrob z toho sladu mění v cukr. Následně po tom rbutování to jde na scezování, kde se oddělí to vlastně pevné zrno od té tekuté části, vznikne sladina a to jde naspátek do varního kotle putuje, kde proběhne chmelovar, u kterého se přidává chmel, který tam musí být, je to takové koření v pivu víceméně. A následně už poté přes chladič do CK tanku na kvašení, kam se dají kvasnice. To pivo za celý týden vykvasí a potom už se přetáhne do ležáckého tanku, kde už následně leží měsíc, dva podle typu piva a druhu.
0: Vy jste se to pivo ale musel někde naučit vařit. A jak k tomuhle došlo, to si řekneme za chvíli. Posloucháte pořad, kdo umí, ten umí. Zítra má.

0: pokračuje pořad Kdo umí, ten umí. Dnes z pardubické studánky, z místa, kde se vaří pardubické pivo. A jsem u Martina Vojtěcha. Martina, vy jste vzděláním sládek, nebo jak jste se k tomu vaření piva dostal?
1: No teď už jsem sládek, ale původně jsem vyučen jako kuchař, číšník. A k vaření piva jsem se dostal vlastně až doma na sporáku, kde jsem vařil první piva. A pak jsem šel na rekvalifikační kurz do Brna na půlroční a po té absolvování toho kurzu už jsme plánovali tady ten pivovar.
0: Studovat do Brna už jste šel kvůli tomu, že jste plánoval, že byste si tu nějaký pivovar rád udělal?
1: Asi ano, asi částečně ano, ale bylo to furt takový, že se uvidí, jak to dopadne a spíš jsme tady řešili i takovou tu otázku stavební úpravy a povolení a tak, jestli to vůbec dopadne.
0: A je obtížnější získat povolení na vaření piva a nebo stavební povolení na přístavu, abyste měl kam tu soupravu uložit?
1: Spíš to stavební povolení, to je takový ten nekonečný kolotoč po úzadech, takže to bylo složitější určitě.
0: Vy, když jste tedy vystudoval na kuchaře, šel jste rovnou pracovat do vaší hospody, do kuchyně?
1: Ano, vlastně v té kuchyni jsem byl 20 let a potom už jsme vlastně už rozvíjeli tady ty plány na pivovar, tak jsem tu kuchyň nechal a šel jsem ještě jakoby na praxi do pivovaru Filištín v Rodimi.
0: Takže dnes už nevaříte?
1: Ne, to už nestíhám.
0: Ale koukáte kuchařům určitě do hrnců?
1: Jo, rád takhle se koukám. Ale já zase nějak nekritizuju. Všichni si myslí, že když je kuchař, že každý se mu bojí dát nějaké jídlo, aby mu chutnalo. Ano, pak ty kuchaři jsou většinou nejsou kritický a jsou rádi, že mi někdo udělá to jídlo. Takže já to beru taky z té strany, že rád si pro to jídlo tam dojdu.
0: A s pivem je to taky tak? Myslím, co do kritiky a co do toho, že nakonec jsem rád, že mi ho někdo natočí a přinese.
1: Jo, no ano, zpěv mi to se vlastně stejné. Taky mám rád, vlastně i rádi se takhle i s ostatními pivovary vlastně se rádi navštěvujeme a ochutnáváme si navzájem vzorky.
0: Vy teda nemáte pivní postavu, musím říct, máte vůbec pivo rád?
1: Jistě, tak jinak bych ten pivovar dělat nemohl, kdyby mě pivo nechutnalo.
0: Jaké úplně první pivo jste uvařil?
1: Čím?
0: Myslím ne na té plotně, myslím skutečně ve svém pivovaru.
1: První pivo to byl ten Podlipák, Podlipácka světlý ležák. A další pivo to byla Matilda, IPA a pak byl už ten Fanda, no toho dědu.
0: Vy to pivo i lahujete?
1: Ano, pivo je k dostání i v petlahvích, litrových petlahvích u nás v restauraci.
0: Proč v petlahvích, proč není ve skle?
1: Pivo stačíme do petlahví, protože sklo je prostě strašně drahý a ta láhev by vyšla minimálně o 20 korun víc.
0: A je nějaký jiný materiál, který by se dal použít?
1: Ten materiál, co se mi líbí daleko víc než petlahve, je plechovky, což v dnešní době je hodně moderní a i ty minipory na to najíždějí a myslím si, že taky se k tomu asi časem dostaneme.
0: Takže tady bude ještě výrobní linka na plnění do plechu?
1: No, ona to není zas tak automatická linka jako ve velkých pivovarech, je to spíš taková poloautomatická nebo spíš ruční plnička plechovek.
0: Má pivo v plechovce lepší hodnotu, líp se skladuje než plastové lahvy?
1: Určitě. Pivo v petlahvi víceméně po čase degraduje, něco z něho se vyprchává z té lahve, ale v tom plechu tam to pivo zůstává trvanlivé daleko delší dobu a je to pivo víceméně to samé jako v tanku tady v pivovaru. Takže pivo v plechu vydrží minimálně půl roku, ale musí být, že ty piva, všechny naše piva nebo z většiny minipivovaru jsou nefiltrované a nepasterovaná, takže musí být to pivo v chladu, aby vydrželo ten půl rok.
0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí.

0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Dnes z pardubické Studánky, z pivovaru u Vojtěchů. Já jsem tady s Martinem Vojtěchem. To je pěkné, že vy jste takový pardubický patriot a kromě vašeho piva Fanda, který je věnovaný památce vašeho dědečka, tak vy teď připravujete jedno pivo, které se bude věnovat pardubickému odboji a bude se jmenovat?
1: Bude se jmenovat Silver A. Je to vlastně na počest bara výsadku, který vlastně má hodně velkou spojitost s Pardubicemi.
0: Je to novinka? Bude to pro vás nové pivo?
1: Ano, to pivo je úplná novinka a bude to světlý ležák, dvanáctka, který je ještě za studena chmelený, takže to pivo bude víc intenzivní, víc, ty chmely tam jsou víc aromatický, takže bude víc takový, víc vonavý a víc dohořká to pivo.
0: Silver Ale už je v přípravě, už ho vlastně vaříte, kdy na něj lidé mohou přijít?
1: Pivo bude k dostání začátkem června, což se hodí i k historickým událostem spojeným právě s tím výsadkem a následným událostem v období Heidrichiády.
0: Vy tady máte v takové vitrínce vlastně všechna ta piva, která jste vařili. Aha. Je to krásné, oni asi všechny mini pivovary si zakládají na těch etiketách, ale u vás je to skutečně nádhera, kdo vám vytváří etikety?
1: Etikety vytváří moje Netters, s kterou vlastně spolupracujeme od začátku a...
0: Nutno říct, že je opravdu šikovná vaše Netters. Jedna etiketa krásnější než druhá.
1: Ano, ano. Jsme taky rádi za tu spolupráci. Teď vlastně jsme naposled spolupracovali na té nové etiketě na Silver A, na které je vlastně zobrazen vlastně vysílačka Libuše plus vlastně výsadkové letadlo s hercemi parašutisty.
0: Když se dívám na té ostatní etikety, tak jsou tu připomínány například pardubické osobnosti jako aviatik Kašpar, anebo...
1: Anebo jsme, to jsme vlastně dělali loni poprvé, Artur, je to výčepní desítka pivo.
0: Jako připomínka Artura Krause.
1: A to na barona Artura Krause, známou pardubickou osobnost.
0: Ale máte to také velikonoční šleháč, pardubický perníkář, anebo svatomartinský ležák.
1: A pak jsme udělali i vlastně další takovou sekci, kde vlastně kde začalo to pivem Summer Ale Slunečník. Načež lidi se dělali srandu, kdy bude měsíčník a větrník a následně jsme vlastně dali na ně a ty piva jsme taky udělali, takže máme slunečníka, měsíčníka i větrníka.
0: A bude i večernice?
1: Večernice už jsme už asi odmítli, že už nebudeme pokračovat, aby se mohli pokračovat dál ještě mrakomora udělat a...
0: Pardubice byly kdysi proslulý portrem, pardubickým portrem, silným černým pivem. Určitě je to těžké uvařit. K něčemu takovému vy míříte?
1: Je to pravda, je to těžké uvařit, ale spíš v dnešní době i větší problém s tím to pivo pak prodat. Všichni to pivo vlastně chtějí, ale když se tam kolik ho vypijou, takže vypijou jednu malou skleničku. Takže pro co se týče mini pivo, tak ty piva jsou hůř prodejné.
0: Ale vy toho jedno, aspoň minimálně něco, co se k tomu blíží, máte?
1: Ano, dělali jsme vlastně teď, nebo loni na podzim, tak jsme dělali pivo ve spolupráci s pivovarem Mordýrs a Loutkars a bylo to právě tmavé pivo Stout, pojmenované Trinity.
0: A to už se podobá tomu portru pardubickému?
1: No, je to malinko jiný styl, ale je to tmavé pivo, černé pivo.
0: Silné pivo.
1: Silné pivo, ano. Tohle je 15% a ten portr byl 19%.
0: A toto 15% to je nejsilnější, co vy děláte?
1: Zatím ano. Víceméně ten sládek vždycky v tom pivovaru dělá piva, který mu spíš chutná jemu. Takže já to beru podle sebe, takže ty piva mám nejradši do té 14, maximálně 15%.
0: Co třeba sedmička? To by tak vyhovovalo mně.
1: Jo, ale taky zatím máme nejslabší pivo, tu desítku, ale myslím si, že do budoucna se k tomu taky asi budeme muset snížit to procento toho alkoholu, že ty lidi čím dál tím víc něco slabšího, ne i nealkoholického seba.
0: No a nealkoholické pivo v tuto chvíli vaříte?
1: Ne, nealkoholické pivo zatím nevařím, ale teď to momentálně nemám v plánu, ale myslím si, že do budoucna, že si myslím, že se bude muset také přizpůsobit vlastně prodejnímu trhu, že ta poptávka tam je.
0: Což se nabízí, když už vaříte Silver A? Věra Junková, která žila tady v nedaleko, vlastně v ulici vedle, ta by určitě nealkoholické pivo svého jména ocenila.
1: Myslím, že je to dobrý nápad na tu Věru Junkovou, protože skutečně ta má tady vlastně kousíček ulici a myslím si, že by taky stalo za to věnovatý pivo.
0: Tak uvidíme. Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí.
2: Dnes ráno, když bylo půl

0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Dnes z pardubické Studánky, z pivovaru u Vojtěchu. A jsem tady se Sládkem, Martinem Vojtěchem. My jsme doteď nezmínili, jakou kapacitu má ten pivovar. Kolik za ten měsíc uvaříte piva?
1: Je to víceméně restaurační pivovar, takže ta kapacita je pro nás dostačující a vlastně dejme tomu, že 80% produkce jde k nám do restaurace a zbytek jde vlastně už ven, ale je to jen okrajově. Ale spíš se mi líbí ta teorie, než navyšovat výrobu, to, že kdo chce na to pivo, tak si zajede sem k nám. Některé pivovary vlastně tu kapacitu zvyšují, prodávají pak pivo nebo rozváží pivo různě po republice a mně se spíš líbí ten koncept mít to tady ve svém místě a prodává to tady jako jinou značku naší. Nebo.
0: A kolik druhů piva vy máte každý den na čepu, vašeho piva?
1: Takže na čepu máme vlastně, nastálo je tam ten podlipák, 11 ležák, druhé pivo je, většinou to je ležák 12, buď je ten Fanda nebo Aviatic, světlý ležák, anebo silnější piva ležáckého typu. A další pivo na čepu je většinou svrchně kvašené pivo typu ale a IP.
0: Předpokládám, že vařit pivo to je celoroční záležitost, že vy si asi jen tak nemůžete odjet na dovolenou nebo dát si volno.
1: No, to je pravda, že to pivo je složitější na výrobu a spíš i na to, že člověk musí být neustále u toho piva. Co se týče nejenom té teplé části, když se to pivo vaří, ale pak i té studené, kde to pivo leží a musí se hlídat teploty, tlaky a to pivo si vyžaduje stálou kontrolu víceméně.
0: To znamená, že umět ho uvařit a pohlídat musíte nejenom vy, ale ještě někdo z toho rodinného pivovaru, z té širší rodiny, aby jste na to dovolenou mohl odjet.
1: Ano, stává se to, že když někam je, chci je, tak se skutečně zaúkoluju, co všechno chci, aby hlídali a kontrolovali. Ale je pravda, že díl jak většina sládků, díl jak týden nedá jakoby dovolenou. Zvlášť v létě, když je sezóna a to pivo se dělá vlastně nejvíc.
0: Má manželka pochopení? Uměla by uvařit pivo?
1: No, kouká mi pod ruku, tak doufám, že by to zvládla asi.
0: Budete výrobu rozšiřovat? Plánujete to?
1: Zatím to není úplně v plánu, ale je možný, že do budoucna jo. Teď momentálně si myslím, že to chci nechat takhle, protože to pivo chci jenom v této fázi s tím množstvím, svou kapacitou to stíhám dělat sám. Teda s tou manželkou. A kdybychom zvýšili kapacitu, tak si myslím, že bychom museli zase vzít na toho dalšího člověka a to nevím, jestli momentálně chci. A jak jsem o tom mluvil, spíš bych zachoval zatím to, že to pivo bude dostupné hlavně u nás v restauraci a jen okrajově, nárazově někam jinam to dávat.
0: Venku už svítí slunce, přichází léto, skvělý čas pro sezení na zahrádkách, konec konců před vaší hospodou je také zahrádka. Co myslíte, že by řekl váš dědeček, kdyby dneska viděl tu plejádu piv, která vaříte, posadil by se na zahrádku před svoji hospodu a dal by si pivo? Které by si dal?
1: No, myslím si, že děda by byl velmi rád, by měl určitě radost, co se týče hospody, pivo, jak funguje. On se vždycky rád posadil někde a koukal na ostatní pracující nebo hosty. A co by si dal za pivo? Já si myslím, že by si dal Fandu.
0: A vzpomínkou na Františka Vojtěcha skončíme dnešní pořad Kdo umí, ten umí. Při poslechu některého z dalších dílů se těší na slyšenou

0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V Lančkrouně vznikne nové centrum pro lidi s autismem. V Dobrušce na Rychnovsku platí zákaz odebírání vody povrchové. Vody. Paliva v Česku za poslední týden výrazně zlevnila. A zítra bude opět slunečno, teploty do 30 stupňů Celsia. Pěkný večer u zpráv od Viléma Brandy. Z Vily Sluněnka v Lančkrouně se stane nové centrum pro lidi s autismem. Budovu ze 30. let minulého století koupilo od soukromníků za 8,5 milionu korun rodinné integrační centrum. S pomocí evropských dotací je nechá opravit za zhruba 26 milionů korun.
2: Stávající pobočky rodinného integračního centra sídlí v Lančkrouně na dvou různých místech. Jedna je v základní škole Smetanova a druhá v budově v Komenského ulici. Ani jedna nemá vhodné podmínky pro lidi s autismem. Vila Sluněnka po opravách nabídne bezbariérový přístup, terapeutické místnosti i upravenou zahradu. Přestavba by měla být dokončená nejpozději v roce 2028 na jaře. Z Lančkrouna Barbora Soukupová, Český rozhlas.
1: Vodoprávní úřad v Dobrušce ode dneška zakázal odběr povrchových vod. Opatření platí pro všechny vodní toky a vodní nádrže v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Dobruška. Důvodem je sucho a nepříznivá klimatická situace. Zákaz platí ode dneška až do odvolání. Lidé tak nesmí vodu z řek, potoků a nádrží využívat například k mytí aut, zalévání zahrad nebo napouštění bazénů. Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Cena benzínu klesla o 71 haléřů na 41 korun a 47 haléřů za litr. Naftu řidiči natankují za 44 korun a 6 haléřů, v porovnání o 60 haléřů méně než před týdnem. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejlevněji benzín nabízí čerpací stanice v Ústeckém kraji, naftu pak v našem Pardubickém. Nejdražší paliva jsou v Praze. Rumunsko dnes úplně přerušilo provoz jaderné elektrárny Černá voda na jihovýchodě země. Důvodem je nízká hladina Dunaje v důsledku sucha a vlny veder.
3: Rumunský státní podnik Nuclear Electrica odstavil druhý funkční reaktor elektrárny. Provoz prvního přerušil už na konci července. Rumunsko tak přišlo asi o pětinu celkové produkce elektřiny v zemi. Vláda proto vyhlásila stav nouze a vyzvala firmy i domácnosti ke snížení spotřeby. S podobnými problémy se potýká taky jediná maďarská atomová elektrárna Paks. Naopak českým jaderným elektrárnám podle společnosti ČES nic podobného nehrozí. Temelín i Dukovany totiž využívají úspornější systém chladících věží. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Noc bude v Pardubickém kraji poměrně chladná, teploty klesnou na 14 až 10, v údolích až na 7 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme opět slunečno a teploty o něco vyšší než dnes, 27 až 30 stupňů, a foukat k tomu bude slabý východní až jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv

0: najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Ode dneška až do neděle bude v Ústí nad Orlicí uzavřená ulice 17. listopadu v úseku od úřadu práce po křižovatku s ulicí Na Štěpnici. Informuje o tom radnice. Uzavírka je kvůli přípravám a pořádání tradiční ústecké staročeské pouti. Tolik doprava.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Sledujete televizní soutěžní pořady, paní magistro?
2: Jako o život.
1: Třeba AZ Quiz?
2: No jasně, to je klasika.
1: No já o tom mluvím, protože jsem nedávno slyšel v jednom soutěžním televizním pořadu zadání seřaďte chronologicky podle abecedy a přišlo mi to jako nesmysl.
2: No je to nesmysl, ano.
1: Chronologicky časově vždycky.
2: Přesně, když to vezmeme historicky od počátku, tak bylo řecké slovo chronos a to znamenalo čas. A chronologický, od něj je chronologie, tedy určování podle časového pořadí. No a od chronologie máme chronologický nebo chronologicky, takže opět sestavit, uspořádat něco podle časového pořadí.
1: Kdo to byl chronolog?
2: No, to je, vidíte, chronolog byl specializovaný dějepisec, který uváděl jaksi závazně letopočty z minulosti, ale ne vždy úplně spolehlivě. Například za nespolehlivého chronologa je považován Tadeáš Hájek.
1: Takže sečtěme si to a podtrhněme, buď něco řadíme chronologicky tedy podle časové posloupnosti, anebo jinak a to už není chronologicky.
2: Přesně tak, takže to zadání neprojde ani v televizní soutěži.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že slunečnice je i ryba? Hned několik v Česku žijících ryb má nezvyklá nebo kuriózní jména. Například slunečnice pestrá, původně severoamerický druh, zavlečený do Evropy v 19. století. U nás byla poprvé identifikována v roce 1929. Slunečnice pestrá opravdu hýří všemi barvami. Hlava je zlatohnědá až olivová, na bocích těla má zelenomodré pásky, břicho může být až červené. Žije v čistých stojatých vodách, třeba v pískovnách. Další rybou s výmluvným názvem je hořavka hořká. Drobná, asi 10 cm dlouhá rybka stříbrné barvy, která tvarem zjevně inspirovala tvůrce oblíbeného zavíracího nože rybičky. Název je pravdivý, její maso je totiž skutečně nepříjemně hořké. Samice hořavky se v minulém století využívaly k testování těhotenství. Třetí rybou se zvláštním jménem je piskoř pruhovaný. Dorůstá délky až 27 cm a pozornost upoutá pěti páry vousů kolem ústního otvoru. Nejsou to však pisky, jak by se mohlo podle jména zdát. Zvláštností piskoře je fakt, že umí přijímat i vzdušný kyslík, a to sliznicí střeva.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá čas.

vlastním od dětství a skrývá se mý svědectví, ty mladší.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

Dobrý večer, Lačerat Šukar Šuniben. Nový ročník krajských a okresních fotbalových soutěží už odstartoval. V reportáži se vydáme do Jihlavy, kde se po 6 letech podařilo obnovit zaniklý romský fotbalový klub. A přiblížíme vám také projekt Book to Screen, který propojuje svět literatury a filmu. Jedním z představených titulů byla i kniha Skutečná cesta ven novináře Patrika Bangy.

0: Čunen a Maro Romanu Vakereben Lačerat. Pěkný večer a poslech nám zpříjemnili Tomáš Botlo a Roman z Pardubice. Letošní mezinárodní filmový festival Karlovy Vary poprvé hostil projekt Book to Screen, který propojuje svět literatury a filmu. Mezi 8 tituly ze střední a východní Evropy představenými producentům jako možné filmové či seriálové adaptace nechyběl ani autobiografický román Skutečná cesta ven novináře Patrika Bangy, oceněný v roce 2023 cenou Magnesia Litera za debut roku. Jak vnímá možnost předvést svůj životní příběh na filmové plátno a co mu účast v projektu přinesla, pověděl Reně Horvátové Patrik Banga.
1: V Německu funguje takový jako trh, kde vydavatelství nabízejí svoje literární díla, které jsou vhodné ke sfilmování. Letos se něco takového stalo poprvé na festivalu v Karlových Varech ve spolupráci teda s Moravskou zemskou knihovnou a s veletrhem ve Frankfurtu. A z celé Evropy se vybralo 8 knižních titulů, mezi nimi 2 český a jedna z těch knih byla moje. A představovali se producentům a zástupcům filmových společností jako nejvhodnější příběhy na sfilmování.
2: Říká novinář a spisovatel Patrik Banga, který svou autobiografickou knihu Skutečná cesta ven osobně představil filmovým producentům na festivalu v Karlových Varech v rámci projektu Book to Screen.
1: A Míša Dermau z nakladatelství Host měla skvělou prezentaci v angličtině, kde 7-10 minut vysvětlovala děj té knížky. Musím říct, že s moderátorkou to dali opravdu dobře dohromady a že z toho vylezl vlastně jako velmi rychlej ucelený příběh a že jsme tam skledili velký, poměrně velký úspěch, který nám samotným dává naději na to, že by to mohlo klapnout.
2: Po úvodní prezentaci následovala diskuze s producenty. Jejich otázky se nejčastěji týkaly historických souvislostí příběhů i postavení Romů v české společnosti.
1: To bylo face to face. Jakmile skončily ty oficiální prezentace, tak se samozřejmě byly doptávat na různé jako věci.
2: A překvapilo vás nějaký dotaz?
1: Ne. Jako je zajímavý, že třeba ty Američani většinou se ptají spíš na ty sociální témata, zatímco lidi ze střední Evropy, tam je prostě znát, že mají jako jiný vztah k těm menšinám trošku, takže zajímají spíš jako ty praktické věci, než sociální věci, které se etnika jako týkají, nebo mě jako dítěte tehdy, že jo.
2: Podle Bangy se hrál významnou roli i fakt, že jeho kniha vyšla v několika jazykových mutacích. Bez zahraničních překladů by se podle něj jen těžko dostala mezi vybrané tituly projektu.
1: Já myslím, že to je úplně klíčová věc, ty překlady, protože čím víc těch překladů je, tím víc těch lidí zodpovědných za ten film si to může přečíst. Někdo je Němec, někdo je Angličan, někdo je Američan. Ta kniha teď vyjde v chorvatštině, v polštině, v rumunštině. Teď jednáme o řeckém překladu, má to arabský překlad, čili těch překladů už je tolik, že můžeš oslovit poměrně velký široký publikum a díky tomu vlastně se ty producenti dozvědí, co v té knize vlastně je a vzbudí to ten zájem.
2: Ačkoliv rukopis ležel řadu let v šuplíku, dnes je autor přesvědčený, že kniha vyšla ve správný čas. Právě načasování podle něj sehrálo důležitou roli v tom, jak ji přijali čtenáři i odborná veřejnost.
1: Potom covidu byl docela hlad, jako po silných knihách. Zároveň ty 90. jsou hodně moderní, takže jeden čas fakt jeli hodně. A já jsem se trefil přesně do té doby, kdy to zaujalo tím tématem, tak vlastně tím časem toho vydání. A navíc se hodně pomohla ta Magnesia Litera samozřejmě.
2: Úspěch Skutečné cesty ven sebou přinesl i očekávání čtenářů. Na Patrika Bangu se stále častěji obracejí s otázkou, kdy vyjde pokračování jeho autobiografického příběhu.
1: Řekl bych, že jsou čím dál tím větší ty tlaky, že hodně lidí vlastně se dožaduje jako toho pokračování, ale já si myslím, že ještě není vhodný čas, že je potřeba nechat to chvíli dojet a pak napsat. Ne, že bych chtěl přivolat chrambu žádný další covid, jo, ale třeba přijde ten správný čas jako něco napsat dalšího. Ale jako přiznávám se bez mučení, že už mi to proběhlo hlavou, že to napíšu. Ale já to mám tak, že já musím dostat impuls a pak k tomu sednu a napíšu to na jeden zátah nebo na dva, ale napíšu to většinou na jednou.
0: Vysvětluje novinář a publicista Patrik.

0: Posloucháte o Roma Vakeren a dospíval Nicolas Melko. Nejnižší fotbalová soutěž na Jihlavsku bude mít nového účastníka. Do 10. ligy se po 6 letech vrací romský klub. Pod názvem AF Amari Roma jej zaregistroval jihlavský asistent prevence kriminality David Drevňák s tím, že zejména mladší lidi z tamní komunity přivede ke sportu a při hře je naučí týmové spolupráci a respektování autorit. Součástí klubu bude i žákovský tým. Na jejich trénink se šla podívat naše reportérka.
1: Přehraju. No já jsem vás už jednou na hřišti potkala ve volném čase, jo. Jsme hráli proti sobě, jestli si pamatujete.
2: Asi jo.
3: Jo.
1: Ty jsi mi dal jesle. Bylo to, jak je rošárna, to hřiště. Náš věkový průměr byl tak třeba 35. A dali jste nám hrozný klepec. Třeba 16-2 to bylo.
3: Jo.
1: Jak dlouho hrajete fotbal?
2: Tak jakoby celý život.
3: Taky no, jsem 4-5 let.
2: Radost. Dělám to, co mě baví. Cítím se to dobře.
1: Kristián a Marek zatím hráli fotbal jen pro zábavu, mimo jakoukoliv soutěž. Teď budou společně kopat ve zbrusunovém dresu a Amari Roma Kvítek Jihlava 5. ligu starších žáků Jihlavska. Na první zápas se už plně připravují.
2: Jsme za to rádi, ale jsme lepší.
1: Takže vy budete trénovat je.
2: Přesně.
3: Jo.
1: A chcete mi ještě k tomu něco říct, k tomu fotbalu?
2: Pokud vás to baví, tak se tomu věnujte.
1: Klub AF Amari Roma po 6leté odmlce obnovil David Drevňák.
4: Hrával tam můj děda, vlastně to byl jeden z těch nejstarších, z té nejstarší generace. Po něm vlastně strejda, táta a další strejdové. Potom v těch posledních letech kolem toho roku 2020, tak to už zase bratranci mý a takhle. Takže vždycky se

0: hráče. Hlavně chceme, aby se naučili jakoby nějaký společný týmový hry, nějaký spolupráce. Chcem taky, aby měli respekt ke starším, ty děti, ten nějaký vzor v těch dospělých. A proto i ty dospělíci, myslím, že to tak budou brát, že teďka mají nějakou zodpovědnost vůči těm dětem a navzájem se to jako nějak propojí.
1: Podle adresáře klubů fotbalové asociace Kraje Vysočina je to jediný romský klub zařazený v oficiálních soutěžích v regionu. Své zápasy bude hrát v Jihlavě v areálu na Stoupách. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: A my jsme na konci dnešního Orma Vakeren. Savorenge manga Woodbacht. Zhorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nemocnicím v Česku chybí zásoby krve, některé hlásí kritické minimum. Nedostatek zásob pitné vody v obcích napříč Ústeckým krajem vodohospodáři doplňují cisternami. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamhara Kocourková. Pěkný večer. Některým nemocnicím dochází zásoby krve. Nedostatek hlásí nemocnice v Praze, Ostravě nebo v Benešově. Dárci v létě odběry často odkládají kvůli plánovanému volnu a dovoleným.
2: Aktuálně potřebujeme doplnit zásoby krevních skupin A, B a 0, a to jak v pozitivním, tak i negativním RH faktoru.
3: Říká mluvčí benešovské nemocnice Markéta Zikmuntová. Krev ale chybí třeba fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v pražské ústřední vojenské nemocnici a nebo v nemocnici v Českých Budějovicích. Primář tamního transfuzního oddělení Vít Motaň dodává, že je to každoroční prázdninový problém.
4: Například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
3: Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý desátý hospitalizovaný pacient a během života jeden ze tří. Krev je potřeba při operacích, úrazech, porodních komplikacích a nebo při léčbě závažných nemocí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Některé obce napříč Českou republikou musí kvůli suchu doplňovat pitnou vodu cisternami. Místní zdroje vody kvůli snížené vydatnosti nestíhají produkovat zásoby. V Ústeckém kraji vodohospodáři musí neustále zavážet vodojemy tak, aby obyvatelé nepocítili důsledky sucha a z kohoutku jim stále tekla pitná voda, říká mluvčí Severočeských vod a kanalizací Iveta Kardiánová.
5: Nejvíce postižená suchem je oblast Děčínská, kde obce Velká Veleň, Dobkovice, Úlovčín, Heřmanov, Markvartice, Brložec, Chlum, Babětín. Toto jsou všechno obce, kde mají lokální povrchové zdroje sníženou vydatnost anebo jsou již úplně vyschlé.
0: Správa Národního parku Šumava získala povolení zpřístupnit stezku Luzenským údolím na hraniční přechod Modrý sloup. Vypořádala se s námitkami Ministerstva životního prostředí, které souvisely především s ochranou tetřeva hlušce. Podrobnosti má ředitel Šumavského parku Pavel Hubený.
6: Schválili povolení vstupu omezeného počtu osob v omezené době. Budeme čekat, jestli se někdo odvolá. Potřebujeme mít k tomu chodníku ještě stavební povolení, protože to nemůže nám být vydáno dřív, než je tohle rozhodnutí pravomocný. Na tom bychom mohli strávit zimu a před sezónou bychom spustili rezervační systém.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě kolem 26, na horách většinou kolem 22. O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 je na 25. a půltém kilometru po nehodě nákladního auta uzavřená teď v obou směrech kvůli překládání nákladu ve směru do Ústí nad Labem je náhradní trasa z exitu 18 po souběžné silnici. Zpět se vrátíte u Roudnice. Ve směru do Prahy provoz odklánějí na exitu 29. Je tam krátká fronta, zpět na dálnici se vrátíte u Nové Vsi na 18. kilometru.

0: Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
2: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
3: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmaneho Lafitu, modního návrháře. V dobré náladě opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě už je to ráno, protože to je teprve před chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat? Berso, kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě, brzo ráno se jim stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte spát pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako nošní, tak jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukám, jestli je do jednu hodina, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem půl desátý, a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v nosi. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
0: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jednu, ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako který se starají věci, které se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovatý modely, technické věci, jako okolím technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi, takže já o toho moc se nestarám.
0: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
1: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslím, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadat. A pak to všechno vysvětlím moje holky.
0: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitu.
1: Je to zajímavé, protože já kdy tvořím, já jsem hodně na ty romantické, latinské hudba, jo? Ale je pravda, že kdy začínám dát ty návrhy vedle sebe a už vidím, jak ty modely budou i za sebou, já pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely, jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo míň, víš, jako, ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka, co já nemůžu ani si vybírat, tak na to je člověk, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyke právě, tvoří celá ta hudba. A já se budu jenom nechat překlapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
0: Ale modely budou všechny vaše.
1: Všechny
0: na té
1: moje,
0: velké modní přehlídce, moje, která se chystá na záležit.
1: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 140, je to největší show, co jsem dělal, když jsme kariéra jako. A já působím od rok 1999. A musím říct, že poprvé v životě dělám něco takového. Všichni ví, jakože moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal, 50%, možná i 90% vyšší, než to všechno překonali jsme nebo jelali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádí. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, než budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělané se na kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
0: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmane Lafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano, je to.
0: Podíval jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno hrám si můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 50. leta. 60. leta. Vydám 60. leta. Jsem si rozhodnul, že budu dělat retrospektivní módní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v České republice jako navrhář, který se řídí pohled světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce, každá kolekce se skladuje, je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám činný můj modely od roku 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se snaží, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, něco takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klidně dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, který ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překlapený, jakože jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudoval, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, teď materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví teď, jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako za to všechno je doopravdu. Kolik studio, kolik technika, kolik... Protože furt si musíš naučit, existuje nový materiály, materiály, které jsou v kovové niti, jako vlakno, takové. A musíš umět s tím pracovat. A ty technika stříhu taky... Jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale to jsou věci, které už v současné dobu vůbec ani nepoužívám.
0: Ta praxe to umocnila.
1: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
0: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
1: Já myslím, že to bylo, když já jsem měl ten lom, když jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale takhle, jako dítě, mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce mi dala, když pomáhal, mě ona kreslila to šára, říká, stříhej podle šára, jako. A musím říct, že nelakalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelakalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený jsem, měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnici. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnice než doma, mě lakalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říká, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemocnice, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat? Já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malířská akademie San Alejandro. A tam jsem začínal jako studovat jako sochař, malíř. A potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilní průmyslové navrhování, co bylo všechno jako textil. A celá ta kariéra se směrovala na navrhářství, no.
0: Osmane Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: a host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to mít výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava, jste slavící typ? To jsme viděli minulý
1: asi ne,
0: rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta furt mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu, učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Ne, právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, aby tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i mě, i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problémů. Tak.
0: Takže výbava jazyková velmi, velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce, velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: říkají
0: věk.
1: Říkají to. Oni říkají, kolik z toho jsem si udělat jako plastická chirurgie a tak dále. Díky bohu, že říkám se tím, protože nejsem se stát jako... Vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nechat ty svůj ples zrát. Přírodní. A jasné, že až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím, bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu. Lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slavit a taky je. Já myslím, že já to mám po mámě. Já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože mama vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že jelala tu diplomácie, vždycky byla hezky oblečená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se pichne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat celá svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou?
1: To je, já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkci. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco dělat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a bojovala. Byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Fulk, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojovat, takže neměla taky lehko život, ale dáří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová. Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě že ne. Vždycky většinou a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balit a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stala dost peníze, ale nejde o peníze. Já si myslím, že mi bude dělat to radost, že se setkám se z Číny, z tý svůj blížší kamarádi, to jsem dělal takové a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950, taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl furt chtěl, aby každý byl spokojený, aby každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista
1: no,
0: jste.
1: No ano, jsem takový. No.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dát. V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě něj. Ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini.
1: Ano.
0: Vy jste od něj dostal osobní dopis.
1: Ano, ano, je to tak. A byl to krásný, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, abych já oblíkal, abych i oblíkal průběhu mandátu, on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlová. A takové jsem začínal já s mé kariéra, kdy potom průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausová, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozváni na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nijaké. Ale přitom chcem dělat můj prevení přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory, místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že dá viděl. Ale já jsem ho pozval na narozenina. Mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenin.
0: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže ano, takhle čerstvě
1: ano,
0: je vaše. Vaše
1: fešák to je.
0: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře
1: podle
0: vás?
1: Aspoň, jak jsem ho viděl, se oblíkal moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
0: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte a nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
1: ano,
0: k něčemu dalšímu?
1: To mám, já chodím po ulici jako koukat na každý člověk. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na černo pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje, tak.
0: Ale říkáte si to často?
1: To mi dělá i třeba tady problém, kdy koukám na naše vláda tady, jak když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
0: no k vám asi ne.
1: No určitě ne, určitě ne. Jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi někdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I prevení dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělají, jako ale to je její věc.
0: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak to je podle mého gusta. Máte z toho radost?
1: Dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje, něco tvořil. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve Česměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, kterých rádi a nevím jak proč, protože měli se hrát sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člověk. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člověk, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říká, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
0: To zarazí
1: to
0: ještě více do země.
1: To jako Monty, normálně ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
0: Osman Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. Má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik
1: no,
0: lidí,
1: tahle,
0: co?
1: Bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od ledna, ale začalo to s jeden z mé klient, který je to berlínský import takové klasické auto, jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nejelal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nejelal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produkce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá, jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá, můžu.
0: Já myslím, že můžete určitě.
1: Protože hudba přijde osobní Paul Van Dyk a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátek nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce složí celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý, takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budou mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnika, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to. Doufám, že nevymyslí se nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největší. Jako, a věřte mi, že, jako, že jsem dělal hodně velký programy jako show. Já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky. Dokonce zapřeli jsme se La Varsavsky na městě a já jediný jsem mohl to udělat. Jsem zapřeli se La Varsavsky na městě a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl. Jako, nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Varsavské na městě. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu módních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim. Teď datum 22.
1: nebo 25. září
0: na Expo, v Praze
1: na Expo Leňany, Expo, na PVA Expo.
0: V Letňanech na výstavišti zkrátka.
1: Na výstavišti.
0: A vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i když je zarostla a začínají kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jako, že je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříhány a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít, aspoň ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, když se zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: No, doufejme. Jo, můžu ještě říct něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, můžu. Ano? Stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Uh-huh. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začínají prodávat mimo jako... A ty jsou falešní.
0: Prosím, jaký překup?
1: Ano, právě. Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou... To oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud se chcete současný, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde.
1: No.
0: Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, on má v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svoji vílu a tak až po na víkend jdu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mámě na šivu, doufám, že jo, že bude další nikoli let, příští rok máma slaví ty 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě. No.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká decentnější, komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech, proto jdu na Kubě, protože máma má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna, babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Aplikace e-doklady podle ministerstva vnitra ustála zátěžový test. Opavští policisté obvinili 5 lidí kvůli podvodu se sociálními dávkami za víc než 11 milionů korun. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zátěžový test e-dokladů před podzimními volbami byl podle ministerstva vnitra úspěšný. V 1 hodinu odpoledne se do systému najednou přihlásilo 30 tisíc reálných uživatelů. Některým ale mohlo otevírání aplikace trvat i desítky vteřin.
3: Teď je přesně 13, takže otevíráme aplikaci e-doklady, klikneme na prokázat se, já jsem tam. Tak co vy, vám se ta aplikace načítá zatím?
4: Se zatím načítá, výborně, takže já jsem se dostal dokladu, trvalo to 30 vteřin, řekněme, je tam ta latence velká.
5: Podobně jako u mě a šéfa digitální a informační agentury Bohdana Urbana mohl zátěžový test vypadat i u dalších 30 tisíc lidí. Další načítání nebo případnou chybovou hlášku mohlo způsobit i to, že aplikaci uživatelé neaktualizovali anebo neměli zkontrolované přihlašovací údaje. Právě na to by agentura měla podle Urbana před volbami víc upozorňovat.
4: To jsou opravdu věci, které už teďka na první pohled je zjevný, že budou muset mediálně zvládnout lépe.
5: Výsledky zátěžového testu teď bude digitální a informační agentura vyhodnocovat a případné chyby do voleb odstraní. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Policisté odhalili 2 bratry z Opavy, kteří měli stát připravit na sociálních dávkách o víc než 11 milionů korun. Téměř 19 let podle kriminalistů předstírali závažné duševní onemocnění a dařilo se jim obelstít úřady i lékaře. Kromě bratrů policie obvinila z podvodu také další 3 lidi, kteří předstírali, že o ně pečují.
6: Podle policie bratři při kontrolách nekomunikovali a vydávali skřeky, takže některá vyšetření vůbec nebylo možné dokončit. Mimo dohled úřadů, ale sami nakupovali v obchodech a uzavírali půjčky nebo smlouvy s mobilními operátory. Z Opavy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
2: V libereckých lidových sadech vzniklo 15 zasakovacích tůní. Mají zadržet vodu v krajině, zmírnit erozi a taky ochránit lesní koupaliště před naplaveninami při přívalových deštích. V lesích je vybudovaly městské lesy ve spolupráci se spolkem Milujeme jizerky. Další opatření pro zadržení vody v přírodě zhrnul ředitel městských lesů Jiří Bliml.
7: Svodnice, tůně, jama, hráz. Svodnice tady myslím kolem 60. Těch tůní, velkých tůní zasakovacích, tak těch je tady 15. Jama, hráz je na 3 linkách. Vlastně to území jsou desítky hektarů, které jsme vlastně takhle ošetřili. Sport.
2: Obhájce titulu Jakub Vadlejch postoupil na atletické mistrovství Evropy do oštěpařského finále. V kvalifikaci hodil z první série 80 metrů a 92 centimetrů. Další 2 čeští oštěpaři Jan Výška ani Martin Konečný do sobotního finále nepostoupili. Počasí. Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26, na horách většinou kolem 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most u nájezdu ze Strašnic je uzavřený pravý pruh, jsou tam hasiči, zasahují u požáru vagónu na nedaleké trati. A na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice se zkracuje kolona, začíná na kilometru 175, osobními auty je to na 25 minut ke sjezdu na Bratislavu. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď už je tu Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
8: Nejlepší a nejkrásnější věci na světě nelze vidět, ba ani slyšet, ale je třeba je cítit srdcem.
9: Proto vám chceme dnes vyprávět o 72-letém Jiřím a 69-leté Zdeňce.

0: On lezl po skalách, ona hrála tenis, on po ní toužil, ona ho odmítala, on ji pozval do hor a zrodila se láska.
1: Našli společnou cestu na vrchol citů, kde dominuje víra, naděje a láska.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příjemný poslech vám přeje Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Zlatá láska je pořad o velké lásce, která si zaslouží pozornost a náš obdiv.
1: Ze zaslaných příběhů jsme dnes vybrali ten, který se týká manželů Zdeňky a Jiřího Tučkových z Horní Radechové v Podkrkonoší.
0: Nedávno oslavili zlatou svatbu. Po 50 letech společného manželství už vědí, jak je důležité, když se o toho druhého můžete opřít, když vám nabídne pomocnou ruku a drží vás s láskou v náručí.
1: Proto jsme k ním do chalupy poslali našeho naslouchajícího kolegu Patrika Rozénala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy budete pan Jiří.
4: Ano.
3: Je to tak?
4: Je to tak, no.
3: A kde máte manželku?
4: Vevnitř.
3: Máte krásnou roubenku?
4: No, snažili jsme se.
3: Dělali jste jako vlastníma rukama něco?
4: Jo, těmhle.
3: Fakt?
4: Všechno sami, no. Odkácení dřeva až po všechno.
3: Vypadá krásně, jak by to stálo od pradávna.
4: No, však to tak mělo být.
3: A bydlí se v ní dobře?
4: Bydlí. Výborně.
3: Tak jo, tak půjdem za vámi. Jiřího, známe a teď Zdeňku, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Já mám pro vás kytičku.
5: No, děkuju moc.
3: Máte i kytky na zahradě, když máte tak krásnou chalupu?
5: Určitě, určitě máme, ale teďkon jste přijeli pozdě, protože ty nejkrásnější jsou odkvetlí.
3: To nevadí, vy to teď rozzáříte v tom vysílání.
5: Určitě, určitě ano, pojďte dál.
3: No, krásná světnice, no to je nádhera.
5: No to jsem si všechno malovala.
3: Všechno?
5: Všechno. Tamhle mám jednu truhlu po prababičce a podle toho jsem dělala ty krkonošské motivy. Zkoumala jsem, jak se to dělá.
3: A vy to máte i na té lince, no jo.
5: Kupovala jsem po bazarech starý nábytek, který jsem opálila. A takhle jsem to všechno malovala.
3: To je krásný.
5: Děkuju, děkuju.
3: A i takhle kachlová kam na
5: no,
3: pec, poráková kam.
5: Ty dělal zase manžel. Dělal manžel a já jsem dělala to patlání.
3: Nahodila jste to.
5: Já jsem to nahodila, tak.
3: Mimochodem, prozraďme posluchačům, jak dlouho už jste spolu, manžele?
4: No, 50 let, no.
5: 53 se známe a 50 let jsme manžele. No.
3: Tak si o tom budeme vyprávět.
5: Tak fajn, posaďte se.
1: Poprvé Jiří zahlédl Zdeňku u své kamarádky z lyžařského oddílu. Zalíbila se mu a toužil jí poznat víc. Jemu bylo 19, ona oslavila 16. narozeniny.
0: Bylo jaro roku 1972 a blížila se Filipojakubská noc a s ní oslava čarodějnic. Jiří proto požádal kamarádku, zda by mu se Zdeňkou nesmluvila rande.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: U ty kamarádky se mu líbily moje nohy, které já jsem měla vždycky hrozně hubený, takže jsem si brala dvoje, troje podkolenky ke golfkám, takže on se nachytal na ty krásné nohy, které pak stejně byly hubený, jo. No a na ty čarodejnice, když jsme šli domů z čarodejnic, tak už byl 1. máj, tak mě povídal, jestli bych s ním nechodila.
3: Takhle rovnou do toho šel.
5: Ano, takhle rovnou do toho šel, tak jsem si říkala, že je nějaký divnej.
3: Co jste za ten večer měli už za sebou, že takhle rovnou řekl, no budeš se mnou chodit?
4: Že jsme si povídali, no a tak jako to vypadalo, že to je dobrý, tak abych nestrácel čas, že jo, nějakým zbalením, tak prostě buď jo, nebo ne, že jo, aby nebyl zbytečná prodleva.
5: No a pak vždycky, když přišel k nám, tak říkám naší mamce, řekni mu, že nejsem doma. No to trvalo asi tak měsíc, dva, ale vytrvale chodil.
3: No. Vy jste se ho bála, nebo?
5: Mně se nelíbil. A pak jsem zjistila, že je hrozně hodnej. No tak jsme pak spolu začali chodit, no.
3: U čeho jste to tak zjistila, že je takhle kluk hodnej?
5: Podle těch činů, jak se chová, co dělá, jak se o něj můžete opřít, spolehnout a tak dále, že jo. To je důležitý.
3: Jak jste to vnímal vy? Vám se Zdeňka líbila od začátku, předpokládám?
4: No, líbila. Tak jsme takhle na výlety chodili a do skal s náma začala jezdit. A...
3: Vy jste měl teda partu, se kterou jste jezdil do skal, protože vy jste tak jako horolezečil, nebo jak to říct?
4: Hodně jsem horolezčil. Líbilo se mě to. A...
3: Zval jste Zdeňku nějak na rande, nebo jenom na lezení do hor a na skály?
4: Ale to chodili jsme taky na rande, to jsme přijeli ze skály, šli jsme do hospody tančit. Do to dřív tady byli, že jo, po náchodě byli, já nevím, 3 kavárny, nebo kde se tančilo, tak jsme šli večer zase tančit. To bylo, víkend byl vytížený, naplno je ten.
5: No my jsme tancovali dlouho a hodně, několik let. Takže jako on chodil tančit už předtím a tančil výborně, takže jako to mě holky záviděly, takovýho tanečníka.
3: Takový tanec, to je přece jenom i možnost toho druhého chytit kolem pasu, přivinout, trošku se ho tak jako přiblížit.
4: Dva tunely, to není jenom o tanci.
3: Takže jste to takhle zkoušel?
4: Taky, tak to zase nebylo úplně to na prvním místě, ale tak jo, no.
3: Jak se vám Zdeňka líbila? Jak byste ji popsal? Jaký máte ve vzpomínkách uloženou z té doby? Jaká to byla holka? Jak vypadala?
4: Byla hezká. To jde teď taky, no, akorát je trošku zestárla, ale jinak dobrý. A tak já jsem vždycky razil takový heslo, že stejně nenaleznete takovou ženskou, která by sportovala a můžete s ní taky někde do společnosti ukázat jako krasavici, že jo? A tohle to bylo tak akorát.
3: Tady jste ji našel?
4: To bylo dobrý, no. Ta tomu tak odpovídala.
3: Kdy přišla ta první pusa?
5: No, tak to si ani nepamatuju. Tak možná po měsíčním chození. To není jako teď.
4: Vždycky jsem chtěl za každou to, jak by to šlo, tak vždycky, no, ale tak zase to nebylo prvotně, že by všechno to, ale jako furt to tak jako stoupalo, no. Furt to bylo lepší a lepší.
3: Jak to mladí lidé tedy v té době, v těch 70. letech na začátku prožívali tu lásku? Co se tak odehrává v té mysli, v srdci, v duši mladé holky? Na co myslí, když už něco s tím Jirkou podnikla? Popište nám ty pocity.
5: No tak určitě ty motýly v břiše, to jsou, to asi je dneska taky stejný, jak to bylo. A každopádně ale jako holka bych ho nikdy svým způsobem nenaháněla, jak to dělají dneska holky, když to vidím u vnuka, co mu pošlou za fotky, SMSky a já nevím co, tak to jako nebylo. Tak spíš jako holka dělala drahoty, anebo se nechala dobývat. No samozřejmě, že vždycky dělalo mě dobře, nebo tak, že má zájem, že cokoliv by chtěla, že udělá, nebo jen přání nějaký. Jedno, co mě nenosil kytky. A co mě nenosil, neříkal, že mě má rád. To jako ne. Ale to musí všechno člověk poznat. Kytky nejsou nejdůležitější a vždycky jsou lepší ty činy, než vypravovat, že má někdo někoho rád.
3: Lepší lásku dokazovat, než o ní mluvit.
5: Přesně tak.
4: Zamilovaný jsem byl, proto jsem chtěl být s ní, takže jsme furt jsem vymýšlel někdy, kam pojedem, kam půjdem. No my jsme byli spolu, že jo? Akorát problém bylo to, že jsme pak nemohli třeba někam jet a být tam do druhého dne, jo, protože to rodiče nedovolili. Aby jsme jeli někde na chatu někam, to neexistovalo.
3: Poprvé jste se tak jako fyzicky zblížili kdy? Před svatbou nebo až po svatbě?
5: No před svatbou. Přeci si ho nevím, abych nevěděla co a jak.
4: A přeci nebudu dlouho čekat.
3: A to jste si naplánovali, nebo to tehdy bylo dílo okamžiku, chuti a náhody?
4: Ne, to bylo naplánované, protože naši měli zahradu tady za koupalištěm a tam byla taková kůlna, ale v té kůlně byl gauč. No a tak jsme chodili, vždycky jsme šli, jako zbylo se tady takhle, tady jak jste jeli přes to Karlovo náměstí, nebo tam je hospoda, ještě to tam je dodnes, tam jsme si koupili flašku Bikavéru a šli za koupaliště na tu zahradu. No a tam jsme to do půlnoci, do jedny, tak jsme tam byli a pak jsme šli domů, no.
5: No jo, no.
3: Takže pravidelné schůzky takhle.
4: No tak
5: určitě.
4: No, sobota.
5: Sobota, pátek, sobota.
4: Sobota.
3: Zdeňko, a jaké to bylo poprvé? Ten jeho přístup, ten dojem z toho a tak, jako nálada.
5: Co mám k tomu říct, teda já nevím.
4: Je to do kopce a běželi jsme jako srnky na hlavě.
5: A potom by kameru.
3: To šlo.
5: To šlo.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Zdeňce a Jiřímu Tučkovým.
2: Seznámili se na čarodejnice. U půlnočního ohně přeskočila jiskra a zažehla lásku.
1: A po třech letech začali uvažovat o svatbě. Už věděli, že jeden druhého nechtějí ztratit, ale naopak se zavázat, že tu celý život budou jeden pro druhého.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já si to pamatuju moc dobře, protože moje rodiče mě řekli, jelikož já jsem od 10 let dobře řídila auto a vždycky jsem auta měla hrozně ráda, takže mě rodiče řekli, že když se nebudu vdávat, že mě koupí auto. No tak jsem řekla, že se vdávat nebudu, tak mě v květnu koupili auto. No a v červnu jsem jim řekla, že se 5. července budem brát. No, jo, bylo to tak.
4: No to je asi omylo, ne?
3: No tak, byli překvapený, no ale tak oni ho měli rádi, že jo, tak i tatínek věděl, že je spolehlivý a jako kdyby ho neměli rádi, tak mu nedali přepsat hned půl baráku, ale jak jsme se vzali, tak na něj dali přepsat hned půl baráku, aby se s tím něco dělalo, nebo prostě, aby se tam necítil špatně, jo. Tak jako samozřejmě věděli, že je hodnej a já jsem předtím měla tendenci tak trochu bejt do luftu a mě trochu skrotil, takže byli rádi.
4: Ty přípravy na svatbu, jak vy si to pamatujete? Třeba já nevím, šaty, prstínky, jak se scháněly, nebo se něco připravovalo, bylo na vás něco přichystat?
5: Nebylo.
4: Jak to?
5: No nebylo, tak já jsem chodil ještě do školy v tu dobu, dělal maturitu. No tak prstinky, to už byla prodavačka hotová, to už si vydělávala, tak já tak všechno zařídila.
3: Jsem dělala školu ve Dvoře Královým, tam jsem měla babičku, takže u ní jsem tam bydlela a ten tam za mnou jezdil, tak jsme babičce řekli, že se budem brát. Babička nám to schválila, tak jsme šli koupit prstinky, no samozřejmě za moje peníze, protože on tenkrát peníze neměl, že jo. Takže babička to věděla první. Pak jsme jeli k nám teda, k mém rodičům, tam jsme to řekli, no ty zůstali z toho docela, teda i kvůli tomu autu, že jo, tak z toho byli trochu divný. No a naši s jeho rodičema se před svatbou nesetkali nijak.

0: prvnímu seznámení došlo až ve slavný den. To ještě Jiří netušil, že zatímco on si maminku Zdeňky zamiluje a ona jeho, Zdeňka od své tchyně zájem a náklonnost ani v budoucnu nepocítí.
1: Nikdy jim to ovšem nevadilo. Jejich vroucné city jim to po celý život vynahradili. Lásku si před ostatními slíbili 5. července roku 1975.
2: Přivez mě ráno Kytku na kole.
3: Zuba hezká byla, jako a malinká hezká.
4: Vy jste na svatbu jel na kole?
3: No jenom k ním.
2: No, no. Asi tak.
4: Co tomu říkali rodiče?
2: Tak no, ty už věděli, jaké je. Tak
3: rodiče, to bylo horší, to spíš připadalo, jak když jedeme na schůzi rohá, než na to, na svatbu.
4: Přijel s Kytkou. Vy jste už byla zušlechtěná, nakadeřená.
2: To se tak nedělo. Tenkrát jsem se ostříhala, zasadila jsem si klobouk a bylo to. Jaká zušlechtěná, ušila jsem si šaty. No.
4: Vy jste na stroji, tak jako...
2: Jo, to já všechno. No teď na svatbu jsem si taky šila šaty.
4: Na oslavu 50.
2: Ano. No a odjeli jsme teda na ten obřad, máme tady nádhernou radnici, proto jsme měli teda i teď jako ten obřad, protože jsem chtěla zase ten příbuzným všem z Moravy na Slovensku ukázat tu radnici nádhernou. V náchodě.
3: Náchodě.
4: Jaký byl obřad, Jirko?
3: No to bylo jen proslov, ne? Socialistický manželství a rodina a tohleto.
2: Rodina je základ socialistického státu.
3: No. Jsme tam stáli a už tam pusa byla a to a už to bylo o to, no, upřát, no.
4: Vrhal se na vás.
2: Ale ani ne, já nevím, my jsme tohleto nikdy tak nebrali, my jsme byli rádi, že ta svatba je za náma, že prostě budeme spolu bydlet a můžeme už jezdit kam chceme a už nám do toho nebude nikdo mluvit a tak nějako jsme to...
4: Co rodiče, jak to prožívali?
2: Ty plakali.
3: Ty byli takový z toho, no.
4: Jaké jste měli prstýnky?
2: No, zlatý, široký, tepaný, krásný.
3: A tenkrát byli moderní, tenkrát to byla moda, široký prstýnek hodně a to.
4: Šlo mu to nasadit?
2: No šel, protože jsi to v obchodě zkusil a to. Teď jsme ho nasazovali na malíček, ty sami.
4: A neradil jste jí potom, hlavně se nezapomeň podepsat jako Tučková už?
3: To asi taky jsem ti neříkal, viď?
2: No to jsem trénovala už dopředu. To asi dělá každá holka.
4: Jako aby to hezky vypadalo ten podpis.
2: Tak, tak, přesně tak. To dělá asi každá holka. Každá holka se chce vdávat. A dítě, já nevím, jestli dneska někdo říká, že ne, je to možný, nevím, ale já si myslím, že každá holka se chce vdávat.
4: No a když je potom obřadu, tak co vám tak hlavou proletělo? Spokojenost, že už jste svoji, že už můžete cokoliv, nebo se na člověka navalí nějaké možná existenční starosti, že právě protože už je to jenom na něm.
2: Bydlet jsme měli kde? To jsme byli v tom domku u našich. Auto jsme měli. No a lyže jsme měli. No a co?
3: Akorát jediný problém byl, že jsem měl jít na vojnu. A měl jsem vyjednáno, že tady půjdu do Svatoňovic do dolu, abych nemusel na vojnu. No ale no, mě nevzali do Svatoňovic a musel jsem na vojnu. Ale vojna, to byla krásná věc, to byla nádhera. Takový dovolený už nezažila, že na moje, za tu, to už jsme fakt takovou dovolenou ani neměli, co jsem byl na vojně. Nádhera.
4: Prosím, pro koho, pro vás nebo pro ženu?
3: Pro oba.
4: Jo.
2: No určitě, protože...
4: Jste veselý kopy teda.
3: to bylo veselý. Nejhorší byl přijímač, to jsem byl v Planiu Marii, a byl pohraniční stráže, a ještě ke všemu důstojník. No a tak v tom přijímači to bylo blbý, tam jsme byli zavřeni. A pak jsem byl na rotě, tam vedle velenic, vedle českých velenic, to, no a tam... No to byla rekreace úplná, krásná. Protože vždycky jsem akorát zavolal, přijedeš, přijede. Tak moje manželka přijela, tam byla ve vesnici jako hospůdka, tam byla nějaká paní Hrbincová, ta tam měla jednotu krámek a nahoře bydlela, vedle měla ještě pokoj, který nám vždycky nechala tam, že jo, takže ona tam spala, vždycky přijela, já už jsem hlásil kuchaře na rotě, hele, přijede manželka, koukej něco pořádného uvařit. On navazil, manželka přijela, na rotě, z roty jsem se odstěhoval k ní, do pokojíčku, bába Vravnicová nám u manželských postelí rozsvítila svíčky vždycky takhle, no nádhera. Jestli můžu, horší to bylo o svarební noci, to bylo horší. Protože to jsme narychlo zbouchli, jsme si v tom baráku dvě místnosti takhle dolů, provizorně tak, a tam se teda udělali postele a tohle, ale to bylo takové, co se sehnalo kde. No a teď teda vlezeme večer do postele, že jo, no a to a najednou rána jak zděla a ona ta postele se rozpadla. To propadlo, ty rošty propadly a my jsme leželi na zemi v tom takhle a bylo to.
4: No. Bylo to nekvalitně odvedenou prací anebo vaším dováděním?
2: Nekvalitně odvedenou prací, protože každý prkno bylo jiný.
3: Oni byli krátký a vypadli, no, tak... No, to se stane, no.
0: Úsměv Zdeňce Jiřímu z tváře v životě mnohokrát zmizel.
1: Ale jejich lásku to nikdy neohrozilo, jak vám oba prozradí už za malou chvíli.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Je krásné slyšet jímavé lidské příběhy plné opravdové lásky.
2: Jsme šťastní, že ji v dnešním světě nacházíme a rádi bychom ji v našem pořadu Zlatá láska ocenili.
1: Proto jsme Patrika Rozehnala požádali, aby Zdence a Jiřímu Tučkovým předal naše dárky. Dva zlaté hrnečky Zlaté lásky a velké digitální rádio. Bylo to pro ně překvapením.
3: Ježíš, to si snad ani nezasloužíme.
4: Já myslím, že jo.
5: No, krásný.
3: Dřevěnej design, no to je nádhera. Tak to moc a moc děkujeme.
4: No, je to digitální rádio, ať si můžete i tenhle pořad, nejen ten, poslechnout samozřejmě v digitální kvalitě.
5: No, to je nádherný.
3: Jste jako, úžasný,
5: teda. Já se stydím, já bych vám ukázal, na co my posloucháme tady, ale to je hrůza.
4: Tak teď už to není hrůza, teď už je to tohle moderní. No. A myslím, že to dřevo se vám sem i hodí. Co?
3: Určitě se dřevo sem hodí, teď to je do chalupy.
4: No. A pak jsou tam dvě krabičky, každá jedna pro jednoho z vás, to si můžete rozbalit.
3: Kouzelný, fakt jo. No, to je nádherný.
5: No, nádhera.
3: To si můžeme vystavit tady, viď? No. Kouzlo. Děkujem.
4: Není zač, ať slouží.
2: Už William Shakespeare řekl, pravá láska nikdy neprobíhala hladce.
1: Tak to poznali i Zdeňka a Jiří Tučkovi z Horní Radechové v Podkrkonoší za dobu svého 50letého manželství.
2: Byli si vždy oporou. Tehdy, když Jiří přišel o práci a Zdeňka se musela přibrat ještě jeden úvazek.
1: Nebo když ji osud nachystal těžké rány. Byl to zase Jiří, který ji nenechal padnout a s láskou ji chránil.
3: Vždycky jsme spolu všechno řešili. Všechno. Ať to bylo to nejhorší, ale vždycky jsme řešili všechno spolu a věděli jsme, že se jeden na druhého můžeme spolehnout. Poprvé mě podržel hodně, když mě zemřel ten tatínek náhle, když mu bylo tak 59. A při dalším maléru to mě podržel hrozně, protože vlastně jsem měla dva veliký maléry. Když jsem začala podnikat, tak jsem prostě začala být workaholik a při vysazení z práce jsem asi ve 40 letech se úplně, jak to mám říct, psychicky zhroutila, zbláznila, nevím, jak rok a půl to trvalo. Takže se s dětima musel starat i o ten rozjetej biznis, i o domácnost, i všechno. Pomáhala maminka, já jsem rok a půl byla úplně mimo. Mimo. Já jsem nejedla, nekomunikovala, nechodila, nic. Až pomalu mě z toho dostával. Já jsem měla fobie z velkých prostorů, z malých prostorů a tak dále.
4: Byl jste to vy, který na to upozornil, že nějaký problém tehdy s tou prací nastal, že je přepracovaná, nebo si to Zdeňka řekla sama a vy jste pomáhal?
5: Ne, to jsem neudělal, ale já už jsem věděl, že to přijde. Protože celý život furt chtěl jezdit k moři. Furt se chtěl opalovat a jezdit k moři. Já jsem k moři nikdy nechtěl. A já jsem pán, nikam nepojedem. Ne, koupila si dovolenou, exkluziv, že jo? Od rána do večera furt v krámě, večer počítač, ráno počítač. No teď jsme sedli do letadla, přijeli tam a tam běhali pikolici, dáte si tohle, dáte si tamhle toho, vemte si tady to, na pice tadyhle to. No a z toho se zbláznila. Protože jsme pak přijeli domů a ona už, že jo, tam neměla co dělat týden a bylo hotovo. To bylo hrozný teda. To bylo blbý, no. Když jsme šli na procházku a vyšli jsme z baráku, pak jsme už obešli les, tak už to bylo lepší. Pak jsme jeli nahory, shodou okolností do Velký Úpí, tam kamarád měl chalupu, nebo má ještě do dneska, takže pojedem k němu na chalupu. Tak jsme dojeli do spáleného mlýna, tam jsme vylezli z auta, kousek jsme popošli a ona říká, Já tam nedojdu.
3: A tak jsem mu pak říkala, víš co, jeď už do skal, protože přestal jezdit i do těch skal, prostě na to nebyl čas, musel se starat o děti, o obchod, o všechno. A když odjel, tak jako řekl, že jo, že jede do těch skal, no ale když odjel, tak teď vám to řeknu úplně blbě, chtěla jsem si vzít život. Přijel a já mu povídám, od někam mě odvez, já už tady bejt takhle nemůžu, opravdu chtěla jsem si vzít život, kdybys nepřijel, já nevím, kdybys přijel třeba o 2, o 3 hodiny díl, tak jako třeba by se to stalo.
4: Nebál jste se v tu chvíli?
5: No bál, určitě no. Bál. A to jsme jeli teda na psychiatrii, tam jsme byli, s ní promluvili 2 minuty a pak tam šel jsem já k psychiatrovi, ten tam se mnou asi 3/4 hodiny vypravoval, no a nic, pak jsme jeli domů, ono mě ještě pomalu vynadala, že ona je nemocná, proč se psychiatr bavil se mnou. Špatný slovo, já pám asi, ona si ví, co děláš, tak co dělá, tak uvidíme, no. Jediný pak, co bylo dobrý, že v podstatě k nám do krámu jezdila nějaká paní doktorka z Prahy, která měla nahrádku chalupu a tady si ji viděla, protože se znali tak jako trošku, tak si ji vzala do Prahy a tam mi to prostě dostala. Úplně jinou, tady by bývalo na psychiatrii, co šla, tak tam mi dali prášky a to by bylo úplně, byla úplně pitomá a nic z toho nebylo. A tady paní doktorka tady dala teda dohromady. Pak už se to začalo značně rychle zlepšit a to už byla radost.
4: To už jste se začal usmívat i vy trochu.
5: No jo, tak to už jsme začali chodit a už to už začínalo trošinku pracovat a tohle a už to šlo. To už bylo dobrý.
4: Takže jste věřil, že se z toho dostane?
5: No věřil, no. Určitě věřil. No, že to půjde pomalu, to je jasný, no, ale takže se z toho dostane nějakým způsobem, no.
4: Když se pak stav začal zlepšovat, co vy jste z toho pociťoval?
5: No tak měl jsem radost samozřejmě. To jako jo, to bylo dlouhý, no, ale jako to bylo vidět výsledky, že jo, jako když už se to zlepšilo, tak jo, to už, pak to bylo už dobrý.
3: No začal mě dávat cíle. Právě uzdravoval mě tím, že mě začal dávat cíle. Paní doktorka, paní profesorka Krejčí, tenkrát se jmenovala, mě dala zákazy, nesměla jsem vzít do ruky počítač, nesměla jsem jít do toho našeho biznisu, do toho kšeftu. Prostě měla jsem úplně režim a to dlouho, to asi rok. A dávala mě spíš prášky na povzbuzení mozkové činnosti, prokrvení a tak dále a ne utlumující. No ale prostě dával mě cíle, to jak jsme říkali, že dojedeme na ty, nejdřív to bylo, obejdeme větší les, protože já jsem nemohla jít mezi lidi, mně připadalo, že lidi na mě blbě koukají nebo tak, tak jsme chodili večír do lesa, nebo, a to mě musel přemlouvat, tak jdem. Zvládla jsi to, pak vždycky pochválení, seš dobrá, zvládla jsi to. Tak jako to bylo po takových kusech, vemte si, že to trvalo opravdu roka půl. No a jak přidával ty cíle, to bylo jako se sportem, tak s tímhle, jak přidával ty cíle, co zvládnem, co uděláme a tak dále. Až když říkal, až na kole objedeš Jizidierské jezero, tak budeš zdravá. Tak jsem pak na tom kole, jsme objeli to Jizidierské jezero 90 km za 30 stupňového vedra a ještě proti větru. No, takže z tohohle toho mě dostal, za tomu jsem nesmírně vděčná. No a potom, když jsem se totálně zrámovala na lyžích a byla jsem přes rok na vozejku. Tomu nikdy nezapomenu, vlastně 3 takový veliký traumáče si se mnou prožil, kdy fakt teda někdo jiný by se třeba na to vykašlal, ale jako ne.
4: Klobouk dolů. Vy jste takový tvrdák, Jirko, jo? To nechcete možná dát najevo, ale obdiv vůči vám. Ona se vám vlastně takhle Zdeňka vyznala, že vám děkuje za to, že jste jí pomohl. A to musela být, řekl bych, pro chlapa docela velká oběť, postarat se o rodinu, o ní, o děti, o domácnost. Jste musel mít velkou sílu.
5: No tak to já vím, že jsem jí pomohl, to já jsem si to uvědomil.
3: Za ten život i v té nemoci jsem vždycky věděla, že se zkrátka o něj můžu opřít. Já bych chlapa babu nechtěla, jako chlapa, o kterého se nemůžete opřít. Co s ním?
5: Já si myslím, že to je normální. Mně by nepřipadlo jinýho nějak to udělat jinýho. No rozhodně bych kvůli neodešel kvůli tomu, že je třeba nemocná vodní. Proč? To přesně není důvod. To je jako, to je blbost.
4: Jste ráda, že ho máte?
3: No jsem, no určitě jo. Určitě jo.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali pro dnešek, nám vyprávějí manželé Zdeňka a Jiří Tučkovi.
2: Letos už oslavili 50 let manželského života. Mají se moc rádi. Jak se po těch letech znají? Vědí o sobě všechno?
1: Zkusili jsme to ověřit několika stejnými otázkami, které každý z nich dostal zvlášť, aby se navzájem neslyšeli.
2: Jejich odpovědi jsme složili dohromady a vy si je teď můžete poslechnout.
3: Vzpomenete si, jaké náušnice nebo náhrdelník tehdy Zdeňka nosila, když jste se poznali?
4: Ježiši, nosila řetízek, to jo. A náušnice měla, myslím, s nějakým modrým kamínkem.
5: Zlatý náušnice. S kamínkem modrým.
3: Co mu tehdy nejvíc slušelo podle vás?
5: Kraťasy. Riflový jako haberovky. Víte, měl krásný nohy.
3: Vy jste oba na ty nohy, co?
5: Jo.
3: No a jako správná ženská, když jste začali spolu chodit, měla jste touhu ho třeba obléct, něco mu koupit, poradit mu nebo tak?
5: No komplet se musel převlíknout. Jako, tak jak chodil ustrojenej, to bylo hrozný.
4: Ono se jí nelíbilo nic, ona jak dělala v textilu, tak byla jako na tu módu víc taková to, takže pak teprve mě ustrojila, no. Ona si mě pak ustrojila, jak chtěla už pak.
3: Jak jste jí něžně říkal?
4: Říkal jsem jí děndi, ale to bylo, jako to jí říkali, jako už doma. Předtím a mě se to líbilo takový, no, to bylo.
3: Jak vám něžně říkal?
5: Miláčku, Zdení, ale jinak ne, nevím.
3: Váš první syn, Jakub, kdo mu vybral jméno?
4: No, to jsme se společně na tom tak dohodli, no. To jsme se shodli, no. Horší to bylo u holky, tom jsme. Já jsem chtěl Zuzanku a ona nechtěla Zuzanku.
5: No, to měla být podle něj Zuzanka. To jsem si jako já tu Barboru tak nějak prosadila. No, nebo prosadila, ono se mu to pak líbilo, ale chtěl původně Zuzanu.
3: A co vám se nelíbilo na Zuzaně?
5: Ucucená Zuzana, nevím.
3: Co uděláte jako první, když přijdete do koupelny?
5: No, rozsvítím.
4: Já to nevím, ona stává v 5 ráno, já v 8. Jediný, co vím tu 100%, že si udělá ráno kafe. No, ale to si nedělá v koupelně.
3: Co jste dělával jako první, když jste přišel třeba domů?
4: Když byla manželka doma, jak jsem ji pozdravil, ale jako jinýho tak ne, no.
5: Pusu, dal mě pusu.
3: Jaké šaty má nejraději? Co nejraději nosí?
4: Teďka takový hodně volný to a dřív hodně nosila minisukně. Váska.
5: Prostě, no, minisukně jsem měla ráda.
3: Kam vás nejraději líbal?
5: To se nedá říct.
3: Protože to do rozhlasu.
5: Protože to je do rozhlasu.
3: Kam jste svou ženu kdy nejraději líbal?
4: Tak spíš dolů, no.
3: Jaká část jejího těla je pro vás nejvíc sexy, na pohled taková pěkná, za kterou by se ani dneska nemusela stydět?
4: Tak já myslím ten vršek, já jsem horňák, že jo?
3: Jaká část jeho těla je pro vás sexy?
5: Zadek a nohy.
3: Jakým stylem se držíte za ruce?
5: No, my jsme se hodně vodili za ruce a i teď ve stáří se hodně vodíme za ruce, ale teď dřív to bylo jiný, ale teď mě musí držet, abych mohla chodit, že jo, tak to je vždycky s takovou oporou už i do lokte, ale dřív jsme tak jako normálně, on mě chytil za ruku.
3: Vaši sevřel tedy.
5: No,
4: spíš si myslím, že já ji chytím takhle, že ji jako, tak jako, že ji chytnu.
3: Vložíte si její ruku do své?
4: No.
3: Kdo zavírá oči při líbání?
4: Nevím, já asi jo, taky někdy, určitě. Když nekoukám, jestli někdo nekouká.
3: Kdo zavírá oči při líbání? Nebo zavíral?
5: To nevím, když jsem je měla zavřený. Jestli mám taky.
3: Jo, taky.
5: Jo.

0: Zdeňka a Jiří Tučkovi přivedli na svět dvě krásné, zdravé děti. Prvorozený Kuba se narodil o Vánocích roku 1978.
1: Jeho příchod na svět ale Zdeňka odsouvala. 25. prosince totiž v televizi vysílali v premiéře komedii Jak dostat tatínka do polepšovny. Chtěla ji vidět. A tak porod odložila až na druhý den ráno.
2: Když už to tu padlo, ten film Jak vytrhnout velrybě stolečku nebo Jak dostat tatínka do polepšovny, nebylo to trochu i o vás? Neskoušel jste taky takhle syna nahoru dostat? Nakonec jsme tady kousek od takových skal.
3: Zkoušel, ale jeho to netankovalo, nikdy ne. Toho to vůbec nebavilo a zase na toho stranu, já jsem rád. Ale no pak se seznámil tady s tou nynější, to její manžel bývalej, ten někde zahynul pod lavinou. No a tak jako něco zkoušeli, tak jsem pak s nima byl zase líst, tak to jako začal trošku. A no ale pak to opadlo jiný práce, ale vnuk začal na stěně, tenhle ten a tak s ním jsem chodil jako na stěnu a to. Byl dobrý, mně se líbilo, jak leze všechno. A přestalo to bavit. Ze dne na den řekl, já už tam chodit nebudu, mě to nebaví.
2: Je nějaký jeden okamžik, který byste třeba vypíchla, kdy vás děti dojeli?
4: Dojmutá jsem třeba neustále z toho, že i můj téměř 50-letý syn mě každý den třeba je schopen obejmout, dáně pusu a tak dále. To je pěkný, jo, že se chová takhle jako neustále. Jako jsem dojatá z jejich chování, protože se opravdu chovají jako pěkně a chovají se i k sobě pěkně. Myslím si, že to vychovávají i v těch dětech.
2: Co vy dva? Ještě se držíte někdy za ruce, obejmete se, dáte si pusu i v tomhle věku?
3: Tak za ruku se držíme každou chvíli.
4: Sex po 70 je nejlepší.
2: Pro toho, kdo třeba ještě nedosáhl toho věku, jenom popišme si, jaká je ta láska v tomhle věku.
4: Máme se možná rádi víc, než jsme se měli ze začátku, protože jako mladý člověk to tak nebere, ale s tím, jak přibývají roky a vůbec jako po těch letech, jako asi si nedovedem jeden bez druhého představit bejt. A je to hrozná představa, že tady zůstane jeden sám.
3: Tak nějako, no. Tak by se to dalo říct.
2: Jste rád, že jste se potkali?
3: Jo.
2: Máte i slzu v oku.
3: No jo, no, tak já nejsem asi takový tvrdák taky. To já tvrdý jsem, ale na takovýhle věci osobní citlivý, to jsem měkej. Kdyby to bylo nějaký honění do kopce, tak tam jsem to dej. Ale takhle to je takový slabší, no.
2: Když to k tomu patří, tě to hezké dát ty city najevo.
3: Patří, no.
2: A myslím si, že by se lidé měli říkat, co k sobě cítí. Někdy to možná chybí.
3: No a tak my si to řekneme, když my tady prosedíme tolika hodin.
2: Kdybyste si měla vybrat sousloví, které nejvíc vystihne tu vaši lásku, řekla byste, mám tě ráda, jsem šťastná, nebo miluju tě?
4: Asi všechny tři. Asi všechny tři. A jako na svatební oznámení, když jsme se brali, jsme si dali jeden verš a ten teda jako jde celým naším životem a vždycky si ho připomínám. Je teda z Bible. Je to 1. Korinským 13. kapitola 13. verš. Nyní zůstávají tyto tři: víra, naděje a láska.
2: To je hezký, že to člověk cítí celý život, ne?
4: No asi jsme si to vybrali, protože jsme si říkali, že to pro ten náš život je takový stěžejní.

0: Zdeňka a Jiří Tučkovi už vědí, co je důležité, z čeho neslevit. A jejich láska je pevná jako skála. A věří, že na její vrchol půjdou ještě hodně let společně. Tam nahoře už pak bude kousek do nebeského ráje.
1: Jak už kdosi chytrý řekl, skutečná láska je pevná jako skála a jemná jako hedvábí.
0: Každý z nás občas potřebuje cítit pevný stisk, jemné náručí a slyšet něžná slova. Nikdy tím nešetřete. I vám se budou jednou hodit. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770.

0: koalice proti suchu vznikne v pondělí. Vysoké teploty mění režim dětských táborů. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Na boj proti suchu a stavbu nových přehrad chce vláda vydat 4 miliardy korun. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí má taky obnovit Národní koalici proti suchu.
1: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu připravuje legislativu.
2: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
1: 4 miliardy mají jít i na propojování vodohospodářských sítí nebo zadržování vody v krajině. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě, pokračuje šéf hnutí STAN Vítra Kušan.
3: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
1: Průtoky většiny českých řek jsou letos v létě na minimech, někdy i historických. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Víc než 355 dětských táborů je letos nahlášených v Jihočeském kraji. V parných dnech musí jejich vedoucí přizpůsobovat program vysokým teplotám. Děti by měly méně běhat na slunci, dostatečně pít a mít možnost se ochladit nebo odpočívat. Pokračuje krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Daniela Verdánová.
4: Děti se hýbou. Není možné, aby zůstaly jenom bez aktivity, ale je třeba tu fyzickou aktivitu omezit, jak jde nejvíce. Určitě je vhodné se koupat, přijímat dostatek tekutin, nenutit je do jídla. Ten, kdo špatně to teplo snáší, ať si klidně jde lehnout.
0: Zpráva středověkého Helvštína na Přerovsku zaznamenala v červenci nejvyšší návštěvnost za posledních 5 let. Vstupenku si koupilo zhruba 15 tisíc turistů. První prázdninový měsíc loni jich bylo 7 tisíc. Pokračuje Pavlína Jindřová ze zprávy Hradu.
5: Z celkové návštěvnosti je pak patrné, že v měsících květnu a červnu byl zájem o návštěvu Helvštína o něco nižší, což bylo pravděpodobně způsobeno opravou příjezdové cesty k hradu, kdy tedy turisté museli využít náhradní objízdnou trasu a to mohlo tedy odradit řadu potenciálních návštěvníků. Tudíž nás o to více těší, že po skončení uzavírky na konci června se tento zájem znásobil.
6: Počasí.
0: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26, na horách kolem 22. O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most u nájezdu ze Strašnic je uzavřený pravý pruh. Jsou tam hasiči, zasahují u požáru vagonů na nedaleké trati. A na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice se zkracuje kolona. Začíná na kilometru 175, osobními auty je to na 25 minut ke sjezdu na Bratislavu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak to byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
6: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Dnes večer tedy v divadle s odkazem na prvopočátky humoristické povídky, protože autor takových titulů, jako jsou Podívejte se do knihovny, najdete tam Kruté šprýmy, Léčba neklidem nebo Hranaté vejce, totiž anglický spisovatel, z jehož díla dnes budeme vybírat, Hector Hugh Munro, známý pod pseudonymem Saki, je zcela právem považován za průkopníka tohoto oblíbeného literárního žánru. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Anglický spisovatel, a říkejme mu tedy pro dnešek už jenom tím literárním pseudonymem Saki, se, jak už řečeno, v literárním světě proslavil co by průkopník a mistr novodobé humoristické povídky. Za všechny teď alespoň jeden komentář z řady Sakiho čtenářů. Tyhle povídky jsou pro mě balzámem na duši. Čiší z nich pohoda, i když tedy některé příběhy nekončí zrovna šťastně. Autor je ale napsal vybroušeným stylem a jazykem. A samozřejmě nechybí ani typický smysl pro humor.
2: Reginaldův výlet se zpěváčky. Nikdy, napsal Reginald svému nejmilejšímu příteli, nebuď průkopníkem. Raní ptáče všecko odskáče a osudem prvních křesťanů jsou nejtlustší lvy. Reginald svým způsobem průkopníkem byl. Nikdo jiný z jeho rodiny neměl vlasy hrající do Tiziánova ani hravý smysl pro humor. Za to měli na stole vždycky vázu s petrklíči. Z toho plyne, že nikdy nechápali Reginalda, který chodil pozdě k snídani, oždiboval topinku a vyjadřoval se neúctivě o všeho míru. Rodina pojídala kaši z ovesných vloček a věřila všemu, dokonce i předpovědi počasí. Proto si rodina oddychla, když se farářova dcera ujala úkolu Reginalda převychovat. Jmenovala se Amábela. To byla jediná výstřednost, kterou si farář dovolil. Amábela byla považována za krasavici a intelektuálku. Nikdy nehrála tenis a říkalo se o ní, že přečetla Mátlinkův život včel. Když člověk v malém venkovském hnízdě nehraje tenis a nadto čte Máterlinka, patří nezbytně mezi intelektuály. Kromě toho byla dvakrát ve Fécampu, aby pochytila správnou francouzskou výslovnost od Američanů, kteří tam tráví léto. Měla tedy dostatečnou znalost světa, jakou je možno pokládat za užitečnou při jednání se světákem. Z toho důvodu si rodina gratulovala, když se Amábela ujala převýchovy jejího svéhlavého člena. Amábela zahájila operaci tím, že svého nic netušícího žáka pozvala na svačinu do farní zahrady. Věřila totiž na zdravý vliv přírodního prostředí, neboť nikdy nepoznala Sicílii, kde je tomu jinak. A jako každá žena, která kdy kázala nutnost pokání vzpurnému mladíkovi, zdůrazňovala mu hříšnost planého života, jež se vždycky zdá daleko skandálnější na venkově, kde lidé vstávají se skřivánkem, aby se podívali, jestli se jim přes noc neurodila nová jahoda. Reginald jí připomněl biblické polní kvítí, kteréž nepracuje aniž přede, a přece ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl oděn tak skvěle jako ono. Ale to pro nás není příklad k následování, zalapala po dechu Amábela. Bohužel si to nemůžeme dovolit. Kdybyste jen věděla, co z toho mám nesnází, když se snažím vyrovnat se polnímu kvítí v jeho umělecké prostotě, jste opravdu nezřízeně ješitný na svůj zevnějšek. Řádný život je neskonale důležitější než to, jak vypadáme. Souhlasíte tedy se mnou, že to jsou dvě nesmiřitelné věci? Právě tak se nedá smířit řádný život s živým řáděním. Amábela si začala uvědomovat, že sama rozhodnost vždycky k vítězství nestačí. S odvěkou houževnatostí svého pohlaví tedy zanechala frontálního útoku a jala se zdůrazňovat svou práci mezi farníky, ve které jí nikdo nepomáhá, svou duševní osamocenost a svoje nesnáze, a v pravou chvíli vyrukovala s jahodami se šlehačkou. Poslední argument na Reginalda zřejmě zapůsobil, a když mu jeho preceptorka navrhla, aby zahájil činorodý život tím, že jí pomůže dohlédnout na výroční výlet bukolických dítek z místního sboru chrámových zpěváčků, oči se mu zaleskly nebezpečným nadšením člověka právě obráceného na víru. Reginald však zahájil činorodý život sám a bez Amabely. Ani nejctnostnější ženy nejsou obrněny proti rose v trávě, takže Amabela ulehla s nastuzením. Reginald v tom spatřil zásah prozřetelnosti. Celý život snil o zrežírování výletu chrámových zpěváčků. Se strategickým přehledem zavedl své plaché svěřence s ostříhanými makovičkami k nejbližší lesní říčce, dovolil jim koupat se a pak se usadil na jejich odložené šatstvo a pohovořil s nimi o jejich bezprostřední budoucnosti, která měla podle jeho rozhodnutí záležet v bakchanském průvodu městečkem. Předvídavost mu vnukla, aby pro tu příležitost opatřil zásobu plechových píšťalek, ale objev kozla v blízkém sadu doplnil plán skvělým dodatečným vnuknutím. Vysvětlil svým svěřencům, že správně by měli být oděni v panteří kůži, ale za daných okolností dovolil vlastníkům pokaňkaných kapesníků, aby se přioděli jimi, což také vděčně učinili. Vzhledem k nedostatku času si Reginald uvědomil, že své třesoucí se neofity nestačí naučit žádné hymně na počest Bakchovu, a tak je vypravil na cestu seznámější, i když méně příhodnou, hymnou abstinentní. Konec konců poznamenal, záleží na duchu, v jakém je věc míněna. Podle osvědčené etikety dramatických autorů o premiérách zůstal diskrétně v pozadí, zatímco procesí s nesmírným ostychem a s kozlem vykročilo truchlivě k městečku. Zpěv odumřel dávno předtím, než průvod dorazil na hlavní třídu, ale žalostné kvílení píšťalek vylákalo obyvatele na zápraží. Reginald tvrdil, že něco podobného viděl v obrázkových knihách. Obyvatelé však nic podobného neviděli nikdy v životě a také to otevřeně prohlašovali. Rodina Reginaldovi nikdy neodpustila. Neměla prostě smysl pro humor.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Sakyho popularitu mezi čtenáři lze docela dobře srovnávat třeba s Oscarem Wildem nebo G.B. Shawem. Dokonale promyšlené lsti a pasti na druhé jsou častým kořením jeho příběhů a vyniká v nich mezi jinými autorův oblíbený hrdina, mladý lord Clovis, pro nás tedy dnes Victor Price. Je to tak trochu škodolibý mladík se zálibou v těch nejroztodivnějších žartech.
3: Každý člověk má svůj význam, tedy i Cornelius Epin. Potkal jsem ho u Lady Blemleyové při jednom odpoledním čaji. Upřímně řečeno, domnívám se, že pan Epin je blbec.
4: Jsem vědecký pracovník a jako takový si dovoluji tvrdit, že věda dosahuje v posledních desetiletích udivujícího pokroku.
5: To nám vážně chcete namluvit, pane Epine, že jste objevil způsob, jak naučit zvířata mluvit lidskou řečí?
4: Ano, sire Wilfried, vlastně ne, sire Wilfried, nechci vám nic namluvit, ne, já ho opravdu objevil.
5: A náš drahý starý kocomůr je váš první úspěšný žák, ano?
4: No, tím problémem se zabývám už 17 let, ale teprve v posledních 8 či snad v 9 měsících jsem byl odměněn zábleskem úspěchu. Experimentoval jsem s tisíci a tisíci zvířaty, ale v poslední době jenom s kočkami. Jsou to podivuhodní tvorové. Báječně se přizpůsobili naší civilizaci a přitom si zachovali všechny své vysoce vyvinuté instinkty. A tu a tam mezi nimi člověk narazí na výjimečný intelekt.
5: A kocomour má výjimečný intelekt, pane Epine?
4: Když jsem se před týdnem seznámil s vaším milým kocomourem, okamžitě jsem si uvědomil, že v jeho případě mám co dělat se super kocourem, vlastně nad kocourem, s mimořádnou inteligencí. A tak jsem s ním začal experimentovat.
5: No a?
4: No, přiblížil jsem se k cíli.
6: Sire Wilfriede, skutečně musíme poslouchat takové hlouposti?
4: Ale to nejsou hlouposti, slečno Reskrová. Já s kocomourem dokázal neuvěřitelné věci a teď jsem u cíle.
6: Tvrdíte, pane Epine, že jste kocomoura naučil chápat a vyslovovat krátké věty o jedno až dvouslabičných slovech?
5: Jako papouška?
4: Ne. Slečno Reskrová, takto po slabíkách učíme mluvit malé děti, divochy, zaostalé, dospělé a třeba i papoušky.
6: No ano.
4: Ale s vysoce inteligentním tvorem si musíte počínat jinak.
3: Opravdu se, drahý příteli, domníváte, že ten vypelichanec je nějak inteligentní?
5: No to. Lovi si, neurážete laskavě toho milého tvora.
3: Ne, promiňte, ale...
4: Kocomour! Kocomour mluví naší lidskou řeči naprosto plyně.
3: Absolutní blbost, drahý příteli.
7: A neměli bychom toho kocoura sehnat, abychom s ním tedy pohovořili?
4: To by bylo nejlepší, Lady Blemlyová.
5: Podívám se po něm a předem s ním celou věc prokonzultuji.
3: Nežertujte, sire Wilfriede, váš kocomour je geniální stvoření. Stejně jako pan Ebin.
4: Jistě.
5: Přátelé, našel jsem ho. Podřimoval kuřáckém pokoji, řekl jsem mu, aby se šel nasvačit a...
3: Co říkal?
5: Že půjde, až se mu bude chtít.
7: Vy jste zašílel, můj choti.
5: Taky se mi zdá.
4: Je to největší úspěch vědy od vynálezu žárovky.
3: A vidím, že náš kocour právě přichází.
7: Chtěl bys trochu mlíčka, kocomourku?
8: Pro mě, za mě.
7: Tak hned ti naliju. Tak, promiň, trochu jsem rozlila.
8: Můj koberec to není.
7: Kocomoure.
8: Co je?
7: Bylo to pro tebe těžké?
8: Co jako?
7: Naučit se lidské řeči.
8: Nemám rád otravné otázky. Odpovědi na ně stejně nic nevyřeší.
7: Tak. A mohl bys nám něco říct?
8: Přijde na to co?
7: Chce se někdo na něco zeptat? Ano, paní Pellingtonová.
9: Co si myslíš o lidské inteligenci? To je dobrá otázka, ne?
5: Velmi dobrá, Mavis.
8: Čí inteligenci máte konkrétně na mysli, paní Pellingtonová?
9: Třeba například mou.
8: Uvádíte mě do velkých rozpaků. No, když šlo vaše pozvání k nám, sir Wilfried důrazně namítal, že nezná ženskou se zakrslejším mozkem a že je obrovský rozdíl mezi pohostinností a péčí o slabomyslné.
5: Lady
8: Blemlyová na to řekla, že právě pro tu zakrnilost mozku vás zve, poněvadž jinak nemůže při nejlepší vůli přijít na nikoho tak debilního, aby si koupili jich staré auto.
7: Kocomoure, to přeháníš.
8: Nepřeháním. Paní Pellingtonová, jde o auto, kterému všichni říkají Sisyfova pomsta, protože ho stačí tlačit a pak vjede i do kopce.
7: Kocomoure, to auto nehrálo při pozvání paní Pellingtonové vůbec žádnou roli.
9: Ráno jste mi říkala, Lady Blemlyová, že vaše auto je jako stvořené pro mé sídlo v Devonshire.
7: Ale já to tak
8: myslela. Chce si ještě někdo na něco zeptat?
3: Major Barfield se hlásí.
10: A co ty tvoje pletky s tou mourovatou číčou ze stájí? Co, kocomoure?
8: Co mi týkáte, majore? Do školy jsme spolu nechodili a nestudoval s takovými zaostalci, kteří nevědí, že o podobných záležitostech na veřejnosti obvykle nediskutujeme.
10: Nemyslel jsem to zle.
8: Myslel. Už z let mého pohledu na vaše chování v našem domě bych soudil, že jste zlomyslný člověk. Jenže vy nevíte, co já vím. A když už jste si začal, co kdybychom převedli řeč na vaše avantýry?
10: Nic takového neexistuje.
8: Aha.
7: Nechtěl by se s kocomoure podívat, jestli ti už kuchařka připravila večeři?
8: Děkuji pěkně, nechtěl. Takhle brzy po svačině ne. Nechci chcípnout z přejedení, i když by se to možná někomu hodilo.
5: Kočky mají přece devatero životu.
8: Ale pouze jedna játra.
7: Lady Blemlyová, to necháte toho hnusného kocoura, aby nás všechny zostuzoval.
3: Tak mě napadá, že kolem oken ložnic většinou vede římsa.
8: Daj se na ně chytat, holuby.
9: Nikdo nemá právo dívat se nám do soukromí.
8: Pomyl.
3: Třeba by se mu dala sehnat bedínka bílých myší.
8: Uplatky neberu.
6: Proč já jsem sem jenom jezdila? Proč?
8: Podle toho, co jste říkala včera na kroketu paní Körnitové, přijela jste se sem najíst. Říkala jste, že neznáte otravnější tupceny jsou Blemliovi, ale že mají alespoň tolik rozumu, aby zaměstnávali prvotřídního kuchaře, že?
6: To je skandál! Pane Epine, vy jste ničeho!
4: Já za to nemohu, já jsem vědec, prosím.
8: Abych to dokončil. Říkala jste, že kdyby toho kuchaře neměli, stěží by někoho nachytali, aby sem přijel po druhé.
6: To není pravda! A paní Körnitová to může potvrdit.
8: Paní Körnitová toho asi moc nepotvrdí, taky si smočila.
5: No tak, kocomourku, zastav už příval své výřečnosti.
8: Sami jste si o to řekli. Tedy paní Körnitová opakovala vaši poznámku Bertimu Fantánovi a u vás navíc dodala. Ta ženská je pěkná vyžírka. Za 4 jídla denně by vlezla buchvíka, a taky to už vidět na jím pupku. Pupku tady není těhotná.
6: Taková nestoudnost!
8: Berti Fantán k tomu podotkl. Promiňte, musím se omluvit.
7: Kam běžel?
3: Zahlédl jsem kocoura Tomas Fary. Tomu kocomour nemohl odolat. Tom tady nemá co dělat.
4: No, přece jenom se v těch kočkách projevují zvířecí pudy, takhle odběhnou přímo uprostřed řeči.
5: Pane Epine, domnívám se, že vědecká činnost by měla sloužit blahu lidstva.
3: Já bych pana Epina hájil. Spousta vynálezů je vysloveně protilidských. Nejde jenom o kanony, ale například taková instituce manželství.
7: Nechte si ty vtipy, Clovisi.
4: Ale že je to zázrak?
6: Ponesete odpovědnost, pane Epine.
9: A co, když kocomour naučí mluvit i ostatní kočky? Co potom, pane Epine?
4: No tak je na nejvíc možné, že do svého umění zasvětil svou přítelkyni ze stájí, ale jinak snad ne, to ne, ne.
6: Přestože je kocomour cenné zvíře, přestože já jsem ochránkyní zvířat, Lady Blemliová nemohu než navrhnout okamžité utracení obou koček.
7: Zabít je, slečno Reskrova?
10: Jako voják se hlásím dobrovolně k vykonání poprav.
5: To je nehumánní.
3: Humánnost musí někdy stranou, zvlášť když jde o kolektivní zájem.
6: Správně, Clovis.
7: Mě také nedělala poslední čtvrthodinka dobře. Máme ho rádi. A nebýt toho zrůdného vynálezu pana Epina, vůbec bych o jeho utracení neuvažovala.
4: Přece ho nechcete zavraždit, Lady Blemliová, je to dítko mé vědy?
10: Mohl bych je prostě utopit, co říkáte?
5: Strychnin do žrádla by byl kulturnější. Našeho kočího to bude strašně mrzet, ale řeknu mu, že u obou koček propukla zvlášť nakažlivá prašivina a že mám strach, aby se mu nenakazili koně.
4: A co můj objev? Má budoucnost. Víte, kolik let trpělivé práce jsem na tom strávil? 17, prosím. 17!
6: Jděte experimentovat s krávami, Epine. Ty jsou pod kontrolou a nepolezou po římsách.
9: Nebo se slony do zoo. Prý jsou vysoce inteligentní a neplíží se lidem pod křesly a takže.
5: Dám jim ten strychnin.
7: Hlavně, aby se kocomour brzy vrátil.
3: Mohl by vás pomluvit v okolí.
6: To by byla katastrofa.
3: Už by vás nikdo nezval na jídlo, že, slečno Reskrova?
7: Clovisi, to bylo nevhodné.

0: Nevrací se.
1: S tou kočkou ve stáji jsem to vyřešil.
2: Mohu se vydat na průzkumnou akci do terénu a pokusit se ho odstřelit.
3: Je tam tma a stejně byste ho asi nenašel, majore.
0: Proč by ho major nenašel? Má výcvik.
2: Samozřejmě.
3: Podle mě teď Kocomour sedí v redakci místních novin a diktuje první pokračování svých pamětí. Bude to senzace dne.
0: Clovisi, nevím, proč musíte neustále tak nemístně žartovat.
3: Beru si příklad z Kocomoura. A teď jdu spát.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Po zmíněném originálním zážitku s kocomourem se náš, tedy náš Sakiho hrdina Lord Clovis teď vydává na návštěvu své tety. Ale nebyl by to jeho potměšilý autor, kdyby mu do cesty na stránkách svého vyprávění nepřihrál jednu nečekanou náhodu a s ní i další dobrodružství.
2: Nastoupil jsem tedy do vlaku jedoucího do městečka, v němž teta žila. Nešťastná náhoda chtěla, abych cestou vystoupil na jakémsi venkovském nádraží. Chtěje si koupit sklenku piva. Než se mi to však podařilo, vlak odsupěl i s mými zavazadly a já na nádraží osjezel. Zamyslel jsem se tedy nad tím, co dělat, neboť další vlak tudy projížděl až za 24 hodin, když tu ke mně přistoupila energická dáma středních let.
3: Vy musíte být pan Hope, domácí učitel, že?
2: No, vidina 24 hodin strávených na nádraží mě přiměla, abych připustil, že jsem domácím učitelem.
3: Já jsem paní Kebrlová a přijala jsem pro vás. Kde máte zavazadla?
2: Někam se mi zaběhla.
3: Hrůza, jak jsou dnes ty železnice nespolehlivé. No nic, moje komorná vám něco najde v šatníku mého muže. Nastupte si. Víte, mám skvělé děti. Claude a Wilfried jsou delikátní a senzitivní chlapci. Irena má značně vyvinutý umělecký temperament. A Viola? Violka patří jednoznačně ke klasickému typu dětí 20. století. Je totiž moderní.
2: Máte zřejmě pozoruhodné děti.
3: To jistě. Nechci, abyste je pouze učil. Chci, abyste v nich vzbudil o učení ryzí zájem. V hodinách dějepisu například se je musíte snažit přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili. A nevtloukat jim do hlav jenom spousty jména, dát. Samozřejmě čekám, že s nimi budete párkrát týdně mluvit při jídle. Francouzsky? Francouzština je velice...
2: 4 dny v týdnu budu mluvit francouzsky a zbývající 3 dny rusky.
3: Rusky?
2: Ano, rusky.
3: U nás nikdo rusky nemluví. Ani nerozumí.
2: No to mě vůbec nepřivádí do rozpaku.
3: No.
2: Lidé si obvykle nepřipouštějí důležitost ruštiny. Ale to je zaostalé. Musíme si uvědomit, že domluvit se je nutné i z hotentoty. Pozor! Když je jí hodně.
3: Držte se! No,
2: díky. A s většinou Rusů se jinak než rusky nedomluvíte.
3: Ano. Jak se vám líbí můj nový automobil?
2: Jezdíte skvěle. Chápu, že podporujete britský průmysl a proto jezdíte v tak prostředním voze. Ale moderní člověk je schopen zapomenout na omezený nacionalismus a zakoupí si kvalitní zboží. A to i když je zahraniční výroby.
4: Doufám, že vám chutná naše víno.
2: Drahý pane Kebrle, pít se dá všechno, že?
4: Toto víno nám doporučili nejlepší odborníci z kraje.
2: Ano, mohu vám s dobrým srdcem doporučit jinou vinařskou firmu. Možná bude ještě lacinější než ta, od které berete tento nektar. Do jejich rukou se můžete svěřit beze strachu, že si uříznete příliš velkou ostudu. Ale jinak, na zdraví.
4: Na zdraví.
3: Dostali jsme na vás od kanovníka Týpa velice dobré doporučení.
2: No, no.
3: Ano. Řekla bych, že si vás velmi považuje.
2: No, díky.
3: A podle mě je kanovník opravdu vzácný člověk.
2: Kanovník Týp? Je nesporně roztomilý. Když přiznejme si, pije jako duha a bije svou ženu.
4: Ale, pane...
2: Hope.
3: To snad přeháníte.
2: Abych byl spravedlivý, musím uznat, že ji nebije bez příčiny. Paní Týpová hraje bridge tak, že bych z toho sám někdy vyletěl z kůže. Její vynášení a hlášky omlouvají u jejího partnera jistou míru brutality, ale vylít na ní jedinou láhev sodovky v neděli odpoledne, když už se jiná nesežene, to svědčí o bezohlednosti k ostatním hráčům. Představte si, pít neředěnou whisky. Tomu nemohu odpustit.
3: Je to možné?
2: No, řeknete si možná, že jsem jednal ukvapeně, ale právě kvůli tomuto incidentu se sodovkou jsem odtamtud odešel.
3: No, obraťme list.
2: Výborně, nikdy se o tom už nezmíním.
4: No. Chtěl jsem se zeptat, čím míníte zahájit zítřejší výuku?
2: Vždy začínám dějepisem.
4: A dějepisem. V hodinách dějepisu je musíte přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili.
3: To už jsem mu vysvětlila.
2: Učím dějepis podle Schartz-Metterklamovy metody.
4: Ovšem.
3: Ireno, prosím tě, co tady děláš? Myslela jsem, že máte hodinu dějepisu.
5: To máme.
3: Tak proč sedíš na okně asi zahalená do vlčí předložky k posteli? A proč Viola?
5: Mám dělat nějakou Romu a Viola je vlčice.
3: Cože?
5: Ne opravdová vlčice, jenom její socha.
3: No to snad.
5: Římani si jí prý moc vážili, ale protože mi tady u okna byla zima, půjčila mi svůj kožich.
3: A kde jsou Klot s Wilfredem?
5: Ti unášejí žabinky.
3: Jaké žabinky?
5: Nevím. Ono se jim nejdřív nechtělo, ale pan Houb si vzal tatínkovou pálku a řekl, že je zmlátí jako žito, když nepůjdou. A tak nakonec šli.
3: Ježiši Kriste!
6: Claude! Počkejte na mě, kluci!
3: Wilfrede? Claude, okamžitě pustíte ty děti! Pane Hoube, co má tahle šílená scéna pro boha znamenat?
2: Počátky římské historie, paní Kebrlová, únos Sabinek. Co pak to neznáte? Dovolíte.
3: To snad.
2: Schartz-Metterklamova metoda učí děti chápat dějiny tím, že je sami sehrají. Zafixují si je tak v paměti, víte? Jestli si ovšem chlapci díky vašemu nepříliš zodpovědnému zákroku budou celý život myslet, že Sabinky nakonec unikly, za to už opravdu nemohu přijmout zodpovědnost.
3: Třeba jste hrozně chytrý a moderní, pane Houpe. Ale musím se přiznat, že bych byla ráda, kdybyste nejbližším vlakem odejel. Zavazadla pošleme za vámi hned, jak přijdou.
2: Nejsem si docela jistý, kde v příštích dnech budu. Můžete mi tady ta zavazadla nechat, dokud vám telegraficky neoznámím svou adresu?
3: Ale jistě.
2: Jsou to jenom dva lodní kufry, golfové hole a leopardí kotě.
3: Leopardí co?
2: No kotě. Vlastně už to není kotě. On je už skoro dorostlý. Každý všední den dostává kuře a v neděli králíka. Po syrovém hovězím to s ním není k vydržení. Vždycky se asi tak hodinu chová jako blázen.
3: No to snad.
2: A automobil mi schánět nemusíte. Docela rád se projdu.

0: Příjezd skutečného učitele musel zákonitě způsobit v duších Keberlových velký zmatek. Ovšem na druhé straně musel na ně působit i nesmírně ozdravně, neboť skutečný učitel se nikdy nepokusí reformovat školství na úkor své kariéry. Přesně řečeno, na úkor svého platu.
1: Oh, jaká to pro tebe musela být otrava, drahý Clovisy. Jaká hrozná otrava zmeškat vlak a muset zůstat přes noc u cizích lidí.
0: Ale kdepak já jsem se ohromně bavil, tetičko. A že se tak ptám, kdo jsou ti lidé, které tu dnes u tebe potkám? Víš, abych neřekl něco...
1: Loda Pebema znáš. Pana plukovníka Hemptna a jeho chuť také, ne?
0: Ano, ano. Kdo jsou tamhle ti dva?
1: To je Leonard Bilsita s Mátí. On je prostě fantastický, Clovisy. Alespoň jeho matka to tvrdí.
0: A čím pak je tak pozoruhodný, tetičko?
1: Byl na Urale.
0: No a?
1: Pochopil tam temná tajemství sibiřské magie. Často hovoří o svých esoterických schopnostech. Jenom si ho večer poslechni.
2: Má to nesmírné, ale opravdu nesmírné možnosti.
3: Ano, syn je génius. To, co pochopil z lidové moudrosti zabajkalských kupců a domorodců...
2: Ale mama...
3: ...je prostě fascinující. Ráda bych vás seznámila. Můj synovec Clovis, paní Hubsová, její syn Leona. Sympatický mladý muž.
2: Rád vás poznávám.
0: I mě je velkým potěšením a zároveň ctí. Vždycky jsem se zajímal o magii.
2: Ano, tak to si budeme rozumět. Já jsem odborník.
1: A tohle je, Clovis, si pamatuješ plukovník Hampton a jeho choť Mary.
4: Mezi námi já tomu Leonardovi moc nevěřím. Je to plácal.
5: Ale vypadá rozkošně, ne?
0: Mohli bychom ho požádat o nějakou ukázku.
1: Clovisy, doufám, že nechceš, aby nás tady třeba uškodili.
0: Něco vymyslím, tetičko.
1: Toho jsem se bála.
5: Máma, skvělý nápad.
3: Věřte mi, přátelé, můj syn před mýma vlastníma očima proměnil... obyčejnou dýni?
2: Mama.
3: V holuba doupňáka?
4: Pozoruhodné, madam, velice pozoruhodné.
5: Drahý Leonarde.
2: Ano?
5: Mohla bych vás o něco požádat?
2: Samozřejmě, jsem vám plně k službám, milostivá paní.
5: Proměňte mě tedy laskavě ve vlka.
0: Mary.
2: To je žart, milostivá paní, že?
4: Nikdy jsem netušil, že máš takovéhle sklony.
5: Pochopitelně jsem myslela ve vlčici. Na člověka by toho bylo moc, kdyby měl tak z nenadání změnit nejen zoologický druh, ale i pohlaví.
2: No to... O takových věcech by se nemělo žertovat.
5: Já přece nežertuji. Myslím to naprosto vážně.
3: Tak tedy, když chcete, tak Leonard... Určitě.
5: Jenom to prosím, nedělejte dneska. Je nás tu jenom 8 na bridge a rozházelo by nám to jeden stůl. Zítra nás bude víc. Zítra mě, Leonarde, prosím, proměňte ve vlčici. Po večeři.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: No a ještě předtím, než dokončíme tu poslední povídku o proměně ve Vlčici, tak tedy ještě několik Sakyho aforismů. Děti jsou nám prý dány, aby v nás potlačovaly naše dobré úmysly. Mladí mají své touhy, které se nikdy neuskuteční. Staří mají vzpomínky na to, co se nikdy nestalo. A Saky rovněž tvrdil, že prý ženy a sloni urážku nikdy nezapomenou. Možná bych teď měl říct, že si zbalím své saky paky, to je ale odvozeno z němčiny, to naše sakum prásk, a nechám tedy, ať Lord Clovis dovypráví pro dnešek svůj poslední příběh. Všechno dobré, přátelé.

0: Lorde Pepem, Lorde Pepem, chtěl jsem se zeptat.
1: Ano, Clovisi?
0: Nemáte ve své sbírce šelem nějakou vlčici?
1: Mám. Luizu. Velice pěkný exemplář. Přímo výstavní záležitost. Vyměnil jsem ji předloni za pár polárních lišek.
0: Výborně. Mně šlo ovšem o to, aby to byla dobromyslná vlčice, aby nikomu neublížila.
1: V mé zoologické zahradě je většina zvířat brzy ochočena a Luisa, troufám si říci, má na vlčici povahu přímo andělskou. Proč vlastně chcete dobromyslnou vlčici?
0: Kdybyste mi laskavě zítra večer zapůjčil k zajímavému experimentu.
1: Zítra večer?
0: Ano. Vlci jsou noční zvířata, jak jsem se kdesi dočetl. Takže jí nebude příliš vadit, když se na kutě dostane trochu později, že?
1: No, prosím, ale vlčice není jako knoflíček do límce. Vlčice se obvykle nepůjčuje. Můžete mi vysvětlit?
0: Ano, jak jsem řekl, zajímavý experiment. I vy se jistě pobavíte, Lorde Pepem, takže někdo z vašich lidí by jí mohl posetmění přivést z vaší zoologické zahrady sem.
1: Jistě.
0: S trochou pomoci by jí pak klidně propašoval do zimní zahrady v okamžiku, kdy Mary Hamptonová elegantně zmizí.
1: Tak tohle máte za lubem. Kapku vlastní sibirské magie. A paní Hamptonová jde v té věci s vámi?
0: Mary mi slíbila, že mi pomůže, jestli se 100% zaručíte za Luizinu mírnou povahu.
1: Za Luizu?

0: Dámy a pánové, jak jsem řekl, představa neviditelnosti mě naplňuje přímo živelnou radostí.
1: Leonarde, ano? Udělej konečně něco, co by přítomnou společnost definitivně přesvědčilo o tvých skvělých schopnostech.
0: Ale ano, ano. Proč ne?
2: Správně. Chci se stát vlčicí.
3: Mary.
1: Leonarde, ty to dokážeš. On to dokáže, přátelé.
3: Ano, my všichni si to přejeme.
0: Ano, ano, ano, ale nejprve... Prosím, má někdo z přítomných 3 pence nebo jinou nepříliš cenou maličkost?
4: Ale Leonarde, přece nás nechcete nudit pitomou eskamotáží s mincemi. Na podobné triky nejsme nikdo zvědavý.
2: Proč mi stále nechcete vyhovět? Včera jste slíbil, že mne proměníte ve vlčici. Nebo to snad nedokážete?
1: Leonard dokáže všechno. Opravdu.
0: Už jsem vás varoval, milostivá paní. Je nebezpečné posmívat se těm tajemným silám, které dřímají i ve mně.
2: Nevěřím, že byste to dokázal.
1: Tak to zkuste, Leonarde.
2: Proměňte mě ve vlčici, nebo vám uteču. No tak, dobrá, tak tedy já odcházím. Já odcházím.
1: Mary, kam jdete?
4: Jako budoucí vlčice si šla pravděpodobně hledat do zahrady něco k zakousnutí.
1: Lovi, si už zase nevhodně žertuješ. Co se to děje?
4: Vlčice zřejmě vycedila zuby.
3: Nesmysl. Ale co to do těch hloupých ptáků vjelo?
1: Podívejte se na tu bestii. Co je to za příšeru? Určitě nás pokouše.
3: Jako bývalý důstojník mám u sebe vždy zbraň. Mohl bych...
4: Pamatujte se, plukovníku. Ta vlčice je přece vaše choť.
3: Má choť?
1: Leonarde, proměň tu bestii zpátky na paní Hemptnovou. Ale okamžitě. Vždyť takhle se na nás paní Hemptnová může každou chvíli vrhnout. A dokud jí plukovník Hempt nezastřelí, sežere nás.
2: To zvíře jde k nám.
1: Leonarde, tak dělej něco.
0: Já nevím, jak...
3: Cože?
4: Nežertujte, Leonarde.
3: Vy jste měl tu drzost proměnit mi mou ženu ve vlčici a teď si tu klidně prohlásíte, že ji neumíte proměnit zpátky. Ostudné.
1: Leonard to umí.
0: Ujišťuji vás, přísahám, že jsem paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil a že mě to ani ve snu nenapadlo.
4: Ale paní Hemptnová se vlčicí stala.
2: Ono to na mě cení zuby.
0: To nemůže být paní Hemptnová.
3: Ne? Tak kde je tedy má žena? Chci to vědět.
4: A kdo je potom tohle zvíře?
1: Čuchá to ke mně.
4: Přijmeme-li vaše ujištění, Leonarde, že jste paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil, musíte nám lecos vysvětlit. Především to zvíře tady.
0: Já nic nechápu.
1: Ty jsi ale pitomec, Leonarde.
2: Pánové, jste nemožní. Vy tady diskutujete zatímco ta bestie se nás chystá rozhrát na kusy. Vidíte, jak se onosuje.
4: První by měl být sežrán Leonard. Stejně za to může.
3: Lorde Pemhem, vy se přece vyznáte v čermách.
5: Jistě, a proto souhlasím s Clovisem. Někdo by tu měl být obětován.
0: Nedívejte se tak na mě. Já za nic nemůžu.
4: Zřejmě je těžké najít jiné řešení.
5: Já osobně znám důvěrně šelmy, které žijí v mém zvěřinci. Nikdy jsem se nesetkal s dravcem, jenž by se zčista jasna vynořil z azalek právě v okamžiku, kdy se ztratí okouzlující dáma. Pokud mohu soudit z vnějších znaků, vypadá tohle na dobře vyvinutou samici severoamerického vlka šedého odrůda...
4: Žeňte jí na Leonarda.
2: Lorde Pemheme, nemůžete jí odlákat nějakým jídlem a někam jí zavřít.
4: Ano, ale to je hloupost, tetičko. Paní Hemptnová přece zrovna povečeřela. Nyní se jí chce spíš jen trát.
1: Leonarde, já tě zapřísahám. Využij svých tajných schopností.
4: Leonarde, co kdybyste jí proměnil třeba v králíka? Ten by se pak dal snadno chytit. Miluji zadní nohy králíka.
3: Prosím.
2: Klovis, ty mluvíš o paní Hemptnové.
4: Ta taky nemá špatné nohy.
3: Chci zpět svou ženu a to v lidské podobě. Králíka si zakazuje.
4: Aha, pan plukovník je vegetarián.
5: Většina vlků, se kterými jsem přišel do styku, nezřízeně miluje cukr. Mohu to zkusit i s tímto exemplářem. Na? A? Chytej!
3: Hop! Chytla ho.
4: Máte moc šikovnou ženu.
3: Děkuji.
5: Pojď, malá, pojď, pojď. Pojď, dostaneš ještě cukříče. No, pojď pěkně, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď.
3: Tak dost. Kde je má žena, Leonarde?
0: Já nevím.
3: Jestli jste mou ženu neproměnil ve vlčici, vysvětlil byste mi laskavě, kam se poděla?
4: Byl jsem se podívat a vrátka ze zahrady jsou zamčená. Zevnitř. Byl tam klíč.
3: Nenutím vás, abyste mi vysvětloval, odkud se ve vaší zahradě vzala severoamerická vlčice, ale snad mám právo zeptat se, co se stalo s mou vlastní manželkou.
0: Já nemám nejmenší ponětí, pane plukovníku.
3: Leonarde.
1: Jestli paní Hemptnová ztratila lidskou podobu a jestli to nezavinil Leonard, nemůžeme tady zůstat. Nechci se přátelit s vlky.
4: S vlčicemi? Oh. Pohleďte, kdo to přichází.
3: Mary! Probuch, Mary, co se to s tebou dělo?
6: Někdo mne zhypnotizoval. Probudila jsem se ve spižírně na zvěřinu a Lord Pebhem mě krmil cukrem. Nesnáším, když mě někdo hypnotizuje a cukr. Mi lékař zakázal.
1: Leonard vás promění.
0: No, víte...
6: Cože?
1: Byla jste vlčice, byla. Byla jste, cenila zuby, brčela a očichávala nás.
6: Proboha, snad ne i pány.
2: Nechrať Bůh.
6: Tak vy jste to dokázala, Leonarde? Vážně? Byla jsem vlčicí.
0: Milostivá paní, přesněji řečeno.
4: No, tak, abych vás dlouho nenapínal. Byl jsem to já.
2: Ty? Klovisi?
4: Víte, prožil jsem 2 roky v severovýchodním Rusku a seznámil jsem se tam s lidovou magií hlouběji než při té turistické návštěvě, kterou vykonal náš milý Leonard. Člověk o těch zvláštních silách nerad mluví, ale občas, když slyší, jak se o nich vykládá spousta nesmyslů, zmocní se ho pokušení ukázat lidem, co taková sibirská magie opravdu znamená. A já tomu pokušení podlehl. Nezlobte se na mě. Mohl bych teď dostat kapku koňáku?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, čtvrtečně páteční v tomto týdnu právě otevírá, právě začíná krásný pozdní večer.

0: žije sám. A mimochodem, rozlišujete samotu a osamělost? Samota je nám mnohým velmi často příjemná a dokonce ji mnozí i potřebujeme právě proto, abychom si utřídili myšlenky, abychom se koncentrovali na důležité věci a tak dále. Ale osamělost podle výzkumu prý má vliv nejen na naši psychiku, ale také na fyzické zdraví. Prý snižuje imunitu nebo zhoršuje komplikace spojené s chronickými nemocemi. Podle výzkumníků je osamělost pro naše zdraví rizikovějším faktorem než třeba obezita. Tak tolik a mnohem více na toto téma z vašeho úhlu pohledu a taky zkušeností. No a telefon k nám 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní čtvrteční večer a právě otevíráme
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byla na úvod Věra Špinarová a písnička Kouzlo bílejch čarno a krátce po 23. hodině pozdravíme našeho prvního hosta, kterým je paní Věra od Prachatic. Krásný večer, Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova.
0: Moc vás zdravím.
1: A chtěla bych říct, že samota, taky jsem zažila samotu, když třeba jdu do lesa sama.

0: ráno, když mám dovolenou a přítele jsem zatím neměla, že jsem měla samý zlý chlapy, který mě mlátili a prostě seklou na rudě přidušený a tohle, tak občas samota je, když jdu ráno do lesa, pět hodin, když je vidět, jdu na borůvky, na houby, vrátím sebe v 8 nebo v 9 domů, lidi teprve vstávají, už mám vlastně nazbíraný borůvky, jdu udělat koláč borůvek, nebo smaženici, nebo prostě co mi napadne, to jsem přinesla. Ty jsou vlastně ostružiny, takže mám doma ostružiny. Teď jsem si našla vlastně přítele, příbuzný mi dal dohromady s přítelem tady ve Vodňanech, je moc hodnej na mě, to teda tak chlapa jsem nikdy nezažila během dovolený, co jsem s ním prožila a prostě samota odsaď pocaď. Jo.
1: No a máte já dokonce potřebu najde... být někdy sama, abyste měla svůj klid, nebo
0: no
1: ne?
0: No právě, že v práci, tam mám taky jednu ženskou, která mě nedá pokoj.
1: Jo.
0: A prostě dneska jsem šla ráno na kobereček v práci, jo, a prostě jsem si to vyříkala s nima, se všema, asi s tou dotyčnou, nevím, jak to bude s ní, ale prostě jdu na zákon, ona jde za mnou, prostě, nevím, ne, pro nás, jdujem mi. Tak už jsem udělal rázný proces.
1: Jo.
0: Takže teď jsem se zbalila saky pati, šla jsem si sednout na jiný místo, vzala jsem si rádio se sluchátkama a prostě mám klid. Jdu ve 8 na svačinu, půl 11 na oběd a oni mi říkali včera, proč celý den brečím. Já jsem jim říkala, že co mi provedli, že prostě se nedělá.
1: Mhm. Takže sama ráda, ale jenom opravdu někdy okrajově. Jinak
0: no, a když jsem si teď našla vlastně přítele, no tak přemýšlím, no tak jsem vlastně, no, asi pro něj udělala první poslední zatím, ale nevím, jestli, jak on to bere. On to tady poslouchá teďkon, takže nevím, co z toho bude. Ale samota, odsaď podsaď, jo, já jsem chvíli sama ráda, jo, ale zase si třeba přečtu, koupím noviny, nebo si koupím los, a ten zítra si koupím los, protože vím, že 14 vždycky mám štěstí na losy.
1: Jo.
0: Minulý měsíc jsem si taky koupila los. Jo, teďko vlastně jsme byli na vejletě v Plzni, tak jsem říkal, koupím si veverku, protože mi říkají veveruška místo věrka.
1: Jo.
0: No tak, no a vymazala jsem čísla a mám tam výhru, tak prostě jsem dneska na bazénu tady ve Vodňanech. Prostě vím, že tam mám velkou výhru, takže jsem zaplatila, celý lidi neznám, ale byl tam chlap, který neměl kus nohy, jako můj vlastní strejda, nemá nohu, takže jsem prostě jim zaplatila, koukala jsem, co pijou, jo, tak jsem jim koupila pivo, aby na moje zdraví, že přijímá svátek v říjnu, aby to oslavili dopředu.
1: Dobře, no tak to jste dobrá.
0: Takže duše. Oni to dopili, teďkom ta paní šla Atra, kdo jim to koupil, jenže na to nepřišli, tak já jsem udělal druhý kolo.
1: Jo.
0: Já říkám, no tak do třetice všeho dobrýho a zlýho, tak prostě ty lidi, no a včera zase jsem si vzala trochu práce, co jsem měla tady ještě dodělat, jenže tam byly nějaký dvě děti a koukali, co tam dělám, tak mi šli pomoc, no.
1: Dobře. Tak každopádně, co se týče tématu, tak za vás opravdu, jak jste řekla, velmi stručně odsud posud.
0: Anděl strážnej stojí asi.
1: Každopádně moc vám děkuju, Věro, za návštěvu a přeju vám hezký večer, mějte se pěkně.
0: Tak jo, vám taky a dobrou noc.
1: Dobrou noc, naslyšenou. No a my popojedeme, takže připomínám, samota škodí zdraví, vyhovuje vám, jak to vnímáte, jaké jsou vaše zkušenosti a tak dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Karel Gott a Darina Rolincová, jejich to známý duet Zvonky štěstí. Máme telefon a na telefonní lince Jardu z Peleřimova. Krásný večer, Jardo.
1: Taky paní Tučko, zdravím vás, dobrý večer a zdravím všechny posluchače noční linky.
0: Děkuju.
1: A také Danu z Blaté si poslouchá.
0: Uh-huh.
1: A teď k tomu tématu.
0: Ano.
1: Takže u mě je ta největší samota, že se nemám s kým ráno na ty manželské porostely probudit.
0: Uh-huh.
1: Takový je to smutný, není ta parterka stála a není s kým ani usínat.
0: Jo, takže to vám jakoby chybí takový, nejvíce, jo?
1: Nejvíce zatím, ale jako jinak si na samotu nestěžuju, jsem poměrně mladý, že jako tu samotu zbavu se toho, že vyhledávala společnost.
0: Jasně, takže máte pocit, že pro vás samota není prostě, že vám nevyhovuje?
1: Jako, ne, absolutně ne, pro mě není, já jako nemám rád samotu, jako, proto se jí vstažím, radši se mezi ty lidi prostě jít, tak jsem poměrně společenský a nedělám problém se seznámit úplně s tím člověk, jeho oslovit, jako by takhle by to přijde, nevím jak to, pro ostatní třeba, jako, já mám jako, spíš jako charisma, že dokážu jako toho člověka zaujmout něčím.
0: Jo, máte nějaké příhody a bavíte ho zkrátka, jo?
1: Buď příhodou, nebo jo, prostě děti ho oslovit, dobře ho pozdravit, usmát se a už to se jinak připadá, buď ten člověk bude chtít navázat kontakt, nebo nebude chtít navázat kontakt.
0: Jasně. Záleží
1: každému člověku, jaký má, jak to prostě, jak to vám.
0: A nikdy nemáte potřebu zkrátka naopak od těch lidí jakoby utéct si třeba do lesa, tak si tak jenom vyčistit
1: jako
0: hlavu?
1: Třeba do lesa jdu na ty houby, když to jako třeba tím tomu se daří.
0: Sám jako na procházku, lesa, tak jo?
1: Jako třeba nemohu by být jako rybář třeba několik dní vody, jo? Teď jsem byl na chatě a jsme tam a oni už jsou tam skoro dva měsíce u vody.
0: No jo?
1: A chytají ty ryby a ještě přidělali záběr, že no, skoro dva měsíce, říkám, jsou tam skoro celý prázdniny už.
0: Tak to byste nemohl říkat, to je na vás moc říkat, jo.
1: To by bylo na mě moc asi, tak vody sedět, jako koukat do vody, ale každý baví něco jiného, že jo?
0: No tak jasně, samozřejmě koníčky má každý jiný a někdo je opravdu velmi společenský a někdo zase právě má rád klid a
1: vydává ten klid přírodu.
0: No přesně tak, no, třeba.
1: A to máte mají dítočko třeba vy, když se můžu optat, jestli se můžu optat, jak
0: máte
1: vy.
0: No tak já to mám v podstatě tak i tak, já ráda mezi lidma, ale na druhou stranu samotu potřebuju, protože si potřebuju vyčistit hlavu, jak se říká, a odpočinout
1: si. Já tu mám tady ty večery, tak je tak přemýšlím, rozumím, mám o těch dnech, přes den do práce, nějaký odpoledne, nějaká ta káva, buď sám, nebo jak takhle, jak když se to prostě to přihodí, no.
0: Jasně.
1: Ale užívám tak jak života. Korun taky teda není moc, ale nějak se s tím musí prostě člověk popasovat, no.
0: Tak
1: to je. Dneska má dostatek, jo.
0: Jo, tak to je dobře, že se vám to daří. Dobře, Jardo, no tak jo, tak vám taky moc děkuju a popřeju všechno dobré a takovou příjemnou taky společnost kolem vás.
1: Taky krásný zbytek dětem, krásný zbytek prázdně, než to chvilička potrvá chviličku.
0: No zaplať pán
1: Bůh.
0: Jo.
1: Ještě a rodičů a všem dospělým, ať má ještě nějaký volno, nějaký dovolený a
0: Tak jo.
1: Tak jo.
0: Hezký večer, děkuji za návštěvu, naslyšenou.
1: Naslyšenou, taky dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a její biograf Láska a během písničky se k nám dovolal Pavel ze Židlochovic. Krásný večer, Pavle.
1: Taky přeju vám krásný večer.
0: Děkuju moc krát nápodobně. Tak co vy a samota, vyhovuje vám nebo máte pocit, že opravdu může škodit zdraví, že zkrátka z člověka udělá takového zapšklého samotáře, či co já vím, co všechno, každý to má jinak, tak jak vy to vnímáte?
1: Ono záleží, jak se s tou samotou naloží, že jo?
0: No.
1: Já jsem vlastně od dětství, nejenom, že jsme jako neměli, jako jsme byli tři děcka, samozřejmě jsme neměli absolutně jako svůj pokoj každého, jsme měli společný pokoj.
0: Ano.
1: Nic je teda velký, takže jako to nevadilo a byla tam i teda jako sestra a brácha. Takže ale nevadilo to. Oni pak měli tak trošku vlastně pokoj pro sebe, protože já jsem vlastně od první třídy základní školy navštěvoval internátní školu pro slabozraké a nevidomé. Takže jsem tam vlastně přes týden nebyl.
0: Nebyl, jasně.
1: Tak jsem jim tam přišel narušit vždycky na sobotu, neděli.
0: To se lekli, kdo to přebyl, že jo?
1: Ten je čistě. Ale že jsem byl teda od první třídy vlastně tady na té škole internátní, takže jsem byl, tam jsme byli v pokoji po 8, třeba po 11, po 8, jak který pokoj, jo. Uh-huh. No to samé samozřejmě učiliště, protože tenkrát za dřívějšího režimu bylo učiliště pouze v Praze, teď už je toho trošku víc, je víc možností, ale bylo v Praze učiliště. Uh-huh. A tak to byl samozřejmě ten samý systém, jako jo, pokoj po 8, jo, toto. Teďka už to mají, myslím, lepší, že jsou třeba tam ty pokoje po 2, po 3 maximálně, a takže to je, teďka už to tam mají přece jenom tak trošku lepší. A jako ne, že by to k něčemu vadilo, ale vlastně celý to dětství, uh-huh, a ten začátek toho mládí, já jsem si prožil vlastně na těchto pokojích. A tam na tom učilišti, to samozřejmě bylo až v Praze, takže tam jsem byl třeba celý skoro měsíc.
0: Jasně,
1: tam byla
0: jasně.
1: Povinnost jednou za měsíc dojet doma a já jsem tam tenkrát měl tu svou holku nějak to, tak to jsem ani, to se, kdyby nebyla ta povinnost, tak bych možná ani nejel. My jsme tam vždycky zůstávali přes tu sobotu, nedělu, oni se všichni rozjeli a zůstávalo tam jenom pár lidí a tak to bylo takový jako, takový jako, dobrý to bylo prostě.
0: Jo.
1: No a pak teda přišlo to, že jsem teda, jo, skončil. Já jsem tam zůstal chvíli v Praze, ale pak teda jsem se vrátil semka. Mm-hmm. Já jsem teda žil pak jednu dobu v Golčově, Jeníkově.
0: Aha.
1: A takový věci, ale pak jsem se teda dostal zpátky semka k nám do Židlochovic a tady to tak nějak vlastně začalo. Když naši prodali náš starý dům, tak vlastně mě našla mamka s tím druhým manželem, mě našli ubytovnu, tak to ještě taky bylo jako, že sice jsem měl pokoj třeba sám pro sebe, ale bylo to jako taková jednotka, kde byly ty jednotky, kde byl společný záchod a to tam byli kluci ze Slovenska, přidružená výroba. Ale fajn docela jako. Takže taky, až pak to teda začalo, no, jako že jsem byl sám, že jsem dostal byt tady od města, ale to taky byl bytový dům a takový věci. Až pak jsem se teda dostal vlastně do té garáže, o čemž vyjou posluchači, takže to nemusím nějak tajit. Je to za mnou, takže klidně o tom můžu mluvit. Uh-huh. No a v té garáži vlastně to byla taková samota. Prožil jsem tam několik třeba Vánoc jako prostě sám a to. A já jsem si ale na tu samotu tak nějak jako zvykl. Nebyl jsem úplně jakože úplná samota, protože vlastně jsem chodil dolů do, jak jsem říkal, do Dury, jakože do města a tam jako přátelé nebo něco jsem našťoval tu hospůdku, takže jsem byl jako nějak v kontaktu třeba s lidima.
0: Ano,
1: tak jako,
0: a když jste chtěl být sám, tak jste měl svůj klid prostě.
1: Tak jsem měl svůj klid a já jsem a i takovej svůj systém, svůj řád a mě to docela vyhovovalo, protože já jsem si vychutnával takovou věc, jakože mě nikdo neříkal, ať už kdokoliv, ať už rodiče nebo prostě nikdo mi neříkal, kdy mám chodit spát, koho si můžu vzít, kdy mám večeře, kdy mám obědvat. Mm-hmm. Prostě takové ten můj svět prostě jsem si vytvořil, že jo. Byl jsem tam docela dlouho vlastně v té garáži, 15 let, jako takového toho mýho, ten můj svět. A pak jsem to dále dostal od města teďka, co mám tady tu unimobilničku, to bydleníčko, takže to taky je dobře. Mm-hmm. Sice jsem tu sám, ale jak už určitě všichni vědí, tak vlastně jsem nepřetržitém kontaktu s tou Jančou,
0: ano,
1: s tou kamarádkou přes noční linku, takže my jsme pořád spolu, pořád si pomáháme, takže i když jsem sám, tak sám nejsem.
0: Tak nejste, tak to, že, takže je to vlastně tak, jak si přejete a vyhovuje vám to, což je fajn, že jo?
1: Jasně, zůstalo mě to, že si vstávám, kdy chci, jdu spát, kdy chci,
0: jo.
1: Kdy chci, a přesto vlastně...
0: Přesto máte přátelé, kamarády.
1: Je kontrolovaný, je mi pomáháno a je mi fajn, že vlastně s někým můžu sdílet.
0: Tak to je super.
1: Jakoby tu samotu, ten svůj život.
0: Ano.
1: Tak je takové.
0: Dobře.
1: Je to takhle. Takže záleží, jak říkám, záleží na tom, jak kdo s tou samotou naloží. Samota.
0: Přesně tak. Pavle, musím poděkovat už, ale každopádně moc děkuju za příběh a za váš pohled na věc. No a ať se vám hezky žije, ať už mezi lidmi, nebo také v klidu o samotě. Mějte se moc hezky, hezký večer.
1: Taky přeju všem hezký večer.
0: Děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Korn, ještě tě mám plnou náruč, tolik písnička, jinak máme 2 minutky po 11:30 a na telefonu pozdravíme Danu do Blatné. Krásný večer, Dano.
1: Krásný večer, děkuji. Děkuji za přijetí, protože dneska jsem vyloženě se těšila na tohle téma.
0: Aha.
1: No, protože já jsem taková trošku samotářka, jak jsem si užívala v mládí hodně kultury.
0: Ano, ano.
1: Tak potom vlastně vychovala jsem ty 3 děti a když vyletěly z hnízda. No nicméně, no. Chci pozdravit všechny předřečníky, abych nezapomněla ano. Teda úvodu. A Jardu do Pelřimova moc ho zdravím a všem přeju pohodičku. A teď k tomu mému názoru na tu samotu.
0: No jo.
1: Já rozlišuju teda vyloženě samotu a osamělost.
0: Ano, ano.
1: Já samotu mám, vlastně jak jsem předeslala, já ji mám docela ráda, protože jsem si hodně roku užívala jako kulturního vyžití v podobě teda stání za mikrofonem a zpívání. Takže opravdu s přestávkami a tak dále. Takže nechybí mě vyloženě. Děti už mě odrostly, takže ty už jsou dospělí a tím pádem jako musím se s tím nějak popasovat. Ale jak jsem už předeslala, já rozlišuju samotu a osamělost. A osamělá si teda nepřipadám, protože když náhodou se den, dva neozvu, tak mě někdy dcera i zkontroluje, jo, telefonem. A když si chci vyrazit mezi lidi, tak si mezi ně vyrazím, s každým si popovídám, každý, kdo má zájem si popovídat, tak si popovídám o čemkoliv, nemám problém se bavit o čemkoliv, i třeba s posesnýma, když jdu na nákup,
0: ano, ano.
1: Nemám problém. No, ale vyloženě, abych si srovnala tu hlavu a takový ty svoje myšlenky a to, co třeba mě čeká, co mám udělat, tak na to já potřebuju vyloženě už klídek. A už taky mám nějaký roky a po té 70 prostě člověk potřebuje si urovnávat myšlenky a nepodléhám tomu, že bych byla osamělá,
0: ano, ano.
1: Že žila bez kontaktu s lidma, to vůbec ne. No, i když je to teda někdy to trošku dřev, už nevyhledávám takový ten velký ruch a ruch. No, teď tady třeba budeme mít pouť, jo, a já vyloženě budu ráda, když se přesunu buď do zahrady, jestli vůbec bude možný se tam dostat, dobojovat a nebo tak nějak. No, takže tak asi za mě. No, vyloženě
0: dobře.
1: Zdravím Jarouška z Pelřimova, jak jsem řekla, protože jsem mě taky pozdravoval, tak opětuji.
0: Ano,
1: zdravím
0: ano.
1: Moc tebe, Jitulko.
0: Děkuju taky.
1: Zdravím moc všechny posluchače, který velice ráda poslouchám. Vždycky je to pro mě přínosem, i když jenom poslouchám, naslouchám.
0: Ano, ano.
1: A vždycky si z toho něco vybírám. A mějte se všichni krásně.
0: Tak to je dobře. Tak moc děkuju za návštěvu a budu se těšit zase příště a přeju krásné letní dny, Dano. Měj se hezky.
1: Noc, ano.
0: Děkuju, dobrou
1: děkuji.
0: Noc.
1: Děkuju moc, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Kryštof a také Tomáš Klus, no a písnička jménem Cesta. A dovolil se k nám Jaroslav z Brna. Jaroslave, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, paní Tunko.
0: Dobrý večer.
1: Zdravím všechny lidi dobré vůle.
0: Ano.
1: Takže i vás.
0: Děkuju.
1: Téma se mi velmi zamlouvá, poněvadž je takové filozofické.
0: Ano, ano, ano.
1: A takové témata já mám rád.
0: To je dobře.
1: No, takže řekl jsem si Jaroslave zavolej, tak jsem to udělal.
0: No. No to je dobře.
1: Tak, tématu. No, já bych řekl, jak byste řekla i Tunko, já bych řekl, i já bych řekl, jak vy, tak i tak. Tik-tak. No, takhle. Mám rád dobrou, nebo nevyhledávám společnost, ale jako nebráním se společnosti. Takhle, řeknu to přímo, jak to je. Rád se bavím s lidmi,
0: ano.
1: Rád si vyměňuji názory s lidmi, rád si hraju třeba nějaké hry s lidmi a tak dál, ale že bych nutně vyhledával společnost, to zase ne.
0: Nemáte potřebu, já spíš, jasně.
1: Ne, já spíš řekl bych, že to beru tak nějak spontánně, víte, tak
0: ano,
1: nějak
0: ano.
1: Samovolně, tak jako nenutím se k tomu. Jo, jako takhle. Ale na druhé straně mi samota nedělá žádné potíže. Podobně jak paní Dana, já se někdy v samotě, já se někdy sám, když jsem sám ze sebou, taky já se někdy cítím dobře. Nevadí mi samota. V žádném případě ne. Toulám se po hvězdách, filozofuji.
0: Ano, ano.
1: A nenudím se.
0: To je dobře.
1: Já bych řekl takhle. V naší rodině, v které jsem vyrůstal, my jsme rodina knihomolů.
0: Jo.
1: Takže i já jsem knihomol. No, a jeden z mých oblíbených autorů je italský autor Alberto Moravia. Autor Horál, napsal mimo jiné Horálka, Zimanka.
0: Ano, ano.
1: To bylo zfilmováno se Sophie Loren a napsal spoustu ještě dalších knih. A on píše i krásné povídky. A on ve své tvorbě on má moudra. On má ve své tvorbě moudra. On má i krásné povídky. A jednu takovou knížku, Útlok povídek, jsem četl a jedna z těch povídek mě velice zaujala. Celá povídka od začátku do konce je dialog dvou kamarádů. Jeden navštíví druhého. A baví se o všem možném, o životě ve své plné syrovosti a o samotě, o ženách. A tak jakoby filozofuji. A když je tam pasáž, kdy se baví tak o té samotě a o ženách a tak dál, tak jeden chlapík říká tomu druhému, to je souvětí, to jsou tři, čtyři věty snad, a já vyberu jednu větu, která se dá vyjmout a použít jako citát. A jestli mě rozumíte?
0: Ano, ano.
1: No a mně se to natolik zalíbilo, že si to pamatuju.
0: Jo.
1: Jsem si to napsal, tak si to pamatuju. Takže vytrženo z kontextu. Není sám, kdo je sám. Je sám, kdo se cítí sám. A to je moudro.
0: Ano, ano, ano.
1: A já bych k tomu dodal tohle. Já to řeknu upřímně. Já ve společnosti lidí spíše hloupých duševně nějak moc nenavýší, jako lidi tak duševně omezených a tak, tak já ne, takhle, nevždy si člověk může vybírat společnost.
0: Ano, ano.
1: A někdy je mu prostě dána i tahle lidé, že mu dána společnost lidí, který si člověk jaksi nemůže vybírat.
0: Ano.
1: A kterou si nezvolí. A tak v tom případě v takové společnosti nevítané, já se dokážu cítit mnohem osamělejší, než když jsem sám.
0: Když jste úplně sám. Dobře, tak Jaroslave, moc děkuju za ten váš příspěvek, protože byl velmi přínosný, i za to vaše moudro, které si pamatujete, a přeju vám všechno dobré a jenom samou vlídnou samotu, když si ji budete přát, jo?
1: Já vám děkuji, paní Jitunko.
0: Hezký večer vám přeju.
1: Přeji všem dobrou mysl a dobré zdraví.
0: Ano, ano, to je důležitá věc. Mějte se hezky, Jaroslave.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Barona a písnička Ztracená bloudím. Blížíme se k půlnoci a na telefonu máme Janu Zírkova. Krásný večer, Jano.
1: No, krásný pohodový večer všem i vám, paní Jitko.
0: Děkuju za všechny.
1: A já bych takhle na úvod podotkla jenom, že si myslím, že můžu mluvit i za všechny ostatní, že kdo posloucháme Noční linku, tak si určitě nepřipadáme samotný, protože Noční linka je takový skvělej noční společník, tak si myslím, že to takhle máme mít.
0: Tak to je dobře.
1: No a já teda ještě chvilku zůstanu u Noční linky,
0: ano.
1: Protože právě ona, Noční linka, mě pomohla zbavit se té samoty, protože, jak už zmiňoval pan Pavel, tak také jsme se skamarádili přes Noční linku a Pavel je takový zdatný technik, tak mě pomohl na chytrém telefonu i nainstalovat službu WhatsApp. To je vlastně taková služba, kde se vidíte přes ten telefon, přes kameru, můžete spolu komunikovat, vidět se. No a také mě zasvětil do Facebooku, kterého jsem byla dlouholetá odpůrkyně. No a i tam jsem vlastně získala takhle pár aspoň virtuálních přátel a to jako taky Facebook mě pomohl tak trochu od té samoty, že když si tam najdete to, co vás baví, tak je to taky takový pěkný, no. No a ještě také pár ostatních přátel z Noční linky, s kterými si také občas zavoláme, tak za to jsem taky moc ráda.
0: Ano, ano.
1: No a pak ona, ta samota, má občas taky své výhody a to spíš jako jsem zažívala v minulosti, protože jsem byla třeba v kontaktu nebo blízkosti s lidmi, se kterými jsem si neměla tak moc co říct, tak to jsem si tak jako říkala, no, že bych byla radši sama, než takhle ve společnosti.
0: Kde vás to nebaví vlastně,
1: no,
0: s některými.
1: Ano, tak. No,
0: stane se, že se člověk někde vyskytne a že vlastně ho ta společnost těch dotyčných lidí neoslovuje. To prostě tak je, no.
1: Ty dvě roviny to má, no. Prostě za mě asi takovou tu kladnou a i zápornou, no.
0: Takže i samota je pro vás prostě důležitá, abyste si tak jako třeba utříbila myšlenky a udělala
1: taky,
0: si svůj klid v sobě a tak v duši, jak se taky říká, že jo?
1: Když si potřebuje třeba odpočinout od něčeho, no.
0: No je, tak to je taky ideální. No. Dobře, no tak jo, Jano, tak moc děkuju a jinak vám přeju také krásné letní dny a děkuju za návštěvu.
1: Ano, i vám a pěkný zbytek léta i všem posluchačům, naslyšenou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Martinová a až na vrcholky hor dospívali jsme a těsně před půlnocí pozdravíme na Valašsko Pepína. Krásný večer, Pepíno.
1: Taky krásný večer, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju. No, Pepíno.
1: No, ano.
0: Tak co vy a samota? Jak vy vnímáte tuhle tu věc? Rád, nerad?
1: Tak samota. My už jsme zvyklí. Já už jsem 16 roku na důchodě, takže my býváme na té polosamotě, takže my tu jsme zvyklí jenom sami na sebe, takže nejak máme klid, nevnímám, že by ten den uteče, protože při práci, při zvířatoch a tak.
0: A teď mluvíte o tom, že bydlíte na samotě, ne, že byste bydlel sám, jo?
1: Ne. Mm-hmm. Teď jsem sám od středy, protože manželka je na operaci kyčle, takže
0: aha, jo.
1: Jsem sám, takže ten, ale jinak jako je to úplně jako v klidu.
0: Jaké je to v dnešní době takové bydlení na samotě? Potřebujete někdy, nebo stýská se vám někdy po ruchu města třeba?
1: Ne,
0: vůbec
1: paní,
0: ne.
1: Vůbec ne, protože já jsem celý život po světě jezdil, takže to je úplně, člověk vypne a má svůj takový režim a klid, takže teď včera jsme byli jako to zatmění slunce bylo, tak přijeli kamarádi a jeden hvězdář, on aj v ten 99. u nás byl, protože u nás je absolutní tma, žádné osvětlení.
0: No jasně, ano.
1: Tak to fotili, že a tak jsme to do noci ty snímky prohlídali, že já osobně jsem se jako nedíval, protože jsem měl ještě jakousi prácu kolem koně a takové drobnosti, že a tak až več v noci jsme tak večeřali, tak opoždění, že a tak se zahral jsem na harmoniku jim, takže měli jsme veselo.
0: No tak to jste si udělali krásný večírek, pánečku.
1: Takže to už je poslední to zatmění, co jako zažiju, nebo jsem zažil, že? Takže my jsme, to bude až za 50 roku, takže
0: jo.
1: To už je pase. Ale bylo to krásné a jináč jako říkám, u nás jako jsem teď v létě třeba jsem tam nějaký ten hřibař, ale teď hřiby nerostou, takže není těch lidí a já ráno skoro jedu do toho hůstě, že pár těch kmenů stáhnu, že přijde hajny, si to poměří a to. No a pak potom už před obědem jedu domů, bohužel horko kvůli a i koňový, že
0: ano.
1: No a tak prožíváme to úplně v klidu, takže
0: tak
1: nejsme,
0: dobře.
1: Máme klid a nejsme sami. Takže,
0: ano. No, tak jo, tak to může být krásná poetika tam u vás přímo.
1: je to krása. Akorát té vody trošku méně, že, ale tak nedá se nic.
0: Já vím, ano.
1: No, všade to je. Jak to člověk poslouchá, lidé to mají úplně zlé. Vím, bo okolí tě, co jsou chataři, tak nemají vodu, když tak přijdu k nám na vodu, že? Tak,
0: ano.
1: No.
0: Dobře, no tak jo, tak Pepíno, moc vám taky děkuju, ať se vám krásně žije a bydlí na samotě u lesa.
1: Jo, krása, dobrou noc, mějte se.
0: Mějte se taky hezky, děkuju, naslyšenou.
1: Dobrou noc.

0: S písničkou od Johnny Matisse jsme se přehoupli do nového dne a ejhle, je tu pátek s datem už 14. srpna. Na Prahu nového dne nám všem přeju krásný páteční den. Užijte si ho podle toho samozřejmě, jak nejraději umíte a jak nejraději dokážete a nejlépe dokážete. No a hlavně nám všem přeju samozřejmě hodně důvodu k radosti a také pevné zdraví i v páteční den. A máte-li pracovní povinnosti a jdou dobře od ruky a pokud vás čeká prázdninový letní den, tak si ho užijte naprosto naplno. Co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny nás čeká povídání na téma Samota škodí prý zdraví. Trápí vás, že žijete sami, nebo jste naopak vděční za to, že máte svůj klid? Jste raději o samotě, nebo potřebujete být ve víru dění a ve společnosti přátel? A je podle vás samota přítěží, nebo člověku přináší naopak možnost v klidu přemýšlet, srovnat si myšlenky? A myslíte si, že má samota vliv třeba nejen na naši psychiku, ale i na fyzické zdraví? A jak se podle vás mění člověk, když žije sám? A rozlišujete samotu a osamělost? Samota je nám mnohým velmi často příjemná, dokonce ji mnozí i potřebujeme, proto abychom si právě urovnali myšlenky, abychom se koncentrovali na důležité věci, ale osamělost podle výzkumů může ovlivňovat i naše zdraví. Tak tolik a mnohem více na téma samota. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak hezkou noc, hezký poslech a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Rezek a jeho písnička Jsi. A 8 minut po půlnoci pozdravíme Rudolfa na Žatecko. Rudolfe, krásnou noc vám přeju.
1: Krásnou noc všem posluchačům i vám.
0: Děkuju. Dítuško. Děkuju.
1: A já bych chtěl přispět taky trošku do toho, tématu, který dneska je. Jo. U mě ta samota je taková různorodá, jo. Já jsem teda teďko už 7. rok sám, jako. Naštěstí teda mám přátelé, ale víte, když pak jako přijde to období, kde ty přátelé mají rodiny, že jo, jezdí na dovolenou a tak podobně, jo. Když člověk pak nemá s kým, že jo, tak dílet tu dovolenou a letošní léto je takový extrémní poměrně. Takže je mi smutno vždycky, no, tak si říkám, tohle mě docela oslovilo, to, co jako dneska máte tady.
0: A vy nerad třeba cestujete sám, že byste se někam vypravil, nebo s partou kamarádů, že byste se někam vypravil?
1: No, já to cestuju rád, mám trošku zdravotní handicap takovej, mám jako štípnutou kostrč a to je strašně bolestivý. To člověk prostě se špatně pohybujete, nebo už se pohybuje.
0: Jasně.
1: No a takový tak jako někde tam někam, jako rád jsem vždycky jezdil třeba po vlastech českých a podobně.
0: Ano.
1: A vždycky i u moře, jo, jsem takový italofobik, protože jsem byl tam 3x v Itálii. No ale tak jako je to takový dost dneska těžký, ono se řekne, jo, tak s někým tam se seznámíte, nebo jako tu samotu, ale ono to tak jednoduchý není, jak to vypadá, už jsem se o tom přesvědčil několikrát. Kamarádů mám tak nějak, já nevím, 5-6 dobrých kamarádů. No ale tak říkám, tak ty jsou vlastně všichni prostě mají ty rodiny a tak dále. Já prostě jsem sám delší dobu a teď ještě i děti se prostě s nima to je dlanový povídání, prostě nekomunikují se mnou díky s manželce a podobně, ty jsou takový rodinný šarvátky, to není to dnešní téma, by jsem nechtěl. Ale jako bych přivítal, no, někoho, kdo je na tom třeba stejně jako já. Já jsem člověk takový, já když začnu povídat, tak já mám tolik, prostě to hodně říkají, jsem hodně upovídaný. Ale společnost mám rád, jako jo.
0: Prostě jo.
1: Třeba někde sedíme, jdu s kamarádem, je takhle někdy tady, no, mám asi 500 metrů od sebe, tak jdeme na to pivko a v té hospodě, vím, že tam je to taky, že jo, tam schodí určitá kasta lidí a tam zase to není takový hodný období. Takže jako by jsem nechci nic zdržovat, protože jsou určitě další, který chtějí zavolat, tak jako by jsem tím chtěl oslovit někoho, kdo třeba je na tom stejně jako já, jo, v těchto aspektech, který jsem tady povídal. No a tak jako máte fajn téma, jako já vás poslouchám.
0: Děkujeme.
1: Když jsem možná byl, ale je jediný, co je problém, se dovolat. No.
0: Jo, neklapne to vždycky, jasně.
1: No, někdy to neklapne. Já už jsem měl takový různý metody, paní Tuško, že jsem vždycky zkoušel, když třeba byla písnička, vy jste něco povídali, pak zase bylo jako nějaká, tak jaký je čísla, tak do toho se vsunou, tak to někdy se povede, někdy ne, no. Tak jako,
0: jasně.
1: Každý má jiný, prostě jinou metodu tady na tohle. To jste výborný rádio.
0: Děkujeme. Úžasný. Děkujeme za přízeň a za pochvalu.
1: A takže ještě jednou teda na závěr bych jsem jako uvítal, kdyby někdo byl na tom jako já. A já vím, že to není seznamka žádná, ale prostě tak lidi poslouchají, že jo. Mají podobný nebo stejný názory, nebo každý něco jiného a tak. Takže já vám chci popřát všechno nej a až si takový rádi, jaký jste a budu se těšit zase
0: tak
1: na další.
0: Tak jo, děkujeme moc a děkuju za návštěvu a ať se vám daří a hezké dny přeju, jo? Mějte se pěkně.
1: A krásný léto ještě.
0: Nápodobně taky, Rudolfe. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympik. A taky jsem se narodil bos. No a dovolal se František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásnou noc přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásnou noc, pěkný vysílání a posluchačům všelikým pěkný poslech.
0: Tak jo, děkuju moc krát. Tak co vy a samota, Františku, vy jste, já mám pocit, pořád mezi lidmi hlavně, co?
1: No, tak já vám to řeknu. Tady ještě nikdo neřekl to, co řeknu vám já.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem, jak jsou někde sám kolikrát, tak já usnu sám, jak, jo, když jsou někde o samotě, tak dokážu usnout. A to bylo aj na vojně ve stráži.
0: Jo.
1: To byl sám, no, a já jsem usnul třeba u zástavy Vestoja. Víte, co to je Vestoja?
0: No to je zvláštní Vestoje, to vám řeknu.
1: No, ale, jo, ale jak se něco šustlo, nejde, tak se prostě jo, tak se procítil jako, jo, no, takže nikdy mě nikdo nenachytal tam, že jsem spal zástavy, no. Jinak třeba přijedu 100 kilometrů daleko od Židlochovic do restaurace.
0: Ano, ano.
1: Tam si něco poručím a paní, ta Češíca přišla zpátky, dostanu už nějaký to jídlo a říká, nejste pan František, jako já říkám, on jsou, no, ona říká, já vás poslouchám vždycky v té rádiu, jak mluvíte, jo. No a ona totiž jede, ona slouží ospoň třeba do 10, v 10, že jede dom, dojede dom v 11 a ještě synovi, že chystá nějakou baštu,
0: ano,
1: a že
0: ano.
1: Si pustí rádio, no a poslouchá noční linku. Tak tam je,
0: no jo, svět je malý, jak se říká.
1: Já jsem jenom trochu promluvil, ona asi podle hlasu.
0: No jo, uznala, někdo má vysloveně ucho dobrý na lidský hlasy a rozlišuje, no, je, tak to je možný, ano, ano.
1: A dneska taky, dneska tam hrajeme kratky s jedným kamarádem v hospodě a tam seděla taková paní, jedna z měsíc přítelů, a najednou říká, jste pan Švadiček? Já říkám, musím prosit, a proč? No, my jsme vás včera poslouchali, nebo vedli v rádiu, jak jste mluvili, jo, my vás rádi poslouchali.
0: No tak to vidíte.
1: A zase jsem tam nebyl sám, zase tam byl rachot, jo, a vykládání a sdělování.
0: Jo, takže zážitky, pořád, jo. Aniž byste chtěl pořád mezi lidmi, ale přece jenom potřebujete někdy být sám, Františku?
1: No, tak jako si to... Já jako nevinucu, nepotřebuju, protože vidíte, kdybych potřeboval být třeba se vyspat, nebo já jdu pozdě spat, že? Takže jsou akorát teď u toho rádi, já jsem sám, jak to, jo?
0: Ano, ano, ano.
1: No, ale jinak mám, já mám celkem rád společnost, jako, jo, lidi, když je v kolmě rachu, to jo, jo. Ale musí to být všechno dobrý, jo, nesmí to být nějakým... s nějakým zlým, aby jsme se třeba někde nehádali, nebo tak. Takže v dobrým jsou rád sám, teda rád lidím, tak, aby to řekl.
0: Jasně, no. jasně.
1: No, a třeba na městě, na mě už čekala, paní čekala, jak přijdu z restaurace, tak vyndu věc z restaurace, že tak říkala, pane Františku, já už teda vás čekám, zase se vám přišel, no a zase jsou lidi okolo, no, takže zase nesu sám. Určitě okolo mě něco někdo mutá, jo, a tak,
0: jo,
1: takže
0: jo.
1: Tak,
0: no. Tak to je dobře, a nebo, že jsou to v dobrým všechno.
1: Nebo vidí o to moje vozítko lidí a zhání o mě jako udělat nějakou práci, jo, no a tak mě tam najdou v té hospůjce, no a zase mám okolo sebe lidi, jo.
0: Ano,
1: no.
0: ano.
1: Takže,
0: nestačíte před ním utýct, Františku.
1: No, ale co říkám, že když jsem sám, že usnu, já bych nemohl dělat jako zodpovědnou práci, třeba řídit lokomotivu nebo tiráka.
0: Jo, že byste to prospal celý, jo.
1: Já bych to prospal a na to život, na to smrti, myslím, protože bych někde mohl rád.
0: Jo, jo, velmi malér, no jo.
1: Velmi malér, no. Takže tak, no.
0: Tak jo, Františku, taky vám moc děkuju a přeju vám samozřejmě samotu jenom tehdy, když si ji budete přát a když vám bude vyhovovat. Mějte se hezky, hezkou noc přeju. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková právě dospívala a my se přesuneme do Otrokovic. Čeká na nás Staňka. Krásnou noc, Staňko.
1: Krásnou novítko a všem, kdo poslouchají.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: Byl to starý song, ale my nejsme starý, my máme staré děti.
0: Jo, jo, jo.
1: No, jinak jako to, co říkal pan František, tak se mě taky párkrát stalo a nevolává do noční linky a já říkám, jo, jako už jsem byla oslovená jménem přímo.
0: Ano, ano.
1: Jo, ale... Jako s tím, s tou samotou, jestli teda téma...
0: No, ano, samota a tak.
1: Jako, co se týká, jako taky, jako si nestěžuju na velkou jako společnost.
0: Mm-hmm.
1: A čím víc jako to třeba nefunguje v rodině, tak tím víc, já jsem vždycky říká, ne, co s chlapem, jo. A dneska říkám, jo, jako potřebovala bych jako tím, že blbě člověk vidí a jako ráda bych měla ten doprovod, ale ten spolehlivý doprovod.
0: Jasně, jasně.
1: Ale partner se nehledá, partner se musí potkat. Seznámky v žádném případě.
0: To je pravda. Hmm.
1: A jako je to složitý, je to hodně složitý. Dneska mě vzali... moji kamarádi, kamarádka skoro nevidí a její manžel jsou spolu 25 let a říkám, buďte rádi, že jste dva.
0: Hmm.
1: Jako není to jednoduchý. A byla jsem ráda, že mě vzali do Českého Těšína, jeli jsme tam nakupovat něco, konkrétně nebudu říkat řetězec.
0: Jasně, jasně.
1: Ale opravdu si považuju tady těchto lidiček.
0: Hmm.
1: A no, jako nebráním se potkat někoho, ale to se musí opravdu potkat.
0: Hmm.
1: Jako nedá se hledat. Partner se nehledá, partner se musí fakt potkat.
0: No a jinak, když jakoby bydlíte sama, žijete sama, tak vyhovuje vám to vlastně, že máte, uvědomujete si zase obrovské výhody tohoto, že máte svůj klid, svůj režim a tak.
1: Já to řeknu jinak. Ano, mám svůj klid. Asi by mě něco nabouralo, kdyby to se změnilo, ale zase teď jsem se začala, jak jsem říkala, trošku to nefunguje v nejbližším příbuzenstvu jediné moje děti. Prostě ten systém si je tak nějak ukradl a tak, jak jsem říkala, jo, sama, ale ne sama.
0: Jasně.
1: No, mě třeba říkají, jako jedna trošku taková jednodušší kamarádka, proč si nenajdeš chlapa? Já říkám, víš co, partner se nehledá, partner se musí potkat. A víš, co je první oční kontakt.
0: Mm.
1: A to právě my, co tak trošku jako hodně blbě vidíme, tak tam je to složitější. A proč si nenajdeš partnera v té tvojí společnosti? Říkám, no protože potřebuju spíš k sobě někomu, kdo mě zastoupí a
0: ano.
1: pomůže. Jako nečekám, že bych potkala někoho, okolo bych lítala, koho by se musela vysloveně já starat.
0: Hmm.
1: Jo, je to o tom vzájemném. Vzájemná pomoc. Jako upřímně, nedovedu si představit vedle sebe člověka staršího než tu já, protože to jsou obyčejně ti, kteří už chtějí tu péči.
0: Jo.
1: Ale jako taky já mám třeba kamarády mezi lidima 20, ale 45 a víc, 50. Ale to by nebyli partneři. Ale teď mám třeba kamaráda, my jsme se neviděli v životě, jo? Ale známe se po telefonu z určitých jako kontaktů nějakého vysílání. A to je tak úžasný človíček.
0: Ano,
1: 45 roku, jo? A říkám, prosím tě, proč nemáš o 20 víc? Jako, je to složitý, je. Ale jako opravdu bych tak nějak nelovila, já nelovím, ale opravdu jako vidím to tak, že vidím, že blbě vidím, ale jako moje roky spíš míň, jo, a to jsem si nikdy nezovedla představit. No, a jako asi by to tak mělo být, že já nepotřebuju chlapa, jako já mám barák, je kolem něho hromadu práce a vím, jasně, že udrazuju tím, že tady je moc práce. Hmm. Ale já po nikom nechci prácu.
0: Rozumím,
1: já
0: rozumím.
1: Já si udělám, ty to udělám, akorát na co nestačí, na to prostě mám kamarády, ale abych jako kolem někoho chodila, s tím, že se budu jako starat o někoho a jenom já o něho, ne.
0: Jasně, jasně. Takže v podstatě zkrátka na něco samota dobrá, na něco zase tak úplně ne, jak tak poslouchám pozorně, je to tak.
1: Řeknu to tak, když mi někdo řekne, jo, dojdu, stavím se tu, ať je to kdokoliv, ženská chlap, jo, tak vím, že někdo přijde, a pak když někdo dojde a zazvoní, říkám, kdo sem leze?
0: Kdo mi jde rušit můj klid a pohodu, že jo? No jo.
1: To je jako, kdo není ohlášený najednou, jo, prostě, jako říkám to ve srandě, ale,
0: jasně,
1: ale je to
0: jasně.
1: Prostě tak, jo, jo, jo. Jako když se někdo ohlásí. Ale taky mi vadí, když někdo řekne přijdu a pak nepřijde pro něco třeba. A pak přijde, jako by se nic nestalo a to už jako se na to dívám tak nějak jako divně, jako buď teda se domluvíme.
0: Ano,
1: a
0: ano, ano.
1: Opravdu jako platí to, co jsme se domluvili.
0: Mhm.
1: No, jako, ne.
0: Dobře, Staňko, tak taky už musím poděkovat každopádně. Přeju všechno dobré, hlavně hodně zdraví, hodně optimismu, dobré nálady a ať se vám daří.
1: To zdravíčko. Tak jo,
0: přesně tak. Děkuju. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbírka, Můr našich lások. Tolik písnička, na telefonu teď máme paní Jiřinu. Krásnou noc, Jiřino. Halo, halo, halo.
1: No, ano, ano.
0: Doste v noční lince.
1: Pasovala.
0: No.
1: Ano, dobrý večer. Ta písnička pasovala akorát tak na nás. My jsme, já jsem měla manžela Slováka.
0: Mm-hmm.
1: Takže to bylo slovenské.
0: Mm-hmm.
1: A už mě v 2008 umřel a od té doby jsou sama.
0: Mm-hmm.
1: No sama, nedá se říct, která bývá nahoře, já jsem dole.
0: Jo.
1: Tak, ale to je, víte, jak to je. Děti jsou sami a maminka, jsem tam se na ňu dojdu podívat.
0: Jo, jo, jo.
1: A já mám dvě chodítka.
0: Mm-hmm.
1: Protože mám jeden schodek, důle to bych nezešla,
0: mm-hmm.
1: tak ona mě vždycky to chodítko jako jedno, když jsem měla, tak ona něho vždycky nesla, musela nosit hore, dole.
0: No,
1: tak
0: no.
1: jsem si koupila druhé a jedno mám po bytě, druhé mám pod tím schodkem a pár kroků udělám přes chodbu, tu před naším venku, sednu si pod strom do stínu a tam chvíli vydržím, sedět, dívám se na svět. A to je celý můj život, televíza a stromy. Teď byli mladí v Turecku,
0: mm-hmm.
1: tak pozvali z Brna vnučku, aj s manželem, aj z pravnučku, aby mě šli hlídat, tak jsem nebyla sama. Tak jsem byla ráda. Teď mě je zase smutno po nich, protože odešli. Už tu malou tu nemám.
0: Mm-hmm.
1: Tak už je něco takové.
0: Takže samota vám prostě nevyhovuje. Radši máte lidi kolem sebe, jo?
1: No, radši, ale tu žádný dokola nikdo takový není.
0: Mm-hmm.
1: Já mám už 86 roku, víte,
0: mm-hmm.
1: tak tady žádný takový není v té naší ulici. To všechno ty starý lidi už to byli.
0: Jasně.
1: Umírali a...
0: Mm-hmm. Takže je vám tam smutno spíš, když tam nemáte děti.
1: Tady smutno.
0: Rozumím, rozumím. No každopádně jsem ráda, že jste se u nás zastavila v noční lince, aspoň na chvilku, paní Jiřino, a přeju vám pevné zdraví, ať se vám daří a máte radost právě třeba
1: zdraví,
0: z těch dětí.
1: Já vím,
0: to je to nejdůležitější vždycky.
1: Tak nezlobte se.
0: Nezlobím se, já jsem ráda, že jste se zastavila a doufám, že se zase brzo uslyšíme, jo? Mějte se hezky.
1: Ano, děkuju.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá a písnička Dobrý kafe. A dovolala se Pepa Skyová. Krásnou noc, Pepo.
2: Zdravím a i vám přeju krásnou noc. Dostal jsem od manželky napomenutí, že když jsem s váma posledně mluvil, že jsem vám nedal slovo, nebo že jste mě nemohla klást otázky, že jsou ukecané.
1: Jo.
2: Protože byla taky vzhůru, tak to poslouchá.
1: Jo, takže to já se nemusím pořád ptát, to... já jsem ráda, když lidi vypráví
2: já,
1: sami.
2: Já bych aj rád byl, kdybyste mě položila nějakou otázku. Tak. Je to něco o samotě, že?
1: Samota prý škodí, zdraví se říká, samota osamění, jestli rozlišujete, jestli někdy tu samotu potřebujete, abyste byl sám se sebou a skoncentroval se na svoje věci, jestli je to pro vás důležité, nebo naopak se cítíte nesvůj, když se sami, z kterého konce to chcete vzít, je to na vás.
2: No, tak já to začnu o té samotě. Já jsem rád sám, když jdu na zahrádku a můžu se kochat jako tu přírodu a to se tam urodilo, letos je na to teda smutný pohled, protože co mohlo uschnout, tak uschlo. Ale jinak mám radši společnost. Jezdíme do Vůčovy na harmoniku, kde hrává jednou za měsíc kamoš, který mě hrál na 70. Takže tam si zaspíváme, jsme tam lidi tak stejného věku, tak a celkem příjemní. A nemám rád lidi, nebo společnost, kde jsou lidi, kteří neznáší názor o jiného, i když je opačný a uráží tyto lidi, tak o tam radši se zvednu a jdu pryč.
1: Jasně, rozumím.
2: Já mám moře známý, řekne si svůj názor, mám ho rozlišný, ale jako uznám jeho fakta nebo moje a každý si vezme si z toho, co chcem, ale neurážíme.
1: Ano.
2: S takovýma lidma jsou rád, ale jak někdo začne urážet, tak odkázím pryč. Já se rád bavím, rád si zaspívám a jako mám společnost rád, jako a jsem rád, když mám kolem sebe lidi. Jinak mě samota jako doma, když manželka byla v nemocnici, to mě nedělá moc dobře.
1: Nebaví vás, jo.
2: Nebaví mě to, protože pouštím hudbu, televizu moc nemocím, protože tam není moc na co hledět. Je, říkám, že to vždycky, když chci na to, říkám, jediný dobrý program je tam fotbal a hokej. A to ona moc nemusí, tak říká, no, 22 bláznů se tam honí za kulatým nesmyslem. Vám, babi, to bys musela rozumět.
1: Ano.
2: Jinak, zítra mám manželka narození, tak dojde u všechny tři děti s rodinama, tak už se těším, bude veselo.
1: Budete mít zase hodně společnosti.
2: Máme výdajně takový rozdělávací stůl, tak ho přestěhujem do většího pokoje a budeme rozdělávat to, aby jsme se vešli všichni.
1: Ano, no tak to je super.
2: Už to bude jak vůle, bude tam zub. Někteří jsou divočejší, že musíme sem tam přibrzdit.
1: Jo.
2: Ale jinak tu rád, když mám kolem sebe lidi, ne. Říkám, jediná samota mě nevadí, když jdu na té zahrádce.
1: Takže samota není úplně pro vás.
2: Tak lidi, je to kousek od Kyjova a je to tam tak za větrem, jak se říká.
1: Ano.
2: Vždycky, když jsme tam mají s manželkou, říkám, babi, tady jak na kraji v nebi.
1: Tak to moc přeju, ať se vám na zahrádce daří, ať se to pak taky trošku zazelená k podzimu.
2: No, potřebovali, aby nám poslali nekouč trochu té vody.
1: Jo, no jo, s tím zaléváním v létě je to horší. Tak každopádně, Pepo, moc vám děkuju, ať se vám daří, užijte si oslavu vaší paní, všechno nejlepší.
2: Já už jsem měl strach, že si ani nedovolil, já jsem šestkrát už to zkoušel, pan Mítka na mě kašle, ona už mě ani nevezře.
1: Ne, to takhle není, to je takový, my tady máme na počítači vlastně takový hybrid, jako telefonní linka, a tam vlastně nabíhají ty takový světýlka a pod každým světýlkem je někdo z vás schovaný. Takže já tam vlastně ani nevidím a podle toho si vás potom vždycky přepojíme, jak se to rozbliká, takže takto.
2: Tak děkuji.
1: Taková loterie to je.
2: Příjemnou noc vám přeju.
1: Děkuju, nápodobně.
2: Mějte to hezký.
1: Zase se budu těšit příště, Pepo, naslyšenou. Užijte si oslavu.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Sasha Patejdl, mal som rád býtníkou. Tolik písnička a jdeme do finále čtvrtečně páteční noční linky. Pojďme se podívat také do pošty, jinak za všechny odkazy mnohokrát děkuju. Psali jste hodně a mnoho věcí právě, které se týkají toho našeho tématu, a pan Mojmír Kříž ze Světav třeba dodává. Je otázka, zda si člověk svou samotu vybral sám nebo neměl jinou možnost. Skončil jsem v domově důchodců, mám hodně přátel, ale v tuhle chvíli je mojí společnicí hlavně komtesa Agnes Freja, doktorka flinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. Dneska mi přinesla darem malého ptáčka a myšku. Oba byli mrtví, tak jsem jí je zahodil. Ještě se s ní podělím o jogurt a půjdeme spát. S lidmi se setkám zase zítra na večerní mši a v neděli na liturgii a moc se na ně těším. Jinak přeju příjemné vysílání, všechny zdraví. Mojmír Kříž ze Svitav. Pane Mojmíre, já vám moc děkuju. Přeju také všechno dobré, krásné dny. A jinak, protože jsme téměř na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že budete bdít, máme pro vás spoustu krásných pořadů, tak vám přeju hezký poslech. No a já se budu těšit zase velmi brzy na slyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. No, pojďte se podívat tady. Vidíte, u mě doma v knihovně celá jedna dlouhá řada patří Karlu Čapkovi. Dokonce různá vydání, výběry. Panečku, tak to by bylo, aby nebylo z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dnešní divadlo pro vaše uši, ano, věnujeme opět počase Karlu Čapkovi. Pro dnešní večer především tedy Karlu Čapkovi povídkáři, který vstoupil originálním způsobem nejenom mezi autory detektivní literatury, protože ony ty Čapkovy povídky vlastně nejsou nikdy čisté detektivky, spíš takové psychologické příběhy s kriminální zápletkou. No a když se navíc obrací do historie, vzniklo z toho třeba tohle zajímavé vyprávění o pádu rodu Votických a v rozhlase výborná příležitost pro dvojici Miloš Kopecký a Vlastimil Brodský.
2: Jednoho dne přišel do kanceláře policejního úředníka doktora Mejzlíka takový pomenší člověk se zlatými brýlemi a ustaranou tváří.
3: Archivář Divíšek, pane doktore, já k vám jdu na poradu jako k vynikajícímu kriminalistovi. Mně totiž řekli, že vy račte být jaksi zvlášť, pokud jde o složitější případy. Totiž to je neobyčejně záhadný případ.
2: Doktor Mejzlík vzal do ruky tušku a poznámkový blok.
4: No prosím, jen řekněte, oč jde.
3: Mělo by se vyšetřit, kdo zavraždil toho Petra Berkovce, jak zemřel jeho bratr Jindřich a co se stalo s jeho chotí Kateřinou.
4: Petr Berkovec, pokud vím, nemáme tady o jeho smrti žádné hlášení. Vy chcete podat udání?
3: Ale ne.
2: Pan archivář se neklidně zavrtěl na židli.
3: Totiž já se k vám obracím o radu, víte? Muselo se stát něco strašného.
4: A kdy to bylo? Prosím, nejdřív datum.
3: No přece roku 1465, to byste měl vědět, pane. Za požehnané vlády krále Jiříka z Poděbrad.
4: No tak, milý pane, na tenhle případ je spíš doktor Knobloch.
2: Abyste věděli, to je policejní lékař.
4: Já vám ho zavolám, ano?
2: Pan archivář se zasmušil.
3: To je škoda. Mě tak doporučovali vás. Víte, já právě chystám historické dílo o vládě Jiříka z Poděbrad a přitom jsem klopítl o takovou věc, se kterou si nevím rady.
2: Neškodný, rozhodl se doktor Mejzlík.
4: Milý pane, já se obávám, že vám nebudu mnoho platen. Abych se přiznal, v dějinách jsem příliš slabý.
3: To je chyba. Dějiny byste měl znát. Ale i když vám, pane, příslušný materiál není znám z první ruky, já vám uvedu všechny zjištěné okolnosti. Bohužel je jich málo. V první řadě je tu ten dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Ten dopis je vám ovšem znám.
4: To prosím není.
3: Ale člověče, ten dopis přece publikoval

0: Už před 17 lety historik Šebek ve svých registech, aspoň to byste mohl vědět. Jenže ani Šebek, ani Pekař, ani Novotný, ani nikdo jiný nevěnoval tomu dopisu patřičné pozornosti. A právě ten dopis, který byste ovšem měl znát, neuvedl na stopu tohoto případu.
1: Aha. No, tak dál.
0: Tedy nejdříve ten dopis. Já tu jeho text bohužel nemám, ale jenom jedna zmínka se týká našeho případu. On tam totiž pan Ladislav Pcháč píše panu Boršovskému, že jeho, totiž pana Jana Boršovského strýc, pan Ješek Skalický ze Skalice, a to jméno si prosím pamatujte, že tedy pan Ješek Skalický ze Skalice toho léta páně 1465 není čekán na dvoře v Praze, jelikož jeho milost královská vlastní rukou panu Ješkovi po těch neblahých skutcích na Votici Velenově, jak praví korespondent, uložila na dvůr královský nadále nechoditi a prchlivosti své pánu bohuželeti a spravedlnosti boží čekati. Tedy rozumíte? My bychom řekli, že jeho milost král pana Ješka konfinoval na jeho zboží a statcích. Pane, není vám něco nápadné?
2: Pan Divíšek se vítězně zahleděl na doktora Mejzlíka.
1: No tedy zatím mi ještě není nápadného nic.
0: A vidíte, Šebek si toho také nevšiml. Je tedy velmi nápadná, pane, je ta okolnost, že jeho milost král nevolá pana Ješka, ať už pro jakékoliv neblahé skutky, na řádný světský soud, nýbrž doporučuje ho boží spravedlnosti. Jeho milost tím dává zřejmě najevo,
2: pan archivář nabyl úctivého výrazu,
0: že ty neblahé skutky jsou takového rázu, že je sám panovník vyjímá ze světské spravedlnosti. Kdybyste znal jeho milost, pane, věděl byste, že to je naprosto nevšední případ. Král Jiří blahé paměti tuze držel na řádné a přísné konání spravedlnosti.
1: No, snad se pana Ješka bál, prosím vás, za těch jeho časů.
0: Pane, co to říkáte? Král Jiří, že by se někoho bál a dokonce někoho z pouhých rytířů?
1: No tak to byla nějaká protekce, to víte u nás.
0: Žádná protekce. Za krále Vladislava byste snad mohl mluvit o protekci. Ale za krále Jiříka ne, pane. Na toho byste si s protekcí nepřišel. Ten by vás hnal.
2: Pan archivář se poněkud uklidnil.
0: Žádná protekce ne. Pane, tady zřejmě muselo být něco zvláštního na těch neblahých skutcích, že jeho milost král je ponechal boží spravedlnosti.
1: Aha, no a jaké to byly skutky?
0: No to přece vy mě máte nalézt. No nač pak jste kriminalista? Právě proto k vám jdu.
1: Pro pána krále, jak já můžu vědět, co se stalo léta páně 1465?
0: Nejdřív musíte znát fakta. Když tedy jsem si všiml té nejasné narážky, začal jsem pátrat po těch neblahých skutcích na Votici Velenově. Bohužel se nezachoval žádný zápis, ale za to jsem v kostele na Votici Velenově našel náhrobní kámen pana Petra Berkovce, a ten kámen, pane, je právě z roku 1465. Víte, on, pan Petr Berkovec, byl zeť pana Ješka Skalického, toho, kterého král Jiřík nepozval na Pražský hrad. Petr Berkovec pojal za manželku jeho dceru Kateřinu. Tady je fotografie jeho náhrobku. No nevidíte nic zvláštního?
1: Ne, nevidím.
2: Doktor Mejzlík prohlížel z obou stran fotografii náhrobního kamene, na němž byl vytesán nějaký rytíř s rukama složenýma na prsou a dokola nápis gotickou frakturou.
1: No počkejte, tady v rohu je otisk prstu.
0: No to je snad od mého prstu, ale všimněte si tady toho nápisu.
1: Ano, Domini MCCCCL. X5, no léta páně 1465, no to je letopočet smrti toho pána, ne?
0: No to se rozumí, ale nevidíte nic? Některá písmena jsou zřejmě větší, koukejte se.
2: Rychle začal psát tuškou zmíněný letopočet.
0: Ten sochař vytesal schválně písmeno O, C a C větší. To je kryptogram, rozumíte? Napište si ta písmena O, C, C. Nenapadá vás nic, no?
1: O, C, C. O, C, C. To by mohlo být... Aha! Zkrátka, Okcizus, že? No to znamená zavražděn.
0: No právě. Sochař tím naznačil potomstvu, že urozený pan Petr Berkovec z Devotice Velenova byl úkladně zavražděn. Tady to máme.
1: No a zavraždil ho jeho tchán, ten Ješek Skalický.
0: Nesmysl. Kdyby pan Ješek zavraždil pana Berkovce, volala by ho jeho milost na hrdelní soud. Ale to není všechno, pane. Hned vedle tohohle náhrobku je druhý, pod kterým odpočívá Henrikus Berkovec z Devotice Velenova, bratr pana Petra. A na tom náhrobku je týž letopočet, 1465, jenže bez kryptogramu. A pan Jindřich, čili Henrikus, na tom náhrobku má v rukou meč. Sochař chtěl patrně naznačit, že zemřel v čestném boji. A teď mě pro boha povězte, jak ty dvě smrti spolu souvisí.
1: No tak... Snad je to jen náhoda, že ten Jindřich přišel o život téhož roku.
0: Náhoda. Pane, my historikové žádnou náhodu neuznáváme. Kam bychom přišli, kdybychom připustili, že se něco stalo náhodou? Tady musí být přece nějaký příčinný vztah. Ale to není pořád ještě všechno. Rok na to 1466 zemřel v pánu pan Ješek Skalický a prosím, jeho zboží tak připadlo dědictvím jeho sestřenci, řečenému panu Janu Bolšovskému z Čerčan. Víte, co to znamená? To znamená, že jeho dcera Kateřina, kterou, jak ví každé malé dítě, pojal roku 1464 pan Petr Berkovec za ženu, už také nebyla naživu. A tahle paní Katuše, prosím, ta nemá nikde žádný náhrobek. Račte dovolit. To je také náhoda, že paní Katuše nám naprosto mizí hned po smrti svého manžela. Co? Tomu říkáte, pane, náhoda? A proč nemá náhrobek? Co? Náhoda? Nebo právě to jsou ty neblahé skutky, pro které jeho milost král doporučoval panu Ješkovi spravedlnost boží?
1: Poslyšte? To je docela možné.
2: Doktor Mejzlík se dlouze a povážlivě zadíval na seznam osob.
1: To je zatrápená věc, no. A možná, že nám schází někdo pátý.
0: Co byste chtěl s tím pátým? Vždyť se ani s těmi čtyřmi nevíte rady.
1: No, pak tedy to musel být někdo z těch dvou, kdo zabil Berkovce. Buď jeho tchá, nebo jeho bratr, ale... Safra, poslouchejte, že ona to udělala, ta Kateřina.
0: Pro pána, na to jsem nechtěl ani pomyslet. Ježíš Maria, že by to provedla ona? A co by s ní bylo dál?
2: Doktoru Mejzlíkovi zrudly uši od přemýšlení.
1: Okamžik. A už do toho... Začínám vidět, no hrom do toho, no tohle je případ, no ano, to se shoduje. Pan Ješek v tom má hlavní roli, aha, kruh se zavírá a proto on Jiří, no teď tomu rozumím, poslouchejte, to byl Číman, ten král Jiří.
0: To byl, panečku, to byl moudrý panovník.
1: No, tak koukejte se.
2: A doktor Mejzlík usedl na svůj vlastní kalamář na stole.
1: Tak nejspíš to mohlo být takhle a já na to vezmu jed, že to tak bylo. Tedy především hypotéza, kterou přijmeme, musí vzít v počet všechna daná fakta. Žádná ani sebe menší okolnost jí nesmí odporovat. A za druhé, je musí vřadit do jediného souvislého děje. Čím jednodušší a uzavřenější a souvislejší je děj, tím je pravděpodobnější, že se věci staly tak a ne jinak. Tomu my říkáme rekonstrukce činu. Víme? Hypotéza, která všechna zjištěná fakta zařadí do nejsouvislejšího a nejpřehlednějšího dějového pásma, ta pro nás bezpodmínečně platí, rozumíte? To je naše metodické pravidlo.
0: Ano.
1: Tedy fakta, která musíme mít na zřeteli, jsou v pravděpodobném pořádku tato. Za prvé, Petr Berkovec pojal za choť Kateřinu, za druhé byl zavražděn, za třetí Kateřina mizí bez náhrobku, za čtvrté Jindřich bere za své v nějakém boji, za páté král vytýká Ježkovi Skalickému jeho prchlivost, ale za šesté nepohání ho na soud. Aha. No tedy, Ježek Skalický byl nějakým způsobem v právu. Jsou to všechna daná fakta? No zajisté. No a tak tedy dál. Ze srovnání těchto faktů plyne, že Petra nezavraždil Jindřich ani Ješek. Kdo ho tedy mohl zavraždit? No? No patrně Kateřina. Ten dohad se nám potvrzuje i tím, že nemáme po Kateřině žádný náhrobek. Byla nejspíš někde zahrabána jako pes. A proč vůbec nebyla pohnána na řádný soud? No patrně, protože ji nějaký prchlivý mstitel bezmála na místě zabil. Byl to Jindřich? Patrně ne. Kdyby Jindřich trestal Kateřinu smrti, byl by s tím starý Ješek asi souhlasil a proč by ho potom král káral za jeho prchlivost? Tedy z toho plyne, že Kateřinu utratil její rozuřený otec. Aha. No a teď je otázka, kdo zabil v boji Jindřicha, pane? No, kdo to udělal?
0: Nevím.
1: Ale tak přece Ješek, člověče. Vždyť už tu nikoho jiného nemáme. Teprve tím se nám celý příběh zaokrouhluje, chápete to? Tedy podívejte se, Kateřina, žena Petra Berkovce, jak se říká, zahořela hříšnou láskou k jeho mladšímu bratrovi Jindřichovi.
0: Máte na to doklady?
1: Ale no to plyne z logiky děje, prosím vás. Poslouchejte, buď jde o peníze nebo o ženskou, to my známe. Jak dalece Jindřich tu vášeň opětoval, to nevím, ale tady musíme hledat motivy, proč by Katuše zavraždila svého muže. A já vám říkám do očí, že ona to udělala.
0: Já jsem to tušil.
1: No a teď se objeví na scéně její otec Ješek Skalický jako rodinný mstitel. Zabije svou dceru, protože ji nechce odevzdat Katovi, a pak vyzve na souboj Jindřicha, protože ten nešťastný mladík je jaksi spoluvinen na zločinu a zatracení jeho jediné dcery. V tom souboji Jindřich padne s mečem v ruce. Ovšem je tu druhá alternativa. Jindřich chrání Kateřinu vlastním tělem před rozuřeným otcem a v souboji padne. Ne. Ta první alternativa je lepší. No, tady máte ty neblahé skutky. A král Jiří, protože cítí, jak málo je lidský soud povolán soudit čin tak divoce spravedlivý, ponechává docela rozumně toho strašlivého otce, toho prchlivého mstitele vyšší spravedlnosti.
0: Pane, vy jste prokázal cennou službu naší historické vědě. To vrhá tak dramatické světlo na tehdejší lidi a vůbec. Až vyjdou mé dějiny vlády krále Jiříka z Poděbrad, dovolím si vám je, pane, poslat. To budete koukat, jak tam ten případ vědecky zpracuju.
2: Po čase opravdu dostal doktor Mejzlík mohutný svazek dějin vlády krále Jiříka z Poděbrad s vřelým věnováním archiváře Divíška. Pročetl celou knihu od A až do Z, neboť přiznejme to, byl velmi hrd, že má podíl na vědeckém díle. Ale nenašel nikde nic. Až teprve na stránce 471 v bibliografických poznámkách četl drobonkým písmem toto. Šebek Jaroslav, Regesta 14. a 15. století, strana 213, dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Zajímavá, vědecky dosud nespracovaná poznámka o Ježku Skalickém ze Skalic zasluhuje zvláštní pozornosti.

z ekliptik hvězdných drah. Zítra to je tajemství a já bych je chtěl znát.

0: Bylo by chybou domnívat se, že povídky Karla Čapka patří jen a pouze do těch dvou svazků známých jako povídky z jedné a z druhé kapsy. Jsou tedy mimo jiné třeba i bajky a podpovídky, které se obírají člověkem, zvířaty, přírodou, věcmi, zkrátka mnoha věcmi kolem nás. K vydání je připravil, považte, doktor Miroslav Halík, takto otec dnešního profesora a teologa Tomáše Halíka. A mezi jinými v jeho zajímavém výběru najdeme i tenhle příběh o spolku věřitelů barona Biháriho.
1: Tak zase nám odešel jeden náš člen. Starý pan Police, víte, co prodával psací stroje, dej mu pánbu věčnou slávu, pravda, bylo mu už něco přes 80 let, ale ještě tu mohl dlouho bejt, no chudák, chodil takrát na ty naše úterky. Kdybychom mohli tušit, že nás tak brzy opustí, byli bychom ho zvolili za našeho předsedu, ne, že by byl z těch větších věřitelů, ne. On měl za panem baronem jenom pár tisíc, ale aby měl starý pan radost, že jo? To se zas musí nechat. Mezi námi je dobrá vůle, pane, jako v málo kterém spolku. No teď už se to nedá spravit, ale jen jsme mu dali na rakev radost se podívat. Já. A jakýže je to spolek? No to máte tak... Žil v Praze nějaký pan baron Bihári, takový veliký urozený člověk, vlasy jako havran a oči, no, ženské se za ním jenom bláznili. Měl v Bubenči najatou vilu, dvě auta a co se týče milenek, tak to jenom podle účtu jich bylo 7. Marná slava, byl to kavalier, ten pan baron. Měl mít velkostatek na Slovensku, lesní panství tamhle někde u Jasiny, nějakou celulózku, sklárnu a navrtaný petrolej, kde si u Antalovců. No zkrátka, báječný majetek. Nemáte ponětí, co na to potřeboval. Traktoru, mašina, kancelářských zařízení, šeku, psacích strojů, šperku a kytic. No jo, pravda, takový majetek má hroznou režii, ale pán baron se taky uměl ukázat. Všecko dělal ve velkém, člověk by na něm zrovna oči nechal. No a ono se pak ukázalo, že celuloska není, petrolej není, lesní panství není a velkostek tak taky ne. Byla jenom sklárna, ale stroje z ní pan baron už dávno prodal. A taky se ukázalo, že pan baron Bihári není žádný baron, ale nějaký chajm rod tamhle z Perečína. Mělo se na něho udělat udán jako pro podvod a takové věci, ale když se sešlo pár jeho věřitelů, tak jako viděli, že by si na něm moc nevyžalovali. Něco těch koberců a voňavek, co měl ve vile, to by nikoho nevytrhlo, to dá rozum. Že jo, a když pana barona zavřou, no tak přijdeme o všecko, řekli si ti věřitelé. Ale třeba jednou pacholek mizerná přijde nějak k penězům. Gauner on je, hubu má jako šlejfíř a vystupovat umí jako kníže. Může se nám bohatě oženit nebo co? No zkrátka v takovém pádu by nám mohl zaplatit aspoň něco. Jenom ho nesmíme zničit, nebo své peníze už nikdy neuvidíme. No a tak se všechny žaloby odvolali a udělal se spolek věřitelů. Bylo nás asi 170. Ono vám to bylo jako tíhle rotariáni, od každého povolání někdo. Obchodníci s auty, vrchní sklepníci, bankéři, krejčí, klenotníci, květinař, jeden stavitel, jeden koňař, parfumér, je švadlena, pár advokátů a kde kdo. Dohromady asi za 16 nebo 17 milionů. No a tak jsme se teď scházeli a radili, jak pana barona zachránit, aby to s ním neprasklo. Museli jsme ho držet nad vodou, aby mohl semhle tamhle zkusit své štěstí a přitom dávat pozor, aby něco nespískal, po čem by ho zabásli. No, jednou jsme ho na den ztratili z očí a už nám zavalel nějaký podvod a my jsme to museli potichu vyrovnat. Ja, pane, to byly napínavé doby. On byl pan baron zrovna posedlý po kartách a jen falešně hrát A nebo se chtěl dát na špionáž. To přinese báječné peníze. No porád ho někdo z nás musel hlídat. Ale to se musí nechat. Pan Bonon byl ukrutně milý společník. Vždycky nás skvěle pohostil a pak řekl, zaplaťte to a napište to na účet. No, co platno, jak živí jsme, tolik neužili, jako tehdy s panem baronem. A taky jsme si na sebe zvykli a tuze dobře jsme si všichni rozuměli. No, sami takový starší, rozšafní, zkušení lidé, kteří by jenom chtěli vidět peníze, co měli za panem baronem. No a pak nám pan baron zmizel, prý utekl do Ameriky, do Hollywoodu nebo kam. No co pak ten se nestratí a možná, že jednou udělá ohromné peníze, dopak ví, třeba se nám po letech vrátí, jenže víte, my věřitelé jsme si na sebe opravdu zvykli. Pan baron nám sice ukrutně chyběl a ty peníze taky, ale ještě víc by nám chybělo, kdybychom se přestali jednou týdně scházet. My jsme si vždycky tak pěkně popovídali o těchto těch hospodářských věcech. No víte, co je dnes z těch trampota šikán a taky už není v kšeftě ta solidnost, jak bývala dřív. No taky jsme si vyměňovali zkušenosti z různých branží, kde pak jinde by se našinec dostal k tomu, aby slyšel, jak to vypadá v automobilech nebo v květinářství. Ale u nás, v tom našem spolku, jsou všechny ty branže, jak se říká, jako na jedné lodi. A tak jsme si řekli, vem to nešť, našeho pana barona vzal čert, ale my tuhle jsme se našli a budeme k sobě držet dál a basta. No, a tak my se každého úterka scházíme dál, už po 10 let. Vždycky si vzpomeneme na našeho pana barona, jak on se chudák v té Americe potlouká. A pak mluvíme o těch zlých časech. Člověk si aspoň uleví. I o všelijakých nemocech, že asi můžeme pohovořit. Já, tak už asi 12 z nás je na pravdě boží. Starý pan Policer nám teď bude tuze chybět. Je škoda, že jste nikdy nepotkal pana barona Biháriho. To vám byl takový šaramantní pán. No, a vy byste aspoň mohl chodit do našeho spolku, že jo?
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
0: Jak už jsme dnes několikrát slyšeli, povídky Karla Čapka jsou věru vzácnou příležitostí pro velkou hereckou miniaturu. Velká miniatura, to zní hezky, co? Takový dialog pánů Miloše Kopeckého, Vlastimila Brodského, Karel Heger a teď Martin Růžek a Zločin na poště. To je vám další Čapkova citlivá studie lidského charakteru, ještě podpořená právě herectvím Martina Růžka. Ono je to tak, to Čapkovo, můžeme trestat, ale někdo musí odpouštět. Stále platí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou, přátelé.
3: Pane, spravedlnost. To bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s váškami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí my rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil 2 lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, Kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako zpronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hanby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si, to děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit, a za druhé, když ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal. Pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelik. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá, zatím jsem na poštu poslali nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídá mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál Express telegram do Hongkongu, ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štipnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá, pane Machmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu, to bych zatím nerad dělal. Ale, helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku. Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomendovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne, kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou belu. On měl, pane, ten Filipek, pravdu. Přinesl mě asi 30 men. To víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá: pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, no to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek. A pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku: jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan adjunkt z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On pan Houdek jako pan adjunkt, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane adjunkt, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě jako pan Houdek chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si pan adjunkt zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady je dláto. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu: člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houdkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten Houdek, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel: proč mě s tím obtěžujete? Pane adjunkte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten Houdek se třásl jako list, to je lež, křičel, proč já bych kradl 200? Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, Já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna. Teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme. Pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám. Tak tady mám rekomandovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou Ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slečno. Ale kdyby se tady ty 200 Kč, říkám a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 Kč našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky. Tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala. Já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno. Povídám. Tak co? Mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za 20 minut vyběhne pošťák Uher a křičí, pane Wachmeister, tak už se našly ty 200 Kč, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 Kč našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pámbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě. Kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. No dobrá, řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát a dal si zavolat toho Houtka. Houtek přišel a když mě viděl u hraběte, zbledl, ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houtek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě. Ne, řekl chraptivě Houtek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mě bylo z těch očí housko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houtka v kočáře. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem, snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného jako láska.

0: papě číst.
1: Tam, kde je křížek, tam je kostel. Kdo špatně čte, tak říká postel. S kýmkoliv můžeš spát, kde modrá barva ledem zebe, tam nehledejte modré z nebe.

0: působit zmatek. Chci nechat geografie.
1: Ta mapa, to je papír čistý. Kdo je on, může být jistý, že šťastnou lásku prožije.